Dozněla symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. A to v úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír Johana Nepomuka Humla. Hráli Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle, Martin Ruml, violončelo a Roland Krieger, klavír.

Všech pět Beethovenových klavírních koncertů vyžaduje vysokou virtuozitu. První čtyři si hrál sám Beethoven, jen poslední, klavírní koncert číslo 5 opus 73, známý jako Císařský, který měl premiéru v roce 1810, už Beethoven kvůli zhoršujícímu se sluchu nehrál. Koncert je věnovaný skladatelovu příteli a mecenáši, rakouskému arcivévodovi Rudolfovi. My uslyšíme jako solistu Alfreda Brendla, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 opus 73 Ludwiga van Beethovena, zvaný Císařský, hráli Alfred Brendel a orchestr vídeňských filharmoniků. Provedení řídil Sir Simon Rattle.

Cyklus Písně milostné opus 83 Antonína Dvořáka vznikl přepracováním 8 písní z cyklu Cypřiše a nejspíš jako řada jiných Dvořákových děl souvisí s náklonností k Josefíně Kaunicové. Zpívá Jana Jonášová, soprán, na klavír hraje Jiří Pokorný.

Cyklus písně Milostné opus 83 Antonína Dvořáka zpívala Jana Jonášová. Na klavír hrál Jiří Pokorný. Symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter, je jeho poslední symfonií. Vznikla roku 1788 a není vůbec jisté, kde vlastně zazněla za Mozartova života. Označení Jupiter pochází nejspíš od impresária Johana Petra Salomona. Orchestr Anima Eterna Brugy řídí Josvan Imrzel.

To byla symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Jupiter. Orchestr Anima Eterna Brugy řídil Josvan Immerzell.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Bohuslav Martinů, Camille Saint-Saëns, Jan Málek, Karl Maria von Weber, Claude Debussy, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart a Jiří Antonín Benda. Na úvod zazní trio pro housle, violončelo a klavír číslo 30 dur Bohuslava Martinů. Poslední ze skladeb, které komponoval pro toto komorní obsazení. Hraje Smetanovo trio.

Svita Karneval zvířat skladatele Camille Saint-Saense nese podtitul Velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor. Původně ji Saint-Saens vůbec nechtěl zveřejňovat. Určil ji pro soukromé provozování, protože se bál o své vážné skladatelské renomé. Nakonec komorní soubor vyměnil za orchestr a takto se svita úspěšně provozuje dodnes. Hrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

0: Karneval zvířat Camille Saint-Saense hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, klavíry, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V díle skladatele Jana Málka najdeme vedle symfonických a komorních skladeb celou řadu skladeb pro sbory, ať už sbory dospělých nebo sbory dětské. A nebo dívčí jako následující cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie s názvem Kvítí milodějné. Zpívá dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech, který vede Jiří Štrunc. Hrají Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Květí milodějné, cyklus pro dívčí sbor, flétnu, housle, violu a klavír na slova české a moravské lidové poezie skladatele Jana Málka zpíval dívčí sbor pedagogické školy v Karlových Varech sbormistr Jiří Štrunc. Hráli Vojtěch Lindauer, flétna, Jan Sedláček, housle, Jan Vacek, viola a Karel Friesl, klavír.

Začátkem 19. století se Karl Maria von Weber seznámil v Mnichově s klarinetovým virtuózem Heinrichem Josefem Bermannem a posléze pro něho zkomponoval několik skladeb. Patří k nim i koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur opus 74 z roku 1811. Uslyšíme ho v podání Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídí Herbert Blomstedt.

Koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur opus 74 Karl Marie von Webera hráli Sabine Meyer a Staatskapelle Dresden, kterou řídil Herbert Blomstedt.

Claude Debussy napsal svých 12 etid pro klavír údajně jako varování pianistům, aby se nepouštěli do hudební profese, pokud nemají pozoruhodné ruce. První z cyklu těchto pozdních mistrovských děl je věnována jinému mágovi klavírní techniky, kterým byl Karl Černý. Hraje Jean-Yves Thibaudet.

Hezké dobré ráno, milí posluchači, na stanici Český rozhlas Vltava otevíráme hudební partitury. Z brněnského studia vám ničím nerušený poslech přeje dnes Jan Hlaváč. Začneme dílem hudebního skladatele a houslisty pocházejícího z Francie, Jean-Marie Leclerc. Žil na přelomu 17. a 18. století. Po koncertování ve své vlasti odešel také do Nizozemí, kde vstoupil do služeb infanta Filipa. V Paříži učil hudbě a byl houslistou. Byl jedním z největších houslistů své barokní éry. Z jeho díla vybírám dnes koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo v tonině C-dur. Solistou na hoboj bude v rozhlasové nahrávce Milan Kaňák. České komorní solisty řídí Jan Zbavitel.

Jean-Marie Leclerc a jeho koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo v tónině C-dur. Dozněl v podání Milana Kaňáka a českých komorních solistů. Provedení řídil Jan Zbavitel. A teď se přesuneme do Německa. Tam žil hudební skladatel Georg Philipp Telemann také na přelomu 17. a 18. století. Za svého života se poznal osobně s Georgem Friedrichem Händlem. V Lipsku, kde také studoval práva, se setkal s Johannem Sebastianem Bachem. Pro nově založenou lipskou operu tehdy skládal svá díla. Za svého života působil také ve Frankfurtu nad Mohanem a Hamburku. Napsal kolem 250 oper, většinou pro hamburské divadlo. Georg Philipp Telemann a jeho kvartet pro housle, flétnu, fagot a basso continuo v tónině D-moll přicházejí zahrát. Miroslav Matyáš na housle, Arnošt Bourek na flétnu, František Svoboda na fagot, Vratislav Lukáš starší na violončelo a Vratislav Bělský na čembalo.

To byl kvartet pro housle, flétnu, fagot a basso continuo v tónině D-moll od Georga Pilipa Telemana. Hráli na housle Miroslav Matyáš, na flétnu Arnošt Bourek, na fagot František Svoboda, na violončelo Vratislav Lukáš starší a na čembalo Vratislav Bělský. Z díla Ludvika van Beethovena přináším symfonii číslo 1 v tónině C-dur, dílo 21. skladatele. Zahraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Libor Pešek.

Ludwig van Beethoven a jeho symfonie číslo 1 C-dur opus 21. zněla v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní partitury. Dnes z Brněnské

Českého studia Českého rozhlasu. Následuje dílo Františka Resslera Rossettiho. To byl hudební skladatel původem z Čech, který žil v 18. století. Studoval v Praze a byl určen ke kněžskému povolání, avšak nakonec se věnoval hudbě. O tom, že byl ve své době vyhledávaným skladatelem, svědčí fakt, že ho budoucí pruský král Friedrich Wilhelm III. V roce 1792 povolal do Berlína k provedení oratoria a kantáty. Resslerovo Requiem se dokonce hrálo při zádušním mši za Wolfganga Amadea Mozarta u svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze v prosinci roku 1792. To byl také rok Resslerova úmrtí. Z jeho díla si poslechneme koncert pro klarinet a orchestr v podání klarinetisty Emila Drápely. Hraje Státní filharmonie Brno, provedení řídí Tomáš Hanus.

František Rössler Rosetti a jeho koncert pro klarinet a orchestr dozněl v podání klarinetisty Emila Drápely. Státní filharmonii Brno řídil Tomáš Hanus. A teď si ještě zaposloucháme do skladeb Josefa Haydna a bude následovat dílo France Schuberta. Nejprve Josef Haydn a jeho smyčcový kvartet číslo 5 D-dur, dílo 76. Zahraje Janáčkovo kvarteto.

To byl smyčcový kvartet číslo 5 D-dur, opus 76. od Josefa Haydna. Hrálo Janáčkovo kvarteto. Na závěr dnešních partitur na stanici Vltava ještě německé tance od France Schuberta v podání Filharmonie Bohuslava Martinů, kterou řídí Rostislav Hališka.

Dozněly německé tance od France Schuberta v podání Filharmonie Bohuslava Martinů. Provedení řídil Rostislav Hališka. A na stanici Vltava tímto dílem končí také dnešní ranní partitury z brněnského

0: ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Víkendová příloha.
3: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Tento způsob léta, děl v posled, odvraceje se od přístroje Celziova, zdá se mi poněkud nešťastným. Ikonické pozorování páně Antonína Dury předznamenává autora dnešního eseje. Vladislav Vančura, první předseda uměleckého spolku Devět sil, spolutvůrce programu avantgardní literatury. Komunista, který roku 1929 podepsal prorocky varovné prohlášení proti novému gotwaldovskému vedení a byl spolu s dalšími šesti, Malířová, Majerová, Olbracht, Hora, Kostka, Neumann, Seifert, ze strany vyloučen. Za okupace byl Vančura činný v odboji. V květnu 1942 po atentátu na Heydricha byl pro svůj vliv a antifašistickou činnost zatčen a 1. června 1942 zastřelen na Kobyliské střelnici. Jeho odkazem jsou knihy i jejich filmové adaptace. Rozmarné léto, konec starých časů, Kubula a Kuba Kubikula. A samozřejmě Markéta Lazarová. Jejíhož filmového zpracování se režisérsky ujal František Vláčil. Ten bude další z postav světového filmu, které si představíme v repríze cyklu natočeného v letech 1967 až 1968. Uslyšíme ho krátce po 8:30, hned po rozhovoru Šárky Jančíkové s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni. O historickém odkazu Jana Václava Radeckého z Radče budeme poslouchat vyprávění historiků i příznivců významného vojevůdce v 9 hodin. A od 9:30 se zase ponoříme do vln filmových. V pořadu s názvem Jen pro ten dnešní den zavzpomínáme v téměř 6 desetiletí staré repríze na kinematografické umění Martina Friče. To bude poslední položka z programu dnešní víkendové přílohy. Jeho vtipnou reflexi současného, rozuměji filmu let 50. a 60. minulého století, si poslechneme právě teď.
4: To najdete ve filmu i zajímavější. Podívejte se, takový americký redaktor má obyčejně ve filmu nohy na stole a skvěle bok.
5: To jsem viděl.
4: Hudební skladatel ve filmu je vždycky zamilován do hraběnky, ve svém pokoji má klavír, sedne si k němu a bez všech těžkostí harmonizace před našima očima vytvoří geniální hudební dílo.
5: To se stalo moc krát. No, vidíte,
4: spisovatel ve filmu je vždycky bohatý, jezdí si s krásnými ženami, jenom to se nikdy nedozvíme, kdy ten spisovatel vlastně píše.
5: To je zajímavé.
4: A nejhůř je na tom zpěvák, víte, to je chudá, protože ten musí zpívat všude. Na lodi, na gondole, na stožáru lodi, na severní točně i na poušti.
5: To byly,
4: víte, to jsou, příteli, paušální charakteristiky, které nezmizí. Právě tak je to s křičícím režisérem, ale právě proto, že děláme zvukové filmy, tak v prvé řadě musíme být ticha, abychom to ticho docílili v celém ateliéru.
5: Aha, ateliér. To vás ty herečky poslouchají jak na drátku, že?
4: No, proč by poslouchali? Já jim přece nic nerozkazuji. Já jim jenom naznačuji styl hry. Snažím se herce poznat a podle toho využít jeho kvality. Hercovou individualitu nepotírám, já ji jenom pracuji.
5: Pracuji. Já jsem zase četl v kinorevi, že takový herec v Americe každou scénu musí zkoušet i 30krát, než to s ním natočí. A u nás prý se musí šetřit, tak vy zkoušíte ještě před filmováním. Ne v ateliéru, jenom tak někde.
4: Jo, to máme takzvané čtené zkoušky.
5: Ano, ano.
4: A to je jenom proto, že je to nařízení.
5: Je.
4: Zkoušet dialogy jinde než v ateliéru, podle mého názoru, nemá smysl.
5: Proč?
4: Podívejte, když herec sedí u stolu, tak říká svůj text docela jinak, než když má kolem sebe atmosféru prostředí, kterým se ten děj odehrál.

0: A nejen to. Filmový režisér tvoří na místě, víte, v ateliéru a ve stavbě. Teprve tam vidí scénu tak, jak ji potom nastřihne, teprve světlo, stavba a celá atmosféra vytváří dokonalou souhru herce s partnerem.
1: To ano, tomu rozumím teda úplně, ale...
0: My vyrobíme ročně asi 30 filmů a z toho jsou 3 a 4 filmy velmi dobré.
1: No to je málo.
0: To není málo. Podívejte, v Německu se vyrábí 200 filmů a z toho jsou taky 4 dobré.
1: Jenom?
0: Amerika vyrobí ročně kolem 500 filmů a z toho je 5 velmi dobrý.
1: To jsem nevěděl.
0: Podívejte, to znamená, že jsme na tom percentuálně až moc dobře.
1: To je pravda.
0: No a když vám řeknu, že takový nejslabší americký film stojí, řekněme, 10x tolik než náš nejlepší.
1: 10x.
0: Tak uznáte, že československá kinematografie se nemusí obávat o svoji budoucnost.
1: To je pravda. To...
0: Český filmový režisér točí filmy v rekordní době.
1: Zaměstíte.
0: Poslechněte, víte, že by byl velmi zajímavý pokus, kdyby český režisér mohl natočit v Americe film s těmi možnostmi, jaké mají američtí režiséři, a naopak, kdyby zase americký režisér musel u nás natočit film za 10 dní. Český režisér v Americe, myslím, že by udělal docela dobrý film. Ale americký režisér u nás, no co myslíte?
1: No, buď by udělal, buď by skořel. No. To je možný, ale pane režisére, když teda půl roku dělají v Americe, proč neděláte vy půl roku ten film?
0: No, protože na to máme málo peněz.
1: Vždy peníze, pořád peníze.
0: No, podívejte, český film se vyrábí pro 1600 biografů. Když to americký film pro biografii celého světa.
1: No, my bychom měli taky.
0: Ale chyba je v tom, příteli, že máme málo provozovacího kapitálu. Naši producenti by neměli točit laciné filmy jenom pro naše biografie. Měli by točit pro nás i pro vývoz. A vložený kapitál by se jim jistě vrátil.
1: To je pravda.
0: Kdybychom čerpali látky pro export a do realizování bychom vložili potřebný kapitál, já myslím, že by náš film mohl umělecky klidně soutěžit se světovou kinematografii.
2: Textem následujícího eseje je rukopisná přednáška z pozůstalosti spisovatele a scénáristy Vladislava Vančury, pojednávající o filmové tvorbě co by kompromisu. Čte Lubor Šplíchal.
3: Říká se, že každá teorie je šedá. Vy, kteří máte příležitost zasahovat do filmové tvorby, pociťujete asi platnost této věty tím živěji. Snad se vám zdá, že všechny snahy a všechna uvažování, která se neopírají o zkušenosti pracovní, nemají valné ceny. A já pak s vámi a s lidmi podobně smýšlejícími sdílím názor, že slovy a potištěným papírem se ve vlastní tvorbě filmové nedostaneme ani o krok dále. Ale současně se mi přece jen zdá, že práce našich scénáristů, režisérů, herců a všech těch, kdo film tvoří, by měla být doplňována pozorováním, kritikou a spekulativní činností, jež by shrnovala znaky filmové tvorby, jež by je definovala a uváděla v souvislost pracovní řady pracovního odboru, či chcete-li pracovní disciplíny. Rozumí se, že tato činnost by měla vycházet ze zkušeností, které skýtá práce před kamerou. Rozumí se, že nemám na mysli nějakou filozofickou estetiku zavěšenou ve vzduchoprázdnu, ale že mluvím pro teorii odvozenou z praxe. Pro teorii, která postihuje fakta a směřuje k faktům. Téma dnešního večera vymezuje náš program na libreto a námět. Dříve však, než přistoupíme k vlastní stati, dovolte mi, abych řekl několik vět platných všeobecně a několik vět, jež se budou vztahovat i k těm mimoumělickým vlivům, které zpravidla působí na vznik filmového scénária. Ze stanoviska nejširšího lze říci, že film není ryzí umění, ale že představuje součet různorodých složek. Jeho publicita a tím ovšem i vliv na obecenstvo jsou tak veliké, že se o tom básníkům, ba ani knihovnám nikdy nesnilo. Není tedy divu, že film stojí v popředí veřejného zájmu a že si sám uvědomuje vlastní zodpovědnost. Naznačili jsme již, že film a filmoví pracovníci nerozhodují vždy sami o sobě, ale že jsou závislí na nejrůznějších vlivech. Z toho plyne, že záměry tvůrců a záměry ostatních lidí zúčastněných na filmové výrobě se kryjí jen zřídka. Tak místo jednoty setkáváme se na mnoze s x činiteli, jež nelze přepočítati na společného jmenovatele. Který zájem a který vliv je v tomto shluku dominantní, bývá obtížno vystopovati. Ale přece jen se mi zdá, že nechybíme, označíme-li za dominantu touhu po úspěchu. Úspěch a vášnivá touha po úspěchu je nejdůležitější a současně jednotící složkou podnikatelů, režisérů, herců a krátce všech filmařů. Tímto úspěchem pak rozumím schopnost působit na diváka v zamýšleném směru. To jest tedy schopnost pozvednout divákovu náladu, rozesmát jej, či způsobit, aby v určitém okamžiku hry byl vzrušen a aby se vžil do předváděného děje tak, že by cítil s osudem hrajících osob a ztotožnil se s nimi do té míry, až by mu jejich strasti tajily dech a jejich štěstí jej činilo na okamžik šťastným. Tento cíl sleduje snad každá hra a každý umělec. Tento cíl je zajisté blízký i podnikateli, neboť jestliže bude zasažen, půjdou lístky na dračku. Můžeme tedy vzít i za prokázáno, že zájem podnikatelů a zájem filmařů, či v našem případě zájem scenaristů, bude totožný. V tom se zajisté dohodnou. Daleko obtížnější však bude najít cestu a prostředky, jimiž má být i zamýšleného cíle dosaženo. Tu přicházíme k oddílu neprávě utěšenému. Zkušenost nás učí, že zaměření podnikatelovo bývá téměř ve všech případech jiné než snahy a ctižádost filmových tvůrců a filmových scenaristů. Podnikatel se totiž domnívá, že úspěchu lze nejbezpečněji dosáhnout i obměnou hry, která již úspěchu došla. Odtud pramení všechny snahy, prosazující náměty z knih či z divadelních představení, jež jsou v oblibě u širokého obecenstva. Odtud pramení snahy volit určitá prostředí a určité typy, o níž lze říci, že v novém filmu uspokojí tak, jak se jim to podařilo ve filmu předchozím. Z toho plyne, že podnikatelé jsou živel konzervativní a že s oblibou pracují v sériích. Jednoho dne, kdy se osvědčil film detektivní, jsou rozhodnuti stůj co stůj vyráběti detektivky, jindy opět sentimentální film ze života venkovského, po úspěchu historického filmu jsou získáni pro historii a tak do nekonečna. Je ovšem nabíledni, že se podnikatelé rozhodují ve smyslu svých odhadů a svých tušení. Filmový text tedy nevzniká většinou spontánně, ale bývá vyráběn na zakázku. Vy všichni velmi dobře víte, jaký má průběh jednání o filmový námět a libreto. Nicméně uvedu maličkou ukázku. Jednoho dne nebo večera přijde podnikatel k muži své důvěry a řekne: chtěl bych natočit nějakou podařenou taškařici pro herce toho a toho. Chtěl bych, aby mu to bylo šito na tělo. Víte, hrála by tam nějaká šťastná příhoda s losem nebo něco podobného. Pokud jde o náklady, mohl by tam být 5 dní kompars a 3 velké interiéry. Představuji si, že by se ta věc mohla blížit 1 milionu, ovšem prostředí by muselo být české. A měl bych tam brát nějaký sociální motiv, něco z problematiky současné doby, třeba nezaměstnaného nebo chlapíka na způsob posledního Čeplina, ale nesmíte se do toho příliš zapadat. Jářku, 2-3 scéničky a už se jede dál. Panečku, dnes si obecenstvo nepotrpí na tragédii. Musíte to nějak nakypřit a hlavně povídám dobrý konec. Když pak podnikatel končí hovor, pronese ještě několik poznámek o tom, že vlastně všechno sám vymyslel a že je věc v podstatě hotova. Potom s pocitem vykonané práce odchází, aby se po 3 krocích rozpomenul, že by bylo z důvodů propagačních s výhodou, kdyby se v zamýšleném filmu ukázali Karlovy Vary. A hrome, praví vposled pan podnikatel, Vpalte do hry motiv branosti a motiv mozartovský. Žijeme v pohnuté době a Mozartovo jubileum tluče rovněž již na dveře. To vše znamená pro nás zvýšenou podporu. Vyvoleného scenáristu bolí již z těchto požadavků hlava, ale nic naplat. Musí vzít na vědomí, že věc má být i šlágrem sezóny, že má být i hotova do týdne, že má být pojata seriózně, že má mít parádní roli pro dámu tu a tu a 5 či 6 situací, v nichž by herečka s půvabnými zoubky prováděla svá šelmovství. Za podobného stavu věcí dá se scenárista do práce. Podle našeho mínění má Věru dobré důvody, aby si naříkal, ale podnikatel cítí, že učinil všechno, co vyžaduje veřejný zájem, umění i obecenstvo. Je přesvědčen, že ukázal scenáristovi nejlepší cestu k úspěchu a že mu přitom ponechal ve vlastním provedení volnou ruku. S těmito základními pocity urguje náš podnikatel objednané scenário a jestliže se věc opožďuje, je téměř vždy ochoten doporučit svému autorovi 2, 3, či 10 spolupracovníků, s nimiž se dojista ne neschodne. Ale zanechme již podobného líčení a přihlédněme raději, je-li scenáristova závislost na podnikatelském vkusu opravdu tak nebezpečná, jak by se na prvý pohled zdálo. Praxe dokazuje, že podnikatel mívá dosti často správný a zdravý úsudek ve věcech nejzákladnějších. Zná, jaký vítr vane Evropou, ví, co se žádá, dovede si odhadnout módnost, záliby konzervativní, snobismus, působení reklamy a počítá správně s jakousi vulgaritou. Smyslem tohoto krátkého odbočení byla snaha dokázat, že filmová tvorba zadaných poměrů i ve svých vrcholcích znamená kompromis a že tedy ani v našem kontextu nemůže překvapit, sklání-li se film tu a tam k banální všednosti. Dovolte mi, abych tuto poznámku uzavřel požadavkem správné proporce. Pokud mezi vulgárním záměrem scenaristickým a uměleckými prostředky trvá určitý poměr, pokud umění vulgaritu zmáhá a pokud je v jiné a vyšší poloze propůjčuje nějakou významnost, je všechno v pořádku. Tam, kde se setkáváme s vulgaritou traktovanou jednoznačně, jde ovšem o kas. Tyto proporce, tyto poměry, tyto vztahy mezi materiálem tvarovým a mezi materiálem obsahovým jsou snad klíčem k tvorbě vyvážené a přesné. Autoři, kteří dbají správnosti proporcionální, srovnávají stále materiál se svými možnostmi a neodvažují se věcí, které by přesahovaly její schopnosti. Je sice pravda, že vedle kritického tvoření, které teď sledujeme, existuje i tvoření bouřlivé a podvědomé, jež ve svatém nadšení vrhá na světlo boží scénu za scénou, ale o podobné genialitě je těžko mluvit. My všichni se jí zajisté podivujeme, ale jsme lidé skeptičtí a lidské stránky tvoření nás zajímají více než stránky zázračné.
2: Úvahu Vladislava Vančury, nazvanou Filmové libretto a námět, pro vysílání připravil Petr Turek. V dnešní premiéře v režii Izabely Šenkové četl Lubor Šplíchal. Říká, že když jí bylo 9 let, dala si do batohu ponožky a jablečný džus a utekla z domu za dobrodružstvím. Doběhla jen k domovní bráně. Pak se vrátila a od té doby píše příběhy. Čteme o italské spisovatelce Beatrice Salvioni na webu nakladatelství Argo, které vydalo její knihy Dareba a Ničema. O těchto knihách i psaní obecně vede s autorkou rozhovor Šárka Jančíková.
4: Vaše romány nesou v názvech taková silná stigmatizující označení La Malnata, Dareba a La Malacarne, Ničema. A zatímco první termín odkazuje spíše k osudovosti a pověře, ten druhý je mnohem fyzičtější a společensky krutější. Jak se tahle ta proměna od špatně narozené ke zkaženému masu odráží v tom, jak vaše hrdinky v dospělosti vnímají sami sebe a své místo v té italské společnosti?
5: With these two novels and their titles.
6: Oběma romány a jejich názvy jsem chtěla vykreslit jakési zrcadlo pro své hlavní postavy. Protože La Malnata, v češtině vyšlo jako Dareba, odkazuje především na Madalenu, dívku, o které lidé v Monze říkají, že přináší smůlu. Slovo Malnata mě napadlo, protože moje babička říkávala Malnat, což je výraz z našeho lombardského dialektu v Itálii. V dialektu má přitom slovo malnát spíše veselý nádech. Není to nic tak hrozného. Označuje se tak trochu nezbedný kluk nebo holčička. A je to téměř familiární výraz. Matka vám tak může vynadat, když vyvedete nějakou lumpárnu. V literárnějším smyslu však malnáta nebo malnáto nese velmi hlubokou hanbu. Dante použil slovo malnáta pro duše v pekle. Je to tedy jako kletba, proti které se ale můžete vzbouřit.
7: Říkali jí Dareba a nikomu se nelíbila. Vyslovit její jméno nosilo smůlu. Byla to čarodějnice. Jedna z těch, co na člověka přivolají dech smrti. Měla v sobě ďábla a já jsem s ní nesměla mluvit.
6: Zatímco výraz malakárne se v příběhu románu Ničema vztahuje k Francesce. Funguje to tedy jako zrcadlo obou postav. Malakárne je slovo, které Francesce v románu Ničema řekne její matka, když Francesca na začátku knihy uteče z domova. Je to skandální volba a matka jí proto vmete, že se z ní stala malakárne. Toto slovo jsem objevila při rešerších ke knize. Jedna italská spisovatelka, Anna Carla Valeriano, si ho vybrala pro svou knihu o ženách v blázincích v období fašismu. Vybrala si ho proto, že pro ní tato kletba, být malakárne, tedy špatné maso, znamenala, že společnost rozhodla, že se do ní nehodíte. Jste mimo normu a je to jako kletba, kterou máte v kostech, v mase a dokonce i v krvi. Jak se z takové kletby můžete osvobodit? Jste to vy, je to vaše tělo. V té knize o blázincích a ženách v nich píše, že malakárne jsou všechny ty ženy, které byly odsouzeny k životu v ústavech jenom proto, že byly jiné, anebo že se vzbouřily proti společenským normám. Oba tyto termíny pro mě představují rebelii, která je nutná k tomu, abychom těmto slovům dali nový význam, abychom si je nárokovali pro sebe. Nejsou kletbou, nejsou odsouzením, jsou skutečnou cestou ke svobodě.
4: V první knize Dareba byla Madalena tou, která Francesku osvobozovala a udávala ten směr. V Ničemě se ale tenhle poměr sil výrazně mění a Francesca přejímá roli té silnější. Byla tato proměna plánovaná od začátku nebo si ji postavy vynutily sami?
5: Yeah, it's always very true that sometimes your character decides.
6: Vždycky platí, že postavy v určitém momentě začnou rozhodovat sami za sebe. A přesně to se stalo u mé druhé knihy. V té první jsou Francesca a Madalena ještě velmi malé, je jim 12 nebo 13 let. Francesca, která je vypravěčkou obou knih, byla v té první tou, která někoho dalšího potřebovala nejvíc. Potřebovala jinou, rebelštější postavu, která by pro ní fungovala jako katalyzátor, která by byla podnětem ke vzpouře. Francesca byla ta hodná holka, kterou matka vždycky hezky oblékala a potřebovala postavu jako Madalena neboli Malnáta, která byla tou vyvrženou rebelkou, tou, která vždycky říkala, ničeho se nebojím. V prvním románu je to Madalena, která Francesce neustále opakuje, jak důležité je pozvednout hlas. Zatímco ve druhé knize je Francesca posedlá tím, co se od Madaleny naučila, tedy vždy pozvednout hlas. Pro Francesku se to během děje druhé knihy, kterým jsem obsáhla roky 1940 až 45, tedy období druhé světové války a také partizánského odboje v Itálii, stane až politickým posláním. Madalenina lekce, nenechat se umlčet tváří v tvář společenské nespravedlnosti, se pro Francesku stává politickým postojem. Madalena si naopak nedokáže představit novou budoucnost, protože jí svět nikdy nic nedaroval. Byla zavřená v blázinci a je zvyklá stát na špatné straně dějin. Když jsem román původně vymýšlela, plánovala jsem, že Francesca a Madalena se budou bouřit společně a obě budou působit jako spojky v partizánském hnutí. Ale během psaní knihy se Madalena vzbouřila proti mně. Uvědomila jsem si, že by se k odboji nikdy nepřipojila, protože pro ní byla důležitá jen Francesca a ten kousek světa, který jí obklopoval. Stal se z toho nevyhnutelný konflikt mezi nimi dvěma, protože se v románu sice mnohokrát vzájemně zachrání, ale jejich cesty se nakonec rozejdou do různých směrů. To, co Madalena naučila Francescu ještě jako malou, bylo zásadní. Pro Francescu to ale získalo politický rozměr, zatímco pro Madalenu to byla nemožná volba. Takže se dá říct, že to vypadá, jako by si vyměnili životy.
4: To pouto mezi Francescou a Madalenou popisujete velmi smyslově, skrze vůni kůži, krev a fyzickou přítomnost. Bylo tady řečeno slovo posedlost. Čtenář má pocit, že jejich vztah překračuje nějakou definici běžného přátelství a směřuje k určité formě hluboké až osudové i tělesné fascinace. Chtěla jste čtenářům umožnit i nějakou queer interpretaci, nebo to vlastně není podstatné?
6: Od začátku pro mě bylo velmi důležité, aby jejich vztah nebyl vnímán jen jako přátelství, ale jako hluboká láska, která přesahuje definici kamarádství. Když máte dvě silné ženské postavy, jako například v knihách Eleny Ferrante, zdá se, že ten vztah vyrůstá z kořenů nějaké formy lásky. Už od jejich úplně prvního setkání, kdy jedna stála na mostě a druhá pod mostem s koleny plnými bláta a krve z nějakých vylomenin s ostatními dareby, už tehdy jsem věděla, že to je jako první setkání dvou zamilovaných, možná i milostný příběh.
7: Dareba byla dole u řeky Lambro s kluky. Lem sukně, kterou slunce a špína už zbavily barvy, měla srolovaný v pánském pásku utaženém v pase, bosýma nohama se pevně opírala do sluncem vyhřátých balvanů. Nohy jsou něco, co by dívka nikdy neměla ukazovat. Ty její byly holé a zbrázděné blátem, jímž měla zamazaná lýtka a stehna. Smála se a v rukou svírala rybu, která jí chtěla vyklouznout z prstů. A já je zhora sledovala, když jsme mířili na mši v 11, která byla podle mámy pro nobl lidi.
5: In the first novel, Francesca is little, she is just
6: v prvním románu se Francesca teprve učí zžívat se změnami svého těla, s proměnou toho, jak se na ně lidé dívají, ale také poznává, co se jí líbí a co jí přitahuje. Zjišťuje, že je zamilovaná jak do kluka, do Noela, tak do Madaleny, dívky, která dokáže skutečně pobývat ve svém těle. To je pro Francescu kvůli její výchově založené na studu do té doby zcela nemyslitelné. Naopak Madalena své tělo vnímá prostě jako způsob, jak si podmanit svět. Francesca chce být jako ona, ale zároveň chce, aby jí Madalena skutečně vnímala. A proto pro mě bylo důležité definovat jejich vztah i tímto směrem. Ve druhé knize Ničema bylo také velmi důležité, aby Francesca našla způsob, jak žít sama za sebe, a ne pouze tou posedlostí Madalénou. V prvním románu Dareba pouto mezi nimi připomíná posedlost, což může být nebezpečné. V románu Ničema jsem proto zkoumala také Francescinu potřebu objevit sebe sama. Teprve pak může vztah s Madalénou znovu zažehnout. V první části knihy jí pořád zní v hlavě hlas Madaleny jako 13-leté dívky, protože tehdy ji viděla naposledy, než ji zavřeli do ústavu. Francesca musí nejdřív najít vlastní směr a až potom může čelit Madaléně, která se vydává zcela jinudy. Teprve pak k sobě můžou opět najít cestu.
4: Itálie té první poloviny 20. století je výsostně patriarchální, navíc fašistický režim se snažil ženské tělo také ovládnout, disciplinovat ho a redukovat jenom na funkci v rámci státu. My jsme to naznačili, ale vnímáte rebelii svých hrnidek jako vědomý politický akt odporu nebo nějakou instinktivní obranu vlastní integrity, i kdyby to mělo znamenat nějaký cejch?
5: Well, during the fascism period, the woman was seen just as the servant.
6: Během fašistického období byla žena vnímána pouze jako služebnice režimu. Ačkoliv i muži byli nakonec vnímáni jen jako ti, kdo slouží režimu. Pro ženy i muže to bylo jako okovy. Žena se měla realizovat výhradně v rodině a v domácnosti. Měla být pouze manželkou a matkou. Muž měl zase jít bojovat do války za Mussoliniho. Byla to past pro obě pohlaví. Když píšete příběh, který se odehrává v jiné době, kterou samozřejmě tak neznáte, promítáte do něj strach, úzkost i nespravedlnost, které vidíte ve vlastním světě i každodenním životě. Vložíte je do postav, které žijí v jiném století. Ten pocit je ale stejný. Francesca a Maddalena žili život, který předcházel slovní zásobě i pojmům, které máme dnes pro označení feministického boje a patriarchální nespravedlnosti. To ale neznamená, že by si neuvědomovali důležitost svého odporu proti okovům režimu a patriarchální společnosti. Zároveň to znamená, že když oboje těchto postav čtete dnes, můžete se v nich zrcadlit, protože ani my jsme ještě nevymítili kořeny patriarchátu. Stále tu jsou.
4: Vaše psaní se nevyhýbá špíně, potu ani brutalitě. Zmínili jsme Elenu Ferrante, ale váš styl se mi zdá být mnohem fyzičtější. Je tahle syrovost vaším způsobem, jak zprostředkovat fyzickou podstatu existence v době, kdy tělesnost žen byla používána proti nim?
6: Když čtu, hledám vždycky příběhy, které se nevyhýbají krvi, blátu a špíně, protože literatura není jen nějaká pěkná a poetická věc. Příběhy, které s vámi skutečně rezonují, musí být podle mě i špinavé a krvavé. Musí stavět prožitek těla přímo do středu dění. Musí čtenáře zasadit do pozice postav, aby všechno prožívali v jejich kůži. Nemáte si to jen představovat, máte všechno vidět, cítit i vnímat. Proto je pro mě důležité, aby vás kniha dokázala přenést do světa postav se všemi jejich pocity. I s věcmi, které možná vyvolávají stud nebo odpor, protože jedině tak se můžete s postavou propojit. Mám moc ráda italského spisovatele jménem Beppe Fenolio, který je ve svých románech a povídkách krví a blátem doslova posedlý. Protože to je jediný způsob, jak může příběh vyjádřit každý centimetr boje, kterým postavy procházejí. I pro mě je velmi podstatné se ničemu nevyhýbat, ani těm, řekněme, nechutnostem, protože lidský život je prostě i takový.
2: Šárka Jančíková vedla rozhovor s italskou spisovatelkou Beatrice Salvioni. Její knihy nazvané Dareba a ničema vydalo Argo. V rámci cyklu Postavy světového filmu věnoval Aleš Fuchs jednu z částí Františku Vláčilovi. Pořad je reprízou z roku 1968.
8: Patří ke generaci čtyřicátníků, mohli bychom říci ke střední generaci, považujeme-li Šorma, Chytilovou, Mencla a ostatní za mladé. Vláčil začínal ve filmu ve stejné době jako Brynich, Helge, Kachyňa nebo Jasný. Ovšem svůj první dlouhý hraný film natočil jako poslední z nich, teprve v roce 60. Jmenoval se Holubice. Vláčil nikdy nespěchal. Nespěchal se svým prvním filmem a nespěchal ani později. Markéta Lazarová vznikala prakticky 5 let. Proto také celé Vláčilovo filmové dílo, máme-li na mysli dlouhé hrané filmy, představuje všeho všudy jenom 4 filmy. Leč nepředbíhejme. Narodil se 19. února 1924 v Českém Těšíně, po maturitě se pustil do studia estetiky na Filozofické fakultě v Brně. Kromě estetiky studoval také historii umění a sám to zkoušel jako malíř a grafik. Už během svých studentských let se ledačemu přiučil v brněnském studiu krátkého filmu, kde dělal všechno možné. Když byl pak povolán do armádního filmu, nejprve jako dramaturg, aby se později ujal i práce režijní, byl to konec všem studentským rozběhům a pokusům a přitom začátek skutečné umělecké tvorby. Po mnoho let nejprve ve studiu krátkých a dokumentárních filmů na Barrandově. Z krátkých snímků Františka Vláčila jmenujme alespoň dva tituly: Skleněná oblaka a Pronásledování. Už v prvním hraném filmu řekli jsme si, že se jmenoval Holubice a byl natočen v roce 60. Tedy už v prvním hraném filmu se představuje Vláčil jako tvůrce zvlášť citlivý k prostoru obrazu, kompozici záběru, se sklonem k poetickému symbolu. Holubice byla než lirickou básní o lásce, dobru a zlu v dětském srdci a o přátelství dětí na celém světě. Film získal celou řadu medailí na mezinárodních festivalech a upozornil tak na Vláčilovo jméno i ve světě. O rok později natočil režisér Ďáblovu past, příběh podle motivů románu Alfreda Technika Mlýn na ponorné řece. Film, v němž se k režiséru básnivému a obrazivému přidal výrazně i tvůrce se smyslem pro vášnivou filmovou baladu, vypravěč příběhů o lidech dávných dob, o jejich strázních, bolestech a rozkoších. Ďáblova past je některými základními motivy vlastně prvním dílem trilogie. Jestliže na třetí díl této trilogie nazvaný Údolí včel teprve čekáme a víme o něm jen, že čerpá svou látku také z dob, kdy člověk v potu tváře zápasil o svůj denní chléb v primitivních dřevních podmínkách, Markéta Lazarová je nám už z biografů dobře známá. Byla dokončena v roce 67. Je to film černobílý, širokouhlý, dvojdílný. Chceme ti, milý Františku Vláčile, poděkovat za zážitek, jaký si nám Markétou Lazarovou dal. Napsali svého času ve Filmových novinách režiséři Jireš, Forman a Passer v otevřeném dopise svému kolegovi. Markéta Lazarová je mimo jiné i hold velikosti díla Vladislava Vančury.
9: No, mně se velice těžko mluví o generacích, které mě obklopují, které jsou přede mnou, i ty, které jsou už za mnou, poněvadž už můj vstup do kinematografie, který byl poněkud neobvyklý a není zcela typický pro mý kolegy, který buď měli nějakou odbornou školu filmovou, v tomto případě u nás FAMU, anebo to byli žáci od elevů až po pomocní režiséry některých našich předních režisérů starší generace. Tak na rozdíl od těchto jsem se k filmu já dostal na rozkaz ministra národní obrany, který mě povolal k dlouhodobému vojenskému cvičení. A dostal jsem se přímo k armádnímu filmu. No ačkoliv jsem usiloval velmi, abych se zpátky dostal zpět k povolání, který jsem si zvolil a které jsem studoval na Filozofické fakultě v Brně, tak už to nebylo možné a u filmu jsem zůstal. A už ten zvláštní přístup, nebo můj zvláštní vstup do té kinematografie taky ovlivnil moje postavení, které dnes už je pro mě v některých momentech taky dost těžký, páč nepatřím k žádnému, nebo cítím, že nějak nepatřím k žádnému z těch skupin, které ať už generačně nebo názorově k sobě v kinematografii patří. Nás, nebo řekněme kinematografii a ty lidi, kteří chtějí v té kinematografii odpovídat nějak na otázky života, hlavně současného života, zajímají věci, které mně ne, že by byly cizí, mě zajímají taky, ale nejsem schopen je řešit. Čím jsem starší, tak tím méně jsem schopen je nějakým způsobem řešit tak, že bych jim propad a svojí tvorbou přímo na ně odpovídal. způsobem myšlení vždycky mě to táhne věci analyzovat nebo snažit se dojít k jakýmsi příčinám a tvořit až z těch příčin. On už dneska trošičku ten proud, který ovládal kinematografii moderní posledních let, který se zabýval například problémem odcizení ve vztahu, dejme tomu, muže a ženy, nebo manželského trojúhelníku, jak už to tak bývá. Ten problém toho odcizení není ovšem zúžen jenom na tuto věc, která se obyčejně v umění nejčastěji interpretuje. Ten zasahuje celou řadu jiných oblastí našeho života. Ale mě zajímá spíše ta příčina. A ta příčina tkví v tom, že člověk od jakživa byl stvořen k boji s přírodou. A moderní život v podstatě tento boj s přírodou uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách, proto mě to taky v posledních filmech táhlo k dávnověku, člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo. A boj s tou přírodou spotřeboval tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Člověk, který někde zasel nějaký pole, od kterého byl nucený být živ, jehož život závisel na tom, jestli něco uloví nebo neuloví, měl podstatně jiný problémy. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, měl stejnou cenu, jako ta rodina měl ten kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. K těmto lidem tyto problémy nemohly dolehnout. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některý problém likvidovat.
8: Markéta Lazarová vyšla poprvé v roce 31. Vančura ji věnoval Jiřímu Mahenovi. V úvodu říká mimo jiné: můj drahý básníku, jsme již poněkud přistárlí a přihodilo se nám bezpočet věcí, z nichž mnohé nestály za nic. Co na tom sejde? Jiné byly opět krásné a jiné opět bláznivé. Nehoráznost tohoto příběhu je mi více než vhod a mám pevnou naději, že nepohorší ani tebe. Šalda řekl o Markétě Lazarové, že tímto románem Vančura pohnul českou prózou. A jestliže přizveme nyní Šaldu, aby vyřkl své o Markétě Lazarové, pak nejen proto, že v jeho slovech je toto dílo celé, nýbrž i proto, že jsou jakoby větným opisem stylu Vláčilova filmu. F.X. Šalda říká: jako každý výrazný umělec nebo básník má též Vančura svůj svět. Jsou to duše takřka prahorní, lidé primitivní a dřevní, jednotní, nelomení a celých vášní. Lidé tak elementární, že až odrážejí nebeská dění vesmírná a zhvězdění jako klidný veletok. Taková sprostná srdce, celé se vyžívající ve chvíli a doznívající v ní jako blesk, takový podkarpačtí honci a lovci a zločinci vášně, takový celí loupežníci a vrazi a takové milenky, odpadající pro milence od Boha a kupující si za svou vášeň peklo. Tolik tedy F.X. Šalda. Ve Vláčilově díle se už od filmu Holubice snoubí básnivost s divokostí, lyrismus s nespoutaností, něha a ďábelská posedlost, proměněná v ďábelské pasti do baladického příběhu dvou životních postojů. Na jedné straně svobodomyslný mlynář spálený a na druhé dogmatický jezuita Páter Probus. Střetnutí těchto dvou, nejsilnější motiv filmu, je tady ovšem ještě sevřeno poněkud úzkým pohledem příběhu, vystaveným sice povídce klasicky, jenže neblaze vykoupeným happy endem. To, co ještě před 7 či 8 lety bylo uvláčela obklíčeno a do jisté míry i zavaleno ostře vyhroceným dramatickým konfliktem, postupem let uzrává. Dramatik ustupuje vypravěči. Lyrik znásobuje své obrazy velkými tahy epického děje. Markéta Lazarová se Vláčilovi a Františku Pavlíčkovi, spolutvůrci scénáře, přímo vzpíná, odmítá a nechce na plátno. Román je nezvladatelně bez dialogu, příběh rozdrobený, útržkovitý, Mančura sám o něm říká skromně, sestavený málem z Bůh darma. Film ovšem s Vančurou nezápasí, nepodstupuje odvěký zápas filmu s literaturou. Vláčil někde řekl, proč vyjadřovat znovu jenom jinou formou to, co už vyjádřil autor literárního díla? Vláčil se vrhá do nitra Vančurova románu, aby odtud vynesl opět na světlo děje z dob prastarých, které civilizovanému člověku uprostřed moderního běhu světa připadají příliš neurvalé a barbarské. Vláčil sám jednou řekl, že kdyby chtěl promluvit k některým současným problémům, udělal by to přímo, článkem nebo statí. Ale nedejme se tímto výrokem mýlit. Markéta Lazarová je film stejně současný a stejně milosrdně nemilosrdný, jako třeba řada filmů Nové české vlny. Odhaluje v člověku moderního světa jeho barbarského předchůdce. Na starém příběhu zajíkavě vypráví osudy lidí postavených proti životu, proti přírodě, lidí stojících v boji proti lidem. Lidí nepodobajících se nám svými prabídnými divokými vášněmi ani v nejmenším, lidí podobajících se naší pozemské, ničím nezatratitelné pudovosti téměř ve všem.
9: Myslím si, že o těchto věcech taky vyprávěla Vančurova Markéta, kterou jsem už ze své středoškolské četby měl nesmírně rád. A když už jsem se později potom dostal ke kinematografii a pokoušel jsem se několikrát o to, jestli by nešla převíst do filmové řeči, téměř vždycky jsem ztroskotal. Ovšem její náboj, ten náboj, o který jsem před chvilku mluvil, ten byl v ní obsažený tak silně, že jsem se k ní vracel tolikrát, až se mi skutečně jednou spolu s doktorem Františkem Pavlíčkem podařilo napsat scénář, který by bylo možno realizovat. Mě zaujalo především to, jakási rudimentárnost charakteru těchto lidí. Vančura sám o tom, nejen o těchto charakterech, ale o celém tom příběhu vypráví v takové úvaze, je to tak asi v polovině vyprávění, kdy oslovuje čtenáře a říká, co pak se vám nelíbí tato příhoda. Já to neříkám teďka zcela přesně, pač to nemám po ruce. Co vám se vám nelíbí tato vyprávění o sličných paních a spanilých pánech? Co pak tento příběh, tato povídka není jak mlad u porovnání s rozkošnou složitostí současné literatury? Myslím si, že to do jisté míry byl taky program, který v té Markétě se mu podařilo realizovat. Mě na tom uchvacovala taky forma toho vyprávění, ale tu už bez zbytku po několika marných pokusech nebylo možno převést do filmového vyprávění. Příběh sám o sobě je natolik tenkej a řeklo by se až téměř banální, že nakonec jsme se shodli vzít si model pro tu stavbu z obrazu dějin národa českého. Z takových důvodů, pro který jsem točil taky Markétu a myslel jsem si, že velice prospěju lidem, je jakési vědomí souvislosti, o kterém Vančura mluví, vědomí souvislosti našeho věku s dobama, který nám předcházeli. Já vím, že dneska prakticky lidé nemají čas příliš se zabývat dobou dávnou minulou, nehledě k tomu, že vždycky nějaká historická práce literární nemusí ozřejmit život dřívějších století tak, jako to může udělat umělecké dílo. Doba, o které já v Markétě vyprávím, je doba tak zasunutá, že se mi z mýho povědomí podařilo dobývat jen velice těžko, skoro jako ve snách. Historici sami, k ním jsem se obracel o pomoc, pak jsem tam měl řadu odborných poradců, prakticky vám o lidech a způsobě života těchto lidí můžou říct jen velice málo. Oni sami říkají, že člověk před dobou Karla IV. Je pro ně historicky němej. Téměř se o něm nic neví. To byl taky jeden z důvodů, pro kterých já se domnívám, že i tento druh filmu je v dnešní společnosti platný.
8: Hrdopíšek Kozlík, ohavný divoch omotaný do kozích kožišin, loupežník, násilný ukrutník a divoký milenec Mikuláš, spanilá divoška Alexandra s tělem plným milosti, steklý mladý Kristián, krásná, plavá a zasněná Markéta, rvoucí se o lásku k Bohu i svému milenci zároveň, starý Lišák Lazar, věrolomník Barbar, Surovec. Tito všichni i desítky ostatních procházejí filmem se svými drobnými i velkými lidskými osudy. Režisér Vláčil i kameraman Bedřich Baťka vyprávějí příběhy o mužích, jak říká Vančura, které nedovedu přirovnat než k hřebcům. Dostane se jim nakonec většinou smrti. Jen Markéta, upekelcovaná věčným soužením svého těla a utíraná krutým světem, v němž vládne fyzická moc a násilí, nachází cestu k životu. Životy Kozlíka i Mikuláše i mnohých jiných přetíná smrt. Když příběh končí, píše Vančura: můj básníku, proutek proutkářů se stále ohýbá nad těmito spodními vodami. Nenalezl jsem pramen. Dlouhé záběry kamery v druhé části filmu vystřídali divoký tanec obrazů na počátku, kdy přerývaně a myhotavě tančí sekvence za sekvencí, až divák v jistém okamžiku může ztratit nit vyprávění. Vláčil používá všechny moderní vyjadřovací prostředky. Jednou z nejsilnějších scén je podle mého soudu upřený pohled kamery na Markétu, kdy odvádějí Kozlíka a Markétě běží hlavou všechny předchozí události jejího mladičkého života. Obraz říká něco jiného než zvuk a teprve z celku si musíš složit bolestiplný obraz života lidí hynoucích pod tíhou nákladu svých vlastních vášní. Moderní divák, moderní člověk, spíš věcný, strohý a chladný, dívá se do očí svým předchůdcům místy s obdivem, místy s lehkým úsměvem, jindy na výsost vzrušen. Vzpomeneš si také na vynikající Bergmanovu Sedmou pečeť z dob křižáckých rytířských výprav, film natočený před více než 10 lety. Vláčil se snaží především o věrnou, snad trochu expresivní, místy i zdlouhavou kresbu prostředí, lidí, aniž mu záleží na nějaké historické věrojatnosti. Vláčilova Markéta Lazarová, to je extaze. Obraz souboje dvou živlů. Jedním je člověk, druhým příroda.
9: Všechny lidské společnosti se snažili dosáhnout asi tak zhruba 3 ideálů. Pravdy, krásy a dobra. A tak, jak společnost rostla, jak se vyvíjela, tak v podstatě každý z těchto ideálů se snažila dosáhnout nejrůznější cestou. Otázky pravdy, cestou náboženství, která byla krajně iracionální, nebo cestou vědy na druhé straně, krajně racionální, anebo cestou filozofie, která byla jednou víc racionální, jednou míň iracionální. dobra, mravnosti a ideálu krásy uměním.
8: Bančurův svět, uložený do příběhu Markéty Lazarové a znovu objevený Františkem Vláčilem, je pro dnešního člověka poněkud šokující. Nejen svou drsností, pravdomluvnou přirozeností, ale i něčím jiným. Hledá v člověku člověka, ne toho vyhaslého, který se obklopil moderní technikou a uzavřel tak veškerému styku s přírodou. Film hledá člověka, ještě neznetvořeného vše uspokojující technikou a ledovou lhostejností. Je to film o divoké lásce, ale také o barbarství lásky, o hledání tajemství světa, zakletém za devatero hor, z nichž jedna se jmenuje hoře, druhá zlo, třetí štěstí, devátá nebo nevím která láska, aniž kterákoliv z nich vydá člověku klíč jen tak, bez utrpení a věčného hledání. Láska je lék od násilí, říká Vančura. Člověk je živel bojující s druhým živlem, přírodou, říkají ti obrazy filmu. Z tohoto odvěkého zápasu se rodí to nejvznešenější a nejvyšší. Cesta lidského života. Moderní svět zbavil člověka zápasu s přírodou. Člověk se sám svým rozumem zbavil tohoto souboje. Utekl před přírodou, ale neutekl sám sobě. Dospívání Markéty v ženu, její procitání v člověka okouzleného kapkou vody uprostřed moře bláta je něco jako blesk, ozařující náhle, prudce a krátce cestu člověka od minulosti k dnešku. Brodit se blátem a přece nepřestat věřit v tu kapku pramenité vody skryté někde za těmi devatero horami, to je asi úděl lidského života. Blázniviny se rozsévají nazdař Bůh, začíná vyprávět Markétin příběh Vladislav Vančura. Ano, je to i divoká bláznivina zachycená Františkem Vláčilem jako obraz z dějin člověka. Jenže kde je ve skutečnosti pramen, který hledá proutek proutkářův? Nenalezl jsem pramen, můj básníku, říká v dovětku Vančura. Film objevil, či chceme-li alespoň připomněl, že zápas člověka o kousek lásky a štěstí má sice své proměny, ale je sám svou podstatou asi smyslem života. Markéta Lazarová, jak nám ji film ukazuje, ztrácí všechno ve chvíli, kdy nejvíc nalézá. Nalézá lidskou zkušenost. Ano, zkušenost lidského rodu. Tak bych asi nejspíš charakterizoval smysl Vláčilova filmu, který má přes 1000 záběrů, vystupuje v něm asi 40 postav, kolem 600 statistů, spousta koní, psů, zvířat. Jenom můj drahý básníku, bláznivina veliká.
2: František Vláčil, čili O dvou živlech, tak nazval Aleš Fuchs část cyklu Postavy světového filmu. O své cestě k filmu, způsobu své tvorby i hledání inspirace, o boji člověka s přírodou hovořil František Vláčil. V režii Olgy Valentové účinkoval Josef Červinka. Pořad byl reprízou z roku 1968. Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče. Šlechtic, stratég, politik, jeden z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století. Jeho pomník na vídeňské Ringstraße stojí dodnes, ale o znovu umístění pomníku na pražském Malostranském náměstí se po léta vedou spory. Abychom si soudy i druhý život významné osobnosti připomněli, vraťme se do roku 2017, kdy vznikl pořad, když otec Radecký nás k slávě ved.

0: protřelý starý lišák Radecký, nejlepší voják Habsburského impéria. V legendách je zobrazen jako šibeničník, hrubý a krutý kaprál. Není na tom ani zbla pravdy. Byl to vynikající stratég a velitel a také velký pán, který se snažil co nejčistším způsobem vykonávat špinavé řemeslo, jež mu bylo svěřeno. Měl vybraný vkus a aby jej mohl uspokojit, prodlužil se pokrk. Nakonec mu rakouský bankéř dluhy odpouštěl. Obdivoval ho tak, že mu navrhl, že mu odpustí všechny dluhy, odkáže-li mu maršál po smrti svou mrtvolu. Maršál k tomu svolil. Bankéř pak jeho ostatky uložil do hrobky nedaleko Vídně, kterou je možno dodnes navštívit. I když Radeckému bylo už 80 let, zachoval si všechny schopnosti fyzické i duševní.
1: On byl výjimečný zejména ve svém přístupu. Armádu a válku nepojímal jako hru, třeba jako šachy, kterou by rozhodovali tahy vojevůdců, ale soustředil se zejména jakoby na zkvalitnění figur, s kterými se hraje. S armádou zkrátka pracoval i v době míru, i mimo boje. Zastával tezi, že voják se nesmí ani na chvilku nudit. Ale nepředstavujeme si to jako nějaké vzduché pochodování po buzrflece, to ne. Když měl například možnost od 30. let vylet a spravovat rakouskou armádu severní Itálii, tak se soustředil na výcvik a součinnost od nejnižšího útvaru, to je řekněme rotu nebo prapor, a pak během roku, jak probíhaly manévry, pokračoval ke stále většímu a většímu celku, až nakonec skončil u celé armády. A tak celá ta jeho armáda pak fungovala jako jakýsi dobře namazaný stroj. A zase nešlo nějaké suché nebo odlišené postupy. Málo do z rakouské armády tak rozuměl prostému vojáku jako právě maršál Radecký, že ho také vojáci familiárně oslovovali tatíček Radecký.
2: O vojenském nadání a schopnosti vést své vojáky do vítězné bitvy, o vojevůdci Janu Josefu Václavu Radeckému z Radče hovoří Vojtěch Kessler, vědecký pracovník oddělení dějin 19. století Historického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Jako o Napoleonovi je známo, že se rád procházel po vojenském ležení a dával se do řeči s prostými vojáky, platí to též i o Radeckém. Jemu k tomu pomáhala zejména znalost jazyku. On se dobře dokázal bavit třeba s italskými rekruty v rakouské armádě nebo s maďarskými či německými. A nesmíme zapomenout na ty české. Stejně jako dokázal pozvednout morálku vojska slovem, dbal i o plný žaludek mužstva. On obecně za to vždycky se soustředil spíše na kvalitu vojska než na jeho kvantitu. Vždyť například v drtivé většině bitev z toho jeho nejznámějšího tažení z roku 1848 až 49 proti Sardinii v severní Itálii, tak disponoval ve všech těch srážkách téměř vždy menším počtem mužstva, než měl soupeř, a přesto dokázal zvítězit. A jeho vojáci byli tedy dobře secvičení, motivovaní, dobře najedení, a to by nestačilo. Při cvičení dbal na to, aby vše probíhalo jako za přímého boje, nejlépe v lokalitách, ve kterých do budoucna tušil případnou možnost střetu. A jeho štábní důstojníci až k nejnižším útvarům museli mít hlavy zavořeny do map, znát každý kousek země a vidět zkrátka, kudy je to tam a tam nejkratší, nejpohodlnější a jak dlouho to zhruba trvá. No, stejně jako ten už jednou zmiňovaný Napoleon, i Radecký totiž tvrdil, že války se nevyhrávají pomocí rukou, ale zejména pomocí nohou. A sám to mnohokrát dokazoval. Jeho vojska v mnoha případech zaskočila soupeře překvapivě rychlým přesunem a zejména nečekanou koncentrací sil. Dost mu také pomáhalo, že během své aktivní vojenské kariéry působil u nejrůznějších typů zbraní. A tak armádu chápal jako komplexní celek. Dbal na to, aby se jednotlivé zbraně doplňovaly a navzájem podporovaly. Úspěch totiž dle něho závisel nejenom na schopnosti jezdectva máchat šavlí, ale také na tom, jak rychle ženisté dokáží postavit most, nebo jak rychle štábní důstojníci předají zprávu s rozkazem. A to vás možná překvapí, že i ve velmi pokročilém věku on sledoval technické novinky a uvažoval o jejich využití. V letech, kdyby měl právo na jakési bruč

elektronické ohrnování nosu nad novinkami, aplikoval je přímo v praxi. Tady bych připomněl rok 1850. A to jiskření mezi Pruskem a Rakouskem, kdy právě Radecký z pozice vrchního velitele rakouských vojsk dokázal k Olomouci, kde probíhalo diplomatické jednání, za využití železnice poměrně v krátké době shromážit velké množství vojska. A to shromáždění bylo natolik překvapivé, že pruští vyjednavači couvli. Ne tak jako například v roce 1866, kdy k válce skutečně došlo. Nebo například jmenujme využití horkovzdušných balónů, co by bombardéru. Tam, když dobýval Benátky, tak na povstalé Benáčani nechal schazovat výbušné miny z balónu. On vlastně nikdy nebyl skutečným konzervativcem, jak by se nám mohlo zdát. Musíme si totiž uvědomit, že jej formovala doba osvícenského josefínského racionalismu. A reforma pro něj byla vlastně klíčem pokroku. Stejně tak, jako byl proti v jeho očích zbrklým a nerozumným revolucím, tak se mu stejně tak příčil i kvietismus restauračních režimů. On byl legitimista, to ano, ale ne zpátečník a reakcionář. Já myslím, že v tomhle směru je kromě toho osvícenství ovlivnilo nejvíce jeho angažmá v průběhu napoleonských válek. V roce 1813, potom známém neúspěšném Napoleonově tažení do Ruska, kdy vlastně proti Napoleonovi postala celá Evropa, tak do vrchního velitele všech spojeneckých vojsk byl jmenován maršál Karel Schwarzenberg, rakouský velitel, a ten si zvolil za svého šéfa štábu, čili bychom řekli něco jakýsi centrální mozek všech spojeneckých armád, zvolil si právě Radeckého. Napoleon vždycky dokázal vítězit proto, že na konkrétní místo v konkrétní čas se mu podařilo nashromáždit a skoncentrovat větší sílu než soupeř. Toho si byl Radecký vědom a tak prosadil strategii, která měla vojenského génia francouzského císaře unavit a útočit zkrátka na místech, kde se zrovna nenacházel, a tam, kde byl, tak ustupovat. Takto v úzovkách znaveného Napoleona a jeho armády pak dokázala porazit jeho hlavní zbraní, to znamená velkou generální bitvou, kdy v té známé bitvě národů u Lipska v roce 1813 dokázal Radecký téměř až takový logistický husarský kousek shromáždil více sil, než francouzský císař dokázal ho porazit. Po napoleonských válkách a zejména po tom známém vídeňském kongresu, kde si páni diplomaté během plesu a večírků rozdělovali Evropu, zavládl na kontinentě relativní klid. No, v Rakousku to byl signál pro síly, řekněme, konzervativní, nepružné a zejména u dvora, prosadit svoji politiku. A ta byla v příkrém rozporu s aktivní Radeckého přístupem pozvolných, ale jaksi neustálých reform a změn. Z nejvyšších postů se stáhl sám na vlastní žádost, nejdříve do Uher k jízdní divizi, pak krátce působil jako velitel pevnosti v Olomouci, aby se nakonec dostal do míst, která poznal právě už během napoleonských a revolučních válek, a sice do severní Itálie. Musíme si uvědomit, že tehdy Itálie vlastně jako stát neexistovala a sever byl součást Rakouska. A právě tam v Miláně, kdy už se zdálo, že jaksi dožije svoji zaslouženou penzi, nakonec zažil Radecký své nejskutnější dny, co by vojevůdce a velitel. On měl čas a prostor budovat si armádu podle svého, nikdo mu do toho nemluvil, cítil se šťastný. A když pak v Itálii propukla v roce 1848 revoluce, rakouské vojsko bylo dokonce vyhnáno z Milána, přidala se k tomu i regulární válka s tehdejším Sardinským královstvím, co stálo v čele, řekněme, národně osvobozeneckého hnutí Italů. Radecký svoje vojsko stáhl do takzvaného pevnostního čtyřúhelníku, který tvořila opevněná města Mantova, Pešera, Verona a Legnano. A tady vojsko skoncentroval a pak v bitvě u Kostózy na hlavu porazil právě sardinského krále Karla Alberta. Vrátil se do Milána a využíval příměří k další konsolidaci, doplnění vojska, munice, zásob a tak dále. A když pak na jaře příměří vypršelo, neuvěřitelně rychlým manévrováním a zejména přechodem řek v dobře známému terénu, Sardiniany dokonale zaskočil a opět je dokázal na hlavu porazit bitvě u Novary. Na tom všem je asi nejzajímavější a nejpozoruhodnější ta skutečnost, kterou si musíme uvědomit vždy, když o Radeckém a jeho nejlepších vojenských výkonech hovoříme, a sice jeho věk, v té době totiž mu bylo již přes 80 let, a on už za svého života musel sloužit coby symbol. Ono fungovalo cosi, co bych nejlépe popsal jako jakýsi pocit v rakouské armádě. Zkrátka, když je tu s námi stařičký Radecký, nemůže se nám nic stát. A bohužel věk nejde zastavit a nikdo nežije věčně. A tak spolu s odchodem starého maršála jakoby také odešla veškerá sláva vojsk Habsburského arcidomu. Ustaly už jen nostalgické vzpomínky, jak říká Svatopluk Čech v jedné povídce z cyklu Ve stínu lípy, na dobu, když otec Radecký ke slávě nás vedl.

0: Do akt vídeňského válečného archivu přišel na Radeckého tento posudek. Muž duchaplný a podnikavý, ve všech ohledech dokonalý důstojník, činorodý v kanceláři i na bojišti, statečný a neohrožený, přitom velmi přívětivý, čímž získal si lásku celé armády. A jakkoliv neprojevil pronikavý rozum ostatních, zevnějšek jeho byl doporučením a povahou více byl válečníkem. Možno-li vytknout mu něco, tedy právě to, že příliš mnoha lidem sluchu dopřával a s každým se přátelil.
1: Jan Josef Václav Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče se narodil v Třebnicích u Sedlčan 2. listopadu 1766. Zemřel v požehnaném věku 92 let 5. ledna 1858. Já nejprve poprosím své hosty, aby mi řekli o svém vztahu k osobnosti maršála Radeckého. Doktor Jiří Rak, historik a patron spolku Radecký.
2: Já samozřejmě Radeckého mám velice rád, protože v momentě, kdy jsem začal mít jaksi rád rakouskou armádu, protože se mi líbila hrozně, byla malebná, byla krásná a jsem se přiznal, že v té první fázi jsem neměl rád ani rakouskou armádu za její skutky bojové, to přišlo až potom, myslím, že dekorativní, taková působivá, pěkná. Takže samozřejmě Radeckému se nelze vyhnout. A samozřejmě, co si vzpomínám, že tatínek vždycky na Nový rok vyladil Vídeň a poslouchali jsme koncert filharmoniků, který končí vždycky pochodem Radeckého.
1: Inženýr architekt Jan Bárta, předseda spolku Radecký.
3: Já jsem zamilován do 19. století, které považuji za období největšího zkvalitnění a vlastně zrození moderního českého národa. A můj obdiv k monarchii i k české šlechtě mě samozřejmě přivedl k tomu, že nelze na tohoto příslušníka české šlechty, jehož kdysi dávný předek například vedl stavbu katedrály svatého Víta jako kanovník svatovítské kapituly, no tak na hraběte Radeckého prostě naraziti je nutno.
1: A doktor Richard Beagle, historik umění?
4: Tak já jsem tady v takové specifické pozici, protože nejsem ve spolku Radecký, ale dívám se na jeho činnost vlastně s radostí. Mě Radecký fascinuje jednak jako postava, která překlenula dvě století, propojila 18. a 19. století, a to 18. to je předehra, bez které by ten rozmach 19. nebyl možný. A potom mě ještě zajímá, možná zejména mě zajímá jako architektonický a urbanistický fenomén, protože ta socha, která vstoupila do prostoru Malostranského náměstí, tvořila mimořádný historický celek, ve finále barokní, a stala se takovým zvláštním přechodem do naší současnosti i právě proto, že se o ní dodnes vedou spory, že má jiné významy než ty světecké, což jsou všechny ty pomníky kolem, a že tím pádem je připomínkou toho, že 19. století není jenom sentimentální, ale taky akční, bojové, že je plné významu, které může být protichůdné, ale že minimálně o těch významech vědělo.

0: Říká se, že v české vojenské historii nové doby není nikdo, kdo by se mu mohl rovnat. Čím je osobnost maršála Radeckého důležitá pro dějiny vůbec a pro ty české zvlášť?
1: Porazil Napoleona. To už svědčí o kvalitách jako vojáka. Že on byl autorem plánu bitvy u Lipska. A byl to člověk, který skutečně přesahuje ty 200 století, kde je úžasný to, že on vlastně bojoval proti všem nepřátelům Rakouska, které se vyskytly v těch 200 letích. On začíná jako v válkách proti Turkům, tady čemu nepříteli, pak pokračuje v boji proti Francouzům, revoluci proti Napoleonovi a končí v boji proti občanským revolucím toho 19. století. Čili proti těm třem principům, které se v 18. a 19. století vynořily jako nepřátelé monarchie, tak proti všem on bojoval. A potom české dějiny nejsou bohaté na vojáky, to si přiznejme. A ty, které jsme měli, tak ještě jak si vylučujeme, což je případ právě hraběte Radeckého. On byl Čechama, svými současníky a ještě potom několik desítek let po smrti vnímán jako živoucí důkaz, že Čech to může dotáhnout takhle vysoko, aniž by zapíral své češtví. Jeho češtví bylo jiné než to moderní, ale rozhodně se za to nestyděl a rozhodně se snažil mluvit česky a tu armádu se snažil udržet takovou jako multikulturní, bych to řekl moderními slovy.
0: Byl jsi vědom i toho českého původu svého rodu?
1: Byl samozřejmě. On se snažil, to, co pak se stalo tradicí, když dostával čestné občanství, tak on na ty dopisy odpovídal v jazyce podání. Když mi nějaký český musel napsal česky, tak odpověděl česky. Kolega Havel, který napsal tu krásnou knížku, ten životopis Radeckého, tak tam ovšem upozornil na to, jak je to krásná zastaralá čeština. Je to čeština 18. století právě, kterou se odpovídá. Byť ten dopis dostal někdy už v polovině 19. už po těch vítězstvích Itálie, ale prostě za to, že je Čech, se skutečně nestyděl a hlásil se k tomu vždycky.
0: Byl i jako osobnost 19. století nebo toho přechodu mezi 18. a 19. stoletím výjimečný i v rámci těch evropských dějin?
1: Rozumě byl, protože vojevodců jeho formátu mnoho není. Na něm vždycky fascinovalo to, že on se přizpůsoboval v moderní době. To člověk narozený v půlce 18. století by měl plné právo říct, že železnice, ten moderní čerch mám tady, dejte mi si pokoj. A on napsal pojednání o využití železnice v armádě. A samozřejmě ze svého hlediska, ale uvažoval o ní a nakonec to předved 1851. Tak tohle to je na něm v první řadě velice zajímavý. Na druhou stranu prostě to, že už na jeho životě je vidět, jak se sráží ty dvě pojetí, to starý, kde je to feudální Rakousko, a moderní, že podnikatel Profiter, který zbohatl na vojenských dodávkách, to už je vyloženě moderní doba, on za Rakousko zaplatil dluhy a nechal si podepřet, že Radecký stáví u něj zbytek života a nechal se pohřbít u něj na Heldenbergu. A když císař řekl, že ho chce v kapucínské kryptě jako druhého Habsburka, tak Parfitter vtáhl smlouvu a tady už se přihlásilo to nový Rakousko, to Rakousko podnikatelské, které v podstatě zvítězilo. Převálcovalo to staré. Takže i tohle to mi připadá jako v podstatě symbolický.
0: Ale i tohle má půvabnou dohru v tom, že Parfitter nabídl císař, že mu odprodá ano. Ten pohřeb.
1: Císař to chtěl koupit a řekl, že to nelze prodat, že může dát. To může jenom věnovat. To je krásné gesto.
0: Já jsem právě slyšela tu verzi, že si řekl prvně tu cenu, kterou císař odmítl, ale on mu ji přesto jako věnoval.
2: Já to znám tak, že císař nabídl milion za ten areál a Parfitter odmítl, vaše veličenstvo, vám to neprodám, ale když dovolíte, věnuji vám ho jako dar. Což teda František Kluze přijal, díky tomu se to stalo majetkem koruny a díky tomu po 18. roce se to stalo majetkem rakouského státu, který od celý ten areál do dneška úplně vzorně pečuje.
0: A největší atak byl asi v roce 45.
2: V roce 45 tam byla Rudá armáda, jsou historky, jak otevírali ty hroby a pátrali po drahých kovech a podobně. On ten Parkfrieder tam sedí v křesle, oblečen do středověkého brnění, neleží v rakvi, ale sedí. No a oni, když to otevřeli, tak praví se, že si hráli potom s jeho hlavou tam kopanou, nebo to je velmi morbidní, ale teď se tam velice často konají historická shromáždění tradičních vojenských jednotek. I od nás tam samozřejmě kamarádi jezdí i z jiných zemí, kdy se připomínají některé historické události.
1: Je velice zajímavý, jak ho ten Hindenburg a tu roku, jak popisuje, a to, i tu vilu, kde Rejcký a polnímaršál Nymfen, protože on tam měl dva polnímaršály, Verfieder, jak tam dožívali, jak to viděl Machar. Tenhle ten protirakouský běc, básník Machar, jeho se to hrozně líbilo. A ten tam mluví, jak Rejcký tam má porté Žižky a podobně. Tudíž, když prostě už se nadával v druhé půlce 19. století, že by Praha měla radši postavit Žižku než Rejckýho, tak jsem si říkal, že oni by se snesli, Rejckýho mě dát, asi by si naváděli.
0: Jak můžete posoudit to vnímání Radeckého ze strany rakouské a ze strany české i třeba z dnešní doby?
2: Moje zkušenost není příliš dlouhá, nepřesahuje 10 let. Musím říct, že kolegové rakouští, s kterými se tedy stýkám, což jsou zejména členové těch vojenských historických jednotek, je to trošku hraní na vojáky, ale oni o tom hodně vědí, to není jen tak jako maškaráda. Na můj vkus český si ho hodně přisvojují. Zatímco my si myslíme, že oprávněně, podle mě, že pocházel z Čech. To není žádná pobělohorská šlechta, to je stará historická česká šlechta. A tak si myslíme, že samozřejmě, že sloužil své tehdejší vlasti a my jsme byli její součástí, no ale to nikdo nezmění. Já tam vidím v Rakousku takové přivlastňování velké, takže i náš spolek, když se tam s nimi sejdeme, tak se snažíme, jako například, když bylo poslední setkání na tom Hindenburgu, příležitosti oslav jeho 250. výročí narození, které bylo počátkem listopadu. Oni předem organizovali, jak mají vypadat věnce, které tam položíme, jaké barvy mají mít stuhy. No a oni říkali, že prostě jeho erbovní barvy jsou modrá a červená, a že teda bychom dali na věnce stuhy modré a červené. A my jsme se samozřejmě zasekli a dali jsme tam červeno-bílé, protože prostě to je barva Českého království a Radecký je náš. Tak, tak.
1: No, vlastně můžu, to je definice čeští. Radecký samozřejmě byl Čech ve své době, protože doby bylo češtví definováno původem, zemský.
2: No, Bemen.
1: Bemen, a to on byl. V jeho době někdy v tom 19. století přichází to definování jazykem, ale to neznamená, že by to automaticky vystřídalo, že by on přestal být Čechem. Prostě on byl Čechem neustále, k tomu češtví se hlásil, ale prostě nebyl Čech podle té naší představy. Víte, to je něco, na co si budeme muset zvyknout, protože můžete narazit na těch diskuzích na internetu takový ty příšerný nacionalistický výkřiky, co to je za mužstvo národní, když tam jsou černoši a podobně. No a občanství té země tak tam patří. Stejně tak, jako Rejcký patří nám i Rakousku.
2: Přesně tak. Ostatně to už je řečeno velice pregnantně v divadle Jarida Cimrmana. V českém nebi, tam to už zaznívá, takže tak to je.
0: Byl pojem českého rakušenství, který se Radeckému někdy vyčítá, byl to oficiální pojem?
1: Sám pojem není, nebyl. Trošku je sparodován Haške ve Švejkovi. Moc ráda mít český rakušán, jak říká paní baronka von Bocunheim. Ale český rakušan bylo. Nebyl to oficiální pojem, ale jo, české království nezaniklo nikdy, bylo součástí Rakouska. Panovník byl český král, to prostě zpochybněný nebylo. Češi se naopak bránili, že v diskuzi s Němcima se bránili vlastně tím důrazem na to, že oni jsou loajální občané, loajální podání českého krále, který je zároveň rakouským císařem.
2: Ono s tím němectvím, to je taky etnická záležitost trochu, protože to byli rakouští Němci. Oni mluvili stejným jazykem jako říšští Němci, ale se distancovali až do určité doby samozřejmě.
1: Ten jazyk byl relativně podobný. Prostě Češi se mnohokrát bránili tím svým zúrazem Rakouska, toho rakušanství, že třeba je známo, že když třeba právě v Sudetech se zakládala česká knihovna a se to zvrhlo do rvačky s místníma Němcema a policie měli pocit, že stradní příliš Němcům, tak Češi prostě zareagovali zpěvem rakouské hymny. Si policie tě musí vstupnout do pozoru.
0: Ty výhrady, které třeba jsou vůči i maršálu Radeckému, tak jsou z pozice takového až dodatečného národničení.
1: Ano, to jsou z toho, že podle dnešní definice to není pravý Čech. Podle tehdejší byl.
0: K když se vrátíme k jeho vojenské kariéře, měl pro ně zvláštní nadání, protože on to měl také docela těžké, než se stal vůbec vojákem, třikrát odmítnutý pro tělesnou slabost. Potom se stal kyrisníkem v 18 letech a několik desítek let později tedy tím hlavním vůdcem rakouské armády.
1: On vlastně jako syn mladší té schudlé šlechty si měl buď to duchovní dráhu, anebo vojenskou. Jeho to evidentně k tomu vojenství táhlo. To, co jste říkali, je samozřejmě krásná podrobnost. Tam je doslova, že hrabě Hradecký se nahodí pro vojenskou službu, což je krásný, protože představa, že by nebyl Rakousko, přišlo o svou poslední válečnou legendu, je představa nádherná. Zvláštní je to, že byl odmítnut po tělesnou slabost a nastoupil k kyrisníkům, což byla těžká kavalerie, takže tam by se předpokládal, jaký ten fyzický fundus. Tady tomu evidentně měl, nechyběla mu osobní statečnost, to je se vypracoval ještě v té válce s Turky, ale zároveň i to štěstí, které musel mít taky, zastřelili pod Němků několikrát. On se nevyhýbal, nebyla kariéra od stolu. A potom služeb pokračoval velice rychle. A právě zajímavé je pak ten jeho závěr, protože on dostane polního maršála a stane se velitelem rakouských sil v Itálii. A ty už všichni čekali, že to je konec. Polní maršál, to už je na výslužbu. A prostě ta hvězdná hodina teprve měla přijít. Že? To je ten staříčký maršálek. Takže i v českém vědomí se obávám, že tahle ta jeho éra z Itálie zasínila tu jeho ten raketový zestup z napoleonských válek. Ta bitva o Lipsk byla považována za vrchol jeho kariéry. Ale prostě dokázal to ještě v té Itálii vyhrát.
0: Bychom ho měli dnes obdivovat i z lidského hlediska, protože představit si 80-letého muže, který sedá na koně a jede do bitvy.
1: Přesně tak.
2: Dovolím si připomenout, že ve věku 80 let ještě jisté pradleně v Miláně dokázal udělat dvě pěkné děti. Byl to kus mužskýho.
0: To je další otázka. Jak vůbec mohl vypadat rodinný život takového člověka, který byl velmi často v poli? V 32 letech, pokud se nemýlím, se oženil, měl 8 dětí. Mluví se i o jeho velmi aktivním životě, co se týče něžného pohlaví a do vysokého věku, což potvrzujete.
1: No tak rozhodně to nebyla taková ta domácnost uspořádaná, to jako ne. Nebyl to světec, to rozhodně ne, ale žádný skandalisté známy nejsou. Ví se tedy, že to jeho synovi, že nafaschoval jeden kněz v Miláně.
2: To je hezká historka.
1: To je krásná historka a Hradecký se dozvěděl, jak ho pozval k sobě a poděkoval.
2: Píšou kolegové, že si Hradecký toho pana pátera povolal do paláce a ten tam šel celý roztřesený, co bude. No a tam bylo řečeno, že mu srdečně děkuje a no dneska by rozumný otec se možná choval podobně. Ono těch dětí mnoho nezůstalo naživu, takže dneska, pokud je mi známo, přímí potomci žijí dva a pak někteří z levého boku takzvaně.
1: V Rakousku je to živá součást slovenských tradic, na rozdíl od nás. To je ten základní rozdíl, který se k němu nehlásím. Jakoby nebyl součástí našich dějin.
2: Odporuje tomu českému mýtu, v kterém se pořád pohybujeme. Když to u nich prostě stojí jeho jezdecká socha před, původně to bylo ministerstvo války, teďko je to úřad vlády a považuje ho za součást dějin nejenom vojenských. To je to, co souvisí taky s tím naším soupeřením Češi a Rakušani, či je Hradecký.
1: Císařský, že jo? To je,
2: ano,
1: samozřejmě. Třeba Chorvati vedou podobnou debatu o Jalačičovi, že po mě z ministru, který potlačil ty maďarskou revoluci 1848-1849 a prostě ty rozumí se shodou na tom, že co jsou debaty nesmyslný, že kdyby se zeptali Jalčiče, co je tak Orfil Kajzelich. Já jsem císařský důstojník, to byla identita.
0: Možná dokladem té reflexe je také to, že vlastně Josef Strauss složil Pochod Hradeckého, zatímco Jaroslav Hašek z něj udělal tu nejhorší postavu nebo zasměšnil ve svém románu.
2: Já Švejka takhle nečtu.
1: Já taky ne. Tam je přece, za Hradecký tam objeví, když Švejka odvádí do Garnizonu, zatknul se Simulanta, a maršál Hradecký se snivě díval ze svého soklu dobrého vojáka, jak jde nahoru na Hradčany.
2: No a pak je tam teda ta historka s tím padlým praporečníkem.
1: Raněný praporečník hrd samozřejmě, no ale za to nemůže...
2: Pod akurátem jíblem.
1: Ano, a za to nemůže Hradecký.
2: Ne, to jsi za to může
1: Ne, ta historka vyšla.
2: Já vím, že vyšla
1: to,
2: v kalendáři.
1: To vyšla v kalendáři, to je prostě autoři propagandistických, a ty nemůžou být z definice chytrej, to prostě nejde. Já bych tady citoval jinou knihu, tu slavnou Pochod Radeckého, tak je tam jméně, od Josefa Rota, kde je přece ten příběh té vzestupu té rodiny, kdy on zachrání Vitě u Solferina, France Josefa, a pak se dočte ten příběh čítance, jak to vypadalo jinak. A jako nositel řádu Marie Terezie má přístup k císaři, že jde tam k audienci a říká mu, ale veličenstvo, teď to bylo jinak, to obavíme. A císař uví krásně. Proti autorům čítanek, milý Roto, ani já, ani vy nezmůžeme vůbec nic. Takže to bych nevyčítal Radeckýmu, co z něj udělali čítanky.
0: Takže ani Haškovi.
1: Ne, rozhodně ne. Já ho nevidím tak proti Rakousky.
0: Nejvděčnějším dílem na památku maršála Radeckého byl pomník odhalený na pražském Malostranském náměstí za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty pár dnů po maršálově smrti 13. listopadu 1858. Dominantou místa byl dost dlouho, odstraněn byl až se vznikem Republiky Československé v roce 1921, předtím byl nějakou dobu zakrytý. Tehdy byl přesunutý do lapidária Národního muzea, kde tlí dodnes. Jaká je umělecká hodnota pomníku Radeckého?
3: Ten pomník je v kontextu pražských pomníků poměrně dost výjimečný. Jednak tím, že je to pomník vůbec vojevůdci, aktuálnímu vojevůdci, že to je reakce na něco, co se týká přítomnosti. Samozřejmě, že známe různé pomníky politiků a významných osob, ale přesto tohle je reakce na hodně současné události a je tuším to, že odlit z materiálu děl, které byly ukořistěny, tak z toho pomníku dělá něco, co je v něčem trošku ještě barokní. A já v té baroknosti budu pokračovat. On je svým duchem, svojí velkorysou kompozicí, která navazuje na jedno sousoší Karlova mostu na Františka Xaverského, kde je ten sokl tvořen postavami. Zde jsou to vojáci, kteří nesou ten štít, na kterém je vojevůdce. To je triumf, chcete-li barokní, je to něco, co se klidně mohlo odehrát v triumfálních průvodech a hle, on nám zde skameněl a je uprostřed toho náměstí. Právě tohleto zvláštní drážděvé napětí mezi tou aktuální přítomností, která tak provokovala následně a mezi tímhletím nepokrytým triumfem, vždyť on triumfuje, ještě to přiznává. To se přece nedělá v normální věstnašné společnosti. Přátelé, emoce si nechte na doma, že jo, politik má být vážný, vojevůdce má být jaksi uměřený, ne, tohle je triumf. Tak tenhle ten triumf tam tak zvláštně zapadl na náměstí, které samo o sobě má zajímavé architektonické a urbanistické dějiny. Já vás zkusím takhle jako proletět na tu historii, protože ona za to stojí. Nejdřív si představte cestu, která směřuje od řeky vzhůru, kolem ní se staví nějaké domy, uprostřed je rotunda a teď najednou přijde založení města a vznikne obrovské náměstí, obrovské, které už dneska nevnímáme. Proč ho nevnímáme? Máme, protože bylo předěleno na dvě části. Dlouho tam byl takový zhluk domů a byly tam krámce a byla tam konec konců ta rotunda. To náměstí bylo obestáváno měšťanskými domy a nějakým způsobem se rozvíjelo uprostřed gotického kostela svatého Mikuláše. Pak do toho přijde požár roku 1541, který to přeformátuje. A najednou se nám tohle náměstí, stejně jako celá malá strana, začíná měnit v takovou čtvrť, která je mikroskopická, ale jsou v ní monumentální budovy. Je to paradox, že hlavní pražská palácová čtvrť má měřítko městečka a v ní jsou stavby typu nejprve Valštejnského, pak tedy Černícký paláci na Hradčanech, ale berme to jako jeden organismus, protože konec konců Hradčany jsou taky vesnice. I ty paláce na Malostranském náměstí, Smířický, potom Lichtenštejnský a tak dále. A teď to náměstí se tímhle obestavuje a doprostřed je vestavě ten obrovský blok, ten záměrně strohý blok toho profesního domu, který jezuité museli postavit takhle jaksi strohý, protože dostali vyčiněno za až světskou nádheru Klementinské koleje od Jean Paula Olivy, jakožto hlavního představeného řádu. A tenhle ten holý dům se stal najednou urbanistickým problémem, který vyřešila až novostavba kupole chrámu svatého Mikuláše, protože z toho domu se stal jenom sokl. Takže takhle se vám tam dramaticky vrství ty dějiny od toho založení požár, teďka zmonumentálnění problému prostřed holá kasárna, nic proti kasárnám, pánové, a na to potom postaven obrovský kostel svatého Mikuláše na piedestál a do tohohle měřítka přijde jedna z nejmonumentálnějších soch 19. století Radecký a je vlastně mikroskopický proti všem těm gigantům kolem. Ale má tam svoje místo. Proč ho tam má? Protože ona je to vlastně taková poslední socha Karlova mostu. Protože on i tím, jak je komponován, jak se vlastně obrací k té hlavní třídě, která jde z toho Karlova mostu a která pokračovala právě tou prodloužení Mostecké, tam byla ta hlavní ulice směřující k hradu, dneska už to tak není. Tak tam tudy se šlo nahoru a ten pomník se na ty chodce díval a třeba i na toho Švejka, který tudy směřuje nahoru k Hradčanům. Ale co se potom stalo? Přišlo 20. století a najednou se celý ten prostor mění a Praha začíná být velkoměstem, chce být velkoměstem a přicházejí razantní zásahy. A jeden z nich se týká Malostranského náměstí. Protože jestliže dosud byla ta hlavní trasa z mostu nahoru, tak najednou nás nejvíc zajímá to, jak se prokličkovat malou stranou podle řeky. Dokonce v jednu chvíli hrozilo, že tam bude železnice podél pobřeží a na Karlově mostě Šránky. K tomu nedošlo, nicméně byl zbořen dům u klíčů, který uzavíral náměstí na té, co to je, západní straně. Ano. která směřuje ke Karlovické ulici. Přišla tam koňka, tramvaj a teď najednou ten pomník tam stojí v situaci, kdy je vlastně dopravní překážkou. To si myslím, že je první důležitá věc si uvědomit, že se přepolovaly svobodnické vztahy. Došlo k tomu, že se naštěstí ta jižní strana zastavila poměrně kultivovaně takovými parcelovanými domy s podloubími, s takovým jemným nádechem kubismu. Byl oslyšen klub za Starou Prahu, který tam chtěl to kompletní uzavření fronty. Nicméně od té chvíle ten pomník jakoby trošku přišel o tu svoji původní komorní situaci a také to, že byl logicky situován do toho nejrušnějšího místa, ovšem v tom směru, jak si příčnem. No, potom se dějí dějiny dále, ten pomník začíná být takovým zvláštním, pánové, prominu, anachronismem v době republiky a stane se, co se stane. Ta socha je odstraněná, je to vlastně paralela toho, co se stane s Mariánským sloupem. Je to hrozně zvláštní, že máme dva pomníky na monarchii, oba jsou plné symbolů. Jeden je ten Mariánský sloup, který nevznikl jako symbol pokoření Prahy, ale jako poděkování za jejich záchranu, a Hradeckého pomník, který nevznikl jako pomník nějakému tyranovi, ale jako pomník vojevůdci, který ano, potlačoval nacionální bouře, nicméně ve prospěch celistvosti rakouské monarchie, ať už si o ní myslíme cokoliv. A tohle všechno je námět diskuzi. Smutné je, že my se s tím většinou jaksi vypořádáme tak, že to pro jistotu zboříme, aby ta diskuze nemohla provokovat. Ale právě tyhle dva póly, ten sloup na Staroměstském náměstí a ten Hradecký, jako by byly dvě takové pomníky našeho relativně černého svědomí právě vůči tomu období 19. století, které v sobě koncentrovalo všechny významy minulých dob, které nějakým způsobem dokázalo v rámci těch pomníků nejen urbanisticky vyřešit prostor, oba ty pomníky měly svoje logické místo, ale dokázaly vytvořit i srozumitelný symbol, který přesahoval tedy konkrétní účel, protože v tom Hradeckého pomníku to byl svým způsobem hold vojevůdcům jako takovým, to byl hold vojákům, kteří měli co do té doby v Praze do invalidovnu, že jo, pomníku trpení. Samozřejmě dneska je Žižka na Havlíkově a tak dále, ale přesto tenhle pomník, který byl součástí vnitřního města a který byl součástí jeho organismu, nebyl na piedestalu, byl prostě uprostřed každodennosti, tak si myslím, že připomínal mnohem víc než jenom památku jednoho pozoruhodného maršálka.
4: Říkal to naposled správně, že to v sobě koncentruje ty významy, jo, z toho 20. století a tak dále, ale sobě bohužel před svým koncem má i tu válečnou epizodu, kdy tam byly ty demonstrace, kdy požádali pražský Němci, že jo, a to už právě nebyly pro rakouský. Tam už se nespívala rakouská hymna, tam se zpívala Wach am Rhein, tam se zpívala Deutschlandischen Überlass, a takže on vlastně se stal takovým symbolem toho němectví, toho rakušanství prostě v tom německém střihu. Jako vůbec, prostě první válka. Ten smrtící polibek toho spojenectví s Německou říší pro Rakousku znamenal jednu ze smrtelných rán. Tak ten pomník v tom byl zase. A není náhodou, že místořitel Thun v 15. roce zakázal ty demonstrace. On je viděl, jak jsou kontraproduktivní, jo? Že to v Češích zbuduje jiný nálady a naopak, že ty byly vlastně nějaká šarvátka předních lídek a se udělal vítězství, se to udělal legraci. Takže Thun jako vyzval, až s ním přestanou, až bude velká bitva. Ano, pak to oslavíme. I tohleto k tomu pomníku přispělo. Bohužel.
2: Tak oni pomníky se neumí bránit. Těch příkladů bychom našli víc, kdy prostě pomník byl při nějaké aktuální příležitosti, byl aktuálně použit podle momentálního. Máš pravdu v tom, že samozřejmě to na té historii nebo na té legendě toho pomníku, když to tak nazvu, tak to je odium jisté, to je nepochybně.
4: To mě ta hezká karikatura, pomník jako politik, možná také odřenej, a přitom zase to není ta legrace, kterou si dělali ve Vídni. Že ve Vídni ten pomník byl stěhován. Když se stěhoval, my se jsou obrali na války, tak se stěhoval i pomník, my se obrali sebou. To je klasický jezdecký pomník, on je na koně, takhle ukazuje rukou dopředu. A stalo se, že tam vyrostla burza. Že on ukazoval burzu.
2: Jo, ano.
4: A z toho se udělal vtip, že podsunuli ten verš Grilplácův z té slavné Ody Narveckého v tvém táboře Rakousko, my ostatní jsme ho trosky, takže ukazuje na burzu a říká tady, jo, ten táboře Rakousko. To je ta změna. To starý Rakousko Hradeckýho bylo něco jiného, než tohle to nový, kde už to vládne burza. Což se všechno nestalo. Srovnalo s pivem, já myslím, pro Čechy není něco dehonestujícího.

30letý rytmistr Radecký, zelenáč v hlavním stanu, všechno a všechny kritizoval. Náčelníka generálního štábu, který válečnictvím vyšším nikdy se nezabývá a před 50. rokem života v letech jest již pokročilých. Důstojníky generálního štábu, jimž dočista schopností, silné vůle a znalostí služebních se nedostává. Toho či onoho velícího generála, který si myslí, že dostatečně povinnost svou splnil, jestliže vojska do různých bitev rozložená v hlavní sílu spojiti a s nimi na oustup se dáti znal.

U počátku každé války vidí se nepoměr mezi prostředky a účelem. Armády, jež do pole táhnou, nejsou buď dosti silné, nebo z dostatek vyzbrojené. Po každé bitvě jen statečností vojsk vyhrané jest armáda příliš slabá, aby k ovoci vítězství dosáhla a toto pevně uchopila. Po každé bitvě prohrané musí v outěku čili příměří hledati spásu. A na konci každé války se tímtéž spěchem, s nímž byla na počátku sbírána, armáda rozpouští a všechno se bourá, co samo sebe při válce příští zase potřebuje. Radecký, voják činný 25 let a veterán 5 válek, se od plic zbavoval nahromaděné nevrlosti. Nelíbilo se mu, že Rakousko si míru jen vždy užívalo, aniž by jej udržovalo nezbytnou zbrojní aktivitou, a že kvůli absenci mírové přípravy nedokázalo potom nevyhnutelnou válku náležitě vést. Peníze byly důležité, morálka zásadní. Kvůli materiálnímu zabezpečení armády nezapomínal současník idealismu na ideový růst vojenstva, na odpovídající vzdělávání důstojníků a výchovu vojáků. Zkušenost praví, že síla fyzická sama žádnému vojsku vítězství nezajistí, když síly intelektuální a morální scházejí. Mnoho obtíží ze zanedbaného vzdělání důstojníků pochází a jmění morální ducha vojsk tvoří.

Staral se o stav plukovních knihoven a o učební plány vojenských vzdělávacích institucí. Představoval si vznik důstojnické univerzity či polytechnického válečnického učení. U přijetí nemělo být ani k rodu, ani k majetku, nýbrž ku schopnostem a charakteru přihlíženo. Neboť jen lidé ušlechtilí a počestní mohou se velkým výhodám takového vzdělání těšiti. Snaha o zdokonalení věd válečnických není smutnou věcí vynalézání způsobů nových, jak uměle zabíjeti, nýbrž o lidstvo zásluhou. Čím dokonalejší vědy válečnické jsou, tím nebezpečnější jest války zahajovati, tím řidčeji vedeny budou, tím více vzdaluje se způsob vedení jejich od zabíjení divokého.

0: když připomeneme úsilí spolku Radeckého o návrat pomníku na Malostranské náměstí. Je to váš hlavní cíl, očte spolku Radecký?
1: To je trošičku složitější a zas ne na dlouhé povídání. Spolek Radecký především, když jsem měl tu čest ho tedy zakládat před přibližně 8 lety, tak jsme tím nespadli z nebe. My jsme navázali na práci, kterou do té doby vykonávali historikové profesionálové, například zde přítomný pan doktor Rák a jeho přátelé. V roce 1992 Vojenský historický ústav uspořádal dvoudenní vědeckou konferenci na téma Radecký. No a my jsme se zúčastňovali potom takových setkání vždycky 2. listopadu, což jsou narozeniny maršála Radeckého, které v lapidáriu u toho sousoší z pomníku pořádalo Rakouské kulturní středisko. Takový spiritus movens tam byl pan doktor Hauk, který ale potom z Prahy odešel a zdalo se, že ta tradice skončí. No a my jsme tu pochodeň převzali, obrátili jsme se na ty historiky, o kterých jsme věděli, že o něm píší a že o něm hodně vědí. Někteří z nich, jako pan doktor, tak jsou našimi patrony spolku. A tažateli se, co ten spolek chce, tak samozřejmě rádi bychom, aby se ten pomník vrátil na Malostranské náměstí. Poslední soutěž, která, jak známo, byla před 2 lety vypsána magistrátem, v té soutěži mezinárodní na úpravu Malostranského náměstí, týkala se spodního i horního náměstí, vyhráli architekti Hajkové z Hradce Králové a oni v tom řešení toho náměstí počítají s návratem pomníku. Pravda je, že ho musí o málo, ale přeci jenom kvůli dopravní situaci posunout, než byl. Ale v zásadě je na ose čísla popisného 5, což je Kremlingovský palác, takzvaná Malostranská kavárna. Dělají to, že ho ale otáčejí o 180 stupňů v tom svém návrhu. Když si vzpomeneme, co říkal před chviličkou kolega Vígl, tak je to cosi, co hodně mění situaci a mělo by se o tom hodně diskutovat. A když jsem řekl slovo diskutovat, tak to je vlastně ten hlavní smysl naší činnosti. My bychom chtěli, aby se o Radeckém, jeho době a hlavně tom pomníku, protože já jsem celý život památkář, takže k tomu mám prostě samozřejmě hluboký vztah. My bychom neměli nechat usnout tu debatu. Debatu veřejnou, odbornou, politickou, protože nedělejme si iluze, debata o návratu pomníku Radeckého znamená debata o jisté rehabilitaci této osobnosti a jsme na půdě v podstatě politiky, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A to, jestli se tam vrátí nebo nevrátí, musí prodebatovat napřed historici, urbanisté, samozřejmě proto byla taky ta architektonická soutěž, což je dobře, řešení takovýchto zásadních věcí se mají vždycky soutěžit. Nám jde o to ve spolku, aby se nepřestalo o Radeckém a zejména tedy o návratu jeho pomníku mluvit, větší ambici nemáme. A věřím tomu, že ta odborná především debata povede k tomu, že i politici začnou přemýšlet méně ideologicky, méně, já nevím, jak bych to nazval, v duchu trošku takového toho pohledu jednostranného na dějiny, pohledu nacionalistického zbytečně. A tohle všechno to je komplex našich představ a jak říkám, debatu o tom odbornou i všeobecnou.
0: Byla by pro vás otázka k debatě také pomník Radeckého do veřejného prostoru, ano, ale jinam než na Malostranské náměstí?
1: Takové debaty samozřejmě probíhají. My o některých víme, některé se samozřejmě odbývají bez nás. Víte, tady bych skoro radši slyšel názor kolegy Vígla, protože to jsou problémy, kterými on se zabývá dlouho a moudře. Přestěhovat se dá samozřejmě každá věc. Je známo, že pomník nebyl koncipován pro toto místo konkrétní. Pomník už existoval teda na papíře a v modelech a teprve se hledalo, kde by měl stát. Měl stát na Hradčanském náměstí, pokud vím, možná na nějakých dalších místech. Nakonec bylo zvoleno toto místo u té Královské cesty, takzvané. Samozřejmě úvahy jsou všelijaké před generálním štábem, vojenské tradice české armády jsou na jiných tradicích postaveny, to je určitě neprůchodné, ale jsou místa, kde by důstojně mohl stát. Já jsem přesvědčený, že například v Břevnově je vojenský hřbitov, kde je teďko novej park. Prostě těch míst by se našlo a velmi důstojných. Jenomže ten pomník, to je, víte, teď mě napadla taková věc. Malostranské náměstí je věcí jistých návratů, podivných až v současné době. Je pravda, že ony tři věže s barokními báněmi, které byly před dvěma lety navráceny na budovu Malostranské radnice, tedy Malostranské besedy, tak ty se s pomníkem nikdy nepotkali, protože byly odstraněny 1820, jestli si to dobře pamatuju. A pomník byl postaven 1858. Nicméně, návrat těch věží, to nebyla lehká úvaha přeci. To bylo široce debatováno, široce diskutováno. Je to problém, je to zásah do toho prostředí, na který jsme zvyklí, a je to návrat. Byl umožněn tím, že tam se našly stopy prostě v krovech po těch věžích, a tak, které jsou mimochodem dřevěné, ty tři věže. Nicméně jsou tam vráceny, takže proč by se tam neměl vrátit taky pomník Hradeckého? Měl by přijít na to původní místo.
2: To je věc strašně komplikovaná. Neutíkám od toho, nebojte. Za prvé, pomníky přirůstají k místům. To je strašně těžké, je jako figurky na šachovnici přesazovat někam jinam. Umím si představit takovou alej odložených pomníků. Lapidárium je konec konců jenom taková zastřešená alej odložených pomníků. Někdy je zachraňuje, někdy jsou tam uklizeny, jako třeba tenhle ten. Zaplať Bůh, že je máme, odborníci si je prohlédnou, ale nezasahují do dějin. Tenhle pomník zasahovat do dějin měl. Byl jejich připomínkou a prostě pomníky jsou od toho, aby otevíraly témata. My už dnes nerozumíme světeckým postavám, nerozumíme zápasům, které prožívali, jsou to pro nás malebné postavy. Rozplýváme se na jejich krásou, i když velmi často například se před námi odehrávají kruté scény mučení nebo naopak sebepřemožení. Už se nás to netýká, jsme okouzlení diváci, kteří se dívají na malebný obraz nejlépe zapadajícím slunci. No a bojím se, že celá malá strana se nám tak trošku propadá jako takový zvláštní muzeální obraz, který se přítomnosti netýká, který budeme dokončovat. Já řeknu strašné slovo, které nemám rád, ale řeknu vymazlovat, tak nějak to na mě působí, tak i podle mě Praha 1 přistupuje k malé straně. Ono to znamená umrtvit. Ono to neznamená nic jiného, než to, že ta čtvrť ztrácí přirozeného života. A to není jenom tím, že tam nebydlí lidi, to je i tím, co tam pouštíme, jak se k tomu chováme a tak dále a tak dále. A co teď s tím Hradeckým? Výsostně politická socha do prostředí, které chce všechno jenom ne politiku, prostředí, které chce být zábavným parkem pro turisty, protože tím je dneska malá strana, to je náš malý Disneylandíček. A teď by tam vpadla socha, která, ano, byla by taky malebná, přiznejme si, že by málo kdo nepoznal, že není barokní, protože se tak vlastně tváří, a teď by se s ní fotili a všechno je v pořádku, ale co kdyby to někomu došlo? No, od toho právě pomníky jsou. Já jsem vlastně po tom všem pro návrat. Nevím, jestli přesně na tohle místo, možná, že bych kacířsky zvážil, jestli by se třeba v rámci toho náměstí nemohl najít prostor například na místě toho zrušeného parkoviště, jestli tam by ta gradace hmotová, kde by ta socha si také povídala s tou kupolí svatého Mikuláše a hlavně by ovládala to dolní náměstí celé, jo, že by to nebylo jaksi ke mně čelem k Ivanovi zády teďka, co se chystá, protože to mně připadá, že otočit se zády k tomu hlavnímu původnímu prospektu, to je takové kách, podle mého názoru. Ale je to všechno na diskuzi, ale na konci té diskuze by podle mě měl být návrat té sochy při vědomí toho, co všechno znamená, i při vědomí toho, že jestli některá čtvrť v Praze má aspoň v náznaku, v kulisách, fasád uchován ten prastarý zvláštní svět, kterému už nerozumíme, tak je to malá strana, šlechtická církevní čtvrť. Ty paláce už dneska nejsou paláce, jsou to muzea nebo ambasády, měšťanské domy už nejsou měšťanské domy a zaplať už aspoň kostely fungují z většiny a slouží svému účelu. Nicméně přesto všechno je tam otisk světa, který byl pozoruhodný při tom všem, co je s dějiny velmi stabilní, a je to možná svět, za který maršál Hradecký bojoval. Já si neumím představit tu suchu odloženou někde v parku. Taky radši nechme to lapidáriu. Ale utíkat od téhle otázky znamená utíkat od dějin a od vlastní paměti, která se nám vždycky vymstí, když je vytěsníme. Hradecký nebyl žádný zločinec. To není jako stavět pomník někomu, kdo likvidoval český národ. To prostě jenom znamená postavit sochu někomu, kdo se ctí, procházel komplikovanou dobou a tím přiznávat vlastní kořeny, co je na tom tak strašlivého. Ale mám pocit, že jsme k té diskuzi ještě vůbec nedospěli, jo? Že jsme jak děti, tak třeba jednou dospějeme.
0: Pane doktore, abyste uzavřel debatu.
3: To je všechno hezký, právě tohle, to jste říkal, a vedle toho je tam Senát a Poslanecká sněmovna. Jo, takže moderní doba tam vtrhla tedy velice brutálně. Vedle toho naproti kavárny byl pomník Denisův. Denis jako pokračovatel Palackýho, jako proti Radeckýmu. Těch turbulencí politických dějin vlastně by se dalo říct, že Radeckýho paradoxně pro tu dnešní diskuzi zachránili Italové za války, když se uvažovalo o tom, že se pomník obnoví za protektorátu, tak italská ambasáda řekla, že ne. Spojenecká německá říše nemůže stavit pomník člověku, který bojoval proti Itálii. Představte si, že ten pomník by se obnovil za protektorátu. To by dneska ta diskuze vůbec nebyla možná. Ten pomník byl zničen a rozpracovaný.
1: Nebyl by ani v Lapidáriu.
3: Nebyl ani v Lapidáriu. Takže významů těch tam ještě přibylo. Já si myslím, že to samozřejmě tam měl být. Že tomu náměstí něco chybí. Další věc je, co mě na té diskuzi fascinuje, že jste jeden z prvních, který říkají o tom, že ten pomník je krásný. To byla furt debata ideologická. Vůbec nešlo o to, že to je krásný pomník, jeden z nejkrásnějších pražských pomníků a tak dále. Ne, to se mluvilo. Radecký byl kat italský svobody, nebyl kat italský svobody, můžeme se k němu hlásit, nemůžeme se k němu hlásit. A tohle to bylo úplně stranou. Čili zaplať pánu, že se aspoň tohle to vrací. A já bych na závěr řekl něco strašně kacířského tedy. Já v podstatě jsem rád i za ty nadávky, které tam padají, protože ty Radeckého vrací vůbec do veřejné diskuze. Díky tomu se spoustu lidí uvědomuje, že nějaký Radecký vůbec byl. Já vím, že jsem, když jsem přišel na fakultu na šachu 90. let, tak jsem udělal takový test. Anonymní, jenom ať vím, s čím můžu počítat v těch přednáškách. Jedna otázka byla, kdo to byl Radecký zradče, a to byl jeden z pánů popravených na Staroměstském náměstí. Takže zaplať pánů, za co se ta debata vede, protože už kdo aspoň si přečte novin nebo občas vidí televizi, tak už ví, že byl nějaký vojevůdce Radecký. Zaplať pánů za to.
0: Že byl Jan Josef Václav Radecký, maršál pěti císařů, prozíravý nejen v poli, ale také ve svých vizích budoucnosti, dokazují jeho slova hodnotící možný vývoj evropského uspořádání.
4: Necháme-li Rusko konat, za 50 let budou k němu připojena království Makedonie, Bulharsko, Arménie, Sýrie, Egypt a další, vyřkl Radecký koncem třetí dekády 19. století. Při vlivu silném, jejž nyní na Evropu a Asii vykonává a ve spojení se Severní Amerikou ještě na Afriku rozšíří, dá se očekávat, že jako rozhodčí čtyř světadílův do takové velikosti Rusko se rozmáchne, že jí rovnou ani podobnou dějiny neznají. Podobně nešťastnou událostí jako rozšíření Ruska by pro Evropu byl vznik velikého a mocného svazku státního za okeánem, neboť nové státy, které teď v Americe rostou, podmaní si v průběhu časů v Evropu. Jedno století před Jaltskou konferencí předpověděl Radecký dělení Evropy mezi Sovětský svaz a Spojené státy a konec nadvlády starého kontinentu. Veliká říše britská ve východní Indii od Británie se odtrhne, jakož i všechny britské kolonie. Na tuto výzvu znal Radecký před 100 lety také odpověď. Svaz evropský, organizace států, celou Evropu zahrnující, je tudíž toho času záležitostí nejnaléhavější. Avšak nelze se vznést k vysokému ideálu jednoty evropské, jejíž naléhavost tak jasně před očima leží. Evropa jest rozervanější než kdy jindy. A tento stav Rusku volnou ruku k roztahování dává.

0: O historickém odkazu Josefa Václava Radeckého z Radče v roce 2017 v pořadu nazvaném Když otec Radecký nás k slávě ved debatovali historik Jiří Rak, historik umění Richard Beagle a Jan Bárta, předseda spolku Radecký. V roce 1858 byl v Praze na Malostranském náměstí vztyčen maršálův pomník ulitý z ukořistěných italských děl. Aktuálním dodatkem je zpráva, že pražští zastupitelé v červnu schválili návrh a rozhodli o znovupostavení maršálova pomníku na Malostranské náměstí. Po 15letém úsilí spolku Radecký a poprvé od odstranění pomníku v roce 1919.
1: Víkendová příloha.
0: V roce 1969, krátce poté, co zemřel režisér Martin Frič, vznikl v tehdejším Československém rozhlase vzpomínkový pořad, který jeho autor a režisér Miroslav Kůn nazval Jen pro ten dnešní den.
2: Nečekej, vážený a milý posluchači, snad nějakou hodinku legrace k popukání nebo naopak suchopárných krasořečí.
3: Nečekej, že navrátím se zpátky.
2: Nečekej ani, že se nám podaří přivolat zpátky živoucího Martina Friče, prvního národního umělce mezi našimi filmaři a roztomilého člověka, který nás více než před rokem náhle opustil, ale z jehož Kristiána nám bude stále znít tahle písnička.

0: žena, vrátím se zpátky, vždyť život je tak krátký. Já musím bílou lodí plout.
1: Vydáme se s Fričovskou bílou lodičkou na vzpomínkovou plavbu. Pod patronací redakce AZ jednotlivá zastavení natočil a režii má doktor Miroslav Kuhn. A komu jinému svěřit kormidlo nejdříve, než Fričovu dávnému příteli ještě z mládí, Emanu Fialovi, v přístavu jeho tichého vyšehradského obydlí.
2: My jsme byli velký kamarádi, my jsme chodívali spolu do kavárny Rokoko, to byla taková kumšířská kavárna, tam chodil Ferenc Futurista, bratr Burián, Rovenský a redaktor. No to bylo, od rána se tam sedělo u kafe, tam se psalo, tam se dělali články, tam se angažovali lidi do filmu, tak tam jsme začali taky mluvit o známosti, tak jsem si namluvil skrz Friče jednu dívku, on měl druhou dívku, to byla sestra, a třetí sestru měl Heller. No, Frič se z toho dostal, Heller taky, jenom já jsem v tom zůstal sám, já jsem si ji vzal, a Frič mi byl za svědka jako. Ten mě všechno do všeho dostal. Teď dostal i do filmu. To bylo Fričovi tenkrát 20 let, mě bylo 23, to jsme ještě byli cucáci. A že budeme dělat film, najednou jsme si přišli na plán. Tak otec přinesl peníze, ten se stal financiérem. A my jsme začali dělat film Proč se nesměješ? A já jsem to režíroval s Fričem. On tam taky hrál milovníka, půjčovna to nechtěla koupit a nechtěl to nikdo pouštět. Byl v trezoru potom film Peníze taky, že byli ve filmu a film nešel nikam. Otec se ptal, si Emane, prosím tě, kdy bude ta sláva z toho filmu? No já jsem říkal, no počkej, to musíš počkat, to musí být klid. A on klidně čekal až do smrti, nedočkal se ani koruny z toho.
3: Ale nakonec přece jen došlo na vaše slova, pane Fialo. Sláva přece jenom přišla.
2: No ale později, to byl, Friš zůstal u filmu, dělal výborný veslohry, dělal mladý takový průbojní věci, dělal s Vlastou Buriánem, s náma, to bylo s Ferencem Futuristou a se mnou, jako Emanem Fialou, nápady měl ohromný s Vaskovcem Verichem, Házem, s Novým.
3: A tady bych se rád zeptal, pane Fialo, právě na vaši spolupráci s Martinem Fričem a zejména na dva filmy, ve kterých jste nejen hrál, ale taky dirigoval a k jednomu z nich dokonce skládal hudbu.
2: No to byl Hotel Modrá hvězda, to dělal hudbu Nováček a potom Dobrodruh, který už se dělal já, tam byly písničky Sám, já chodívám rád a každý něco musí mít. No a mě jako dirigenta si nikdo nepamatuje, kde jsem byl u Vlasti Buriána, takový leta jsem dirigoval a všecko. Ale z čeho si mě pamatuje z těch dvou filmů, si mě pamatuje nejvíc.
1: Každý musí někdy něco mít, pro co žít, mít to rád. U Emana Fialy a Martina Friče to byl film. Tak snad kousek téhle Fialovy písničky z Fričova filmu Těžký život dobrodruha.

0: A už tu máme dalšího lodivoda, Jaroslava Vojtu. Nezastihli jsme ho v jeho modřanském domku, byli tak trochu s Fričem v Hodkovičkách sousedi, měli to k sobě přes kopec. Ale na zkoušce nové televizní inscenace.
1: Martina Friče jsem znal velmi dobře. Byl to veselý chlapík a řízel opravdu na slovo vzatý. Člověk pilný a rozuměl vždycky své věci. Měli jsme ho všichni rádi a rádi jsme s ním taky i pracovali. Byla hli nějaká taškařice, nesměl Martin při ní chybět. Natáčel jsem s ním několik filmů. Jeden z nejkrásnějších byl Hordubalový. Natáčel se hlavně na Slovensku. Měl ohlas

0: celém světě. Martin byl vášnivým rybářem a na Slovensku toho taky plně využil. Když bylo nepříznivé počasí a netočilo se, tak večer nás Martin pozval na pstruhy. To však nebyl jen jeden takový nějaký pstroužek, ale velikánská mísa a každý se jich najedl, co hrdlo ráčilo. Miloval taky zvířata. Jeho milá žena rovněž měla ráda kočičí i tu psí havěť. Když jsem byl u nich jednou na návštěvě, viděl jsem tam siamské kočky. Rozkošné potvůrky. Mak mě nabídnul maličkého kocourka, ze kterého vyrostl potom pořádný kocour. Byl postrachem všech sousedů. Dravec, před kterým žádná králíkárna nebyla jista. Často visel ráno na našem plotě pěkný králík, kterého nezvládnul přetáhnout. Jinak to byl dobrák, který mě chodil doprovázet kus cesty, když jsem šel ráno do zkoušky, anebo v noci mě vítal, když jsem šel podívat le domů. Měl jsem ho velice rád a byl u nás několik let. Frič vyprávěl vždycky, že jsem jednou přišel k ním a nabízel se mu ke koupi pěkného siamského kocoura, kterého on mě kdysi daroval. Dávno jsem na to zapomněl, že vlastně ten vrah byl od něho.
1: Frič byl vůbec člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, v životě ani ve filmu. Stačí si vzpomenout třeba jen na galerii znamenitých veseloher s Vlastou Burianem. Kopie jsou už tak chatrné, že budete muset omluvit zvukovou stopu po přetržení i v téhle Burianově písničce Z přednosti stanice.

0: A od písničky nebude daleko k vyprávění Fričova zetě, režiséra krátkého filmu Milana Tichého, který nám dělá dobrovolného průvodce po Fričově domě v Hodkovičkách.
1: No tak tohle je Fričova kytara. To tady visí, co pamatuju, co jsem začal chodit k Fričovi. To už je takových dobrých 25 let, ovšem ona bude starší podle toho, jak je uchmataná. No tak na tu Frič hrával. Ne tedy, že by koncertoval nebo hrál pro někoho, ale tak spíš sám pro sebe v klidu. Tak si u toho odpočíval, nebo potom pro legraci přátelům, když se sedělo u skleničky vína. No Frič měl velice rád hudbu. On nakonec začínal sám jako zpěvák a sám se doprovázel na kytaru v kabaretech jako mladý člověk. A tahle láska k písničkám mu zůstala. Konečně v každé jeho veselohře byla písnička. Na to on nikdy nezapomněl, že do veselohry patří hudba a kousek písničky.
2: To je pracovna tady jeho, ano?
1: Jo, to je Fričova pracovna. Ovšem musím říct, že on tady příliš nepracoval. Já nevím, on byl takový člověk velice neoficiální a skromný. Já se domnívám, že to samo slovo pracovna a to prostředí pracovny, že mu nějak tak nevyhovoval. On si spíš sedl někam k malému stolečku kávovýmu nebo na zahradě na lavici a rozločil si věci kolem sebe a tam si dělal bez ohledu na to, že měl teda pracovnu. Jsem chodil tak telefonovat. Nebo... No on vlastně pracoval pořád, když jen tak seděl a díval se do nebe s cigaretou, anebo když seděl u vody a díval se na splávek. To je, myslím, taky tajemství toho, že nadělal tak obdivuhodnou spoustu filmů. Že? Lidé o tom bádají, dumají, jak je to možné, ale myslím, že celé to tajemství tkví v tom, že on skutečně nikdy nepřestal pracovat. No tak to jsou Fričovy zebřičky. Takový dvě klece malých ptáčků a celý tohle to prostředí. On se tomu v Nobel domech říká zimní zahrada. No je to takový zasklený vejklenek, ve kterým je pár kytek. Většina z nich ještě je po Fričově strýci, cestovateli A.V. Fričovi, který je přivez z Jižní Ameriky a z Mexika. Prý jsou to unikáty, já tomu nerozumím, ale rozhodně je to hezký. No tak to je jezevčík Flik a pudl Flok. To jsou dva strašně malí psi, kteří dělají veliký kravál. Ty tady trávili s Fričem poslední 4 roky. Toho jezevčíka dostal od Verycha jako malinký štěňátko a toho pudla přivez fotograf Tylínek z Německa. To je nějaký speciálně ušlechtilej chov. No ale oba jsou to spíš takový darebáci, potměšilí. Hlídají dobře, teda křičejí od rána do večera, jak se to hne. No oni se dívali s Fričem na televizi. Každý večer, když byl doma a neměl co dělat, tak se díval na televizi většinou. A oni každý z jedné strany se dívali na obrazovku. Já nevím, jestli tam něco pes vidí, ale fakt je, že vydrželi tady i do druhých zpráv. Předtím s ním večeřeli, vždycky byli to takový vzorní společníci, kteří se nikdy nevnucovali příliš, neprosazovali, ale potěšili, myslím. Půjdeme tady kousek nahoru, za hradou, za dům. No a tohle je, jste se mě ptal na Fričovu pracovnu, no tak tohle to byla snad skutečně jediná Fričova pracovna v pravém slova smyslu, protože sem do tohohle srubu, který byl postavený někdy v roce asi 30 podle fotografií starých kanadských srubů, taky jsou to úctyhodné kmeny, se kterých je sestaven, jak vidíte, tak jsem si chodíval pracovat, když měl nějaký velký pracovní program s někým taky. Tady byl v úplné izolaci, je to taková klášterní cela, zamřížovaný okýnka, dřevěný ostění, ten stůl těžký, že tady na těch malých kamínkách vždycky vařil kafe a tady vydržel trávit dny a dny, nekonečné dny, buď to v debatách se spolupracovníkem, nebo když psal. To bylo jeho nejoblíbenější místo, myslím.
0: Sem se nám hodí ta druhá písnička Emana Fialy.

0: Hodí se sem tahle písnička navíc i proto, že naše další zastavení je u jednoho z hlavních představitelů těžkého života dobrodruha, od Tomara Korbeláře, který se právě doličuje v šatně Karlínského divadla.
1: Protože to byly jedny z nejlepších filmů, které jsem vůbec jako natočil, ty, které jsem točil s Makem Fričem, tak na ně velmi rád vzpomínám. Ať to byl Prstýnek, ať to byl Těžký život dobrodruha, nebo ten seriózní experiment, který mám v představách tak združený ještě s různými svými osobními záležitostmi. Prstýnek rovněž tak, protože při něm se mě narodil mrtvej kluk, tak to je dost smutná vzpomínka, ale ten Prstýnek přesto byl film veselý. A díky tomu kolektivu pracovnímu a díky tomu, že s Makem Fričem se tak dobře dělalo, tak jsem tuto ránu tenkrát snesl celkem jako dobře. To třeba při těžkém životě dobrodruha. Dobrý večer. Při těžkém životě dobrodruha, to jsme zase točili veselé scény, že s Lalou Peškem a Lalovi Peškovi tenkrát někdo umřel z rodiny. A Lala Pešek, který měl z toho takové opravdu nenáladu, pochopitelně. A to jsem viděl, jaký dobrý psycholog je Martin Frič, který dovedl vytvořit takovou atmosféru při tom natáčení, že jsme s tím Peškem mohli vůbec pracovat, ačkoliv byl osobně tady hrozně těžce postižen. To tež se stalo mě, jak říkám, při tom Prstýnku. Tak to byly životně zajímavé situace, ve kterých díky Fričovi se ta práce dařila. Ona vůbec, ta práce šla, jak se říká, od ruky a vytvořilo se poměrně krátké době dost dobrých filmů. Mohu říci, že se i tvůrčím způsobem dotvářely věci přímo při natáčení. Protože při natáčení třeba Těžkého životu dobrodruha, tam byl v ateliéru scenarista. A některé dialogy, které se mu nezdály, tak měnil přímo. Martin Frič vzal tušku a na klavíru, který byl na scéně zrovna, tam se přepisoval třeba dialog. Takže je možno říci, že po těch všelijakých limonádách a tak dále, to byly oázy, ty filmy, které jsme dělali s Makem Fričem, třeba takový Prstýnek, ten se dá vidět dneska ještě po letech velmi dobře, jako repríza dobré veselohry na divadle.
0: Můžeme si tu připomenout hned i další fričovský film s Otomarem Korbelářem, Pytlákovu schovanku. Zpívá Pytláková schovanka, krásná Elaine.

0: Titulní představitel Kupitlákovy schovanky Hanu Vítovou jsme navštívili v jejím bytě na Vltavském nábřeží proti Mánesu.
1: Já jsem si hlavně Maka vážila proto, že jsem u něho začínala jako strašně mladá dívka. Já nevím už, kolik mě bylo, ale něco tak pod 20 to prostě bylo. No a tenkrát v té době, když jsme filmovali, tak nebyla AMU, nebyly žádné školy. No a my jsme se vlastně museli učit sami na sobě, sami od sebe na svých chybách. No a když nám někdo z těch starších a z těch zkušených něco řekl, no tak jsme byli za to strašně vděční. A já si vzpomínám, když jsem dělala první film s Makem Fričem, takže mě dal taky jednu takovou dobrou radu, která se mi potom vyplatila pro další filmování. Točili jsme a jednou sedíme v projekci, prohlížíme si denní práci a když to skončilo a rozsvítilo se, tak Mak chvíli mlčí a pak říká, poslyšte, Haničko, vy jste v civilu pěkný děvče a vy se mi na filmu nelíbíte. Poslyšte, co to s vámi ty maskeři dělají, víte, ono ve světle to není. Je to, vypadáte jako umazaná. Já říkám, no jo, Maku, podívejte se, oni říkají, že mám moc široký nos, tak mi ho tadyhle takovou tou tmavou tělkou ubírají. Pak prej mám moc vysedlý lícní kosti, tak mě ubírají, tadyhle mě ubírají po stranách, jak jsou ty čelisti, no oni mě všecko ubírají, tak co mám dělat, no tak, říkám, podívejte se, Aničko, tak teď už to nechte, víte, jak to je. A až spolu budeme dělat příští film, tak se líčte sama. Vemte si fotografie vaše, prohlídněte si pořádně svůj vlastní obličej. A já mám dojem, že vůbec nepotřebujete si nic ubírat a líčte se sama. Jsem říkala, jo, oni se mnou vyběhnou, když bych se chtěla líčit sama. Tak jim řekněte, že já si to přeju, že jsme si to domluvili. No dobře, tak došlo k tomu, že jsme dělali další film. Já jsem přišla do maskérny. Říkám, prosím, pouze tělku, líčím se sama. No, to nejde, slečno, to by mohl říct každý. Já říkám, prosím, je to domluvené s panem režisérem Fričem. A budu prosit řasy. Totiž oni mě taky tvrdili, že nemůžu mít řasy, že mám tak malý oči, že kdybych si ještě nalepila řasy, že vůbec nebudu mít v obličeji nic. Nechtěli mi je dát, tak jsem si je koupila. To zase je, to prodali, to mi je prodali tady. No a tak jsem se nalíčila sama a jdu se ukázat Makovi. On říká, no Haničko, no to je nebe a dudy, jak vypadáte, to ještě se podíváme potom na filmu. No a skutečně to vypadalo hodně líp a od té chvíle jsem se líčila až do poslední chvíli, kdy jsem filmovala vždycky sama. No a další takovou vzpomínku mám taky z té praxe Makovi. Z posledního filmu, co jsem s ním dělala, z Pytlákovy schovánky. No pochopitelně, když jsem dostala ten scénář, tak jsem zajásala, protože se mě to strašně líbilo. A pak jsme měli schůzku informační. Tak jsme o tom hovořili a teď Max říká, Haničko, a teď, jestli sedíte pevně, tak se přidržte. Já mám takovou jednu podmínku. Já si představuju, že ta Ellen musí být blond. Jsem říkala, no proč ne? To by mohlo vypadat docela hezky, ale no tak mě snad udělají paruku, ne? On říká, to já právě nechci. Paruka to je mrtvej vlas, to vám sedí na hlavě, to se nehne. Já bych chtěl, abyste se dala odbarvit. No tak to už bylo horší, protože já mám jako hodně tmavý vlasy a ono na platin blond odbarvit to nebyla žádná legrace. No ale co člověk pro roli neudělá, tak jsem pochopitelně souhlasila a nechala jsem se odbarvit. Nešlo to najednou, to šlo asi na 5x nebo na 6x, až konečně jsme docílili té žádoucí platinové barvy. No a zase měl Frič plnou pravdu, protože ty vlasy byly živý. Stačilo k tomu asi 5 nebo 6 příčesků, abych měla aspoň 10 různých účesů a vypadalo to velmi krásně. Mak točil, sice taky točil vážný filmy, ale hlavní jeho, jak bych to řekla, no, to byly veselohry. A on totiž měl úžasný smysl pro humor. Já jsem měla strašně ráda Friče právě pro ten jeho smysl pro humor a protože s ním vždycky byla legrace a právě ta práce, že při ní byla legrace, tak vlastně ani prací nebyla, tak to byla spíš zábava. Právě vzpomínám na Pytlákovou schovanku, že to bylo asi 4 nebo 5 měsíců opravdu nesmírně krásný práce a legrace.
0: Tu legraci si můžeme dokumentovat ještě i po letech, třeba úryvky vstupního Elenina zpěvu.

0: chrást, i když neškolený vlas.
1: Zpívá, když dovolíte paměť, jako slavíček.
0: Velmi výstižné příroda.

0: Právě teď jsem se zamiloval. Boltne, zbytek cesty pojedu třetí třídu.
1: Vy, pane, ve třetí třídě? Mezi prostými lidmi?
0: Ano, já, Boltne. No. Rozhodl jsem se pevně.

0: A tady jsme náhle narazili na úskalí. Předáme proto na chvilku kormidlo autorovi pořadu Miroslavu Kůnovi.
1: S tím úskalím se to má tak. Tady někde by se na kapitánském můstku téhle naší vzpomínkové plavby za Martinem Fričem měla zřejmě objevit impozantní postava Jana Wericha. Vždyť ti dva vytvořili spolu své nejlepší filmy. Neobjeví, protože telefon u Verichů ve dnech, kdy jsme sbírali po Praze tyhle útržky vzpomínek, tvrdošíně mlčel. Ale já jsem potkal Jana Wericha v době, kdy se rodila myšlenka tohohle pořadu a jeho bezprostřední reakci budu snad schopen reprodukovat vlastně doslova. Jan Werich mě vyzval, abych zavolal, až se to bude dělat, a pak spíš jen tak sám pro sebe prohodil, co bych měl o něm povídat. Že s ním byla legrace. Možná se vám to bude zdát málo, ale já si myslím, že právě tohle má svou váhu, protože když Jan Werich o někom řekne, že s ním byla legrace, tak to už něco obnáší. A když jsem, tak říkajíc, u vesla, tak rychle zapádluju ještě za jednou takovou drobnou vzpomínkou celkem nedávného data. Souvisí taky tak trochu s Janem Werichem. Ovšem jejím hlavním aktérem je bratislavský Josef Kroner. Znali se s Martinem Fričem velmi dobře, hlavně z doby, kdy spolu točili Lidi z Maringotek. Bylo to loni na podzim, sotva pár týdnů po Fričově úmrtí. Tehdy v Plzni končilo první filmařské finále a končilo družně ve formance plzeňského pivovaru. My jsme seděli s Josefem Kronerem pozdě v noci, vlastně spíš brzo k ránu, v koutku. Měli jsme už taky vypito pár plzeňských a bylo nám dobře. A povídali jsme si spolu o lidech. Bylo to dost bizarní v té vřavě pivovarských vepřových hodů, ale moc hezké. A já, aby to dočista nepřišlo vniveč, tak jsem si udělal honem pár takových česko-slovenských poznámek na rubu pozvánky, ještě je mám schovaný. Takže i tohle budu snad schopen tlumočit dost přesně. Mak Frič, Martínek, máček, muž s velkým srdcem, povídal Josef Kroner. Když začal filmovat, musel si najít jeden krásný velký vztah ke všem, kteří s ním natáčeli. A tak jsem si i já vytvořil krásný vztah k němu, Máčkovi. My jsme ho volali Máček. Měl sen udělat rybářský film s Werichem a se mnou. Měla tam být i Jiřina Bohdalová. Bohužel zůstalo jen při snu. Překazil nám to bolavo. A museli byste vidět tu tvář Josefa Kronera tehdy, abyste pochopili, že ho to nesnad jenom mrzelo, ale doopravdy bolelo. To ztroskotání jednoho filmařského snu, těch našich tří velkých rybářů, z nichž jeden tu najednou chyběl.
0: Když už se nám nepodařilo dopadnout Jana Wericha, tak aspoň jeho hlas. Za to navíc s hlasem Voskovcovým, samozřejmě z filmu, z Fričova nezapomenutelného Hej Rupu.
2: Jeden den za druhým jde a já den ze dne spím jinde a tak den co den mívám jen jeden zlý sen. Jaký bude příští den, kde se probudím za týden, co je do života jen ze dne na den. Darmo bdím a přemítám, darmo nohy si ulítám, a tak ať dělám, co dělám, práci nemám. Hledám ve dvou, hledám sám, někde kleju, někde žebrám, ale večer zas o hladu ulehám. A to je jen slabá útěcha, že bídu nemám sám, že je nás než na 100 000, mnohem víc než 100 000 těch, kteří vyšli do ulic hledat práci a nic víc. Jeden den za druhým jde a den ze dne se spí jinde, a tak den co den máme jen jeden zlý sen. Jaký bude příští den, kde se zbudíme za týden. Takový je život jen ze dne na den.
0: Ostatně ve věci Fričovy spolupráce s Voskovcem a Werichem tu máme svědka z nejpovolanějších. Františka Filipovského. I když v hábitu z dob trojské války, rozpovídal se tu v šatně Tylova divadla velice moderně.
3: Především Martin Frič v mým životě hereckým znamenal mnoho, víte, protože to byl můj prakticky první filmový režisér, taky režisér, u kterého jsem opravdu začal ve filmu herecky pracovat. A já mám takový pocit, přestože to nemám jaksi chronologicky srovnané, že můj první film s Martinem Fričem byly Hordubalové, Čapkovi. Tam hrála ještě jeho žena, že jo, Suzanne Marville. A pamatuju se, že jsem tam snad měl dělat nějakou okrajovou figurku a Karel Hašler tenkrát, který myslím to spolu režíroval, nevím to určitě, ale jistě se tenkrát zúčastnil nějak, tak mě potkal na chodbě a říkal, kamaráde, nemáme obsazenou figuru, troufal byste si dělat v Hordubalech toho obhájce? No tak já jsem to považoval za velikou svoji příležitost a to bylo vlastně moje první takové opravdické setkání s Martinem Fričem. Jinak, jak víte, u Martina Friče já jsem dělal řadu krásných rolí a opravdu krásných už proto, že ta pracovní atmosféra u Martina Friče vždycky byla fantasticky pohodná, že? Protože on byl člověk nesmírně noblesný a klidný. Mě ještě ke všemu jako vždycky imponoval tím, že on se báječně dovedl oblíkat, Frič, víte? To on měl takovou zvláštní noblesu a takovou tu, řekl bych, tu nenápadnou, krásnou noble eleganci. A on dovedl i do ateliéru vždycky přijít tak krásně a elegantně oblečený, víte, až do svýho stáří teda. No tak, co jsem s ním všecko dělal, jak víte, potom jsem s ním dělal hlavně ty studentské filmy, že? Na to mám nádherné vzpomínky, protože tam si Frič zamiloval i mě. Počkejte, no, Škola základ života, to byla postava vysloveně negativní a v druhém filmu jsem dělal už postavu takovou roztomilou, sice taky šprtouna, ale takovýho roztomilýho, že jo.
1: Cesta
3: do hloubí študákový duše. No, na tyhle filmy mám opravdu moc krásné vzpomínky. No a samozřejmě já jsem byl členem Osvobozeného divadla a jak víte, Voskovec Werichem, naši drazí šéfové, si vybrali právě Martina Friče pro jeho obrovské lidské i umělecké vlastnosti jako svého filmového režiséra. To byly právě ty filmy Pomožte mě.
1: Hejrub,
3: že ano. Svět patří nám. No a konečně potom už bohužel bez Jiřího Voskovce Císařův pekař, že? Tam se pamatuju na takovou příhodu a tím chtěl bych jako zdůraznit tu Fričovu fantastickou pohotovost a jak se snažil vždycky zachytit takovou tu pravdu z toho herce, víte? Tam byla takováhle scéna, tam ten alchymista Scotta, že jo, se produkuje Rudolfu II. A vymyslí samozřejmě místo elixíru života, tak vymyslí pastu na podlahu, že jo, a tam to natře, že jo, a teď se tam exponujou figury pro konečný for, když přichází jako milenka Rudolfa II. A taky sebou kecne na zem. A na to všecko Rudolf samozřejmě reaguje takovým homerským smíchem. No a já jsem byl jedna z těch figur, myslím asi třetí, že jo? Nejvíce jako od toho čekalo, protože to byla figura, ten astrolog, co já jsem dělal, figura komická, že? Ovšem já jsem ji cítil vnitřně docela vážně. A já jsem měl zrovna takový nápad, že jsem si vymyslel takovou chůzi pěknou a když jsem přišel na ten flek, že jo, tak jsem se smek takovým způsobem, že jsem vylít do vzduchu. Když jsme to zkoušeli, ty papíry se mě takhle rozprskly, že jo, a padl jsem dolů na zadek a ten Werich se tak chýleně začal smát. Takový opravdu ten bohatýrský homerský smích, víte? Tak potom, když jsme jeli na Ostro, tak Fridž tajně nechal připravit kameru na Wericha. Který o tom nevěděl, rozumíte? A točil ten jeho smích, aby zachytil tu pravdu, že jo? No já jsem si šíleně vždycky natlouk, ale už proto, že ten Werich, že ho to tak bavilo fantasticky, tak bych sebou býval flákal celý dopoledne. No, dělali jsme to asi pětkrát, že jo? Takže v tom filmu, kdybyste ho někdy viděl, toho Císařova pekaře, ten smích toho Wericha, to je zážitek, víte? No, to myslím je tak celkem všecko, co já bych mohl takhle v rychlosti a spatra o Fričovi říct. On nikdy herce neznásilňoval. On měl tu báječnou vlastnost, že vás upozorňoval. Pač každý člověk, aniž by si toho byl vědom, má určitý tiky ve tváři, víte, někdy vykulí moc oči a to zvlášť herec divadelní, víte, kde my všecko trošičku hrajeme přes tu rampu, že aby to došlo i na ty galerky, tak tohle on dovedl báječně postřehnout a on byl i výtečným režisérem Wericha a Voskovce právě. Tohle, že dovedl ohlazovat takový ty, to, co by kamera objevovala jako nepěkný, že jo. No to je snad všecko. A myslím, že bych se dostal až do nějakých sentimentálních vzpomínek a to jako Fridž si nezasluhuje, až to byl opravdový chlap, víte, u něho jsem nikdy známky sentimentality nějaký nikdy nenašel.
0: A když po Fričovsku a Voskovecko-Verichovsku současně, tak tedy

0: a z řady velkých komiků, kteří pracovali s Martinem Fričem, máme před sebou dalšího. Oldřicha Nového. Skončilo právě představení hodinového hoteliéra v činoherním klubu a zároveň s odličováním je tu vzpomínka.
1: Tak s Makem Fričem jsem se seznámil, no to už je dávno, ještě když Červená sedma byla v Rokoku a tam dole byl takový báječný malý bar, jmenoval se Grigri, tak tam. To byl Frič takový štíhlý mladíček s knírkem a hlavně, myslím, tenkrát maloval. A taky v Rokoku hrál. A byl hodně blízko tenkrát Karlu Lamačovi a Otu Hellerovi a to, myslím, byla pro něj ta pravá filmová škola. Pak jsme se sešli až za pár let, to už Max sám režíroval. Přijel si za mnou do Brna a chtěl mi dát roli tenkrát ještě jako v němém filmu, myslím, že se to jmenovalo Vše pro lásku. Ale to víte, byl jsem tenkrát jaksi zasazen v repertoáru v Brně, no a to nebylo tenkrát tak snadný si na pár dní zajet do Prahy, jako to jde dneska. No a tak z toho sešlo. Hrál to za mě tenkrát já Šperger byl eso tenkrát. Pak jsem se vrátil do Prahy a svůj první film jsem natočil s Makem, jmenoval se Advokátka Věra, to bylo v 36. roce. Moc jsme se potom spřátelili a Mak pro mě hledal roli. Já jsem točil dost, ale pořád to nebylo jaksi to pravé. Jednou si mě pozvali do Lucerna filmu a pan Havel s takovým mladým dramaturgem Jiřím Hrbasem mě předali scénář Kristiána, kterého bude režírovat Martin Frič. Já myslím, že to byl takový tenkrát veliký počin pro Maka i pro mě. No, byla to hlavně překrásná práce. No, trvala tedy jaksi 26 pracovních dní a film stál, jak jsme se s Martinem přesvědčili, 650 tisíc, ale hraje se už 30 let. Zrovna tedy letos má jubileum. No a také další filmy, které jsem točil s Martinem, mají jaksi rukopis, jak to byl Valentin, nebo Roztomilý člověk, Modrá hvězda, nebo Pytláková svanka. Škoda, že pak jaksi v těch jistých létech Martin Veselohruna dost dlouhý čas opustil. Ale ještě se k ní včas vrátil. Víte, byl to velký kumštýř a rozuměl si z herci. Já na Martina Friča vzpomínám s láskou a je mě po něm smutno.
0: Kristiána v hudební podobě si necháme s dovolením až na konec. A proto nám teď přijde vhod ještě jednou Pytlákova schovanka, vlastně její ctitel.

Dáme se, budeme si cizí, už zřím jak mlčet vaše oči velí. Je konec pohádkám, je konec milování.

0: a po komikovi komik, i když se vzpomínkou vážného ladění. Jiří Sovák. Přepadli jsme ho v prostoji mezi dvěma záběry při natáčení filmu Tentokrát už nikoliv s Martinem Fričem, ale jinak docela fričovského námětu. Světáci.
1: Já můžu říct, že k takovému lidskému osobnímu zblížení s Martinem Fričem došlo na filmu Daš Bujan a Pandrhola, kdy jako téměř se dá říct začátečník filmový jsem při nějakém záběru se mi něco nelíbilo a zdálo se mi, že by ta situace se mohla řešit líp jinak. Jsem si povodešel stranou a tam jsem se jaksi tak zahloubal a Martin si došel za mnou a pojďte sem, pane Sovák, tohle mě nic není platný, víte, takhle, když si stranou, říkejte mi, co vás na baráně zajímá, víte, herec musí mít jaksi taky myšlenky nějaké a říkat si věci, které se mu líbí nebo nelíbí, protože důležité na scéně jste vy jako člověk, to je to nejdůležitější. A to nemůžete docílit tím, že se budete mě bát říct, tohleto se mi nehodí, nebo tamhleto se mi hodí. Víte, ten film vlastně Daš Bujana Pandrhola, to je o lidech, dobrých a špatných. Děláte toho dobrýho, tak tím spíš máte právo si říct, vám se tady něco nejvá. Já jsem mu říkal, no, pane režisér, tohleto bych já se domníval, že by se mělo, no, nebudu rozvádět přesně ty detaily. No a on se vám tak velice zaradoval z toho nápadu, že přines jaksi štamperli, připili jsme si na bratrství a od té doby jsme si tykali. No a já tedy můžu říct, že celou tu dobu ty letitý spolupráce jsem načerpal hlavně takový nějaký duševní síly a klidu. On totiž měl takovou ohromnou vlastnost, že přesně poznal, kdy mi dochází před kamerou dech, kdy ztrácím jistotu a kdy jako selhávají nervy, tak on v tom okamžiku přesně věděl, kdy pohladit člověka, promluvit o nějaký vedlejší nepatrný věci nebo třeba pohrát si s dítětem nějakým kolem jdoucím a tak nějak rozptýlit. Já jsem věděl, že to dělá záměrně a on to dělal takovým decentním způsobem, že to nikdo kromě mě nezjistil, což vlastně bylo nejdůležitější. Proto jako na toho Martina Friče já nikdy nezapomenu a jsem mu velice, velice zavázán.
0: Na jednu populární písničku z Fričova filmu Jde o hotel Modrá hvězda bychom málem zapomněli. Teď se hodí.
2: Tak jako slunečnice.

0: zaznívala tahle slunečnice v roztomilé společnosti Nataši Golové. Dnes ji hrajeme na počest jedné z nejmladších Fričových hereček, Ivy Janžurové. Natočila s ním jediný film, Nejlepší ženská mého života. A teď zrovna se dočesala do filmu jednoho z mnohých Fričových následníků na trůnu naší filmové veselohry.
1: No, já se domnívám, že vám toho budu moci říct velice málo, protože právě tento jediný film, který jsem s panem Fričem točila, pro mě znamenal poměrně malou až nepatrnou roli. Já jsem z důvodu, nikoliv protože by ta role byla velice malá, ale především z důvodu, že byla velice podobná roli z televizního seriálu Eliška a její rod a byla také psána týmž autorem, Jaroslavem Dítlem, nechtěla hrát, ale vábilo mě na tom poznat pana Friče při práci, protože on pro mě znamenal veliký pojem a proto jsem nakonec tedy přistoupila na tu nabídku. Dneska jsem velice ráda, že jsem mohla s ním pracovat, protože jsem měla možnost poznat nejen jednoho z nejlepších našich režisérů, ale i výborného člověka a přítele. Je to dost zvláštní, protože byl mezi námi poměrně velký věkový rozdíl, ale pan Frič měl tak velké osobní kouzlo a tak blízko k mladým. Dokonce se mě zdálo, že ho to k mladým táhlo ještě nějak víc, než třeba k lidem, se kterými se zná, k lidem jeho generace. Ono v něm bylo něco až trochu rošťáckého. Já si pamatuju, že jsme mu jednou s Jaromírem Hanzlíkem polepovali jeho auto v Karlových Varech různýma vzkazama a heslama. A on nás pak potkal a viděla jsem na něm, že ho to velice těšilo, že ho tímhle tím dětským způsobem zlobíme a on z toho měl velikou radost. A i na place, tedy při práci, při filmování, projevoval takový mladiství elán a chuť se neustále bavit a rošťačit přímo. Kdykoliv jsem si vymyslela nějaký malý vtip nebo gag, jak my říkáme, tak byl velice šťastný a ochotně se tomu smál a tímto způsobem vytvářel takovou velice krásnou atmosféru pro práci a především pro práci na veselohře. Když jsme točili první filmovací den, tak to je pro herce vždycky zvláštní pocit pracovat s novým režisérem. Čili já jsem byla plná napětí, jak to bude s panem Fričem. On si mě pozval do své šatny režisérské, usadil mě, nabídnul mi kávu, zavolal i partnera, kterým byl pan Sovák a během chvíle se vytvořilo velice přátelské ovzduší. Rozmlouvali jsme o roli, vůbec jakýkoliv napětí ze mě spadlo, že jsem se třeba bála, jestli bude přísný, nebo jestli bude se na mě dívat z vrchu, nebo tak. Byl velice kamarádský, velice přátelský, skoro až jsem měla takový pocit, jako by on měl třeba zase trému ze mě, jestli s ním jako třeba mladý člověk budu spokojená, jestli nebudu zklamaná něčím, jestli by na mě náhodou z něho nezapůsobilo něco už nesoučasného. Takže to můžu potvrdit, že to absolutně ne.
0: Těch písníček by byla ještě fůra. Třeba tahle, z Císařova pekaře.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, ne.

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle.
1: Sám Martin Frič uměl mnohé, ovšem především jedno. Ale to ať za nás řekne třeba zase Iva Janžurová.
2: Ono udělat veselohru dneska je, myslím si, dost těžký. Je to potřeba a málo lidí to umí. A on byl jedním z lidí, kteří to uměli dokonale. A myslím si, že by býval ještě natočil spoustu krásných filmů.
1: A už se budeme muset rozloučit. Tak honem ještě písničku, Fialovu, z Pobočníka jeho výsosti, i když v nové úpravě.

0: A ještě pár slov z Kristiána slov, která pro naši dnešní vzpomínku znovu namluvil Oldřich Nový.
1: Zavřete oči, odcházím. Ne, neříkejte nic. Zavřete oči, odcházím. Čekám venku. Nashledanou.
0: Končíme naši malou vzpomínkovou plavbu za Martinem Fričem a loučíme se s tím, kdo nás ze stříbrného plátna dojímal i rozesmával, kdo nás učil žít pro kouzlo okamžiku, pro sladkou chvilku, jen pro ten dnešní den.

0: jen pro ten dnešní den. Jste se zúčastnili vzpomínkové plavby za národním umělcem Martinem Fričem. Pod patronací redakce AZ jednotlivá její zastavení natočil a dozor na palubě tedy. Režii měl doktor Miroslav Kuhn. Průvodcem vám byl Otakar Brousek. Technicky plavbu zajišťovali Julie Vopálková, Ivan Veselý a Bedřich Marek.
1: Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

Jen pro ten dnešní den, tak nazval Miroslav Kůn v roce 1969 pořad, kterým posluchače provázel Otakar Brousek. Na Martina Friče vzpomínali Eman Fiala, Jaroslav Vojta, Otomar Korbelář, Hana Vítová, František Filipovský, Oldřich Nový, Josef Sovák a Iva Janžurová. Dnešní víkendová příloha, kterou provází technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Pokud si chcete některý z pořadů sobotní víkendové přílohy znovu poslechnout, vždy celý následující měsíc najdete v celodenních záznamech vysílání. Na webu stanice Vltava hledejte pod odkazem Audioarchiv a dále pak celodenní záznamy. Já vám přeji dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: Víkendová příloha tedy zavřela a sobota s datem 25. července pokračuje jazzem. Je tu repríza jazzového dopoledne Jana Pospíšila. Klidný poslech přejí z Vltavy Michaela Dittrichová ze studia a Jan Mikušek z techniky.

Svojí skladbou It Had To Be You z roku 1924 zahájil dnešní jazzové dopoledne Isham Jones, skladatel, kapelník, saxofonista, klavírista a multiinstrumentalista, kterému se budeme následující půl hodinu věnovat. A teď už jeho další kompozice, jmenuje se All Wrong, byla pořízena v roce 1923.

A teď si poslechneme skladbu, kterou Isham Jones považoval možná za svoji nejvyvedenější, tedy aspoň takhle vzpomínala jeho manželka Margaret. Prý skládal pouze, když cítil inspiraci a byl políben múzou, a to u klavíru vydržel dlouhé hodiny, než vybrousil hotovou věc, o které byl přesvědčený, že má hodnotu. A teď už Ishamova oblíbená I'll See You in My Dreams, a bude to první nahrávka, kterou nenahrál se svým orchestrem, nýbrž řídil slavný orchestr Raye Millera. Nahrávka je z roku 1990.

Isham Jones nebyl jen skvělý muzikant, byl také muž činu. Když mu bylo asi 17 let, šel do Vaudeville divadla na show, kterou doprovázel jeho oblíbený orchestr. Seděl v první řadě, aby viděl do orchestřiště a mohl pozorovat muzikanty. Krátce po začátku dostal klavírista mrtvici a museli ho z orchestřiště vynést. Odvezla ho sanitka a představení pokračovalo dál, bohužel bez klavíristy. Isham tedy skočil do orchestřiště a odehrál zbytek představení a dokonce bez jediné chyby. Režisér představení řekl manažerovi divadla, že Isham je nejlepší muzikant, jakého za dlouhou dobu viděl a že by si ho měl najmout jako vedoucího orchestru. A tak začala jeho hudební kariéra. Byl prakticky slavný od svého prvního vystoupení. A teď už píseň Wabash Blues, kterou Isham Jones nahrál se svým orchestrem v roce 1921. Píseň se stala hitem a prodalo se jí víc než milion kopií a na trumpetu zazářil Louis Panico, který v písni předvádí takzvané novelty efekty, to jsou moderní alternativní techniky hry, jako například smějící se trumpeta.

Isham Jones byl populární skladatel a prodej jeho gramofonových desek z něho udělal milionáře. Jako hlavní hvězda vaudevillových představení koncertoval Isham Jones a jeho kapela ve Spojených státech i v Evropě. Charakterizovali jazzový duch řvoucích 20. let. Koncem 30. let se Isham Jones odebral do penze a přestěhoval se na ranč do Colorada. Teď přichází na řadu jeho kompozice Swingin' Down the Lane z roku 1923.

Rozloučím se s vámi i s Isaiahem Jonesem, kterému jsme věnovali dnešní půlhodinu jazzového dopoledne skladbou Spain. Poslechneme si však, jak ji nahrál v roce 1940 Bob Crosby se svými Bobcats. V jazzovém dopoledni se s vámi loučí Jan Pospíšil.

0: Skončila repríza časového dopoledne Jana Pospíšila z konce ledna letošního roku. Pěkný začátek víkendu, milí posluchači. Od jazzu teď přejdeme k literatuře. Do své knihovny nás už za chvíli pozve spisovatel a výtvarník Petr Mano. Po poledních zprávách pak bude přichystán koncert, který patří přední české pěvkyni Magdaleně Hájošiové. Na programu má například Brahmse, Mozarta, Dvořáka či Čajkovského.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Bude 11:30 a knižní pól a nepsetkání dobrých čtenářů s knihami napříč prostorem a časem už čeká. Ze své knihovny dnes vybírá a čtenářské vyznání nabízí Petr Mano, spisovatel a výtvarník. Představí knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: jedné věci se musím přiznat hned v úvodu. Patřím k těm, kteří dávají po vzoru svatého Ambrože a svatého Augustina přednost tichému čtení. Jakýkoliv přednes skrývá několik nebezpečí. Posluchači nemusí látku kapírovat, někdy s ní ztratí rychle spojení, případně je svede na cestí autorovo drmolení, krocaní hudrání nebo nevyrovnaná intonace. Sebelepší recitace je pouhým stínem původního obsahu. Jinak tomu bylo samozřejmě dřív. Do vynálezu knihtisku a vzhledem k nízké úrovni vzdělanosti psali autoři většinou s vědomím, že jejich práce budou přečítány, zpívány. Nebáli se opakovat, vracet, dávali si pozor, aby se všechno, co zaznamenají, vešlo druhým do pusy. Došlo mi to při četbě překladů Sanhit, Áraṇyaka, Upanishad, Buddhových kázání a především při lukavského deklamaci biblických textů v raním slově na stanici Vltava. Teprve při jejich poslechu jsem pochopil strašnou tíhu starých slov, ležících jako náhrobní kameny na kostech těch, kteří je v jepičím čase svých životů předložili věčnosti. Nejen dnešní literatura, ale i literatura posledních 3-4 století ústnímu podání nesvědčí. Počítá s interpunkcí, s různými typy písma, s rejstříky, odkazy, citacemi, s patřičnými mezerami. S prázdnotou mezi slovy. Čtení nám umožňuje kdykoliv se zastavit, vracet se zpět na rozcestí myšlenek, být s autorem v důvěrném vztahu. Tiché čtení, dešifrování významu jednotlivých slov i celého textu, složeného z bezpočtu drobných znaků, je magická záležitost. Pozorný čtenář může být docela dobře přirovnán k lovci sledujícímu stopy zvířat, k hudebníkovi studujícímu noty v partituře nebo k šamanovi přejíždějícímu prstem po starodávných znameních na krunýřích želv. Prostřednictvím popsaných stránek čteme nejen poselství od jiného člověka, ale zároveň i sami sebe a tím i svět kolem nás. Je to nekonečná a zároveň jediná cesta přes černý potok a kolem bílých skal. V mém případě mě zavedla tak daleko, že už nechodím ani do divadla a většinu zásadních her znám především z knižních stránek. Od Sofokla, Euripida, Ariosta až po Williama Shakespeara. Prvního mezi svatými. Macbeth, Bouře, Jindřich V. Po každé žasnu, jak jsou jeho slova i po 4 stoletích živá, vykřesaná se stejnou samozřejmostí, jako když můj děda naklepával kosiště. Shakespeare byl jedním z těch, pro které vžité konvence ani estetické kánony neplatily. Ostatně co s formou a s úporným pilováním textů v blízkosti arén s psími a medvědími zápasy, co se stylem na periferii královského Londýna, kde každá hra mohla být poslední a kde autor nemohl vědět, neskončí-li za mřížemi nebo v márnici. Shakespeareovy texty, a já jsem o tom přesvědčený, nepotřebují prostředníka. Naopak, i ti nejlepší herci mi ho předkládají nepoživatelného, jako zetlelé žraločí maso, jako sýr s larvami. A nic na tom nezmění, jestli ho servírují na talířích z kameniny, stříbra nebo míšeňského porcelánu. Pro mě připadá v úvahu jediné. Číst Shakespeara jako Bábela, jako Hrabala. Nejspíše proto jsou mi jeho hry tak blízké, že v nich má svou roli příroda a její nálada udává tón důležitým výstupům. Je velký rozdíl, jestli postavy promlouvají za studené noci, blízko vřesoviště nebo na rozbouřeném kvílející moři. Pro mě je Shakespeare především velká literatura a plně rozumím Antonínu Přidalovi, podle kterého mají národy nemluvící anglicky velké štěstí, že jim je dopřáno hledat znovu a znovu nejvhodnější výrazy při jeho nových překladech, pokoušet se o tu samou sugesti skutečnosti, o vyvolání té samé obraznosti jako v jeho rodné řeči. Moje záliba v tichém čtení bez pochyby souvisí i s láskou k výtvarnému umění. Každou stránku potištěnou písmeny vnímám jako grafický list, každou knihu jako artefakt. I proto jsem rád, že jak nakladatel Tomáš Brandeis, tak redaktor Antonín Petruželka a především ilustrátor a grafik Milan Starý vidí věci podobně. Spolupráce s nimi byla a je pro konečnou podobu mých titulů zcela zásadní. S knížkou je to stejné, jako když jde člověk do kostela. Jen ne žádnou maškarádu, pštrosí boa, dekolt až na pupek, krokodýlí kabelku a metrové podpatky. Stačí vypraná košile, čisté kalhoty a před dveřmi sundat čepici. To, že se nám podařilo spojit psané slovo s odpovídajícím výtvarným doprovodem, s milanovými kolážemi, strávničkovými kresbami a rožánkovými monotypy, mě těší mnohem víc než vlastní jméno na obálce. A platí to i pro připravovanou knihu Město mrtvých, kterou jsem situoval do města, kde žiju, do Písku v polovině 18. století. Nádherné ilustrace ke knize připravila moje kamarádka Blanka Dvořáková. Prožila sice spoustu let v Seattlu, ale její tvorbu prostoupil duch evropského baroka. Dokonce bych se odvážil konstatovat, že stejně jako Škréta nebo Brandl zahlédla i ona na nebi otisk Satanovy zadnice. Kdo jiný může lépe zobrazit inversus mundus, převrácený svět, kdo jiný by po výtvarné stránce dokázal v příběhu o barokním kazateli de Valtovi uzavřít kruh mezi mrtvými a živými a ještě k tomu s humorem. Co na tom, jestli se případní čtenáři polekají, až na ně z blančiných ilustrací vyskočí, co v sobě dávno zadusili a co zahnali do nejtemnějších hlubin podvědomí. Alespoň si každý uvědomí, že ďábel zdánlivě našemu světu vzdálený, tak jako zbloudilý sukup nebo anděl morů, skotačí dál na scéně mezi novými kulisami a není ve své existenci zdaleka tak směšný, jak se nám předchozí generace pokoušeli namluvit. Realita je nejednoznačná. Každá událost ztrácí od první minuty pevné obrysy jako postavy v zrcadlovém bludišti. Pro mě byly ilustrace odjakživa vítanou a v dětství skoro nezbytnou součástí většiny knih. Jako malý jsem měl nejraději zlatovlásku z obrázky Artuše Scheinera. Ladovu a Trnkovu výjimečnost jsem pochopil až mnohem později. Trnkových obrázků jsem se vyloženě bál. A jak jsem časem zjistil, nebyl jsem zdaleka sám. Špalíček pohádek zůstal víceméně netknutý. Při spatření některých obrázků jsem pokaždé stuhl strachem a nepomohlo, ani když jsem je přikryl dlaní. Nebezpečně pod ní ožívali, kousali. Nakonec jsem knížku nedokázal ani otevřít. Něco hrozného v ní sveřepě číhalo, černě dýchalo a její hřbet vypadal mezi ostatními pohádkami v knihovně jako vrub ve skále. Jednou jsem o své hrůze vyprávěl o několik let staršímu malíři Božitěchu Sporkovi. Vyslechl mě se zájmem a se vším souhlasil. Dětské vnímání krásy nemá s tím naší moc společného. Maminka ho kdysi vzala s malým bráškou do cirkusu za městem. Obrovští lední medvědi je svou nemotorností rozesmáli, ke lvům proskakujícím hořící obručí natahovali dětské ručičky, ale při vystoupení rozčepířených šašků s bílými obličeji a sumčími hubami se zhroutili. Byli k neutěšení. Skrze ty veselé panáky uviděli bezednou propast věčnosti. S bráškou pak chodili rodiče celé léto k doktorovi. Počurával se ve spaní. Chudák Trnka. Génius, před jehož obrázky a oživlými loutkami jsem dával přednost kačeru Donaldovi. Alespoň do druhé, třetí třídy určitě. Potom jsem objevil v Trnovské knihovně oddělení s knihami pro mládež a otevřel se mi nový svět. Nedávno jsem v kuchyni položil na stůl tlustou knihu Ilustrátoři dobrodružství. Úctyhodnou nejen co do obsahu, ale i na váhu. Černý, hudeček, komínek, krum, burian. Se slzou v oku jsem v té bichli listoval, jako kdybych se probral z amnézie. Byli tam zobrazeni všichni moji hrdinové z nekonečné řady ponurých rančů, texaských ďáblů, zabijáků od Rio Grande a především z románů Karla Maye, Rudyarda Kiplinga, Jamese Fenimora Coopera, Jaroslava Foglara, indiánští náčelníci Vinnetů, Chingachgook, jejich bílí přátelé Old Shatterhand a kožená punčocha, Mauglí vychovaný vlčí smečkou, tajemný široko, rychlé šípy, vontové se žlutým špendlíkem zapíchnutým do klopy i Tarzan z rodu opů. Mimochodem, jako malý jsem Burianovi kvaše k Barousovým příběhům o Tarzanovi považoval za fotografie. Svůj omyl jsem pochopil až mnohem později, přesto pro mě kouzlo nestratili. Zvláštním nepochopitelným způsobem spojují skutečnost a fantazii. V životě jsem prošel jako výtvarník několika obdobími. Od impresionismu přes německou expresii až k čisté abstrakci. Jednou jsem vynášel toho, po druhé onoho, ale Burian stál odjakživa mimo všechny proudy, bez výhrad. Přísahal bych na něj v 10 letech a budu na něj přísahat i dnes. Vznáší se nad všemi novými směry a pokusy jako skála Moria. Přes 200 knih doprovázených jeho kvašemi, akvarely, temperami, kresbami a oleji jsou Sixtinskou kaplí knižního průmyslu. Před 50 lety ležel můj kamarád v blázinci s jedním z posledních Burianových žáků. Nejspíš na něj v mistrově blízkosti dolehlo tíživé, zhoubné vědomí vlastní nepatřičnosti, zdrcující poznání, že jsou meze, k jejichž překročení poctivé úsilí nestačí. Na vycházky chodil jenom za deště. Stoupal si ke kanálům a s úsměvem naslouchal kručivému bublání z hlubokých a páchnoucích šachet, plnících se vyplaveným odpadem. Ze všech Burianových prací mám nejraději jeho ilustrace ke knihám džunglí Rudyarda Kiplinga. Považuji je za stejný majstrštyk jako ty, kterými doprovodil Josef Lada Osudy dobrého vojáka Švejka, Gustav Doré Gargantuju a Pantagriela a Rockwell Kent Bílou velrybu, největší knihu o moři, která kdy byla napsána. Bílá velryba. Rozsáhlý román Hermana Melvilla na mě dodnes působí jako zjevení. David Herbert Lawrence o bílé velrybě prohlásil, že kvakerská loď Pegoda je lodí americké duše a její zkáza je zároveň zkázou bílé doby, španělské i saské Ameriky, zatímco Moby Dick symbolizuje naše temné tělesné bytí, naši krevní podstatu a všechno, co k ní náleží. Ostatně i Ježíš Kristus byl v prvních stoletích označován jako Cetus Leviathan a všichni křesťané jako malé ryby, jako obyčejné bělice. A právě v tom je zakopaný pes. Nelze napsat velký román o bleše. Co může vedle bílé velryby skutečného monumentu postavit autor z České kotliny? Snad jedině Klostermanovu a Váchalovu Šumavu. Epickému umění heroických epoch odzvonilo. Kosmický rozměr se stal příliš nedostupný, příliš vzdálený, než aby bylo možné uvažovat dál v duchu mýtů a bájí. Podle Milana Kundery jsou v dnešním zbyrokratizovaném světě možnosti činů a tím i velkého příběhu omezené. Jedním z mála, kdo se k homérovským, dantovským a melvilovským opusům dokázal přiblížit, byl podle něho spisovatel irského původu James Joyce, který navzdory své krátkozrakosti viděl dál než ostatní a pochopil, že musí každé miniskulní, arcibanální Bloomovo gesto zveličit pod gigantickým mikroskopem a jedině tak proměnit jeho obyčejný den na velkou moderní epopej. Odysseus Jamese Joyce, Bílá velryba Hermana Melvilla, knihy džunglí Rudyarda Kiplinga, Gargantua a Pantagriel Françoise Rabelaise a Haškův Švejk jsou mým osobním pentateuchem. Nejsem majetnický typ. Jako člověk, kterému se tisíciletá voda zastavila u posledního schodu před dveřmi a který byl 3x vytopený z hůry, Dávám přednost určité mobilitě, nesnažím se svou knihovnu za každou cenu rozšiřovat do nepatřičných rozměrů, ale těch 5 titulů mám uložených hezky vedle sebe a nedám je pryč do smrti. Jednou, dvakrát do roka se k ním pravidelně vracím, abych načerpal trochu jistoty ve světě, který stále víc ztrácí pevné obrysy. S přibývajícím věkem už skoro nečtu knížky kvůli příběhu, kvůli záplece, ať krvavé nebo milostné. Alpské vrcholy a rozsáhlé románové opusy mě dávno nelákají. Na Tolstého Vojnu a mír nemám sílu. Vezmu si ji do příštího života. Mnohem větší potěšení nacházím v samotném seskupení věd, v dešifrování jejich vztahů a především v odhalování toho, co stojí za nimi, protože opravdu inspirovaný autor používá slova pouze jako zaklínadla, jako vstupní hesla k skrytým tajemstvím. Podle mě to souvisí s osobními dispozicemi, s trávením, s peristaltikou, s činností srdce a nejspíši se stářím. Ani po nových titulech se nescháním. Zamrzl jsem v Čtvrtohorách. Je to stejné jako s kamarády v hospodě. Nečekám už na nové. Stále častěji sahám po knihách prověřených časem a po nesižetové, deníkové a epistolární literatuře. Jsou renomovaní spisovatelé, kteří ji považují, řečeno sportovní terminologií, za třetí ligu, ale já si to nemyslím. Ostatně hodně autorů se k ní během života s plnou vážností utíkalo. A dobře věděli proč. Sižet má své zákonitosti, svou výstavbu je svázán určitými pravidly, neumožňuje takovou vrstevnatost, nevázanost, nepředvídatelnost, takové dobrodružství slova. Prostřednictvím deníkových záznamů lze mnohem lépe zaplnit bílá místa v naší chatrné, věčně haprující paměti. Často se navíc stává, že tyto zkrácené záznamy, nahozené a la prima bez větší tíhy zodpovědnosti, obsahují paradoxně víc než stěžejní románové opusy psané v touze po nesmrtelnosti, po slávě a veřejném uznání. Co na tom, jestli jde o zlomky věd chronického opilce Ladislava Klímy, vepsané na účtenku pod vypité kořalky, jestli to drncá jako na trakaři, nebo jestli větná skladba chrastí řetězy. Mnohé, třeba jen krátké zápisy, mají často sílu jako rána o futra. Nelze je číst bez boulí. Jako ukázka, myslím, postačí jedna jediná věta z Joneskovy knihy Minulá přítomnost, přítomná minulost. V pozadí každé zvrhlosti, v pozadí každého chtíče, v srdci každého vraha, zatím, co se nám jeví jako žárlivost, věrolomnost, zbabělost a mnohdy dokonce víc než za všemi cnostmi a počestnostmi, se skrývá hledání, touha po absolutnu bezejmenný stesk. Knihy složené z deníkových záznamů, ať už jde o teorii spolehlivosti Ivana Diviše, Celý život Jana Zábrany nebo Let Bohumily Grégrové a Josefa Hiršala, jsou kromě jiného také všeobsahujícím a závažným svědectvím o době, v které vznikaly. Věčná škoda, že záznamy v obsáhlém letu let, které mapují především kulturní vzepětí 60. let, končí posledním dnem v prosinci roku 1968. Mělo následovat dalších 1000 stran až do pádu režimu. O těch, co zůstali odříznuti od světa v tísnivém chladu prosáklém beznadějí. Přímí mezi plíživými. Moc jich nebylo. Mnozí, jak se říká, vzali dráhu. Ztratili se ze scény. V Praze i v jiných městech to najednou vypadalo, jako když velká voda vypláchne staré tůně. Pod špinavou, smetím a žabým hlenem zanesenou hladinou zůstalo kromě několika okounů a bělic jen pár větších kusů, včetně trofejního fogoše Bohumila Hrabala. V doslovu k přestupnému roku se Vladimír Karfík rozepsal o snaze Jiřího Koláře dát svým deníkům knižní podobu. Ať už šlo o dny v roce, roky v dnech, očitého svědka nebo Prometeova játra, Považoval je za rovnocenné s čímkoliv ostatním. Časem se dokonce staly nejdůležitějším prvkem jeho tvorby. Kam pak na koláře se sižetovou výstavbou. To, co prováděl s rozstříhanými fotografiemi, papíry a reprodukcemi, začal zkoušet se svými i cizími texty, včetně hovorů zachycených na ulici. Věděl, co dělá. Literární rabiják, driáčník, vyučený truhlář, přidavač hospodský, pomocník v řeznictví a nejspíše díky tomu mistr velké litery. Nedávno jsem si přinesl z knihovny jeho záznamy z posledních let života. Chmurná zpověď, jako když jsem na vojně vozil ve střešovické nemocnici podzemními chodbami pacienty na ozařování. Jednou možná skončím jako Jiří Kolář, celému světu na obtíž, napůl ochrnutý, neschopný se oholit, trápený závratěmi, proleženinami, výpadky paměti, pády z postele. Tristní čtení. Vivisekce. Než číst, radši odložit. A pokud číst, tak přitom vzít v duchu Koláře za ruku a s láskou ji pohladit, nenechat se odradit stránkami prosáklými bezmocí a raději žasnout nad jeho neutuchající tvořivostí, nad tím, jak si připoutaný na lůžko a navzdory blížícímu se konci dál zapisoval podněty a nápady. Snad, aby se měl čeho zachytit v příštím životě. Dát do klece dvě růže místo kanárů. Udělat obrazokruhy z novin, rostlin, odpadu. Složit ze spadaného listí a suchých květů trojverší, sonety a rondely. Josef Jedlička v knize, kde život náš je v půli se svou poutí, vzpomíná na svého souseda, který zemřel při řezání prkýnek na plot. Byl odvolán od díla, píše Josef Jedlička, tak jako Balzac, Puškin, Mozart. Zola prý zemřel u rozepsané řádky a v kapse rudě počitého pláště Karla Hynka Máchy objevil jeho bratr Michal tuškou napsaný náčrtek básně, napůl rozmočený vodou při hašení požáru litoměřických stodol. Nevěřím, že by Kolář zemřel jinak, než s myšlenkou na to, jak si připravit podklady k sérii dalších koláží. V roce 1999 proběhla v hlavním sále Píseckého muzea výstava kolářových prací, doplněná artefakty paní Běly Kolářové. Navzdory fyzické devastaci se starý nemocný autor zúčastnil slavnostního zahájení. Museli ho opřít o nabílenou zeď. Měl na sobě obnošený, lehce ošuntělý oblek, jaký nosívali trégři z Otavy, a když mu na 5 minut předali slovo, mluvil tiše a bylo mu špatně rozumět. Přehlušili ho i švitořící jiřičky, chytající za otevřenými okny drobný hmyz. Forma deníku jako legitimního literárního útvaru podle mě ze scény ještě dlouho nezmizí. Mnohem horší osud čeká literaturu epistolární. Ta vedle dnešních komunikačních technologií nemá na přežití velkou naději. Smutný dopis, který nedošel. Smutnější ten, který nebyl odeslán. Nejsmutnější ten, který nebyl napsán. Stojí v jedné z básní Petra Skarlanta, očištěný v době, kdy mohl básník sotva tušit, že písemná korespondence, táhnoucí se jako červená nit dějinami od egyptských dopisů mrtvým až po Jirousovi dopisy z bolševických arestů, zajde během 20-30 let na úbytě a stane se součástí literární archeologie. Jedna z důležitých semantických pochodní, umožňující nahlédnout do nejhlubších zákoutí lidské mysli, dohořela. Věčná škoda. Dopisy, které jsme si psali s Milanem Starým, se staly živnou půdou pro mou povídkovou knihu Šarlák. Dlouhý dopis Jiřího Fogla píseckému rodákovi Josefu Rybákovi mě přiměl ke stejně dlouhé reakci a vydal jsem je dohromady pod názvem Penziopolis. A s dopisem, který mi poslala spolužačka Jana do klecanského přijímače, jsem i spal. Držel mě nad vodou. Dodnes jí dlužím odpověď. Třeba by ji potěšila. Třeba by si s ní jako kamarád Hanzlík s mou knihou Kalužiny nepodložila vyklající skříň. Léta si pohrávám s myšlenkou v psaní dopisů pokračovat, sestavit knihu z neodeslané i odeslané korespondence, případně se pokusit o epistolární román v duchu Richardsonovy Pamely, Delaclosových nebezpečných známostí nebo Stokerova Drakuly. Roky k podobnému kroku do neznáma sbírám odvahu, roky kolem několika možných námětů opatrně našlapuji jako lovec v tajze, který narazil na výmět medvěda. Po zdolání objemné knihy Pavla Zavadila čeští jezuité objevují nový svět. Mě napadlo napsat zprávu o vlastní fiktivní misi apoštola Indií, odhodlaného šířit sladké Kristovo jho mezi divochy v nově zřízené redukci, kdesi v amazonských pralesích. Osnovu už mám. První dopisy odešlu z morem ohrožené Sevilly, plné intrik, španělské arogance a zkažené vody, v dalších vylíčím útrapy strastiplné nebezpečné plavby přes oceán. Brzy po vylodění začnou mé relace ztrácet reálné kontury, nechám je prosáknout temnými předtuchami vyvolanými špatnou stravou, jaguářím pláčem a především těžkým životem mezi nevypočitatelnými indiány, vůči liturgii lhostejnými, modlícími se k uschlé ropuše a ozbrojenými oštěpy z kostí nepřátel. Jako kdybych v určitou chvíli překročil práh skutečnosti a ocitl se ve světě, pro jehož popis zatím chybějí odpovídající výrazy, ať už jde o přeludy zaklínané krví, o přízraky zrozené z vlhkosti okolního vzduchu, o děsivé postavy kouzelníků nebo o bytosti bez nosu a očí, pohybující se v lesním šeru váhavými pohyby macarátů, jeskyních ryb. Z neznámých důvodů budou mé zprávy adresované do pražského arcibiskupského semináře stále zmatenější, poznamenané pochybnou chronologií, nepravidelností, nevysvětlitelnými odbočkami a vloženými šiframi, sdělujícími zřejmě něco, co se případným cenzorům nesmí dostat do rukou. Konec nechám otevřený. V posledním doručeném listu se kromě výčtu provedených křtů objeví i zmínka o nepochopitelných, neudržitelných poměrech a snad i o chystané vzpouře domlouvané indiány v noci u ohně mrtvým jazykem. A to bude poslední, co kdy napíšu, ať už jako hrdina své poslední knihy, nebo jako autor fyzicky stále ještě přítomný. Víc se nikdo nedozví.
1: O svých setkáních s knihami hovořil v pořadu Knižní pól spisovatel a výtvarník Petr Mano. Pořad připravil Petr Šrámek. Další čtenářské setkání s knihami vám nabídneme opět za týden a další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. Vážení a milí, je s vámi Český rozhlas Vltava, kde chystáme po poledních zprávách koncert sopranistky Magdaleny Hajošiové, v půl druhé pak povídku George Bernarda Shawa Nebeský fotbal s Viktorem Pricem a ve 14 hodin uvítáme staré mistry z Holešova. Ohlédneme se za dávnou rozhlasovou návštěvou na 10. ročníku letní školy barokní hudby v roce 2012 a také pozveme na aktuální ročník, který v Holešově probíhá v těchto dnech. Mimochodem roku 2012 z Holešova vysílali Vojtěch Babka a Tomáš Černý.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministryně Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Na jihu Evropy hasiči bojují s rozsáhlými požáry. Ve Španělsku kvůli nim dál platí celostátní stav nouze. Dnes začíná festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výši pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, za které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolávat. Za porušení zákona o střetu zájmu může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 000 korun. Indonéští záchranáři našli 11 pohřešovaných evropských turistů z hledané lodi. Je mezi nimi i Čech, informovalo o tom České ministerstvo zahraničí. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví v Jakartě se teď snaží s krajanem spojit a nabídnout mu konzulární asistenci. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una. Do cílového přístavu ale nedorazila. Hasiči na jihu a západě Evropy se snaží zastavit rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Plameny se nekontrolovaně šíří hlavně v okolí Madridu a regionu Ávila. Na místo míří premiér Pedro Sánchez. Hlášení tam komplikují vysoké teploty. Situaci ve španělském hlavním městě popsala spolupracovnice Českého rozhlasu Kateřina Ferenčíková.
2: Už včera bylo oznámeno, že požár se dostal do situace, kdy vlastně není možné ho uhasit. Pouze teda je možné se snažit o to, aby se dále nešířil. Dnes se k pracím připojí 4 hasičské letouny, 2 přiletí z Řecka a 2 z Itálie.
0: Francie evakuovala už přes 140 000 lidí z jihozápadní

0: který armáda normálně využívá k přesunu materiálu a jednotek. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Týdenní festival Folkové prázdniny dnes začíná v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuse s hudebními publicisty. Pro děti jsou připraveny výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
2: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vláďa Javorský a Bočemuny, nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem, a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
3: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severovýchodě a místy i na severu území kolem 25. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 21. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
5: Radioservis představuje
6: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
6: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
8: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
6: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: 12:05 v sobotu, 25. července, pěkný den z Vltavy. Zdraví Michaela Dytrchová od mikrofonu a Jan Mikušek z techniky. Právě dnes slaví přední česká pěvkyně, rodačka z Bratislavy a přes 20 sezon solistka státní opery v Berlíně Magdalena Hajošiová významné životní jubileum. Vojtěch Babka ji pozval do studia, kde společně vybírali z jejich nahrávek a také je komentovali. Vznikl tak dvoudílný koncert. První část si můžeme poslechnout dnes a druhou zítra opět v poledním koncertu. Tak tedy Magdalena Hajošiová a její ušlechtilý soprán. Pěkný poslech.
3: Polední koncert.
9: O jarní soumraku, o vlahý vánku, o vy stromy v plném květu, povězte, co vás drží tak blízko při sobě. Svěřujete si navzájem tajemství mé líbezné lásky? Ševelíte si o ní sladká slova? Geheimnis, neboli tajemství, se jmenuje píseň německého romantika Johannesa Brahmse s těmito několika skromnými verši. Jsme v 19. století, romantické písně a jejich poezie rozněcují a inspirují naši obrazivost, a to docela názorně, s prostotou, spontánností i vynalézavostí prvních objevitelů romantické hudební řeči Johannesa Brahmse nevýjímaje. A já už se za chvíli na tajemství Brahmsovy hudby zeptám dámy, která dnes přijala moje pozvání do studia a která nám také Geheimnis v zápětí zaspívá. Bývaly doby, kdy měla tři domovy, v Bratislavě, odkud pochází a kde byla solistkou opery a filharmonie, v Praze, kde hostovala, nahrávala, vyučovala a stále vyučuje a dnes také bydlí, a v Berlíně, kde se stala kmenovou členkou ansámblu tamní státní opery. Dnes je, jak říkám, doma v Praze, ale v německém hlavním městě má, pokud vím, stále svoje soukromé útočiště a na cestách stále tráví nemálo času. A já mám tu čest a radost, že jedna z cest jí zavedla i do studia Českého rozhlasu. Mým hostem je dnes sopranistka Magdalena Hajošiová. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Řečeno slovité písně, co vás drží tak blízko při Brahmsově hudbě? Protože já už jsem to od vás několikrát slyšel,

0: právě k Brahmsovi a k jeho písním máte nějakou zvláštní náklonost?
1: Já vlastně ani nevím. Každý máme nějakou afinitu z nějakého důvodu, který se možná racionálně nedá vysvětlit. Prostě něco se líbí víc. Jestli ten Brahms dostal víc pod kůži, protože jsem měla v divadle v Berlíně korepetitora, který mě k tomu nějakým způsobem navedl. A my jsme spolu do detailu skutečně ty písničky rozebírali, nejenom muzikantsky, ale výslovnostně, smyslovo, textovo, všechno. Takže tam potom člověk se to vlastně, jako si to přisvojí nějakým způsobem.
0: Myslíte si, paní profesorko, že vás k tomu navedl, protože chtěl dobrou interpretku pro něco, co má sám rád, anebo ve vás zavnímal nějaký potenciál právě pro tenhle typ literatury?
1: O tom jsme se vlastně nikdy nebavili, pravdu říct. Tak se to vyvinulo, protože on měl obrovský vztah k Dvořákovi, to jako, takže tam to propojení je jasné, že? A ty písničky Dvořákovi taky jsme dělali spolu na mnoha koncertech, takže si to nějak i možná takhle dramaturgicky, když to tak hezky řeknu, propojoval ten Brahms s Dvořákem jako... Jako
0: dva elementy, které k sobě prostě mají
1: nějakým,
0: blízko, jak víme.
1: Nějakým způsobem.

0: Dnešní setkání se sopranistkou Magdalenou Hajošijovou jsme otevřeli písní Johannesa Brahmse Geheimnis, neboli Tajemství, kterou paní Magdalena přednesla za doprovodu Mariana Lapšanského a poslouchala velmi soustředěně.
1: Já jsem celou dobu víc poslouchala toho Mariana, protože to je taky něco, jak jsem říkala o tom Oertlovi.
0: Oertl, to byl ten korepetitor.
1: Helmut Oertl, ano. Zase s panem Lapšanským spolupráce vznikla tím, že jeho přidělili na konzervatoři do naší třídy pěvecké jako komorní doprovod nebo nějak tak. Tam jsme vlastně začali spolu nějaké písničky, to už si dávno nepamatuju, ale fakt je, že se to potom vyvinulo takhle do dlouholeté spolupráce na písňovém repertoáru, při různých příležitostech, a teď jsem si mohu použít takové nespisovné slovo pošmakla na jeho hře, to je jako hezký.
0: Já si myslím, že Marian Lapšanský ale má ve vašem životě ještě dalších několik významů, protože pokud vím, tak on to byl, kdo vlastně vás inspiroval nebo přivedl ke kantorské dráze. Někdy na sklonku 80. let na těch pěšťanských kurzech. Jak to bylo?
1: Totiž já ani nevím, jak se to u něj vyvinulo, že prostě napadlo mu to, že by se mělo taky něco takového to udělat v Československu tehda. Našel Pěšťany, protože je to přeci jenom nevelké město, ale lázeňské a hezká poloha. Ono to byly poměrně velké kurzy na to, že tam ty možnosti technické, když si představíte, že tam bylo nevím kolik klaviristů, to znamená nástroje dovést. Byly tam flétny, byly tam čela, housle, pěvecké oddělení, takže tam bylo mnoho lidí a on měl nadání vyhledávat kantory ze všech možných koutů světa. To se dělo 10krát, 11krát se tam ty kurzy dělí. Potom bohužel jednou jsme se potkali a říkal, víš, já jsem jednou nohou v kriminálu, protože musím dělat smlouvy rok dopředu s těma kantorama, když je chci mít a já to ještě nemám finančně pokryté. Ještě další možnost, každý druhý den tam byly koncerty. A ty děcka si to tam všechno mohli vyzkoušet, takže to byla velká, velká výhoda.
0: Asi taky to publikum bylo specifické, ne?
1: No tak to byly koupelní hosté, vždycky to bylo plné, vždycky. Dokonce jedna paní učitelka mojí dcery chodila do Pěšťan mnoho let jako se kurírovat. A vždycky si ten termín toho dala na tu dobu, kdy byly kurzy, aby tam mohla všechny koncerty absolvovala. Takže to jsou takové perličky.
0: Já jsem se zamýšlel, když jsem chystal ten dnešní program nad tím, co by mohly být takové mezníky, hudební mezníky ve vašem životě, tak o tom Brahmsovi vím, že k němu prostě máte vztah. Ale pokud budete souhlasit, tak budeme pokračovat s Donou Elvírou, protože to byl mezník. V Bratislavě vlastně už když jste byla solistkou opery, vás jako Elvíru vlastně náhodou slyšel operní intendant z Berlína a na základě toho představení potom přišlo pozvání k hostovačce.
1: Přesně tak, on potřeboval druhou Elvíru na zájezd státní opery do Japonska. Jednu Elvíru měl a samozřejmě museli jsme být dvakrát obsazeni. Tak ale já jsem se to musela přeučit do italštiny, protože jsme to v Bratislavě dělali ve slovenštině, takže jsem dostala jedno představení, jsem se to přeučila, dostala jsem jedno představení v Berlíně, abych viděla, jak to tam funguje a potom jsem s nima jela do Japonska, takže to bylo tam taková shoda okolností.
0: Takže si poslechneme bratislavskou nahrávku. Rozhlasový symfonický orchestr z Bratislavy bude řídit dirigent Tibor Frešo a my opět poprosíme režii o hudbu.

Donna Elvira je jedna z hlavních hrdinek opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Je to manželka titulního hrdiny, která prostupuje celou operou jako takový pomník ženské věrnosti, oddanosti a bezvýhradné lásky. Můžeme říci, neustále doufá v nápravu svého manžela, bohužel marně, jak víme. Toto byla árie

0: Elvíry ze druhého dějství opery Don Giovanni. Symfonický orchestr Československého rozhlasu z Bratislavy řídil dirigent Tibor Frešo a zpívala sopranistka Magdalena Hajošiová, která je dnes se mnou ve studiu a která opět velmi pozorně poslouchala.
1: Já bych tomu, jestli smím do toho vstoupit malinko, já samozřejmě tyhle ty nahrávky neposlouchám, to znamená, že jsem si vzpomínala, kdy to plus minus bylo nahraté, protože ta interpretace za těch 40 nebo možná i 50 let se tak mění, ale když je člověk stále u toho, ani si to neuvědomuje, že se to nějak děje. Až potom, když to zpětně poslouchám, tuhle tu nahrávku, tak si říkám vlastně, ta dramatičnost, spontánnost nebo naléhavost toho výrazu je o moc víc na Bílé dny dnes, nebo se potřebuje to, režiséři zřejmě to chtějí, takže ty pěvci se k tomu taky musí nějakým způsobem přizpůsobit. Tohle to bylo takové uhladěné, hezké, prospívané, přesné. Ta Elvíra neměla tolik té pocitovosti v sobě, protože tehdy to platilo, že takto se to dělalo a takto to bylo udělané a tak to bylo jako, tak se to koupilo.
0: A také ten recitativ byl úplně jiný, než dneska bychom asi slyšeli v divadle. Tibor Frešo byl dirigent zaměřený, pokud vím, hodně na italskou operu. Ano. On taky před dlouhou, dávnou dobou v Itálii studoval v Římě na Svatocecilianské akademii, ano. Takže měl i to vědomostní pozadí. Jaký to byl mozartovský dirigent?
1: No, on moc nebyl mozartovský dirigent. Mozart byl asi moc uhlazený. On byl spíš na tu Itálii takovou tou rozdrásaností těch všech operních hrdinů, takže tomu určitě líp sedělo.
0: Dona Elvíra tedy byla jedním z těch klíčových momentů vaší kariéry. Hostovala jste s ansámblem Berlínské státní opery v Japonsku v Osace jako Dona Elvíra, ale tam se stala ještě další důležitá věc. Vy jste mi teď řekla před chvílí, že zatím byla náhoda a vaše drzost.
1: Ano. Jinak se to nedá nazvat, protože ty záskoky, to bylo mnohokrát v mé kariéře. Zase, když si člověk vybuduje pověst, že se rychle učí a že potom na tom jevišti maximálně odevzdá to, co se odevzdat má i rychle, tak se mnou se to vlastně vleče už od vysoké školy, kde jsem zaskakovala v Rusalku za kolegyni, jako její absolventské představení. Já jsem se to naučila za 9, měla jsem 9 korepetici a naučila jsem se celou Rusalku a jsem to za ní zpívala jako v rámci školy. Takže to potom prostě nějak se to promítá i dál, i ta Elvíra, respektive ta Dona Anna potom v Japonsku, když kolegyně, obě kolegyně, které byly jako Dony Anny, byly nemocné, no tak potom za 2 dny jsem se přeučila Elvíru, co byla ode mě drzost. A ta drzost vrcholila tím, že ten recitativ Dony Anny ve druhém jednání, to je velký recitativ s orchestrem. A já jsem to měla v uchu ještě z bratislavské inscenace ve slovenštině a já jsem ten recitativ ve slovenštině. Jsem si to napsala na papír a přilepila na vějíř ze zadní strany, abych byla jistá, protože to, když tam člověk zabloudí, no tak se to celé zroutí, že jo, to prostě musí sedět. Takže proto jsem říkala drzost. Ono to drzost asi nebyla, protože šlo hlavně o to, aby to představení se uskutečnilo, protože tam 4000 diváků a kdyby to představení museli zrušit, tak by to bylo nepříjemné, proto jsem mluvila o drzosti. No ale představení se uskutečnilo, nevyletěla jsem, dobrý.
0: Vaším partnerem v roli Dona Otávia byl Petr Schreier, pokud vím. A on tehdy vlastně řekl, jak to bylo? On řekl, že jak to, že ta Hajošiová ještě není u nás angažována.
1: Tak, přesně, bylo to tak. Ano, bylo to tak. To jsem se ale dověděla mnoho let později. Takže to jsou takové věci.
0: Ale i ta Dona Anna pro vás prostě měla takovouhle zásadní roli, že vlastně na základě toho záskoku přišlo potom angažmá. Zrodilo se z toho 26 sezon potom v Berlínské státní opeře. My se teď ale za Donou Annou vydáme do Prahy do roku 1987. My máme kompletní nahrávku Dona Giovanniho přímo z 29. října 87, kdy jsme slavili v Praze 200. výročí premiéry této opery. Zaznělo koncertní provedení Dona Giovanniho, dirigoval ho Václav Neumann a vy jste zpívala Donu Annu. Po boku je Steinberga v roli Dona Otávia, který se teď také ozve v recitativu.
2: di quel ribaldo potrem pulit in breve gravità.

0: 29. října 1987 se stala ve Dvořákově síni pražského Rudolfína mimořádná věc. Dona Giovanniho koncertně provedl Václav Neumann s Českou filharmonií a s mezinárodním týmem solistů, ve kterém čteme jména jako Walter Berry, Wolfgang Brendel, Sonja Gazarian, Sergej Kopčák a také Magdalena Hajošiová, která právě zapěla árii Donny Anny ze druhého jednání této opery. A my jsme si tady mezi tím povídali, protože Donu Elvíru, kterou jsme slyšeli předtím, a tuto Donu Anu dělí asi možná více než 10 let vašeho hlasového vývoje a je to poznat.
1: Já nemám ve zvyku si pouštět moje nahrávky a už vůbec ne takhle jako srovnatelně, takže sama jsem překvapena, kam se ten hlas posouval, ale posouval se velice opatrně, bych řekla, že to nebylo nějak násilný. No asi proto jsem vydržela 35 let na jevišti.
0: Posouval se opatrně a to já o vás vím taky, že vy jste byla velmi uvážlivá a velmi racionální, i když jste měla právě tu pověst, že se všechno rychle naučíte, neodmlouváte, přijmete úkol, naučíte se, odvedete. Ale oni po vás vlastně i v tom Berlíně chtěli partie, které vy sama jste cítila, že pro ten váš hlas nejsou to pravé.
1: Je to pravda, já jsem se nějak taky instinktivně bránila italskému repertoáru. Podle mého názoru ta barva mojeho hlasu je spíš vhodná na repertoár německý a na Mozarta. A proč bych se tlačila do repertoáru, který je lepší v podání jiných kolegyň? Já jsem měla vlastně ten luxus v podstatě, když se to tak veme proti dnešním sopranistkám nebo vůbec pěveckému světu, že ty lidi musí často brát věci, na které ještě nemají ten hlas dozrálý a potom se to bohužel velice rychle vymstí. Tehda to bylo tak, že já jsem si mohla skutečně vybrat a ten tehdejší intendant i profesor Pischner i potom profesor Rimkus tohle to akceptovali v Berlíně. Na rozdíl od Bratislavy, kde chtěli ode mě, abych zpívala Salomé, tak já jsem říkal teda v žádném případě ne, no jenom pan dirigent se na mě zlobil a půl roku mě nezdravil.
0: Jak to bylo s Taťánou v Čajkovského opeře Eugen Onegin? Tu jste zpívala v inscenaci?
1: Ano.
0: Kde se nachází ta Taťána v nějaké škále od liriky k dramatismu?
1: Až hodně později, protože ten duet na konci, ta Taťána prochází velmi dlouhým, v podstatě jakoby pěvecký časovo, jako mladá holka, dívčina v podstatě ze začátku tam na tom, jak tam zpívají na té houpačce ten duotík a ten kvartet potom a všechny to celé to muzikantské pokračování nebo vývoj je pozvolný až potom do toho, když to na toho Onegina z toho zasněného děvčete odmítne v tom duetu s ním. Takže to je velký kus i na tom jevišti každý večer. To znamená, člověk musí mít určitou představu už jak s tím hlasem budu zacházet, aby do toho posledního duetu ještě tam, aby to mělo. Ona pořád samozřejmě, že ho má ráda, ale zase si je vědoma toho, jaký je a že by s ním, i kdyby se rozvedla s tím nynějším manželem, co tehda samozřejmě nešlo, ale za toho teoretického předpokladu, věděla, že by s ním nebyla šťastná, protože žádný člověk se nemění tak, aby prostě mohl tyhle ty věci potom nějak akceptovat jako ve vztahu.
0: Takže to je mimořádně náročná partie.
1: Je to náročná partie, ono se to nezdá, protože ta muzika je tak líbivá, tak krásná, ty melodie tam prostě tečou nádherně, ale ten zástoj toho pěveckého je tam tím pádem jakoby nenápadný, ale těžký.

0: Poslechli jsme si závěrečnou scénu z opery Evžen Onegin Petra Iljiče Čajkovského. Orchestr opery Státního divadla v Brně řídil dirigent František Jílek a zpívali Ivan Kusněr jako Onegin a Magdalena Hajošiová jako Taťána. Paní profesorka Hajošiová je stále se mnou ve studiu a stále bedlivě poslouchá vám. Ten text naskakoval v němčině.
1: V němčině, protože bychom inscenaci dělali v němčině. Tohle to bylo jednou nahrávka a konec, já jsem to nedělala tady nikdy, tady jenom v Berlíně.
0: Máte pravdu, já se ještě vrátím k tomu, co jste říkala před tou nahrávkou, že Taťána vlastně v závěru opery Evžen Onegin, že to je v podstatě mladodramatická partie. Co bylo třeba udělat po představení Evžena Onegina ve vašem případě? Protože vy jste byla, jak už jsme také řekli, zaměřena především na Mozarta, na německou romantickou operu. Co bylo třeba udělat v nějakém hlasovém pocitu, v pocitu soustředění na tón, třeba druhý den, když vás čekalo představení nějaké úplně jiné opery?
1: Tak naštěstí to vždycky bylo tak, že jsem nemusela zpívat různé styly ve mém krátkém času. To znamená, že já jsem mohla nějaké 2-3 dny nechat to tak jako vyšumět přirozenou cestou. Že fakt teď jsem si vzpomněla to, jak mi jednou paní Ludmila Dvořáková říkala, jak ona to dělávala. Já jsem neznala, nebo neznám dodnes nikoho, kdo by tímto způsobem zacházel se svým hlasem. Ona, i když zpívala Wagnera nebo Strause, tak ona po představení šla do zkušebny a tam technickými cvičeními si zase ten hlas dávala do, jak se říká, do richtigu v tom slova smyslu, že prostě z toho širokého pocitu, hlavně tělesného, protože tam se v podstatě je základ toho tělesna. Tak to tělesno zase zmenšovat do toho pocitu toho jednoho bodu. Ona tomu říká, že to je nultý bod. Že toho nultýho bodu se dopracovat je potřeba svatá trpělivost. A ona to dělala. Zřejmě jí to, měla na to systém a dělala to. Já jsem to nikdy nezkoušela, protože já jsem prostě byla ráda, zavřela jsem noty a šla jsem doma a bylo.
0: Posloucháte polední koncert, ve kterém je dnes se mnou u mikrofonu sopranistka Magdalena Hajošiová. My jsme se dnes už dotkli osobnosti Helmuta Ertla, vašeho kolegy z Německa, korepetitora, klavíristy, který, jak já od vás vím, vás zasvětil detailně do toho světa německé písňové literatury. A když jsme se o něm bavili před vysíláním, tak já jsem se ptal, jestli teda na oplátku vy jste ho zasvětila do písňového světa Antonína Dvořáka. Vy jste mi řekla, že to tak nebylo.
1: Nebylo, protože on byl bytostný muzikant. Potom ty lidi nerozlišují nacionálnost, nebo prostě jako odkud ten skladatel, buď mi to sedne a mám ho ráda. To je prostě způsob mluví jazyk muziky a ne jazyk jiný, jako řeč teď myslím. On byl prostě, jak byl bytostně muzikant, tak s ním pracovat na jakémkoliv, na čemkoliv písni. My jsme dělali i současnou slovenskou literaturu, jednou si pamatuju v Drážďanech, tam byly takové festivaly drážďanské, tak tam jsme připravovali, Juraj Beneš napsal takovou korunovací popej, se to jmenovalo, cyklus písní. S ním byla radost dělat, on byl takový živel, prostě muzikant, takže cokoliv jsme dělali, tak to bylo s ním velmi příjemná práce.
0: V roce 82 jste byli na Pražském jaru, měli jste recital, tam také zazněly milostné písně Antonína Dvořáka. Také jste mi říkala, že Helmut Ertl, a nevím, jestli to nebyla trošku nadsázka, ale že vlastně se nerad učil.
1: No, tak on se nerad učil z paměti. To mi říká velmi, tak jako, že on se vždycky těší, když otočí stránku těch not, co tam najde. To bylo pro něj inspirativní v tom momentě, takže nechtělo se mu možná, nebo prostě nepotřeboval se učit z paměti, aby to měl v hlavě všechno, ale vždy v tom asi byla ta jeho natura muzikantská, že ta spontánnost toho, co viděl v těch notách a to stvárnění, že to bylo u něj ta zábava vlastně, toho těšilo, z toho měl radost.
0: Ale to znamená, že musel být teda prvotřídní
1: pianista
0: a listař, takzvaný.
1: Ano.
0: Naučil se alespoň trochu česky, když jste dělali českou literaturu.
1: Ne, vůbec ne.
0: Takže tam ta jazyková stránka byla výhradně na vás.
1: Tak, ano. Ale on to po té muzikantské stránce tak pojal, že tam to nevadilo.

0: Magdalena Hajošiová a Helmut Ertl přednesli výběr z cyklu Písně milostné Antonína Dvořáka. Nahrávku vyrobil východoněmecký rozhlas a k nám do Českého rozhlasu připutovala kolem roku 1990. A Magdalena Hajošiová je stále se mnou u mikrofonu. Zase jsme si tady povídali, když zněla hudba, o tom, jak vlastně zcela nezaslouženě se z milostných písní Antonína Dvořáka a z podobné literatury stává instruktivní záležitost pro studenty, se kterou vy jako kantoři pěvečtí se konfrontujete vlastně dnes a denně, a nějak to vlastně odstraňuje z vás tu původní lásku k té muzice, kterou jste cítili třeba, když jste to studovali.
1: Je to bohužel pravda. Já se sice snažím posluchačkám nějakým způsobem navodit atmosféru, která těm písničkám patří. Ale tím, že to skutečně dnes a denně to zpívají prakticky všichni posluchači, ty jejich interpretace jsou logicky z důvodu mládí zaměřené na to, aby tam byl text a noty. A tím to pro ně v podstatě končí ta interpretace, protože jsou, jak říkám, mladí, a vzpomínám v té souvislosti na slova Dietricha Fischera Dieskaua, který řekl, že písničky se mají zpívat po 50. Byl je to samozřejmě přehnané, ale ono to má jádro velice pravdivé, protože ten prožitek toho, co v těch písničkách a v těch romantických textech dneska je, ti posluchači prostě nejsou z důvodu své mládí a své nezkušenosti, takže jim to na jednu stranu musíme prominout, ale na druhou stranu to tak člověk jako vůči tomu

0: Připravenou další nahrávku je to hudba Desidera Kardoše, slovenského autora, ke kterému vlastně od Antonína Dvořáka vede jakási linie učitel-žák, protože Kardoš byl v Praze žákem mistrovské třídy Vítězslava Nováka, Dvořákova žáka, takže to funguje vlastně. Celá ta slovenská škola, Kardoš, Mojzes, Ciker, Suchoň.
1: Všichni mají základ
0: ty kořeny obdrželi od novákovsko-dvořákovské estetiky. Písně o lásce pro soprán a orchestr od Desidera Kardoše, které teď uslyšíme. Vy jste mi řekla, že to byl zase další záskok.
1: Ano. Totiž tehda, ani nevím, jestli to byl Opus, plánoval tuhle tu nahrávku, ale beze mě. To měla dělat paní Bitka Svobodová, která byla báječná pěvkyně, byla bohužel psychicky nemocná a všechno, co souviselo se smrtí, prostě dostala se do určité fáze a musela to položit.

0: Dozněly písně o lásce pro soprán a orchestr, dílo Desidera Kardoše, slovenského skladatele, žáka Vítězslava Nováka z Pražské mistrovské školy. Zpívala Magdalena Hajošiová, hrála Slovenská filharmonie v čele s dirigentem Ladislavem Slovákem. A opět jsme tady s Magdalenou Hajošiovou diskutovali o té muzice. Já se vám musím přiznat, paní profesorko, že tahle muzika slovenských autorů, jako je Suchoň, Ciker, Kardoš, Mojzes, že je mi velmi blízká, mám ji rád, snažím se jí prezentovat ve vysílání, jak to jde, ale bohužel nenacházím jako mnoho zpřízněných duší, se kterými bych tenhle ten zájem sdílel. Ani u nás a ku podivu ani, když mám možnost mluvit třeba s muzikanty ze Slovenska. Já mám jednoho známého ve Slovenské filharmonii, ptal jsem se ho na to a on mi napsal: pěkně píšete o slovenských skladatelích, ale já nemám cítění, že by se měli víc hrát a podobně. Jsem spíše názoru, že je skupina interpretů, kteří si oblibují objevování a prezentaci slovenských věcí, které jsou nepoznané.
1: Tak když to vezmeme velmi věcně, fakt je, že po revoluci, vzhledem k tomu, že konkrétně na Slovensku přestal fungovat, anebo se upozadil, nebo byl upozaděn fond, který se zabýval interpretací slovenských skladatelů. Já jsem mnoho těchto věcí zpívala svého času. Bylo to taky okrajový žánr, bych řekla, protože z toho praktického hlediska vždycky to oslovovalo málo lidí, nebo míň lidí, než věci, které jsou líbivé zvukovo, které se prostě pořád hrají dokola. Vždycky to tak bylo, myslím, že v českých krajích je to taky tak. A ten fond, který to měl na starosti, tu propagaci, vycházel z toho, že mají na to finančné zabezpečení, to znamená oslovoval lidi, kteří se to naučili. Něco z toho zůstalo možná v tom běžnějším repertoáru, ale něco zákonitě, vždycky to tak bylo, že jo. Napsal 50 oper a z toho se hrálo 5, že jo. Když to tak jenom malinko přeženu. A problém dnes asi je v tom, ty dnešní interpreti, když se mají něco naučit, co dlouho trvá. Protože tahle ta muzika, ono se to poslouchá, ale dostat to do sebe není tak lehké a ještě z toho něco udělat výrazovo, chce to čas a věnovat se tomu. Písničky vždycky nakonec byly okrajový žánr od té doby, co se přestalo hrát v salonech nebo ve větších prostorách domácích. Jenomže ta náročnost toho nastudování dnes je o moc větší, protože tehda se hrála muzika, která byla běžná. Když si člověk představí, že mozartovští interpreti, co měli na sobě šaty, kostýmy, s tím se pohybovali na ulici a potom to samé měli na jevišti. Jo, dneska je to všechno posunuté alebo rozdělené, když si představíte, co se hraje dneska běžně v rádiích, jaký žánr a jak je to daleko vzdálené od těchto žánrů, kterými se zabýváme my, abych to tak řekla, tak to jsou prostě úplně velké, velké vzdálenosti. Ta muzika, abych se vrátila k tomu 20. století, bylo velmi mnoho skladeb, které já sama jsem zpívala jednou na koncertě a už na to nebyl zájem. Je to tak, no.
0: No, je pravda, že oni jsou na tom stejně i čeští autoři. Není to ano. Tak, že by tím byli potrefeni ano. Tady tito slovenští ano. Skladatelé, ano. Ale Förster, Ostrčil, ano. Kovařovic, ano. Také o nich téměř nevíme, bohužel.
1: Ano, je to
0: interpreti
1: pravda.
0: Interpreti je prostě nevyhledávají.
1: No, protože ono často je to nevděčné. Víte, to je právě, že není zaručené, že se to setká s příznivým ohlasem, ale člověk ty hodiny té práce do toho musí dát, musí to, jo.
0: Obrátíme list a poslechneme si hudbu Charlese Gounoda, která si jistě vděčné posluchače a interprety nachází stále i dneska. A já si myslím, že Markéta, nebo Markétka, v opeře Faust a Markétka, Charlese Gounoda, že to byla jedna zase z těch důležitých křižovatek ve vaší kariéře. Jak jsme se o tom bavili v souvislosti s mozartovskými hrdinkami.
1: Ano, taky. Já jsem ji dělala v Bratislavě ve slovenštině. Potom jsem dostala nabídku, dělala se inscenace ve státní opeře v Berlíně, kterou dělal Kašlík, režisér. tam jsem to dělala v němčině a potom ještě jsem to nakonec nahrála ve francouzštině, takže jedna opera ve třech jazycích je nepříjemná. Zase to je
0: a my tady máme nahrávku s Ondrejem Lenardem.
1: A to je v jakém jazyce?
0: No, to je francouzský.
1: To je francouzský, aha.
0: S Ondrejem Lenardem se znáte dlouho, že?
1: Velmi dlouho.
0: Ještě z dob vlastně studií, je to tak?
1: Ještě dřív. Z dětského sboru rozhlasového. Já jsem tam byla mezi 7 a 14 lety, jsem byla členkou bratislavského rozhlasového sboru, teda dětského. A Ondřej Lenard nám tam dělal korepetitora. Báječně korepetoval a měl smysl pro operu od jak živat.

0: Dozněla árie Markétky ze třetího dějství opery Charlese Gounoda Fausta Markétka. Ondřej Lenárt dirigoval Bratislavské rozhlasové symfoniky a zpívala Magdalena Hajošiová, která dnes byla se mnou ve studiu. Na úplný závěr jsem vybral drobnou lidovou píseň. Není nakonec ta folklorní literatura v podobě lidových a národních písní tím ideálním prostředkem na hlasovou očistu po dramatických partiích, jak jsme tady o tom mluvili v souvislosti s Taťánou, ale vlastně je to i případ té Markétky, protože ona přece taky má takové dramatické polohy v tom ději.
1: Vývoj určitý, no. Který... Ale já myslím, že ty lidové písně určitě jo, jenom teď už, kde je příležitost je uplatnit. To už je asi druhá věc. Ale dovolte ještě, než se rozloučíme, abych vám velmi, velmi ze srdce poděkovala za tu krásně připravenou relaci, na které jsem se mohla tímto malým způsobem podílet. Děkuji vám moc.
0: Já děkuji vám za návštěvu a teď si poslechneme Magdalenu Hajošiovou jako interpretku lidové písně z východního Slovenska v náležitém východoslovenském nářečí nebo dialektu, jak tomu budeme říkat, Ej za našu chyžu, a lidový orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě bude řídit Pavol Bagin. Ještě jednou děkuji a zase někdy brzy na viděnou a naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji, naslyšenou.

0: Dozněla lidová píseň z východního Slovenska Ej za našu chyžu. Zpívala Magdalena Hajošiová, hrál lidový orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě, řídil Pavol Bagin. Polední koncert připravil a slovem provázel Vojtěch Babka. Přední česká pěvkyně Magdalena Hajošiová dnes slaví významné životní jubileum a my se s ní potkáme i v zítřejším poledním koncertu, ale také ještě dnes v operním večeru, který začíná ve 20 hodin. Bude nejen opět hostem ve studiu, ale také se představí v jedné z hlavních rolí opery Heinz Heiling, kterou roku 1833 napsal německý raně romantický skladatel českého původu Heinrich August Marschner. Milí posluchači, pěkné sobotní odpoledne. Slovo a hudba se na vlnách Vltavy střídá vcelku pravidelně a svědčí o tom i plán pro příští hodiny. Už za chvíli začne Viktor Price vyprávět povídku George Bernarda Shawa Nebeský fotbal. Ve 14 hodin uvítáme hudbu starých mistrů a v 15 hodin začíná rozhlasová hra o dvou vědcích a vědecké zodpovědnosti. Roku 1941 přijíždí německý fyzik Werner Heisenberg do okupované Kodaně, aby navštívil bývalého učitele, spolupracovníka a přítele dánského fyzika Nelse Bohra. Oba se ve 20. letech spolupodíleli na rozmachu kvantové fyziky, pak je ale rozdělila politika. Zatímco Heisenberg patří k předním vědcům nacistického režimu, poloviční žid Bohr stojí na opačné straně probíhajícího válečného konfliktu. Po léta zajímala historiky příčina této nečekané návštěvy, stejně jako obsah rozhovoru, který spolu oba vědci vedli. Jisté bylo jen to, že setkáním bývalé přátelství mezi oběma nositeli Nobelovy ceny definitivně skončilo. Napínavou horu kolem možných odpovědí na tyto otázky napsal anglický dramatik Michael Frayn. Roku 2000 ji pro Český rozhlas natočil Karel Kříž, a to s Věrou Galatíkovou, Ladislavem Frejem a Borisem Reznerem. Sobotní drama začíná v 15 hodin, teď bylo 1:30 a na řadě je próza.
1: Povídka.
0: Když se v roce 1925 rozhodla Královská švédská akademie věd udělit Nobelovu cenu za literaturu irskému dramatikovi Georgeu Bernardu Shawovi, bylo to za idealismus i humanitu jeho literárního díla, jehož svěží satyra často v sobě zahrnuje osobitou poetickou krásu. Platí to samozřejmě i pro Shawovy povídky, i pro Nebeský fotbal, který roku 2025 natočil s Viktorem Pricem režisér Petr Manšal. Dobrý poslech.

0: Zeptal se řidič autobusu a vypadal přitom, jako by se mu dělalo špatně, když medik z chudinské nemocnice sbíral paní Hernsovou z vozovky na Gracin Road. Je strašně cítit vaším benzínem, řekl medik. Řidič k ní přičichl. To není benzín, řekl. Je to denaturák, je opilá, dosvědčíte mi, že je cítit chlastem. Asi ještě nevíte, co jste všechno proved, řekl strážník. Zabil jste jeho lordstvo.
1: Jaký lordstvo?
0: Zeptal se řidič a jeho synalý obličej zezelenal.
2: Vrazil jste zadkem autobusu rovnou do kočáru, řekl lokaj zajíkavě. Slyšel jsem, jak jeho lordstvu lupnul vás.
0: Lokaj zaslzel, ne že by svého zesnulého zaměstnavatele tolik miloval, ale že náhlé úmrtí na něho vždy takto působilo.
2: Biskup od svatého Pankráce, vysvětlil nějaký chlapec.
1: Pro pána krále, já za to přece nemůžu,
0: bědoval zdrcený řidič, utíraje si čelo a obraceje se k davu, který se kolem místa neštěstí nakupil tak rychle, jako by už byl předtím neviditelně přichystán ve vzduchu.
1: Autobus dostal smyk.
0: Na tomhle blátě by dostal smyk každý autobus při takové rychlosti, pronesl jeden rozhorlený divák. Dav se okamžitě začal přít, zda jel autobus příliš rychle, přičemž řidič tvrdil, že ne, kdežto celá Gracin Road tvrdila pravý opak. Paní Hensová byla opravdu cítit alkoholem. Byla jim cítit už nějakých 40 let, kdykoliv sehnala pár pencí. Nebyla to nikdy pohledná ženská a nechodila ani čistě oblečená a když jí proto přejel přeplněný autobus přes žebra, změnil se její vzhled až překvapivě málo. O trochu víc bláta už nemohlo na jejich šatech nic zhoršit. A mezi opilostí, kdy byla schopna odšourat se domů a opilostí, kdy už se nedokázala pohnout, nebyl celkem žádný rozdíl. Pokud jde o biskupa, nebylo na něm škrábnutí ani poskvrnky. Autobus se ho ani nedotkl. Byl vždy klukovsky pyšný, že je biskupem a svou píchu vyjadřoval co nejstrnulejším držením hlavy. A když autobus dostal smyk a vrazil do kočáru a ten se prudce zastavil, zlomil si biskup prostě vás. Když se na paní Hernsovou z nenadání vyřítil autobus, zůstala jako ochrnutá. Bylo to jedno, protože žádná ducha přítomnost by ji už stejně nemohla zachránit. Nepocítila vůbec žádnou bolest. Bolestivé je, když jedno zlomené žebro zavadí o plíce. Když vám však ohromující úlek zničí všechny nervy a ohromující tlak vám rozdrtí všechna žebra na kostní moučku a rozmačká je se srdcem a s plícemi na kaši, je každý soucit k smíchu. Tu končí všechna hra. Napravitelné se stalo nenapravitelným, dočasné věčným. Opravdu pružný duch takovou situaci prostě přijme a hodně se o ní napřemýšlí ještě než umře. I ta nejnáhlejší smrt je zdlouhavá záležitost ve srovnání s bleskovou činností, kterou vyvineme, chceme-li si představit třeba zážitky celého tisíciletí. Paní Hensová byla čistě vmáčknuta z Gracin Road přímo na úpatí jakéhosi kopce, na jehož vrcholu stálo město. Trochu se podobalo Orvietu, jehož fotografie visela v salonu vikáře od svatého Pankráce, který paní Hernsovou zaměstnával jako posluhovačku, kdykoliv se pokoušel přivést ji na pravou cestu. Pokaždé však nad ním vítězila její navyklá záliba v denaturovaném lihu, která jí nutila vypít s gustem lak na nábytek, i když bylo možno svěřit jí nesčetné tucty pouhého ryzlinku.
2: Kromě toho, že jí fotografie při oprášení tu a tam uvízla na sítnici oka, nevěděla paní Hernsová o Orvietu zhola nic. Místo vypadající tak odlišně od jejího rodného Pentonville Hillu v ní vzbuzovalo strach a neklid. Byla přesvědčena, že musí být skoro stejně nepříjemné jako nebe, jež v ní vyvolávalo představu abstinence, čistoty, sebeovládání, přesnosti a všemožných jiných hrůz. Když zjistila, že teď k němu sama míří, hleděla k němu s krajními obavami, dokud za sebou nezaslechla sebevědomý hlas, který ji vylekal a přinutil k pokusu opajdavé pukrle. Byl to biskup. Mohl bych tu někde sehnat povoz, pravil, který by mě odvezl nahoru k bráně? Sotva biskup zaslechl, nemůžu říct, prošel kolem ní a víc jí nevšímal. Smířil se s tím, že bude muset nahoru pěšky. Kousek dál se pásl kůň. Když si ho paní Hernsová všimla, vkradl se jí do duše slabonký paprsek nebeské útěchy. Třeba, že už po mnoho let, od té doby, co ve 24 nebo tak nějak uhasly poslední záblesky jejího mládí, ji nezajímalo nic kromě denaturovaného lihu, narodila se s nevysvětlitelnou zálibou ne sice pro koně vůbec, ale jak sama říkala, pro vlastního koně. Byla to zábava nevinná, nenáročná, ale přiměla jí ke sňatku se zesnulým Alfredem Herncem v normálním životě a z hospodářské nutnosti drožkářem, přirozenou náklonností však pytlákem. Snadno Hernce přesvědčila, že manželka je stejně nezbytná jako kůň a že ani ona už ho nevytrhne. Stala se tedy manželkou Alfreda Hernse a porodila mu 13 dětí, z nichž 11 zemřelo v útlém věku, protože je kůň obral o veškerou rodičovskou péči. Kůň nakonec uhynul. Zdrcený Herns neodolal pokušení a koupil za 4 libry nádherného čistokrevného koně od vdovy po jednom gentlemanovi, který za něj zaplatil teprve před 3 dny 230 liber. Když si Herns odváděl svůj výhodný nákup domů, pokopal ho kůň tak, že zemřel na strnutí čelistí den na to, co koně zastřelili. Tak bídně zahynul Alfred Herns, oběť náklonosti člověka ke zvířeti. A to dokazuje, jak všechny životy spolu souvisejí. Kůň zvedl hlavu z trávy, nedbale se po paní Hernsové ohlédl, ohnal se ohonem, popošel několik kroků k čerstvému záhonku zeleně a zrovna se chtěl znovu pustit do hostiny, když mu v tom jakoby svitlo v paměti. Vzpřímil uši, zvedl šíji a pozorněji se na ní zadíval. Nakonec k ní přistoupil, zastavil se roztržitě cestou jen jednou, aby se popásl a otázal se jí. Nevzpomínáš si na mě? Čtveráku, zvolala paní Hernsová, to snad ani není možná. Jak pak ne, řekl Čtverák. Čtverák rozmlouval po způsobu Bálamovy oslice. Paní Hernsová totiž rozuměla jeho slovům tak dobře, že si ani nevšimla, že kůň ve skutečnosti nevydává ani hlásky. Ona ostatně také ne, třeba že si nevšimla ani toho. V této orvětské krajině se rozmlouvalo zcela telepaticky. Musím jít pěšky až nahoru na kopec, Čtveráku? Zeptala se paní Hernsová. Ano, odpověděl Čtverák. Leda, že bych tě tam odnesl. A nevadilo by ti to, řekla paní Hernsová ostýchavě. A vůbec ne, řekl Čtverák. A není tu nějaký vozidlo? Zeptala se paní Hernsová. Neumím jezdit na koni bez sedla.
1: Neumím totiž vůbec jezdit na koni. No, tak to bys musela jít pěšky, řekl čtverák. Chyť se mě za hřívu, pomůžu ti nahoru. Nějak se dostali na kopec a byli už skoro u brány, když teprve paní Hernsovou napadlo zeptat se, co to je za místo, a sama sebe se tázala, proč tam vlastně míří. To je nebe, řekl čtverák. Pro pána krále, zvolala paní Hernsová a zůstala stát jako solný sloup. Proč mi to neřekl dřív? Nikdy jsem nespáchala nic takového, abych musela do nebe. No, to je fakt, řekl čtverák. Chtěla bys raději do pekla? Ale neblázni, čtveráku, řekla paní Hernsová. Copak mezi nebem a peklem už nic jiného není? Nejsme sice všichni anděle, ale čerti taky ne, to dá přeci rozum, že to musí být nějaký místo pro obyčejný lidi, co ze sebe nedělají nic extrovního.
2: Já znám jenom tohle místo, řekl čtverák, a to je určitě nebe.
1: No, třeba s něm budou nějaký kuchyně, řekla paní Hernsová. Nebudeš na mě žalovat, že jsem si občas trochu přihnula, že ne, čtveráku?
2: Čtverák nabral do nozder trochu aury paní Hernsové. Na tvém místě bych se od svatého Petra raději držel na závětrné straně, řekl.
1: Petr je tamhle,
2: dodal a ukázal hlavou na staršího pána se svazkem klíčů, které vypadaly jako z 12. století. Klíče byly zřejmě spíš pro ozdobu než k užitku, protože brána byla do kořán otevřená a kámen, který o ní byl opřen, aby ji vítr nezabouchl, byl obrostlým mechem a nebylo jim patrně hnuto celá staletí. To paní Hernsovou překvapilo, protože se jí v dětství na zemi vtloukalo do hlavy, že nebeská brána je stále neprodyšně uzavřena a že to dá nesmírnou fušku, než se někomu otevře. V jízdní dráze postávalo několik andělů. Jejich křídla, purpurová, zlatá, chalcedonová a stříbrná, jantarová a černá, zářila všemi barvami a paní Hernsové se velmi líbila. Jeden anděl měl meč z čepelí z granátově zbarveného plápolavého plamene. Jiný, který měl jednu nohu obnaženou od kolena dolů a na druhé vysokou rybářskou botu, držel rovnou úzkou troubu, která se zdála tak dlouhá, že sahala až k obzoru a přitom byla tak šikovná do ruky jako deštník. Přízemním oknem jedné z věží, které stály po obou stranách brány, spatřila paní Hernsová ležet v kalhotách na postelích Matouše, Marka, Lukáše a Jana, jak to popisuje jedna starší říkanka. Teprve když uviděla je, uvěřila, že je opravdu u nebeské brány. Nic jiného by ji o tom tak nepřesvědčilo. Čtverák se sám obrátil na Petra. Tahle ženská je opilá, řekl.
1: To vidím, odvětil svatý Petr. Ale ty jeden, řekla paní Hernsová vyčítavě čtverákovi, co jsi to provedl?
2: Všichni se po ní ohlédli a ona se rozplakala. Anděl jí přejel plameným mečem přes oči a osušil jí slzy. Plamený neublížil, ale báječně ji osvěžil.
1: Obávám se, že je to beznadějný případ, řekl čtverák. Její vlastní děti se k ní neznají.
2: A z které je planety? Zeptal se anděl s troubou.
1: Z Telu, odpověděl čtverák. Co pak ty steleš? Celý život jsem stlala já, řekla paní Hernsová. Andělé se dali do smíchu, Petr se popadal za břicho. Leďme, řekl anděl s troubou, umí dělat vtipy, co je na ní špatného?
2: Je to lhářka a zlodějka, řekl čtverák. Všichni obyvatele Telu jsou lháři a zloději, řekl anděl s troubou. Jenomže já tím míním, že ona je tím, čemu dokonce i oni říkají lhářka a zlodějka, řekl čtverák. Ale, řekl anděl s mečem a zatvářil se velmi vážně. Říkám to proto, abych ti usnadnil situaci, pošeptal čtverák paní Herncové, aby toho od tebe moc nečekali. Pak se obrátil k Petrovi. Přivedl se mi sem nahoru, protože jednou v neděli, když bylo velké horko a já táhl do kopce vůz, ve kterém kromě ní seděli její manžel, tři jejich přátelé se ženami, 8 dětí, kojenec a 3 tucty láhví piva, vystoupila a šla pěšky. To si vážně pamatuješ, řekla paní Herncová. Opravdu jsem vystoupila? Bylo to u tebe, abych tak řekl, nezvyklé, že jsem na to nikdy nezapomněl, řekl čtverák.
1: No to jsem teda udělala pěknou pitomost, řekla paní Herncová omluvně.
2: V té chvíli k ním dorazil biskup. Namáhavě se šplhal do kopce po úzkých pěšinách, které přetínaly kroutící se cestu, a proto ho předstihl čtverák, který to tam znal lépe.
1: Je to tady nebeská brána? Otázal se biskup.
2: Je, odpověděl Petr.
1: Hlavní brána?
2: Zeptal se biskup podezřívavě.
1: Určitě to není vchod pro dodavatele?
2: Je to vchod pro všechny, řekl Petr.
1: Divný pořádek. Podle mého mínění to není vhodné, řekl biskup a obrátil se k andělům. Pánové, pravil, jsem biskup od svatého Pankráce.
2: Což o to, řekl jakýsi mladík v dalmatice, který vystrčil hlavu z jednoho okna ve věži. Já jsem svatý Pankrác osobně.
1: Jakožto váš biskup, jsem potěšen, že se s vámi setkávám, řekl biskup. Zajímám se osobně o každého člena svého stáda. Teď vás musím požádat, abyste mě omluvil. Mám totiž naléhavé řízení u dvora. Dovolíte, pánové?
2: Rázně se protlačil zástupem andělů do nebe a sebevědomně vykročil vzhůru ulicí. Jen jednou se přes rameno ohlédl a řekl, měli byste mě ohlásit, a kráčel dál.
1: Anděle za ním hleděli celý skoprnělý.
2: Potom anděl s troubou použil svého nástroje jako poštovní trubky, nejdříve zadul své tramtaratá k obloze a potom sklonil troubu dolů jako paprsek světlometu. Sahala do ulice až k biskupovým šosům. Další zatroubení biskupa odvanulo za roh jako suchý list, takže zmizel z dohledu.
1: Anděle se usmáli krásným slavnostním úsměvem. Paní Herncová se nemohla zdržet smíchu. To je alež prýmář, řekla čtverákovi, ukazujíc na anděla s troubou.
2: Měla bys jít raději za biskupem, ne? Řekl čtverák.
1: Paní Herncová pohledla bojácně na Petra. Z andělů strach neměla a zeptala se, zda bys měla vejít.
2: Každý smí vejít, řekl Petr. Nač myslíš, že ta brána je?
1: No, to jsem nevěděla, milost pane, řekla paní Herncová.
2: A ostýchavě kráčela k prahu, když v tom se vrátil biskup celý uřícený a rozhorlený.
1: Prošel jsem za velmi silného větru celým městem, ale nemohl jsem nic najít. Kladu si otázku, je-li to tu skutečně nebe.
2: A co si nemohl najít, zeptal se Petr.
1: Na trůn, pane, odvětil biskup přísně.
2: Toto je trůn, řekl svatý Pankrác, který se dosud díval z okna s tvářemi v dlaních a s lokty opřenými o okení římsu.
1: Toto? Zeptal se biskup.
2: Co? To město, řekl svatý Pankrác. Ale kde je on? Otázal se biskup.
0: Tady, samozřejmě, řekl anděl.
2: Tady? Kde? Řekl biskup spěšně, stišil hlas a rozhlížel se s obavami od jednoho ke druhému, až skončil u anděla s troubou, který se posadil, zul rybářskou botu a vytřásal z ní kamínek.
0: On jest přítomnost, v níž žijeme, řekl velmi libozvučným hlasem anděl s mečem.
2: Právě proto jsou anděli, vysvětloval svatý Pankrác.
0: No co se tak rozhlížíš, zeptal se anděl s troubou, který si zase natáhl botu a pohodlně se v ní postavil.
2: Čekal jsi, že tu uvidíš někoho s kněžským kloboukem v sutaně a s nosem a kapesníkem, do kterého bude smrkat?
1: Biskup zrudl. Pane, vy se rouháte, řekl. Vedete Boha pusté řeči, jste dokonce nevkusný. Kdyby mi mé povolání neukládalo být schovývavým, byl bych v pokušení otázat se vás, jste-li v pravém slova smyslu gentleman, poroučím se.
2: Vyklepal nebeský prach ze své obuvy a odešel.
1: No to je ale podivín, řekla paní Hernsová. Jsem vlastně ráda, že tu žádnej trůn není a vůbec nikdo a nic. Bude to aspoň skoro jako u nás doma.
0: Smutně se na ně podívala, protože v hlasu anděla s mečem v ní cosi vyvolalo pocit pokory a dokonce studu za opilství. Všichni na ní vážně hleděli a paní Hernsová by se byla raději dala znovu do pláče, kdyby nevěděla, že to nejde, protože meč, který se dotkl jejich očí, jí vysušil slzy navždy. Žmoulala neklidně v prstech cíp svého kabátku, žalostně ubohého kabátku, a kolem nastalo ticho, rušené jen silným chrápáním Matouše, Marka, Lukáše a Jana, což jí přimělo pokradnu se podívat na jejich prosté dřevěné postele a na ozdobný mouchami znečištěný nápis na stěně nad nimi. Nezavrhneš, Hospodine, zlomené a kající se srdce.
1: Kdyby tak některý z vás, pánové, řekla paní Hernsová, se chtěl pomodlit za chudou opilou starou posluhovačku, co pochovala 11 dětí a nikdy neublížila než sama sobě, dřív než se osmělým vejít.
0: Náhle ohromeně usedla uprostřed cesty, neboť všichni andělé pozvedli paže a zamávali křídly a hlasitě vykřikli. Meč ozářil plamenem celou oblohu, trouba zamířila do všech stran až k samému obzoru a naplnila celý vesmír zvučnými tóny. Hvězdy se staly viditelnými za bílého dne a vracely ozvěnu, jež na paní Hernsovou zapůsobila jako vesmírný doušek nějakého nového a lahodného druhu denaturovaného lihu.
1: Ale, pánové, k čemu tolik povyku kvůli mně, řekla. Budou si myslet, že jde královna nebo nějaká dáma z farnosti svatýho Pankráce nebo něco podobného.
0: A ještě víc se ostýchala vejít. Anděl s mečem se usmál a chtěl jí něco říci, ale v tom se vrátil biskup, nabitý neutuchající energií.
1: Pánové, prohlásil, přemýšlel jsem znovu o tom, co se tu právě událo. A třeba, že mi rozum říká, že jsem plným právem jednal a mluvil tak, jak jste byli svědky, soudím, že se dá obhájit i vaše stanovisko. a že způsob, jímž je vyjadřujete, může být pro daný záměr účinný, byť i nevhodný. Považuji se též za oběť neovládnutelného popudu jednat způsobem, pro nějž nemám omluvu, ale na jehož přemožení mé síly nestačí.
2: Po tomto projevu si strhl sutanu, zmačkal ji nacpalý do svého biskupského klobouku a klobouk odkopl do volného prostoru. Než mohl dopadnout zpátky, vznesl se anděl s mečem jediným mávnutím křídel do vzduchu a s jásavým výkřikem ho vykopl na míli vysoko. Svatý Pankrác, který křídla neměl a vznášel se pouze levitací, byl ve vteřině u klobouku a už ho chtěl odpálit, ale anděl s troubou do něho vrazil a podal míč jantarovému a černému andělu. Zatím už Matouš, Marek, Lukáš a Jan vylezli z postele a hnali se za Petrem vzhůru do modré klenby, kde už byl v plném proudu fotbalový zápas mezi anděli a světci, při němž jednu branku tvořili Sirius a druhou Slunce. Biskup hleděl chvilku na bojovný zápas s úžasem a pak zavískl, vyskočil do vzduchu, jedním skokem se dostal na 50 stop vysoko a byl by z té nebezpečné výšky spadl, kdyby se světec, který ho ochraňoval, k němu nesnesl a za hry ho nezachytil. Za 20 vteřin už byl biskupův klobouk na půl cestě k měsíci a hlasité plesání andělů znělo slabounce jako pípání kolihy a nebeští hráči se zdáli menší než rorísy kroužící v létě nad Římem.
1: Teď teprve viděla paní Hernsová příležitost vkrást se nepozorovaně bránou do nebe. Když se její noha dotkla prahu, zazářili jí domy v nebeské ulici přívětivě vstříc ve slunečním jasu a mozaika dláždění se zatřpitila jako záhon drahokamů.
0: Je mrtvá, řekl medik z chudinské nemocnice. Myslím, že v ní ještě zbývala jiskérka, když jsem ji začal narovnávat, ale byla to jen jiskérka.
1: No, teď už je mrtvá, jak se patří.
0: Totiž chudák ženská.

0: To byl Nebeský fotbal, jedna z povídek irského dramatika, nositele Nobelovy ceny za literaturu George Bernarda Shawa. V loňském roce ji pro rozhlas natočil s Viktorem Pricem režisér Petr Mančal. Milí posluchači, k literatuře se dnes ještě vrátíme, a to hned za hodinu, kdy začne rozhlasová hra. Teď, krátce po 14. hodině, ale vítáme staré mistry z Holešova. Ohlédneme se za dávnou rozhlasovou návštěvou na 10. ročníku letní školy barokní hudby roku 2012 a také pozveme na aktuální ročník, který v Holešově probíhá v těchto dnech. Mimochodem, roku 2012 z Holešova vysílali Vojtěch Babka a Tomáš Černý. Staří mistři z Holešova mají dva díly a ten první je připraven. Dobrý poslech.
1: Staří mistři. Stačí trocha pozornosti a můžete tu načerpat podněty na mnoho let dopředu. Tak nějak to při návštěvě Moravy řekl Georg Philipp Telemann. Německý barokní mistr, jehož hudba má na Moravě a u moravských hudebníků pevnou pozici. Třeba právě na letní škole barokní hudby, která několik ročníků během své historie, sahající bez přerušení do roku 2002, už Telemannovým skladbám věnovala. Kdyby Telemann přijel do jejího dějiště, byl by potěšen. Především by v těchto dnech na každém kroku potkával sympatické lidi, některé s pouzdry na barokní instrumentář, jiné s notami, pěveckými party či s textovými knížkami, kteří každým rokem vždy v srpnu sytí město Holešov.

0: Na ně můžete přijet také. Handlův Saul v podání orchestru, sboru a solistů Letní školy barokní hudby Holešov zazní v pátek 7. srpna na Holešovském zámku. O den později v kostele narození Panny Marie v Rajnochovicích, kde mimochodem letní škola v roce 2002 začínala. A v neděli 9. srpna se pak dějištěm Saula stane kostel narození Panny Marie ve Zlíně Štípě. Mimo to se ale můžete vypravit na kterýkoliv z dalších koncertů, které v Holešově a jeho okolí v rámci letní školy proběhnou. Ale my už teď aktivujeme stroj času a pravdy a naberme směr Letní škola barokní hudby 2012. Vypravili jsme se tehdy zmapovat aktuální situaci už dobře etablovaných kurzů s pestrým týmem lektorů z domova i z ciziny, který se od těch dob samozřejmě dále rozhojňuje. A mnozí, které jsme tehdy zachytili jako frekventanty, se do Holešova vrátili v roli lektorek a lektorů. Na druhou stranu jsme roku 2012 zaznamenali osobnosti, které pro svou pracovní vytíženost do Holešova už nejezdí a které v těch dobách tvořily pravé rodinné stříbro letní školy. Choreografku a režisérku Laďku Košíkovou a její legendární taneční třídu, pěvce a lautnistu Joela Frederiksena nebo pěvce Adama Plachetku. A živé vysílání jsme uskutečnili v rámci tehdejšího dopoledního cyklu Matiné. 9. srpen 2012. Pražské vysílací pracoviště předává slovo na jihovýchodní Moravu.
1: 10.15. Čas přepojit do Holešova. Důvod? Po 10. se tam koná letní škola barokní hudby. Z tohoto jubilejního ročníku vysílají Vojtěch Babka a Tomáš Černý živě z Holešova dnešní matiné.

Dobrý den a krásné dopoledne z jihovýchodní Moravy, kde vládne a jak jste slyšeli ve zprávách, vládnout bude čistá jasná obloha beze srážek. A také Georg Friedrich Händel, mezi jinými. Naše dnešní matiné z Holešova jsme zahájili sborem z první části Händlova oratoria Mesiáš. Snímek byl ze závěrečného koncertu hudebního festivalu Znojmo 2010. Mezi Znojemským festivalem a letní školou

0: U barokní hudby, ze které se vám dnes hlásíme, existuje řada souvislostí.
1: Vy, pokud jste pravidelnými posluchači Vltavy, tak samozřejmě víte, že se o festivalu ve Znojmě mluvilo v našem vysílání dost v minulých dnech, zcela pochopitelně. A my dnes budeme mluvit v té souvislosti s člověkem, jehož jméno ve vysílání také často zaznívalo, jenomže dnes s ním nejsme ve Znojmě, dnes, jak řečeno, jsme v Holešově, dokonce jsme přímo na nádvoří zdejšího zámku, kam teď zrovna dopadá letní slunce, zatím jenom tak šikmo, ale myslím, že stín nás brzo opustí a zastihne nás přímo přímé slunce, ale máme jednu výhodu. Vzduch tady příjemně svlažuje fontána, která sem do toho nádvoří vnáší takového příjemného ducha jakési živosti. Jinak by se tu vlastně skoro nic nehýbalo, nic by tu neznělo, občas by od někud prozněla nějaká hudba, ale ta fontána tím, jak pulzuje, tím, jak se proměňuje její proud, tak sem vnáší cosi takového neustále tepajícího. A my teď máme u mikrofonu člověka, který právě souvisí také se s tím zmíněným Znojemským festivalem a tím je Roman Válek. Hezké dopoledne.
2: Dobré ráno.
1: Můžete nám prozradit, jak se liší nálada festivalu a letní školy barokní hudby? Je to jiné?
2: Je to v něčem jiné, je to i v něčem stejné. Stejné je to v určité hektice, protože se připravuje ve Znojmě řada programů, na které se velmi vytrvale zkouší, no a tady vlastně máme zhuštěný provoz, kdy se studenti jednak učí ve třídách, jednak se připravují na celou řadu koncertů a na ten závěrečný velký oratorní koncert, takže vlastně, ačkoliv to není úplně vidět tady na nádvoří, tak v zákulisí, v učebnách a v orchestrální zkušebně ve sborové už jsou čile přípravy na zkoušky, protože dneska začínají ty velké ansámblové zkoušky. Na té druhé straně se to jakoby liší tím, že vlastně toto je workshop, který vlastně prezentuje výkony studentů, takže hudební kritik, který by náhodou zavítal, by měl mít malinko přivřené oko, protože samozřejmě času není mnoho a snažíme se tady opravdu do těch studentů napumpovat maximální dávku baroka, jaká jen jde.
0: Romane, ty jsi řekl, že letmý pohled tady na Holešovský zámek, na nádvoří a na ty krásné arkády by možná nenapověděl nic o tom, že se tady koná letní škola barokní hudby a že je tady celá řada frekventantů, ale ono to bylo vidět, my jsme tady asi od 8:30 od rána, kdy jsme rozbíjeli náš rozhlasový tábor, bylo vidět, jak se pomalu scházejí frekventanti, chodili na snídani, trousili se tady lidé s pozoruhodnými futrály na barokní nástroje, na teorby, na další barokní arzenál. Jsou to takzvaní barokáři. Ty také na webové stránce holešovských kurzů vítáš všechny zájemce oslovením milí barokáři. Označuješ se tam za duchovního otce a jejich postrkovatele. Ten pojem barokáři, ale pořád nemůžu se ubránit dojmu, má takový pejorativní přídech, alespoň v určitých kruzích.
2: Tak my už si z toho děláme spíše lidově řečeno srandu, ale opravdu v minulosti vlastně byla určitá rivalita nebo určitý přehlíživý postoj ze strany takzvaných oficiálních muzikantů, symfonických orchestrů a tak dále, protože si mysleli, že baroko je záležitostí muzejní, že se veme nástroj z muzea někde, který je rozklížený, nehraje a podobně. A podle toho ten výkon taky vypadá. Dneska už vlastně je ta praxe zcela jiná a věřím, že i ti hráči symfonických orchestrů ví, že jsou výrobci těch nástrojů, které jsou úplně na stejné a to vynikající úrovni jako nástroje takzvané soudobé. A dneska už jsou virtuózové ansámbly dirigenti, kteří vlastně jsou na naprosto stejné úrovni, natáčí pro stejné světové firmy, velké festivaly je zaměstnávají úplně se stejnou intenzitou jako takzvané ty hudebníky soudobé, takže je v tom určitý úsměv a pohled do minulosti s takovým jemným sarkazmem.
1: My vám samozřejmě dnes na stanici Český rozhlas 3 Vltava při vysílání matiné z letní školy barokní hudby v Holešově mnoho z toho nabídneme, zprostředkujeme takřka v přímém přenosu nebo v nějakých reportážních záběrech. Teď jsme si povídali s Romanem Válkem. My ho teď můžeme propustit, protože jemu začínají zkoušky, ale my se dnes ještě do blízkosti Romana Válka v každém případě rozhodně dostaneme.
0: Vypravíme se na zkoušku, na kterou Roman teď odejde, a my mu na tu cestu na zkoušku zahrajeme hudbu Jeana Baptisty Lullyho.

0: Soubor Aradia Barok Ensemble a dirigent Kevin Mellon a v jejich podání výběr z baletní svity Ballet de Plaisir Jeana Baptisty Lillyho, díla z roku 1655. V matiné z Holešova na stanici Český rozhlas 3 Vltava.
1: Myslím si, že kdybyste přišli k Holešovskému zámku, odkud vysíláme, zabušili byste na zdejší bránu, pokud by ovšem byla zavřená, což nebývá, tak by se možná zpoza té brány, představujme si to trochu romanticky, ozvalo heslo a vy byste v takové chvíli správně měli říct Lily, Corelli, Bach a Händel.
0: A případně ještě také Král slunce.
1: Případně, ano.
0: Protože Král slunce, Ludvík 14., ten tady Holešovskému zámku také dominuje jako jistá šedá eminence, jak za okamžik uslyšíme.
1: My jsme se s ním dokonce totiž potkali, neboť my jsme se zúčastnili s reportážním mikrofonem taneční zkoušky a musím vám prozradit, že se nám s kolegou Vojtěchem Babkou splnil takový rozhlasácký sen, totiž sen o tanci v rozhlase a my vás teď zveme k účasti.
2: A jdeme na další frázi. Dopředu degaže, úklon nazad. A jdeme kolem něho. Vzdáváme mu hold, je to náš král. Ludvík 14. A ty taky musíš se tvářit, ruku dej nahoru. A pozor, fotka, všichni i ansámbl jde už, ansámbl jde do fotky.
3: Ještě Eda.
2: Jo, pardon.
1: Ocitáme se na Ludvíkově dvoře.
0: Ve skutečnosti ovšem v krásném sálu zámku v Holešově, kde probíhá nácvik studentského baletního představení na večerní koncert.
1: Ansámbl se právě rozestupuje a za chviličku vstoupí Ludvík. Král slunce, kterého tu poznáte spolehlivě podle toho, že má docela civilní oděv, červené tričko s krátkým rukávem, ale na krku mu visí z papírové čtvrtky vystřižené a namalované slunce.
0: Které se usmívá, jak jinak. Duší celého podniku je, nebo alespoň má být, Jean-Baptiste Lilly, kterého tady stvárňuje Eduard Tomaštík, lektor letní školy barokní hudby v Holešově. Cymbalista, dirigent, sbormistr, specialista na ansámblový zpěv, který, tak jak to činíval Jean-Baptiste Lilly, udává takt holý. V jeho případě ovšem vysouvací trekkingovou holí.
1: Ale vy, jako posluchači, si samozřejmě můžete představovat i kostýmy, i scénu, to je jisté kouzlo rozhlasu. Nač vám říkat, že jinak se tady to hemžení odehrává v kraťasech, v letních sukních, v košilích s krátkými rukávy.
0: No a Tomáši, věkové rozpětí účastníků je docela široké.
1: Já bych typoval od náctiletých až po
0: xxti leté.
1: Až po lidi, kteří říkají, že jim je sát let.
0: Tak. Král slunce Ludvík 14. prozatím stojí v pozadí, ale právě teď se chystá k tomu, že vyjde na pódium.
1: Ansámbl strnul v póze, v předklonu, v úkloně a vstupuje panovník. Labutím krokem
0: vystupuje do centra pódia Král slunce v červeném tričku s krátkými rukávy a se žlutým papírovým sluncem zavěšeným na krku. Jean-Baptiste Lilly alias Eduard Tomaštík přichází před něj, neustále udává takt trekkingovou holí a obchází Ludvíka 14.
1: Docela by mě zajímalo, možná se na to potom zeptáme, proč má Ludvík 14. tak vyděšený výraz. A teď dochází k nehodě. Jean-Baptiste Lilly se udeřil do nohy tou svou holí. Okamžitě se nad ním sklání celý ansámbl, vyjadřující svými gesty vztyčenýma rukama své zděšení.
0: Dva členové ansámblu přinášejí nosítka a nakládají zraněného Jeana Baptistu Lillyho alias Eduarda Tomaštíka na nosítka.
1: Je to zvláštní směs časových horizontů, protože vojenská nosítka Pánové jsou v civilu.
0: Ale všechno je to podloženo historickými skutečnostmi. Jak víme, Jean-Baptiste Lili zemřel na zranění, které si sám způsobil taktovací holí.
1: A teď ansámbl odchází dolů z pódia, středem sálu.
0: Odnášejí další papírovou rekvizitu s nápisem Vita brevis ars longa. Život je krátký, umění dlouhé.
1: Dobrý den, můžeme se zeptat na civilní jméno Ludvíka 14.
3: Dobrý den, tak to je Martin Gedeon.
1: Teď jste se konečně začal usmívat, my jsme tady s kolegou Vojtěchem Babkou spekulovali nad tím, jestli ten vyděšený výraz, který máte po celou dobu, patří jaksi k situaci, nebo je to spíš vyděšení z toho barokního tance?
3: Já si myslím, že je to tak něco napomezí, ale tancovat je zábava, i když je to pro mě první zkušenost, takže těch dojmů je opravdu hodně z toho tance a těch věmů, které se musí vstřebat. Já jsem barokní tanec nikdy předtím netancoval.
0: Bylo pro vás nečekané to, že jste právě vy se stal tím králem slunce?
3: Rozhodli o tom asi všichni, ale já jsem zrovna nebyl na té zkoušce, kde se o tom rozhodovalo, takže to pro mě bylo tak trošku překvapení.
1: Jaká je vaše úloha? Jenom ten závěrečný vstup do středu ansámblu?
3: Jako Ludvík 14. jenom závěrečný vstup do ansámblu, ale předtím bych měl tančit i jiný tanec.
1: Tak děkujeme a ať vám to září, králi slunce.
3: Děkuji.
0: Krátce po zkoušce na studentský koncert je s námi u mikrofonu paní profesorka Laďka Košíková, která tady v Holešově vyučuje barokní tanec. Před chvílí jsme ji slyšeli. Jak jste spokojená?
4: Já jsem spokojená, je to tradičně trošku nervózní, ale na to, že to jsou všechno vlastně netanečníci, jsou to muzikanti a zpěváci, kteří se s tancem na těchto barokních kurzech setkali poprvé, podávají velmi dobré výkony, jsou natěšení na věc a to si myslím, že je nejdůležitější věc, to nadšení a radost z celého tancování a z celé té slavnosti, kterou vlastně si oni sami pořádají.
1: On je samozřejmě tanec a tanec. Čím je specifický barokní tanec? S čím se člověk potká, když přijde jako někdo, kdo nikdy s barokním tancem neměl nic společného?
4: Samozřejmě, že je to pro ně velké novum se vpravit do jistých barokních póz, barokních pohybů, které jsou samozřejmě odlišné a jsou od naší dnešní doby prostě jiné, jsou do určité míry konzervativní, ale já si myslím, že tím, že se tito muzikanti a zpěváci snaží vpravit co nejvíce do těch barokních pohybů, gest a póz, tím vlastně zpětně více porozumí baroknímu zpěvu a hudbě.
0: Jak to má osobně Eduard Tomaštík, který je tu s námi u mikrofonu a který v tomto představení stvárňuje Jeana Baptistu Liliho, pokud jsme to dobře pochopili. Jak to osobně máte s barokním tancem jako hráč na cymbál, dirigent a sbormistr?
5: Já jsem vlastně k baroknímu tanci přišel taky až tady na kurzech, i když jako lektor, ale vlastně před několika lety jsme vlastně skoro všichni lektoři chodili na barokní tanec, takže trochu jsem něco viděl a zkusil, ale v každém případě na tuto roli, kterou dneska mám, to je ten Jean-Baptiste Lili, tak jsem se poměrně dlouhodobě připravoval, takže v podstatě mě to nečinilo až takové nějaké zásadní problémy.
0: V čem ta příprava spočívala?
5: Právě v chůzi, tam je velice důležitá chůze, že jo? A potom vůbec v zahrání těch scén, jako když se probodnu, tak umět pořádně zařvat a...
0: To byste neuměl dřív?
5: No, nebylo to tak přesvědčivé, jako na tom představení, které doufám, že bude teda přesvědčivé.
0: Eduarde, odnesl jste si také vy něco do vašeho oboru?
5: V dirigentské i sbormistrovské činnosti se neustále potkáváte ve staré hudbě s svitami, které jsou sérií tanců. A před těmi lety, když jsem tancoval například menuet, tak pro mě bylo velice překvapivé, že ačkoliv je to třídobý tanec, tak v tanečních variacích vlastně se dávají akcenty na druhou a šestou, že jo, myslím, že no. No prostě není to tak, jak my jsme zvyklí muzikanti, že jenom raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, ale že ty akcenty jako kdyby jsou v dvojtaktí a je to právě na tu druhou a šestou, což mě překvapilo.
4: Ten taneční krok menuetu je na šest dob. Takže vlastně to určitě zpětně má vliv, jak mě sdělili muzikanti, i na hudbu, jo? Že vlastně je rozdíl, jestli hrajou tří doby nebo šesti doby.
1: Barokní tanec se tady v Holešově jeví vlastně jako víceméně zábava. Byla to ve své době taky zábava nebo víc umění, víc vážná věc?
4: zábava, ale baroku byl tanec neoddělitelnou součástí života a patřilo to k trendu té doby. Jo? Každý šlechtic a dvořán musel umět tančit všechny základní tance a patřilo to k takovému společenskému bontónu. Neexistovalo, aby někdo neuměl tančit. A v baroku se říkalo, byla to taková sentence, která byla přenesena ještě z doby renesance. Ukaž mi, jak se hýbeš a já ti řeknu, jaký jsi.
1: A v této souvislosti, po slovech Laďky Košíkové, vám můžeme z Holešova potvrdit, že tady na letní škole barokní hudby jsou samí ušlechtilí a báječní lidé, protože jsme neviděli jediný křečovitý, jediný nepěkný, neladný pohyb.
6: Nesetkali jsme se s tím, že by něco nešlo, že by něco nebylo možné. Nesetkali jsme se s jediným ohrnutým nosem doposud. Pokud by nešlo o nějaké barokní gesto, ale ani to jsme tady neviděli.
1: To je taková zvláštnost, kterou jsme tady nečekali, že to, co se odehrávalo na té zkoušce a taky na tom včerejším koncertu, že to vlastně tak trošku souviselo i s fotbalem, neboť, jak nám paní Košíková také řekla, a můžeme doslova citovat, základní melodie hymny fotbalové ligy mistrů je právě na Händelovy královské fanfáry, které složil pro korunovaci krále Jiřího. A frekventanti stvárňují na způsob barokního tance právě tuto hymnu,
6: která se v originále jmenuje Anthem Zadok the Priest Georga Friedricha Händla. Dodejme, že na té zkoušce, kde frekventanti nacvičovali choreografii na tento anthem, si navlékli zelené dresy, další fotbalovou výstroj a Jean-Baptiste Lili alias Eda Tomaštík měl na sobě žlutý brankářský dres.
1: A taky nám prozradil, že to pro něj vlastně vůbec není žádné novum, protože dříve fotbal hrával docela často.

0: Chodbou v přízemí Holešovského zámku se blížíme do prostoru, kde probíhá výuka orchestrální hry, kterou by měl vést Roman Válek. Slyšeli jsme tady zpoza rohu čembalo a tady už vcházíme do prostoru, kde jsou na zemi odložené futrály od barokních nástrojů. Vypadají úplně jinak než futrály od běžných nástrojů ze symfonického orchestru, tak jak jsme na ně zvyklí.
1: Obecně za to jsou menší a úplně jinak zprohýbané.
0: A jinak barevné taky. V sále probíhá zkouška

kontinuujete maličko pozdě po tom 112. taktu. Jo? Dejte první dobu jasnější prostě, jo? Aby jam, bim, bim, vam, bam, bam, bam. Teď v té předehře by měla být plastičtější dynamika. Možná by bylo dobré si říct aspoň jednu větu, o čem vlastně zpěvák zpívá, jo? On zpívá Ja tausend mal tausend bei gleiten den Wagen, dem König der König Lobsingen zu sagen, jo? Já tady mám vtipný překlad, že vždy tisíce tisíců ve Volkswagenech božích chválu pějí. No, králi králů slávu pějí. Tak je to o Volkswagenech, prosím vás, tak není to nic strašného. Obdivujete se, autosalon, jo? My si dáme ještě předehru jednou, prosím, tenoru děkuji.

0: Ano, ano, děkuju, děkuju, děkuju.
1: Zkouška se proměnila v pauzu a teď tedy slíbený Roman Válek.
2: Romane, na zkoušce v tvém orchestru hraje několik výrazných osobností, které jsou dobře známy ze solistické branže. Marek Štrincl, Monika Knoblochová, Petr Zajíček a tak dále. To je asi běžná praxe na těchto letních barokních workshopech.
3: No, běžná praxe to není, ale já jsem si vzal příklad z těch nejlepších ansámblových kurzů na světě, nebo orchestrálních, například z Mahler Jugend Orchestra, kde, jak známo, vlastně ty koncertní skupiny vedou koncertní vídeňských filharmoniků a podobně, takže já jsem vlastně tuto praxi přejal a snažil jsem se vlastně vedoucí těch nástrojových skupin, aby byli ti nejlepší buď hráči svého oboru, nebo dokonce vedoucí jiných ansámblů, a ono se to velmi úročí, protože není snadné vlastně se cvičit se studenty za krátký čas nějaké významné dílo, ale vzhledem k tomu, že ta škola je hodně nabitá i jinou prací, tak bez těch lektorů, bez těch osobností, jak jsi řekl, by to opravdu nešlo.
2: Netlučete se trochu, shodnete se naprosto ve všem?
3: Mně jako dirigentu nezbývá, než ty jednotlivé řemeslníky, jestli to tak můžu říct, akceptovat. Já to beru jako stavby vedoucí na stavbě, protože konkrétně v barokní klasicistní hudbě opravdu smyčcové problémy by měl řešit koncertní mistr, kontinuo by měl řešit koncertní kontinua, a tak mohou postupovat. Totiž vím i od svých kolegů, i velkých dirigentů, že každý dirigent je založen nějak jinak. Někdo je čembalista, někdo je vokální, což je třeba trošku i můj případ. A tím pádem vlastně, když ten dirigent jakoby direktivně řeší ty problémy jen z toho svého úhlu, tak se to v každém případě na té hudbě trošku podepíše. Já mám na tu věc jiný názor, já si myslím, že každá ta sekce, pokud má toho guru, mají právo na ten názor, a samozřejmě to pak řešíme a nic zásadního, zásadní rozpory se v žádném případě nedějí, protože já vždycky tu svoji komplexní představu mám a oni vlastně řeší ty své interní problémy, smyky, artikulaci a podobně, což je možná trošku rozdíl mezi vedením zkoušky symfonického orchestru, kde je hrobové ticho, že, a všichni už se těší domů, tak tady vlastně to trošku naopak, že všichni se snaží v krátkém časovém termínu se domluvit, jak to vlastně udělají, co zahrají. Ta zkouška je trošku jiná. A musím říct, že je to trošku praxe i profesionálních kapel barokních, nebo kteří se zabývají klasicismem a tak, že i historicky dvojí až trojí vedení ansámblu bylo zcela běžné. Když se studovala opera, tak zpěváky měl na starost skladatel, housle a violy a hobojky vlastně měl na starost kapelník, neboli koncertní mistr třeba. A pak tam byly samozřejmě ještě další všelijaké sorty, jako trubači, a prostě bylo to tak rozsortírované po těch ceších, a i to tak vlastně na té zkoušce patrně fungovalo, protože jinak by to asi nešlo.
1: No, je pochopitelné, že se mluví o ansámblu, o nástrojích, o práci s jednotlivými instrumentálními skupinami, jenomže co to znamená tady v tom případě, tady v Holešově konkrétně? Jaký jsou tady lidé? Koho tu kolem sebe vlastně máte?
3: Ty kurzy jsou zaměřeny na budoucí profesionály a samozřejmě tu i určité procento amatérů, tomu se nelze zcela vyhnout, protože existují obory, které jsou opravdu úzkoprofilové, například tenoristé se hlásí zkrátka málo, takže zrovna vlastně tady máme jednoho velmi slušného amatéra, který samozřejmě má s tím víc práce, nespívá každý den, je to inženýr zpívající, tak, ale o to je to milejší spolupráce.
1: Já jsem si všimnul jedněch takových otevřených desek s partiturou a tam bylo cosi o ekonomické fakultě. To je ten případ?
3: To je zřejmě ten případ. A víme i z hudební praxe i odinut, že amatéři v úvozovkách můžou tím svým entuziasmem a odvahou vlastně mnohdy nahradit a někdy možná i zastínit nějaké znuděné profesionální výkony. Samozřejmě u instrumentálních výkonů se sčítají na cvičené hodiny a množství projektů a všelijakých komorních hraní, které ti daní instrumentalisté mají za sebou. Bez toho to nejde. U těch instrumentalistů je to jakoby, dá se říct, citlivější, ale globálně lze říct, že naše škola je zaměřená vlastně na výchovu budoucích profesionálních hudebníků v oboru Early Music.
2: Romane, kolega Tomáš Černý teď zmiňoval ta slova, která měl na očích na těch deskách v případě tenoristy. Já teď mám na očích jiný nápis. To je nápis I am hungry, který máš na tričku. Pod tím nápisem je žralok, který se chystá na potápěče zavěšeného v kleci.
1: To je... Mohu si to obsat? Na svoje tričko.
3: Ano.
2: Ti hráči v ansámblu mají toto tričko neustále na očích po celou dobu zkoušky.
3: Ano, tak oni mají především strašně moc not na práci, takže asi to...
2: To tričko nekoukají.
3: Já myslím, že já už jsem takový za těch 10 let, už se mě nikdo nebojí, jako asi... Je fakt, že někteří frekventanti tady opravdu třeba jsou těch 10 let. Slovutný Adam Plachetka tady začínal před 10 lety jako konzervatorista v trenýrkách s flaškou od piva, nevím, možná tam měl spíš kolu, ale naše škola vlastně sloužila z toho počátku jako takový fotbalistický výkop.
1: Roman Válek, kterému končí pauza, začíná další část zkoušky, takže děkujeme.
3: Děkuji taky.

0: Posloucháme záběry z živého vysílání z letní školy barokní hudby v Holešově v roce 2012, tedy z jubilejního 10. ročníku, kdy jsme z dějiště barokního workshopu odvysílali dvojici někdejších pořadů matiné. Dozněla ukázka ze sonáty D-dur z pera Antonína Reichenauera a vracíme se na naše moderátorské stanoviště poblíž Kašny na zámeckém nádvoří, kde byl naším hostem také umělecký vedoucí ansámblu Muzika Florea a v uplynulých dobách také pravidelný lektor Marek Štrincl. A když už jsme použili vícekrát sportovní terminologii, zeptali jsme se i Marka Štrincla, zda objevování neznámých autorů, jakým byl třeba právě Antonín Reichenauer, je pro něj sportovní disciplínou.
1: Tak já si myslím, že celý ten proud takzvané autentické neboli stylové poučené interpretace je právě založen, právě jak říkáte, na takovém sportu objevování toho, co bylo zapomenuto a častokrát neprávem, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické, že v té teoretické my se stále snažíme zjistit, jak se tehdy hrálo, jaké výrazové prostředky se používaly, a pak přichází ta další možná obtížná část, kdy tyto poznatky musíme nějakým způsobem vtělit do našeho dnešního světa, do toho, jak vlastně je nějak zpřírodnit ty poznatky a provést jaksi jako hudebníci.
2: Takže ono to je takové těsné sepětí sportu a filozofie, dejme tomu.
1: Samozřejmě, ono se, když to tak řeknu, i ten, kdo odmítá filozofii, tak vlastně tím už filozofuje, že jo? Takže samozřejmě to ideové pozadí vůbec od které patří k té práci naší, je vlastně nezbytné, protože bez toho bychom neměli smysl k tomu vlastně to nějakým způsobem dělat a objevovat.
2: Přesto ale, pane Štrincle, ruku na srdce, není jednodušší a pohodlnější hrát ty oblíbené barokní, když to tak hezky česky řeknu, pecky, než objevovat pozapomenuté autory, o kterých dnes nikdo neví?
1: Musím říct, že to jednodušší je, protože už máte na to noty, máte na to všechno, stačí tamhle jenom napsat, přijde to, máte to. Kdežto teď, když hledáme nějaké další autory, tak samozřejmě, nebo zapomenuté autory, tak musíte samozřejmě všechny ty noty objevit, spartovat, opravit a tak dále. A to je samozřejmě proces, který je velice obtížný, také finančně, že jo. Vůbec celkově to období té autentické interpretace bylo v posledních letech velice zajímavý tím, že spoustě těch festivalů se vlastně zaměřovalo nebo chtělo vlastně neznámé autory. A musím přiznat ale, že teď nastala doba, že vlastně se toto opomíjí a všude zájem jenom o ty známé nebo takové ty známé, už proč tak řeknu, profláklé jaksi skladby. A je to veliká škoda, takže já doslova bych vyzval prostě sponzory a všechny, aby vlastně měli zájem o to, co vlastně ještě tady jaksi nezaznělo, nebo co by si zasloužilo oživit.
3: To je, dejme tomu, taková ta praktická provozní rovina věci, ale má to objevování ještě i takovou tu romantickou rovinu, nemůžu si pomoct, já jsem takový romantik v tomto smyslu, že byste chodili po zámcích, že byste chodili po archívech, že byste chodili po starých truhlách, oprašovali, ofukovali prach a opravdu nacházeli poklady v tom, zase to musím říct, nejromantičtějším smyslu slova. Funguje to tak vůbec ještě?
1: Funguje to z části. Co se týká takového toho, jak jste řekl, objevování, že můžete na něco narazit, to se děje, ale velice zřídka. Samozřejmě tady existuje jakási symbióza mezi muzikology a hudebníky. Ti muzikologové vlastně se o určitý třeba výsek jaký ty historie nebo pár těch autorů zajímají a díky tomu my vlastně můžeme s jejich spoluprací vlastně ty autory vlastně dneska oživit. To se týká i v rovině interpretační. My třeba jako hudebníci nemůžeme, nebo není v našich silách, když to tak řeknu, poznat a dokonale si osvojit každý dobový traktát. A navíc, když se třeba zaměříme jenom na některé, tak je to velice jednosměrné, nebo může to být vlastně zavádějící. Tudíž samozřejmě muzikologové, vědní obory, jsou vlastně pro autentickou interpretaci nezbytné. Jo? Ale každý většinou, ať už to jsou členové souboru nebo kapelníci, dirigenti v této oblasti, musí vlastně toto nějakým způsobem znát a musí zároveň jako být i těmi tak trošku vědci, aby dokázali vlastně v tomhle vůbec jakoby to nějakým způsobem zpřítomnit potom.
3: No to by byla krása, kdyby na každé takové, jak jsem se o tom zmiňoval, truhle seděl zároveň nějaký
0: muzikolog?
3: V hábitu zahalený pamětník těch časů, který by vám řekl, ale kde pak, jdete na to úplně špatně. To bylo tenkrát tak a tak, to by byla věc.
1: No, já si říkám někdy, až teda, jestli po smrti budeme v tom nebi, až se tam setkáme s těmi lidmi.
3: Co vám řeknou?
1: Co nám řeknou, jakým způsobem to děláme. Ale přesto to má smysl se o to snažit, protože některé věci, rozhodně to nemůžeme ignorovat. Já stále jakoby říkám, že pokud třeba chceme, aby na nás dobře působil barokní obraz, tak mu dáme barokní rám. Nedáme mu rám prostě z 20. století. Pokud nechceme vytvořit nějakou avantgardu, samozřejmě existují takový směry. Proč ne? Ale pokud chceme v té mít tu původnost, tak to uděláme tímto způsobem. Ano, a tím rámem to jsou vlastně dobový nástroje. To jsou ty výrazové prostředky, které tehdy oni používali. A proto má smysl se snažit o ten, dosadit ten správný rám.
0: Takže tolik o Antonínu Reichenauerovi a jemu příbuzných pozapomenutých autorech. Dodejme, že jsme vám hráli ukázku z CDčka, na které Marek Štrincl s muzikou Floreu natočil právě skladby Antonína Reichenauera. My se teď od pozapomenutých autorů posuňme v našem povídání s Markem Štrinclem k baroknímu violončelu, které, Marku, vy tady vyučujete na letní škole barokní hudby v Holešově. Můžete nějak stručně charakterizovat, co jsou zač adepti barokního violončela?
1: Tak jsou to jak profesionálové, tak i výborní amatéři, když to tak řeknu. Takže to jsou základní charakteristiky. Někteří se tomu chtějí opravdu věnovat naplno, že chtějí opravdu to barokní violončelo dělat. Já myslím, že to je jako, co se týká těch letních škol starý hudby, tak je to nejlepší způsob, jak vlastně přivést tyto lidi k poznání toho starého způsobu. Já se přiznám, kdyby neexistovaly letní školy barokní hudby, ať už ve Valticích, tak bych vlastně se nerozhodl pro tuto vlastně sféru té autentické interpretace, nebo ani by nedošlo k založení mého souboru Muzika Flora, který trvá již 20 let. Takže to je charakteristika základní.
3: Čili to je vlastně hodně důležitá tečka toho dnešního povídání s Markem Štrinclem a zároveň také důležitá tečka dnešního vysílání Matiné živě z Holešova, protože je zcela evidentní, že podobné letní kurzy a letní školy mají ten dar zrodit nové a nové generace muzikantů, kteří se zkrátka věnují nějakému oboru, třeba na tak špičkové úrovni jako Marek Štrincl,
0: který byl naším hostem v živě vysílaném Matiné z Holešova na stanici Vltava. Marku, děkujeme vám, že jste se uvolnil z orchestrální zkoušky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, vážení a milí posluchači, se budeme těšit na slyšenou zítra v 10 hodin a 15 minut u druhého Matiné z Holešova, ve kterém uslyšíme krom jiných
3: například Moniku Knoblochovou, kterou jsme navštívili, vlastně navštívíme, protože ona tady taky samozřejmě vyučuje hru na čembalo, takže navštívíme zkoušku, potkáme se s Adamem Plachetkou a jeho frekventanty a dokonce i s jedním cizokrajným lektorem na zdejších kurzech.
0: Velice zajímavým člověkem, který se jmenuje Joel Frederiksen, americký basista a loutnista, se kterým si budeme také povídat. Přesně řečeno, s tím jsme si už povídali, protože on tu už není, rozhovor jsme přetočili a můžeme říct, že nám poví třeba o tom, jak rozšlápl svou loutnu.
3: Loučíme se, myslím, v naprosto pravý čas, protože kdybyste měli možnost nás vidět, takhle nám to musíte jen věřit, teď přesně se přes hranu střechy zámku v Holešově přehouplo slunce, před kterým jsme opravdu neunikli, zmizeli jsme ze stínu, takže nejvyšší čas se rozloučit a poděkovat vám, že jste poslouchali.
0: Takto jsme se tedy 9. srpna 2012 rozloučili z jubilejní 10. letní školy barokní hudby, odkud jsme zprostředkovali dvojici živě vysílaných pořadů Matiné. První sérii záběrů jste právě poslouchali v cyklu Staří mistři a zmíněná pozvánka, ta samozřejmě platí, jenom to nebude zítra, nýbrž za týden, opět v sobotních Starých mistrech na Vltavě, kdy vám druhý sestřih našeho vysílání z roku 2012 nabídneme. Z letní školy barokní hudby 2012 živě vysílali Tomáš Černý a Vojtěch Babka, který vám v tuto chvíli od mikrofonu Vltavy přeje i nadále krásný den. A na závěr teď muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Balet pro komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského v podání ansámblu Muzika Florea s Markem Štrinclem zakončil první část pořadu Staří mistři z Holešova. Tu druhou a závěrečnou uvedeme zase příští sobotu od 14 hodin. V pořadu se vracíme do roku 2012, kdy vysílali z letní školy barokní hudby Vojtěch Babka a Tomáš Černý. Vážení a milí, ladíte Vltavu, kde za chvíli začíná sobotní drama o konci přátelství dvou fyziků, nositelů Nobelovy ceny.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Sobotní drama.
0: Před 26 lety natočil režisér Karel Kříž s Věrou Galatíkovou, Ladislavem Frejem a Borisem Reznerem hru o setkání dvou fyziků, dvou přátel, jejichž vztah zničila politika. Jejím autorem je anglický dramatik Michael Frayn, nazval ji Kodaň. Dobrý poslech.

0: proč přijel do Kodaně?
1: Co pak na tom záleží, lásko moje, když už jsme všichni tři dávno po smrti?
0: Některé otázky zůstávají, i když jejich nositelé umřou.
1: Na některé otázky se odpověď najít nedá.
0: Proč přijel?
1: Později to přece vysvětlil.
0: A vysvětloval to znovu a znovu. Pokaždé to bylo záhadnější.
1: Asi to nakonec bylo docela jednoduché. Chtěl si pohovořit.
0: Pohovořit? S nepřítelem? Uprostřed války?
1: Marketko, co my jsme byli za nepřátel?

0: Mojí cestě do Kodaně nerozumí nikdo. Vysvětloval jsem to xkrát Bórovi, Markétě, vyšetřovatelům, lidem od zpravodajských služeb, novinářům i historikům. Čím víc jsem to vysvětloval, tím víc se prohlubovala neurčitost. Bude mi potěšením zkusit to ještě jednou. Teď, když už jsme všichni po smrti. Teď, když už to nikomu neublíží. Teď, když už nikdo nikoho nezradí.
1: Stejně jsem ho nikdy neměla tak docela ráda.
2: Ale měla. Na začátku 20. let, v Cisvile na pláži, s náma a s klukama, patřil do rodiny.
1: Něco na něm bylo cizího. Dokonce i tenkrát.
2: Velký fyzik ale byl.
1: A byl jeden lepší než druhý. Všichni, co jezdili do Kodaně pracovat s tebou.
2: A čím víc na to vzpomínám, tím víc si myslím, že Heisenberg byl z nich největší.
0: A co byl Niels Bohr? Byl první z nás, otec nás všech. Moderní atomová fyzika se datuje od chvíle, kdy si Bohr uvědomil, že kvantová teorie platí pro hmotu stejně jako pro energii.
2: Když si uvědomíš, že poprvé jsem přijel jako můj asistent v roce 24...
0: Zrovna jsem udělal doktorát. A Bohr byl nejslavnější atomový fyzik na světě.
2: A za rok a něco definoval kvantovou mechaniku.
1: To vyplynulo z jeho práce s tebou.
2: A do 3 let přišel s teorií neurčitosti.
0: Skoro všechno, co se nám podařilo, jsme udělali společně.
2: Heisenberg obvykle ukazoval cestu.
0: Bohr tomu všemu dával smysl.
2: Fungovali jsme jako firma.
0: Předseda správní rady a generální ředitel.
1: Otec a syn.
0: Rodinný podnik.
1: I když jsme měli svoje vlastní syny.
2: A spolupracovali jsme dál, i když už mi dávno nedělal asistenta.
0: Dávno potom, co jsem v 27. odjel z Kodaně a vrátil se do Německa.
1: Tak přišli k moci nacisté.
2: A všechno bylo čím dál těžší. Když vypukla válka, tak nemožné. Až do toho dne v 41.
1: Tehdy to skončilo navždy.
0: Září 1941. Léta jsem to měl v paměti jako říjen.
1: Září. Konec září.
0: Kodaň září 41. Vystupuju z nočního rychlíku z Berlína s kolegou Karlem von Weizsäckerem. 2 obyčejné civilní obleky a prši pláště mezi tou záplavou Feldgrau uniform Wehrmachtu, zlatých prýmků a šňůr Kriegsmarine a na míru šité SSácké černí. V kufru mám text přednášky a v hlavě další sdělení, které musím předat. Přednáška je o astrofyzice.
2: Na přednášku samozřejmě jít nemůžeme.
1: Do Německého kulturního institutu ne. Je to organizace na šíření nacistické propagandy.
2: Přece musí vědět, jaké pocity to v nás vyvolává.
1: On s tebou chce mluvit?
0: Musí to vypadat úplně přirozeně. Musí to být zcela důvěrné.
1: Snad ho prosím tě... Nechceš pozvat k nám domů?
2: Určitě doufá, že bude moct přijít.
1: Nilsi, oni nás okupovali.
0: Návštěva Bohrova pracoviště. Ústavu teoretické fyziky a velice štajf oběd v té důvěrně známé staré kantýně. Promluvit s Bohrem? Ani nápad. Je tu vůbec? Tamhle je Rosenthal, Petersen, Christian Müller. Je to jako ve snu. V čele stolu, že by to byl Bohr? Ohlédnu se a je to Bohr, je to každý, koho si tam určím, problematická návštěva.
2: Byla to katastrofa. Okupace Dánska, drobná mrzutost. Okupace Polska za to naprosto v pořádku. Válku teď už Německo zaručeně vyhraje.
0: Naše tanky už jsou skoro v Moskvě. Kdo by nás mohl zastavit? No, jedna věc možná. Jedna jediná.
2: Ne, jistě ví, že je pod dohledem. Musí si dávat pozor na jazyk.
1: Nebo už ho nacisti nikam nepustí.
2: Gestapo mu nastrkalo do domu mikrofony. SSáci ho odvezli k výslechu do toho suterénu v Prinz Albrecht Strasse.
1: A zase ho pustili.
0: Jestli pak oni si vůbec dokážou představit, jaký to byl hnus, získat povolení k téhle cestě.
1: Hodně se změnil?
2: No trochu zestárnul.
1: Ještě pořád ho chceš pozvat sem?
2: Sečtěme si všechny argumenty pro i proti. Tak zaprvé je Heisenberg přítel.
1: Tak zaprvé je Heisenberg Němec.
2: Ne, bílý žid. Tak mu říkali nacisti. Učil takzvanou židovskou fyziku a odmítal s tím skoncovat.
1: Všechny opravdové židy vyházeli. On učí dál.
2: Učí relativitu.
1: Je pořád profesorem v Lipsku.
2: No, Lipsku.

0: Rusku, ano. V Mnichově ne.
1: Mohl být na Kolumbii.
0: Nebo v Chicagu.
1: Nechtěl odejít z Německa.
0: Chtěl být u toho, až se bude obnovovat německá věra po Hitlerovi.
1: A jestli ho hlídají, tak to bude všecko pečlivě zapsané. S kým mluvil, co komu říkal, co říkali ostatní jemu.
2: Nosím ten dozor s sebou jako nakažlivou nemoc. Jenže náhodou vím, že Bor je taky pod dozorem.
1: A víš, že tebe hlídají taky.
0: Kdo? Gestapo? Nemám co tajit.
1: Naši dánští krajani. Kdyby si měli pomyslet, že kolaboruješ.
0: Prosím tě pozvat starého přítele na večeři.
1: Mohlo by to vypadat jako kolaborace.
0: Ne, ne, musí k tomu mít velice dobrý důvod.
2: Bude to strašně nepříjemné setkání.
1: Nebudete mluvit o politice.
0: Budem se tešet fyziky.
1: Řekla bych, že my dva nejsme jediní, kdo slyší, co se tady v domě říká. Měli byste jít radši trochu na vzduch. Mohli byste spolu jít zase na výlet. Jako za starých časů.
2: Dokážu mu to navrhnout?
0: Řekl bych, že z výletu nic nebude. Když mi chce něco říct, může mi to říct tady. Ať to klidně všichni slyší.
2: Takže jsem zase tady. A jdu podzimním soumrakem k domu Bórových. A v patách je mi patrně ten můj neviditelný stín. Jaké mám pocity? No, tak strach, jistě. Asi jako se člověk vždycky tak trochu bojí učitele, šéfa, rodičů. Ale daleko víc se bojím kvůli tomu, co mám na srdci.
1: Nesouvisí to s válkou?
0: Heisenberg je teoretický fyzik. Myslím, že na to, jak by se teoretické fyziky dalo využít k zabíjení lidí, zatím nikdo nepřišel.
1: A něco se štěpením atomu?
0: Se štěpením. Proč by se mnou chtěl mluvit o štěpení?
1: Protože na něm pracuješ.
0: Heisenberg ne.
1: Že ne? Všichni ostatní na celém světě zřejmě ano. A ty jsi na to uznávaná autorita.
0: Nic o štěpení nepublikoval.
1: Ale kdyby Němci vyvíjeli nějakou zbraň založenou na štěpení atomu...
0: Lásko moje, zbraň založenou na štěpení atomu nikdy nikdo nevyvine.
1: Ale kdyby se o to Němci pokoušeli, měl by v tom Heisenberg prsty.
0: A dobrých německých fyziků je.
1: No, jistě. V Americe nebo v Británii.
0: To Židé odešli, to je jasné.
2: Einstein, Pauli, Born, Frisch, Lise Meitnerová. V teoretické fyzice jsme bývali nejlepší na světě. Kdysi.
1: Takže kdo ještě pracuje v Německu?
0: No tak Sommerfeld samozřejmě, von Laue.
1: Heisenberg je všechny strčí do kapsy.
0: No, Otto Hahn, toho ještě mají. Ten nakonec štěpení jádra objevil.
1: Hahn je chemik. Takže by nějaký takový projekt vedl Heisenberg.
0: Markéto, žádný takový projekt neexistuje. V dohledné době je vyloučené.
1: A proč na tom tedy? Kde kdo dělá?
0: A je na tom cosi magického. Vystřelíš na jádro atomu uranu neutron a jádro se rozštěpí na dva atomy baria. A právě o to se pokoušeli alchymisté, změnit jeden prvek v druhý.
1: Tak proč je tady?
2: A už mi křupe pod nohama důvěrně známý písek před domem. Už tahám za důvěrně známé táhlo zvonku. Strach, jistě. A ještě jeden pocit. Pocit vlastní důležitosti. A zároveň absolutní bezmocné absurdity. Že ze všech těch 2 miliard lidí na tomhle světě zrovna já mám nést tuhle neskutečnou odpovědnost.
0: Heisenbergu, příteli.
2: Bor, příteli.
0: Pojď dál.
1: No a jak jinak sotva uvidí jeden druhého, veškerá ostražitost je pryč. Z popela vyskočí zase ten starý plamen.
2: Jsem dojat, že si našel možnost pozvat mě k vám.
0: Při tom obědě před několika dny jsme si sotva stačili podat ruce.
2: A Markétu jsem neviděl.
1: Niels má pravdu, zestárl si.
2: Doufal jsem, že vás oba uvidím v 38. na Varšavském kongresu.
0: Měl jsi prý nějaké osobní potíže?
2: Taková drobnost. V Berlíně.
1: Na princ Albrechtstraße?
2: Menší nedorozumění.
0: Ano. Ano, slyšeli jsme. Mrzí mě to.
2: To se stává. Už se to vyřešilo, naprosto. Vyřešilo. Měli jsme se setkat v Cirichu.
0: V září 39.
2: Jenže na neštěstí...
0: I pro nás na neštěstí.
1: A na neštěstí i pro spoustu dalších lidí.
2: Ano, to jistě.
0: No, už je to tak.
2: Co na to můžu říct?
1: Co na to můžeme všichni, jak jsme tady, říct?
2: Právě. A vaši chlapci?
1: Jsou v pořádku. Díky za optání. Alžběta, děti?
2: Vede se jim skvěle. Samozřejmě mám pozdravovat.
1: Tak strašně chtěli jeden druhého vidět navzdory všemu. A teď, když k tomu dojde, ze všech sil se vyhýbají očima.
2: Jestli pak si vůbec uvědomuješ, co to pro mě znamená být zase tady v Kodani. V tomhle domě. Poslední léta jsem dost izolovaný.
0: To si umím představit.
1: Mně skoro nebere na vědomí.
2: Tady byly nějaké těžkosti?
0: Těžkosti? Co na to mám říct? Prozatím nám nedopřáli takové to nejhrubší bezprávy, k jakému dochází jinde. Rasové zákony tu uplatněny nebyly.
1: Zatím.
2: Ale tebe osobně...
0: Nechávají na pokoji.
2: Dělal jsem si o tebe starosti.
1: A zase ticho.
2: Co plachetnice?
0: Plachetnice?
1: Moc dobře zrovna nezačal.
0: Kde pak plachetnice?
2: Průliv je...
0: Zaminovaný.
2: Pochopitelně.
1: Snad se nebude ptát na lyžování.
2: A na lyže se někdy dostaneš?
0: Na lyže, v Dánsku.
2: V Norsku, jezdíval jsi do Norska?
0: No, to ano.
2: A jelikož Norsko je taky tedy...
0: Taky okupovaná země. Vlastně bychom teď mohli jezdit na dovolenou skoro po celé Evropě.
2: Promiň, takhle jsem to nemyslel. A do Německa někdy přijet, to by se ti asi moc nechtělo.
1: Ten kluk je blbec.
0: Heisenbergu, příteli, bylo by snadné podlehnout omylu a domnívat se, že občané malého národa obsazeného, svévolně a drasticky obsazeného mocnějším sousedem, nechovají naprosto stejný pocit národní hrdosti jako jejich dobyvatelé. Naprosto stejnou lásku k vlastní zemi.
1: Ne, jsi. Dohodli jsme se.
0: Že budeme mluvit o fyzice, ano.
1: A ne o politice.
0: Omlouvám se.
2: Ne. Já jsem chtěl jenom říct, že mám pořád ještě tu lyžařskou chatu v Bayrischzelu, takže kdybys třeba náhodou, kdykoliv, z nějakého důvodu...
0: Velice laskavé.
2: Paní Šumachrová v pekařství, pamatuješ se na ní?
0: No, paní Šumachrovou se pamatuju.
2: Tak ta má pořád ještě klíč.
0: A Markéta by mohla být tak hodná a našit mi na větrovku žlutou hvězdu.
1: A zase ticho. První kratičké jiskry jsou pryč. Popel je dokonale vystydlý. A mě ho samozřejmě málem začíná být líto. Dřepí tady úplně sám. Všude kolem ho lidi nenávidí. Je proti nám dvěma úplně sám. Vypadá zase mladší, jako ten kluk, co jsem poprvé přijel ve 24. Mladší, než by Kristián byl teď.
2: Na čem teď děláš?
0: Na štěpení většinou.
2: Viděl jsem ty články ve fyzikálním přehledu.
0: A ty?
2: Tak různě.
1: Štěpení?
2: Občas ti hrozně závidím ten tvůj cyklotron.
1: Proč? Taky se zabýváš štěpením?
2: V Americe jich mají přes 30. A v celém Německu... No, ale na chatu se ještě občas dostanete, že?
0: Do Cisvile jezdíme, to ano.
1: A v celém Německu si říká...
0: Není cyklotron ani jeden.
2: Touhle dobou je tam tak krásně v Cisvile.
0: Snad jsi nepřijel ten cyklotron vypůjčit. Nedostatek cyklotronu v Německu není žádné vojenské tajemství.
2: Nemám ponětí, co je tajné a co ne.
0: Rovněž tak není žádné tajemství, proč tam žádné nejsou. Ty to říct nemůžeš, ale já ano. Je to proto, že nacisté teoretické fyzice systematicky podkopávali půdu pod nohama. Protože tolik lidí v tomhle oboru byli Židé. Protože teoretickou fyziku, jakou dělal Einstein... Ty, já, v Německu odjakživa považovali za méně cenou ve srovnání s fyzikou experimentální a jiné profesory a docentury než na teoretickou fyziku Židi dostat nemohli.
1: O fyzice, ano, o fyzice.
0: Tohle je fyzika.
1: Ale taky politika.
2: Ono je někdy strašně těžké to oddělit.
0: No, takže ty dva články si viděl. Ale já jsem od tebe poslední dobou nečetl nic.
2: Ne.
0: No to tě nepoznávám. Máš moc učení?
2: Já neučím, tedy teď zrovna ne.
0: Snad tě nevyhodili z tvé katedry v Lipsku?
2: Ne, v Lipsku jsem dál část týdne.
0: A tu druhou část?
2: Jinde. Problém je, že mám víc práce, ne míň.
0: Chápu. Chápu.
2: Co tvoji přátelé v Anglii? Born Chadwick. Stýkáte se?
0: Heisenbergu, my jsme okupovaná země. Německo je z Anglii ve válečném stavu.
2: Myslel jsem, že byste mohli ještě pořád mít nějaké styky. Nebo co, kolegové v Americe? S Amerikou ve válečném stavu nejsme.
1: Zatím.
2: Nemáš třeba zprávy od Pauliho z Princetonu? Co Goldsmith, Fermi?
0: Co chceš vědět?
2: Ale nic, jen tak. Tuhle jsem si vzpomněl na Roberta Oppenheimera. V 39. v Chicagu jsme se pěkně porafali.
1: Jediná cizí návštěva, co jsme tu měli, byla z Německa. V březnu tady byl tvůj přítel Weizsäcker.
2: Můj přítel, snad i váš. Aspoň doufám.
1: Tehdy sebou přivedl šéfa německého kulturního institutu.
2: Jistě měl ty nejlepší úmysly. Možná vám nevysvětlil, že institut podléhá kulturní sekci ministerstva zahraničí. A na zahraničí máme dobré přátele, zejména tady na velvyslanectví.
0: Jistě. Znával jsem jeho otce, když byl velvyslancem v Dánsku ve 20. letech.
2: Ani se moc od té doby nezměnila, tedy německá diplomacie, myslím. Některá ministerstva tvrdošíně vzdorují všem pokusům o reformy, zejména zahraničí. Víš, jak si diplomati dávají záležet na staromódních konvencích. A naši lidi tady na kodaňském velvyslanectví jsou zcela staromódní. Rozhodně by se například snažili ze všech sil, aby přední místní občané mohli v klidu pracovat a aby je nikdo neobtěžoval.
0: Tím mi říkáš, že mě ochraňují tvoji přátelé na velvyslanectví?
2: Vím, že by si považovali za čest, kdybys občas mohl přijmout nějaké to pozvání.
0: Na koktejl na německém velvyslanectví?
2: Třeba na přednášku, na diskuzní večer. Společenský kontakt jakéhokoliv druhu by mohl být velice prospěšný.
0: No to jistě.
2: Za jistých okolností, možná i nezbytný.
0: Za jakých okolností?
2: To je nám, myslím, oběma jasné.
0: Protože jsem poloviční žid?
2: Každý může občas potřebovat, aby mu pomohli přátelé.
0: A kvůli tomu si přijel do Kodaně? Pozvat mě, abych sledoval deportaci svých dánských spoluobčanů z luxusního křesla v okně německého velvyslanectví?
2: Příteli, prosím tě, co jiného mám dělat? Jak jinak bych ti mohl pomoct? Je to pro tebe nemožně obtížná situace, to chápu, ale je nemožně obtížná i pro mě.
0: Ano. Promiň, jistě jsi měl ty nejlepší úmysly.
2: Zapomeň na to, co jsem říkal. Tedy pokud...
0: Pokud nebude třeba, abych si to zapamatoval.
2: Tak či onak, kvůli tomu jsem nepřijel.
1: Možná by bylo nejlepší prostě říct, co máš na srdci.
2: Ze starých časů jsme to dělávali tak, že jsme se večer šli projít.
0: Ano, ze starých časů.
2: Dneska by se ti nechtělo jít se projít? Jako za starých časů?
0: Dneska večer je možná trochu chladno.
2: Pamatuješ se, kde jsme se viděli poprvé?
0: Jistě. Ve 22. v Göttingenu.
2: Na slavnostních přednáškách na tvou počest.
0: Byla to velká pocta.
2: Za prvé jsi byl veliký fyzik.
0: No jo.
2: A
0: no
2: za druhé... Jo. Jsi byl jeden z mála lidí v Evropě ochotných se vůbec s někým v Německu bavit. Bylo to 4 roky po válce a my jsme byli pořád ještě malomocní. Ty jsi nám podal ruku. Vždycky si v lidech vyvolával lásku, ať jsi byl kdekoliv, ať jsi pracoval kdekoliv, tady v Dánsku, v Anglii, v Americe. Ale my v Německu jsme tě zbožňovali, protože jsi nám podal svou ruku.
0: Německo se změnilo.
2: Ano, tenkrát jsme byli na dně. A ty jsi dokázal být velkorysý.
1: A teď jste nahoře.
2: A být velkorysý je těžší. Ale tenkrát si nám podal tu ruku a my jsme ji přijali.
0: Ano. No ne. Ty ne. Ty jsi mě do ní kousl.
2: Kousl?
0: Kousl jsi mě do ruky. No ano. Já jsem ti ji podal a ty ses do ní velice ošklivě zahryzl.
2: Já?
0: Poprvé, když jsem tě uviděl, na jedné z těch přednášek, co jsem v Göttingenu měl.
2: Co to povídáš?
0: Vstal si a pustil ses do mě.
2: No, dovolil jsem si pár poznámek.
0: Ohoho, nádherný letní den, ze zahrad voněly růže, jedna řada slavných fyziků za druhou, všichni pokivují, jak se velkodušný a moudrý, a najednou vyskočí jakési drzé štěně co? A sdělí mi, že matematicky jsem všecko poplet.
2: Bylo to tak?
0: Kolik ti bylo?
2: 20.
0: O 2 roky mladší než 20. století. Ale stejně s tebou vždycky dokážu držet krok. A s 20. stoletím taky.
1: A Nils se rázem rozhodne, že ho zase miluje. Všemu navzdory. Studený popel už zase vzplanul. A rozhořel se.
0: Když ty jsi býval vždycky takový bojovný. Třeba když jsme v Cisvile hráli ping-pong. Vypadal jsi, jako bys mě chtěl zabít.
2: No chtěl jsem vyhrát, samozřejmě. Ty jsi chtěl taky vyhrát.
0: Já jsem si chtěl jen zahrát pinec.
2: Ano, neviděl jsi, jak se tváříš.
0: Viděl jsem, jak se tváříš ty.
2: A co potom, když jsme na chatě v Bajrišcelu hráli pokr.
3: Jednou si nás všecky obral, pamatuješ se? Neexistujícím čistým straightem. Všichni jsme matematici, všichni počítáme karty. Jsme si na 90% jistí, že nemá v ruce nic. A on jede dál, přihazuje a znovu přihazuje. Ta šílená sebejistota. Až nakonec naše víra v matematickou pravděpodobnost začne kolísat a jeden za druhým to zabalíme.
0: Když já si myslel, že ten straight opravdu mám. Špatně jsem se podíval. Blafoval jsem sám proti sobě.
1: Chudáček Nils.
3: Chudáček Nils, vždyť vyhrál, všechny nás obral.
0: V Bayerischzellu jsme jezdili na lyžích do vsi nakupovat. A on i z toho udělal nějaký závod, pamatuješ? Když jsme tam byli s Weizsäckerem a ještě s někým, vyndal jsi na to stopky.
2: Chudák Weizsäcker, trvalo mu to 18 minut.
0: A ty jsi byl samozřejmě dole za 10.
2: Za 8.
0: Já už si nepamatuju, jak dlouho to trvalo mně.
2: 45.
0: Děkuju.
2: Ty jsi lyžoval stejně, jako jsi pracoval. Dělal jsi 17 verzí každého slalomu.
0: Aspoň jsem věděl, kde jsem. Ty jsi v té rychlosti musel narazit na princip neurčitosti. Jestliže jsi věděl, kde jsi, když jsi byl dole, nevěděl jsi, jak rychle ses tam dostal. A jestliže jsi věděl, jak rychle jsi jel, nevěděl jsi, že jsi dole.
2: Tedy rozhodně jsem nezastavil, abych o tom mohl přemýšlet.
0: Tedy ne, že bych tě chtěl kritizovat, ale přesně to by se dalo kritizovat na některých tvých pracích.
2: Ale do cíle jsem obyčejně dorazil i tak.
0: Jenže ti bylo vždycky jedno, co se cestou zničí. Když to vycházelo matematicky, byl jsi spokojen.
2: Když něco funguje, tak to funguje.
1: Čím rychleji jedeš, tím dřív přelítneš pukliny a trhliny.
2: Čím rychleji jedeš, tím líp myslíš.
0: Tedy nechci se přít, ale to je velice, velice zajímavé.
2: Tím chceš říct, že je to blbost. Jenomže ona to není blbost. Když jedeš po svahu 70-kilometrovou rychlostí, rozhoduje se všechno samo. Najednou máš před sebou okraj nicoty. Hodit to doleva, hodit to doprava, nebo si to rozmyslet a umřít. V hlavě to hodíš na obě strany.
1: Jako ta částice.
2: Jaká částice?
1: Ta, jak jsi říkal, že prochází dvěma různými štěrbinami najedno.
2: Aha, v tom našem starém myšlenkovém pokusu. Ano, ano.
1: Nebo chudák Schrödingerova kočka.
2: Co je zároveň živá a mrtvá.
1: Chudák zvířátko.
0: Ale lásko moje, byla to imaginární kočka.
1: Já vím.
0: Zavřená s imaginární lahvičkou kyanidu.
1: Já vím.
2: Takže částice je tady, částice je tam.
0: Kočka je živá, kočka je mrtvá.
1: Hodíš to doleva, hodíš to doprava.
2: Než pokus skončí, o to totiž jde. Teprve pak se to ukáže. Částice se opět setkala sama se sebou, kočka je mrtvá.
1: A ty živý.
2: Takhle si přece zastřelil Hendrika Kazimíra, ne?
0: Hendrika Kazimíra?
2: Jistě, když dělal u tebe v ústavu.
0: A to byl George Gamow. George Gamowa jsem zastřelil. Ale to ty nemůžeš vidět, to už si tam dávno nebyl.
2: Ale prosím tě, Hendrika Kazimíra si zastřelil.
0: Gamowa. Protože tvrdil, že je vždycky rychlejší jednat, než reagovat.
2: A proto si ho zastřelil.
0: Mohl za to on. Prostě se sebral a šel koupit dvě pistole. Jednu strčí do kapsy on, druhou strčím do kapsy já. A normálně pracujem. A najednou Gamow sáhne do kapsy.
2: Kapslovky.
0: No kapslovky, ano, samozřejmě. Jenže... Než stačí vytáhnout vůbec pistoli z kapsy, já už ji mám v ruce.
2: A prásk. Chudinka Kazimír přestane existovat.
0: Až na to, že to byl Gamow.
2: Kazimír to byl. Sám mi to vyprávěl.
0: Ano, tak tedy jeden z těch dvou.
2: Oba dva v našich vzpomínkách, zároveň živý a mrtvý.
0: Jako dvě Schrödingerovy kočky. Kde jsme to byli?
2: U lyžování nebo u hudby. To je další věc, která všecko rozhoduje. Hraju na piano a... Přede mnou jakoby se otevírala cesta. Stačí jen se po ní vydat. Takhle jsem dosáhl svého jediného úspěchu u žen. Na hudebním večírku u Bikingu v Lipsku dali jsme dohromady klavírní trio. Hrajeme Beethovena. G-dur trio. Dojedeme z Kerco a já zvednu hlavu od piana, jestli jsou ostatní připraveni spustit závěrečné presto. A v tom okamžiku zahlídnu takhle stranou v pokoji mladou ženu. Jen na zlomek vteřiny ji zahlídnu, ale... Pochopitelně ji okamžitě unáším do Bayerischzellu, zásnuby, svatba a tak dále. Obvyklé beznadějně romantické fantazírování. Pak se vrhneme na to presto a je to takový fofr, že vůbec není čas mít strach. A najednou všechno na světě vypadá jako hračka. Dohrajeme a já svištím na lyžích dál. Někdo mě té mladé ženě představí, doprovodím ji domů a ano, správně... Za týden ji unesu do Bayerischzellu, další týden a jsme zasnoubeni, další 3 měsíce a máme svatbu. A to všechno jen a jen setrvačností toho presta.
0: Říkal jsi, že máš pocit jisté izolace, ale máš přece nakonec společnici.
2: Hudbu.
0: Alžbětu.
2: Aha, no, to je to. I když to víš, děti a tak vůbec. Vždycky jsem vám záviděl, jak si s Markétou o všem dokážete povídat. O práci, o problémech vůbec, o mě jistě taky.
0: Mně příroda udělala jako takovou podivnou matematickou bytost. Ne jednu, ale polovinu ze dvou.
2: Matematika se změní v cosi zvláštního, když se aplikuje na lidi. 1+1, z toho může být takových různých součtů.
1: Ticho. Na co teď myslí? Na svůj život nebo na náš?
0: Člověk myslí na tolik věcí najednou. Na svůj život, na fyziku.
1: Na všechno, co nám jen tak odnikud přijde na mysl.
0: Co nás každého utěšuje, co nás každého trápí.
2: Ticho. Takže oni samozřejmě zase myslí na svoje děti.
1: Ty též věci jasné. Ty též věci temné. Znovu a znovu se nám vracejí.
2: Jejich 4 děti živé, jejich 2 děti mrtvé.
1: Harald. Jak leží sám v tom nemocničním pokoji.
0: Myslí na Kristiana a Haralda.
2: O 2 chlapce přišli u Haralda.
0: Těch let a sám v tom strašlivém nemocničním pokoji.
2: A Kristiana, o nejstaršího syna.
0: A zase vidím těch pár chvil dnes a denně.
2: Těch několik krátkých chvil na loďce. Když sebou rukojeť kormidla ve vlnobytí švihne na druhou stranu a Kristián padá.
0: Kdybych ho býval nepustil ke kormidlu.
2: Ty dlouhé chvíle ve vodě.
0: Ty nekonečné chvíle ve vodě.
2: Když se snaží probít k záchrannému kruhu.
0: Už se ho skoro dotýká.
1: Jsem v Cisville. Zvednu hlavu od práce. Niels stojí ve dveřích a beze slova mě pozoruje. Odvrátí hlavu a já okamžitě vím, co se stalo.
0: Skoro o vlásek.
2: Ale o některých věcech ani oni nemluví.
0: Na některé věci jen myslíme.
1: Protože není co říct.
0: No, třeba by nám přece jen bylo dost teplo. Navrhoval si, že bychom se mohli jít projít.
2: Ve skutečnosti je ohromně teplo.
0: Půjdeme jen na chvíli.
2: Nejvíc na týden.
0: Cože? Aha, náš velký pěší výlet po severním Shellandu.
2: Šli jsme do Elsinoru. Často myslím na to, co si tenkrát řekl.
0: Nebude ti to vadit, lásko, jen na půl hodinky.
1: Takže už zase jdou. Dokázal to. A když chodí, tak spolu mluví. Mluví určitě úplně jinak. Kolik já jsem se toho svého času naopisovala o tom, jak jinak se částice chovají, když je nikdo nepozoruje. Tím taky tenkrát začali, že se spolu šli projít. V Göttingenu po té přednášce Niels se okamžitě vydal najít toho troufalého mládence, co si dovolil zapochybovat o jeho matematických schopnostech a hned ho vytáhl na výlet někam do kraje. Chodit, povídat, poznat jeden druhého. A když pak Heisenberg přijel sem dělat mu asistenta, vyrazili na ten velký výlet po Shellandu. Skoro všechno, na co fyzika v tomhle století přišla, vymysleli pod širým nebem. Chodili a povídali. Dávno, dávno, než stěnám narostly uši. Ale tentokrát, v 41., to s procházkou dopadlo jinak. Vyrazili a za 10 minut byli zpátky. Sotva jsem stačila sklidit ze stolu a Niels stojí ve dveřích. Okamžitě vidím, jak je rozčilený. Nedokáže se mi podívat do očí.
0: Heisenberg se chce rozloučit. Už musí jít.
1: Ani ten se na mě nedokáže podívat.
2: Děkuju. Moc příjemný večer. Skoro jako za starých časů. Velice laskavé.
1: Co takhle? Kávu nebo skleničku něčeho?
2: Ještě se musím podívat na tu přednášku.
1: No, ale přijdeš se na nás ještě podívat, než odjedeš?
0: Mám moc práce.
2: Znamenalo to pro mě hrozně moc, že jsem s vámi zase mohl pobít.
1: Těšilo nás. Pozdravuj Alžbětu.
0: Pochopitelně.
1: A děti?
2: Třeba, až bude po válce, jestli to všichni přežijeme. Naschledanou.
1: Politika.
0: Fyzika. Ale stejně nemá pravdu.
1: Nepůjdeme se trochu nadýchat vzduchu a popovídat si, co říkáš?
0: Pro boha, Jak by mohla mít pravdu? Celé jsme to přece s Johnem Wheelerem v 39. probrali.
1: Tak co říkal?
0: A nic já nevím, já jsem měl takový vztek, že jsem ho nevnímal.
1: Něco se štěpením?
0: Co se děje při štěpení? Vypálíš neutron na uranové jádro, to se rozštěpí a uvolní energii.
1: Obrovské množství energie.
0: Asi tolik, aby stačilo pohnout zrničkem prachu. Jenomže ještě k tomu uvolní další 2-3 neutrony. A každý z nich má možnost rozštěpit další jádro.
1: Takže pak ta 2-3 rozštěpená jádra zase každé uvolní s tou energií.
0: A další 2-3 neutrony.
2: Liže mi uvolníš slamunký proud sněhu. Z proudu se stane koule.
0: Nejdřív 2 štěpení, pak 2 na druhou, 2 na třetí, na čtvrtou, na pátou, na šestou.
2: Okolními horami se rozléhá burácení mohutnějící laviny.
0: Až nakonec po, řekněme, 80 generacích se pohne 2 na 80 zrníček prachu. 2 na 80 je číslo se 24 nulami. Dost zrníček prachu, aby z nich bylo velké město. A všichni, kdo v něm žijí.
2: Jenže je tady háček.
0: Díky bohu. Přírodní uran se skládá ze 2 různých izotopů. Uranu 238 a uranu 235. Uranu 235 je míň než 1% a jen tenhle nepatrný zlomek se dá rozštěpit rychlými neutrony.
2: A to byl největší Bohrův objev. Jen tak se s Wheelerem procházel po univerzitním areálu. Typická bohrovská chvíle. Že jsem u toho nebyl. Takový zážitek. 5 minut hluboké ticho, jen se procházejí a pak najednou tohle si poslechni.
0: Vlastně je tu dvojí háček. 238 nejen, že se nedá rozštěpit rychlými neutrony, on je dokonce ještě pohlcuje. Takže jen co reakce začne, dojdou rychlé neutrony a uran 235 není čím štěpit.
2: A řetěz se zastaví.
0: A to znamená, že v přírodním uranu k výbušné řetězové reakci nikdy nemůže dojít. Kdyby někdo chtěl výbuchu dosáhnout, musel by separovat čistý uran 235 a aby ten řetězec byl dost dlouhý na velký výbuch.
2: Dejme tomu 80 generací.
0: Potřeboval by ho na tuny. A separovat ho je nesmírně obtížné.
2: Vábivě obtížné.
0: Milosrdně obtížné. Ty nejpřesnější odhady, když jsem byl v 39. v Americe, byly, že bys potřeboval 26 tisíc let, abys vyrobil pouhý gram uranu 235. No, tou dobou už tahle válka určitě skončí. Takže nemá pravdu, rozumíš? Nemá pravdu. A nebo že bych se mýlil já? Že bych to spočítal špatně? Tak moment.
1: Ale co přesně Heisenberg říkal? To chtěli všichni vědět, tenkrát a od té doby pořád.
0: To chtěli vědět i Angličani, jakmile se Chadwickovi podařilo navázat se mnou kontakt. Co přesně Heisenberg říkal?
2: A co přesně Bohr odpověděl? To bylo samozřejmě to první, na co se mě kolegové ptali, když jsem se vrátil do Německa.
1: Co řekl Heisenberg Nilsovi a co Nils odpověděl? Nejvíc ze všeho to chtěl vědět sám Heisenberg.
0: Myslíš, když se vrátil do Kodaně po válce v 47?
1: Chtěl, abys mu ty potvrdil, o čem jste mluvili v 41. Nedokázali jste se zhodnout ani na tom, kam jste ten večer šli.
2: Kam jsme šli? Do parku, pochopitelně.
1: Ale ten park je za ústavem. A to jsou od nás nějaké 4 kilometry.
2: Vidím před sebou závěj podzimního listí pod lampami hned vedle hudebního pavilonu.
0: Protože máš v paměti, že to bylo v říjnu.
1: A ono bylo září.
0: Žádné spadané listí.
1: A byl 41. rok, žádné lampy.
0: A podle mě jsme se nedostali dál než ke mně do pracovny. Já vidím jen závěj papíru pod lampou na mém psacím stole.
2: Museli jsme být venku. To, co jsem chtěl říct, znamenalo velezradu. Kdyby mě někdo uslyšel, čekala by mě poprava.
1: Tak co si to řekl tak velezrádného?
2: Prostě jsem se tě zeptal, jestli jako fyzik má člověk morální právo pracovat na praktickém využití atomové energie.
0: Nevzpomínám si.
2: Ne, nevzpomínáš si. Protože ses okamžitě vyplašil, zastavil ses, jako by do tebe uhodil.
0: Zděsil jsem se.
2: Zděsil ses, výborně. Tak si to pamatuješ. Stál si tam a zděšeně si na mě zíral.
0: Protože bylo naprosto jasné, co tím naznačuješ. Že na tom pracuješ.
2: A ty jsi dospěl k ukvapenému závěru, že se snažím dát Hitlerovi do ruky jaderné zbraně.
0: Taky, že ano.
2: Ne! Reaktor! Vyrábět elektřinu, pohánět lodě.
0: O žádném reaktoru si nic neříkal.
2: Neříkal jsem nic o ničem. Aspoň ne přímo, nemohl jsem. Neměl jsem ponětí, co by někdo mohl zaslechnout, co budeš ty opakovat někomu jinému.
0: Ale pak jsem se tě zeptal, jestli se opravdu domníváš, že by se štěpení uranu dalo využít pro výrobu zbraní.
2: Aha, už se to vynořuje.
0: A jasně si pamatuju, co ty si odpověděl.
2: Řekl jsem ano, že teď už vím, že dalo.
0: A teprve tohle mě opravdu vyděsilo.
2: My jsme si ale uvědomili, že jak by se nám jednou reaktor podařilo spustit,
0: tak by izotop 238 v přírodním uranu rychlé neutrony pohlcoval.
2: Přesně, jak si to předpověděl v 39. roce. Uran 238 by rychlé neutrony pohlcoval a proměňoval by se tím na úplně nový prvek.
0: Neptunium. A ten by se postupně rozpadl a vznikl by další nový prvek.
2: Nejmíň tak štěpný jako uran 235, který jsme nedokázali separovat.
1: Plutonium.
2: Plutonium.
0: Měl jsem na to přijít sám.
2: Kdybychom postavili reaktor, mohli bychom vyrábět bomby. To mě přivedlo do Kodaně. Jenomže nic z toho jsem nemohl říct. A v tomhle bodě si mě ty přestal poslouchat. Tobě ta bomba už v hlavě vybuchla. Uvědomil jsem si, že se vracíme k vám domů. Bylo po procházce. Naše jediná příležitost si promluvit byla pryč. Na dobro.
0: Protože jsem pochopil ten ústřední problém. Že tak či onak vidíš před sebou možnost dát Hitlerovi do ruky jaderné zbraně.
2: Pochopil si nejmín 4 ústřední problémy. A všecky špatně. Rosenthalovi si řekl, že jsem se snažil tahat z tebe rozumy o štěpení. Weisskopfovi si řekl, že jsem se tě ptal, co víš o spojeneckém jaderném programu. A podle Chadwicka jsem doufal, že se mi podaří tě přesvědčit, že žádný německý program neexistuje. A pak si zřejmě několika lidem řekl, že jsem se tě snažil získat, abys na něm taky pracoval.
0: Tak dobře. Začněme znovu od začátku. Tentokrát se ve stínu neschovává žádné gestapo, žádný britský zpravodajský důstojník. Nepozoruje nás vůbec nikdo.
1: Jen já.
0: Jen Markétka. Všecko to budeme vysvětlovat Markétě.
2: Prostými slovy.
0: Prostými slovy. Co mi chceš povědět?
2: Nejde o to, co ti chci povědět jen já, ale hlavně kolegové v Berlíně. Tedy Dybner ne, pochopitelně, nacisti samozřejmě ne, ale Weizsäcker, Hahn, Wirtz, Jensen. Všichni chtěli, abych za tebou zajel a probral to s tebou. Všichni tě považujeme za jakéhosi duchovního otce.
1: Papeže, tak jste Nilsovi říkali za jeho zády. A teď chceš, aby ti dal rozhřešení.
2: Rozhřešení? Ne. Rozhřešení je to poslední, co bych chtěl.
1: Já jsem se ale domnívala, že rozhřešení se poskytuje za hříchy minulé. Za hříchy, ze kterých se hříšník kaje. Ne za hříchy zamýšlené a dosud nespáchané.
2: Přesně. Právě proto jsem dostal takový šok.
0: Ty a šok?
2: Protože jsi mi rozhřešení už dal. Když jsme se hnali zpátky domů k vám. Drtil si mezi zuby něco v tom smyslu, že ve válce musí každý nasadit všechny síly pro vlast. Bylo to tak?
0: Bůh ví, co jsem říkal. Teď jsem ale tady. Jsem naprosto klidný a plně přivědomý a vážím každé slovo. Rozhřešení nechceš, dobře, chápu. Chceš, abych ti řekl, že to nemáš dělat? Prosím, položím ti ruku na loket. Podívám se ti do oka svým nejpapeštějším pohledem. Vrať se do Německa, Heisenbergu. Svolej kolegy do laboratoře a ať jsou u toho všichni. Vylez na stůl a řekni jim. Niels Bohr říká, že podle jeho seriózně uváženého názoru dát vražednému maniakovi do ruky vylepšený nástroj hromadného vraždění je... Co mám říct? Zajímavý nápad? Ne. Ani zajímavý nápad ne. Opravdu velice vážně nezajímavý nápad. A co se stane? Všichni do jednoho praštíte Geigerovým počítačem o zem?
2: To jistě ne.
0: Protože vás zavřou.
2: Jestli nás zavřou, nebo ne, to je fuk. Jenže je to ještě konkurenční armádní program a vede ho Kurt Dübner a ten je v partaji. Když já odejdu, tak prostě povolají Dübnera, aby převzal i ten můj. Stejně ho měl vést on. Wirtz a ostatní mě tam propašovali, jenom aby se tam nedostal Dübner a nacisti. Takže jediná naděje je, že to dál povedu já.
0: Takže nechceš, abych řekl ano a nechceš, abych řekl ne?
2: Chci jediné, abys pozorně poslouchal, co ti teď povím.
0: Prosím, jsem tu a na výsost pozorně poslouchám, jak mi říkáš...
2: Že jaderné zbraně budou vyžadovat nesmírné technické úsilí.
0: Správně.
2: Že pohltí nesmírné finanční prostředky.
0: Jistě.
2: Že dříve či později se politici budou muset obrátit na vědce a položit jim otázku, jestli vůbec stojí za to tyhle prostředky na takovou věc věnovat. Čili budou muset přijít za tebou a za mnou. Rozhodnutí bude nakonec na nás, ať se nám to líbí nebo ne.
0: Vláda okupovaného Dánska za mnou nepřijde a nebude se mě ptát, jestli se máme pustit do výroby jaderných zbraní.
2: To jistě ne, ale dříve či později přijde německá vláda za mnou a mě se budou ptát a já se budu muset rozhodnout, co jim řeknu.
0: No tak z tohohle problému máš snadné východisko. Povíš jim prostě pravdu, jako jsi to právě teď řekl mně. Povíš jim, jak obtížné to bude a třeba je to odradí.
2: Ale pro boha, kam to povede? Jaké to bude mít následky, když se nám podaří selhat? V nějakých stockholmských novinách psali, že Američani na vývoji atomové bomby pracují.
0: Aha, a už je to tady. Ty si myslíš, že mám nějaké spojení s Američany?
2: Jestli je s nimi vůbec někdo v okupované Evropě ve spojení, tak to budeš nejspíš ty.
0: Takže se přece jen chceš dovědět něco o jaderném programu spojenců.
2: Chci se jen dovědět, jestli nějaký existuje. Tady právě zrazuju vlast a nasazuju vlastní život, abych tě varoval před německým programem.
0: A já se ti za ten kompliment mám revanšovat.
2: Musím se to dozvědět. Budu to muset rozhodnout. Jestli spojenci bombu připravují, tak co chystám já pro svou vlast? Člověk by se podle tebe snadno mohl dopustit chyby a myslet si, že když je tvoje vlast malá a bezbraná, mohl by si milovat míň. Jistě. Jenže by ses mohl dopustit i další chyby a myslet si, že člověk miluje svou vlast míň, protože náhodou zrovna je v neprávu. Já jsem se v Německu narodil. V Německu jsem se stal tím, čím jsem. Německo jsou všechny tváře mého dětství, všechny ruce, které mě zvedaly, když jsem upadl, všechny hlasy, které mě povzbuzovaly a vyslali na mou životní dráhu, všechna srdce, která hovoří k srdci mému. Německo je moje ovdovělá matka, můj nemožný bratr, moje žena. Německo jsou naše děti. Musím přece vědět, co pro ně rozhoduju. Další porážku? Další noční můru, stejnou jako noční můra, s kterou jsem vyrůstal já sám?
0: Ale milý příteli, já ti nemám co říct. Já nemám nejmenší tušení, jestli nějaký spojenecký jaderný program vůbec existuje.
2: Rozbíhá se právě teď, když tady spolu hovoříme. A možná, že se rozhoduju pro něco ještě horšího než porážka. Protože tu bombu, kterou teď připravují, tu chtějí shodit na nás. Jestli pak se aspoň jeden jediný z nich na chvilinku zastavil a zapřemýšlel, co to vlastně dělají. Oppenheimer, Fermi nebo Teller nebo Einstein, když v 39. psal Rooseveltovi a přemlouval ho, aby financoval jaderný výzkum. Nebo ty, když si o 2 roky později uprchl z Kodaně a odjel si do Los Alamos.
0: Ale milí příteli, my jsme nedávali bombu do rukou Hitlerovi.
2: A taky jste ji na Hitlera nesvrhávali. Svrhávali jste ji na každého, kdo byl v dosahu. A kdybyste ji bývali vyrobili dřív, byli by to moji krajané, moje žena, moje děti. Takový byl přece záměr, ne?
0: Takový byl záměr.
2: Neměli jste sebemenší představu, co se děje, když na město padají bomby. Dokonce i konvenční bomby. Nikdo z vás to nezažil, ani jeden z vás. Já jsem se jednou večer pěšky vracel z centra Berlína na předměstí po velkém náletu. Žádná doprava samozřejmě nefunguje, celé město v jednom ohni. Dokonce i louže na ulicích hoří. Jsou to louže rozstaveného fosforu. Přilepí se ti to na boty jako nějaký žhnoucí psí výkal. Musím si to pořád seškrabávat. Jako by se na to město vydělali ohaři pekel. Všude kolem mě jsou určitě uvěznění lidé v různých stádiích upálení. A já si nedokážu říkat nic jiného, než jak já pro boha v téhle době seženu nějaké jiné boty.
0: Víš, proč spojenečtí vědci na bomby pracovali?
2: Jistě. Ze strachu.
0: Ze stejného strachu, jaký stravoval tebe. Protože se báli, že na ní pracujete vy.
2: Ale ty jsi jim to přece mohl říct.
0: Co jsem jim mohl říct?
2: Co jsem ti já řekl v 41. Že to rozhodnutí je na nás, na mě, na Oppenheimerovi. Že jestli jim já můžu jednoduše říct pravdu, tu jednoduchou, odrazující pravdu, tak to též může udělat on.
0: Tak tohle ode mě chceš? Ne, abych řekl, co Američani dělají, ale abych je zastavil.
2: Abys jim řekl, že to můžeme zastavit společně.
0: Ale já jsem s Američany nebyl ve spojení.
2: Ale s Angličany ano.
0: To až později.
4: Zprávu, kterou si jim poslal po našem setkání, zachytilo gestapo.
1: A předalo ji tobě?
4: A proč ne? Začali mi důvěřovat. To mi poskytlo možnost zachovat si vliv na vývoj událostí.
0: Tedy, nechci kritizovat, ale jestli jsi s cestou do Kodaně měl takovýhle plán, tak to je, jak bych to řekl, to je velice zajímavé.
4: Žádný plán to není. Je to jen naděje. Ale za pokus stojí. Ale ty ses naštval, takže vůbec nechápeš, co říkám.
1: Bane, naštval se právě proto, že začíná chápat. Němci vyženou většinu nejlepších fyziků, protože jsou Židi. Amerika a Británie jim poskytnou útočiště. Teď se zjistí, že by to spojencům mohlo dát naději na spásu. A ty začneš vít a okamžitě se ženeš za Nilsem a žadoníš, aby je přemluvil, že toho mají nechat.
0: Markétko, lásko moje.
1: No, ale ta nestydatost, to prostě bere dech.
0: Smělé lyžařské obloučky, to tady musím říct.
4: Ale my teď neližujeme, nehrajeme ping-pong. Nežonglujeme kapslovými pistolkami a myšlenými kartami. Sebrali nás Angličani. Všechny, co pracovali na atomovém výzkumu a odlifrovali nás pryč. Farm Hall se to jmenovalo. Všude kolem úrodné lučiny podél řeky Aus. V Německu naše rodiny hladověly a my jsme každý večer pěkně usedali k obřadné večeři s naším šarmantním hostitelem. Nikdo neví, že jsme tam. Nikdo v Anglii, nikdo v Německu. Ale válka skončila. A co se děje? Já společnost rozptyluju Beethovenovými sonátami. Major Rittner, náš pohostinný žalářník, nám předčítá z Dickense. Čekáme, až nám někdo vyjeví, o co vlastně jde. A pak jednoho večera se to stane. Vy jste skutečně provedli to, čím my jsme se tak mučili. Tak proto jsme tady. Když nám to major Rittner sdělí, tak tomu prostě odmítnu uvěřit, až to ve zprávách v 9 večer uslyším na vlastní uši. Nedovedu popsat, jak to na nás zapůsobilo. Spokojeně si hraješ s dětskou pistolkou, pak ji vezme do ruky někdo jiný, zmáčkne spoušť a najednou je všecko samá krev a lidi křičí, ona to vůbec nebyla hračka. Jsme doslova v šoku.
1: Protože se to stalo? Nebo proto, že jste to neudělali vy?
4: Obojí. Otto Hahn chce spáchat sebevraždu. Štěpení je jeho objev. A on teď vidí na svých rukou krev. Gerlach, náš starý nacistický koordinátor, chce taky umřít, protože má ruce tak ostudně čisté. No, ale vy jste to udělali. Vy jste jadernou bombu vyrobili.
0: Ano.
4: A použili jste ji na živý cíl.
0: Na živý cíl.
1: Nechceš snad naznačit, že se Niels dopustil něčeho špatného tím, že působil v Los Alamos?
4: Niels se nikdy nedopustil něčeho špatného.
1: Rozhodnutí padlo dávno, než tam přijel Niels. Bombu by bývali vyrobili bez ohledu na to, jestli tam Niels byl nebo ne.
0: Tak či onak, moje úloha byla zcela nepatrná.
4: Oppenheimer to popsal tak, že jsi byl pro všechny zpovědník.
0: No, zdá se, že to je taková moje životní role.
4: Že prý si k tomu zcela zásadně přispěl.
0: Ale duchovně možná, prakticky ne.
4: Fermi říká, že na to, jak odpálit nagasackou bombu, si přišel ty.
0: Co jsi sem navrhl?
1: Nechceš tvrdit, že by snad Niels měl něco vysvětlovat? Nebo že by se měl obhajovat?
4: Nikdo na něm nikdy nechtěl, aby cokoliv vysvětloval nebo obhajoval. Je to hluboce dobrý člověk.
0: Nejde o dobrotu. Jakéhokoliv rozhodování jsem byl ušetřen.
4: Ano. A já ne. Takže vysvětlování a obhajování byla náplň posledních 30 let mého života. Když jsem v 49. přijel do Ameriky, spousta fyziků mi vůbec nepodala ruku. Ruce, které zcela konkrétně vyrobili jadernou bombu, se odmítali dotknout mé pravice.
1: Jestli se domníváš, že jsi mi to nějak všecko objasnil, tak se mýlíš.
0: Markétko, já chápu jeho pocity.
1: Já ne. Já jsem naštvaná přesně jako před chvílí ty. Dohnat tě k výčitkám svědomí je tak snadné. A co má co přehazovat to svoje břemeno na tebe? Vždyť co udělá po té slavné poradě s tebou? Vrátí se do Berlína a řekne náckům, že atomové zbraně vyrobit dokáže.
4: Jenže zdůrazním jednu věc. Jak těžké bude separovat uran-235.
1: Řekneš jim o plutoniu.
4: Několika podřadným činitelům. Musím v nich živit naději.
1: Jinak povolají toho druhého.
4: Ano, Diebnera.
1: Vždycky se najde nějaký Diebner, ochotný převzít naše zločiny.
4: Diebnerovi by se možná podařilo dostat se dál než já.
0: Nemá ani čtvrtinu tvých schopností.
4: Ani desetinu. Za to má 10x větší vůli toho dosáhnout. Byla by to asi jiná káva, kdyby naši věc na poradě se Špérem předkládal místo mě Diebner.
1: Ta slavná porada se Špérem.
4: Na té jde o všechno. To je ta chvíle, kdy se opravdu rozhodne. Je červen 1942. Hitler zarazil veškerý výzkum až na věci, které mohou přinést bezprostřední užitek. A o tom, co užitek přinese a co ne, rozhoduje jedině Špér. My jsme teď právě získali první náznaky, že náš reaktor bude funkční. Ale zatím začalo královské letectvo s masovými nálety. Polovinu Líbeku vymazali z mapy, celé centrum Rostoku a Kolína nad Rýnem. Zoufale potřebujeme nové zbraně.
1: Ty mu neřekneš, aby to financovali dál?
4: Ale ovšem, že ano. Ale žádám tak malou částku, že Špér ten program vůbec nebere vážně.
1: A povíš mu, že reaktor bude vyrábět plutonium?
4: Ne, Špérovi ne.
0: Dost frapantní opomenutí, to musím přiznat.
4: A co se stane? Ono to zabere. Dá nám peníze, sice málo, ale dost na to, aby práce na reaktoru jela dál. Ale jen tak, jako na volnoběh. A to je konec německé atomové bomby. Konec, hotovo.
1: Ale na reaktoru děláte dál.
4: Jak jinak? Musíme se s ním vléct přes celé Německo, z východu na západ. Z Berlína do Švábska, aby nám to všecko nerozbombardovali. A aby nepadl do rukou Rusům. Postavíme ho v takové malinké výšce, vesnická hospoda. Má vinný sklep, vytesaný do dna skály. A já program řídím dál. A mám ho plně v rukou. Až do hořkého konce.
0: Ale vážený příteli, se vší úctou, ty si ten reaktor vůbec neřídil. Ten reaktor by tě býval zabil.
4: Ani jsme to nevyzkoušeli. Nedosáhli jsme kritického množství.
0: No díky bohu. Nebylo tam vůbec nic, co by pohlcovalo přebytek neutronu a zpomalovalo jadernou reakci při přehřívání.
4: Byli jsme skoro u cíle.
0: Ztratili jste tam v té díře jakýkoliv kontakt se skutečností.
4: Ještě týden, 14 dní a už bychom dosáhli kritického množství.
0: A ještě pořád jsi měl všecko v rukou?
4: Ano, o to právě jde. Všecko jsem to měl v rukou.
0: Tou dobou už neměl nikdo vůbec nic v rukou. Ty už si ten program neřídil, hochu. Ten program řídil tebe.
4: Ještě 2 týdny, ještě 2 cihly uranu a první samostatné řetězové štěpné reakce na světě by bývaly byly dosáhly němečtí fyzikové.
0: Až na to, že Fermi to dokázal v Chicagu o 2 roky dřív.
4: To jsme nevěděli.
0: Nevěděli jste tam v té jeskyni vůbec nic. Perrin říkal, že jste tam neměli žádnou ochranu před zářením.
4: Neměli jsme čas o tom přemýšlet.
0: Takže kdybyste bývali opravdu dosáhli kritického množství,
1: tak byste všichni umřeli na nemoc z ozáření.
4: Ano, jenže to už by reaktor běžel.
0: Takže, Wernere Heisenbergu, proč jsi přijel?
4: Proč jsem přijel?
0: No, pověz nám to znovu. Tentokrát už to pochopíme.
1: Třeba to pochopíš dokonce i ty sám.
4: Bylo před jařím. Tenkrát, když jsem přijel do Kodaně poprvé v roce 24. Březen. Syrové, vichrné, severské počasí. Ale každou chvíli vylezlo sluníčko a zanechalo člověku na tváři to první zázračné teplo roku. Ten první dech obnoveného života. Tak co podnikneme?
0: Vezmeme bagančata, na záda ruksak.
4: Tramvají dojedeme na konečnou.
0: A tradá hezky po svých.
4: Na sever. Směr Elsinor. K večeři jsme spolu u vás doma vypili lahvinku vína.
0: A povídali málem až do rána.
1: Každý večer jste se hádali až do rána. A jak jste se oba po každé rozlobili.
0: A taky vyčerpali.
1: Dodělala vás ta mlžná komora.
0: Ano, protože když vyšleš elektron skrz mlžnou komoru, vidíš stopu, kterou za sebou zanechává.
4: No, žádná stopa by tam neměla být.
1: Jenže tam ta stopa je.
0: Fascinující paradox.
4: Ty jsi paradoxy vždycky miloval, to je tvůj problém. Protiklady ti působily rozkoš.
0: Ano, a ty jsi nikdy nedokázal pochopit, jak jsou paradoxy a protiklady plodné. To je zase tvůj problém. Celý tvůj život, každý dech je jediný paradox a protiklad a přitom nedokážeš vnímat jejich krásu.
4: Ty si vůbec neuvědomuješ, jak jsi agresivní. Křižuješ po pokoji sem a tam, jako by ses chystal někoho sežrat. A já tuším, kdo to má být.
0: Jenže právě takhle jsme definovali fyzikální zákony.
4: A tehdy jsem přišel na neurčitost.
2: Příšerná ledová únorová noc v parku za ústavem je pozdě a sotva zabočím do parku, jsem ve tmě naprosto sám. Začnu si říkat, co bys asi tak uviděl, kdybys na mě z těch norských hor mohl namířit dalekohled. Uviděl bys mě pod pouličními lampami na ulici. A pak nic. Zmizel bych ti ve tmě. A pak další záblesk, jak procházím pod lampou u hudebního pavilonku. A přesně tohle vidíme v mlžné komoře. Ne souvislou stopu, ale řadu pohledů, záblesků. Řadu srážek mezi elektronem v pohybu a různými molekulami vodní páry. Protože nakonec v mlžné komoře vlastně nevidíme ani ty srážky, ale jen kapičky vody, které kondenzují kolem nich. Veliké jako město kolem cestovatele. Ne, ne, mnohem větší. Tedy relativně. Celé státy. Nechápu, jak to, že nás to nenapadlo dřív. Jen snad, že jsme se přeli tak náruživě, že jsme vůbec nebyli s to přemýšlet.
1: Dá si někdo čaj?
2: Poslouchej. Kodaň je atom. Markéta je jeho jádro. Je to tak nějak to měřítko, ne? 10 000 ku 1.
0: No, jistě.
2: Tak. A bor je elektron. Někde ve tmě se potuluje po městě. Nikdo ani neví, kde. Je tadyhle, je tamhle, je všude a nikde. Prochází kolem radnice, je u vody v přístavu. A já jsem foton. Kvantum světla. Jsem vyslán do tmy, abych bora našel. A podaří se mi to, protože do něho narazím. Ale co se stane? Musel zpomalit, byl vychýlen z dráhy. Už nedělá přesně to, co věren svému příšernému zvyku dělal, když jsem do něho narazil.
0: Že pozor, pozor, ty jsi byl rovněž vychýlen z dráhy. Když jsou lidi schopni vidět, co se stalo tobě, tedy jejich kusu světla, pak si přece dokážou spočítat, co se muselo stát mně. Potíž je v tom zjistit, co se stalo tobě, protože když chceme pochopit, jak lidi vidí tebe, musíme s tebou zacházet nikoli pouze jako s částicí, ale jako s vlnou. Částice jsou předměty sami v sobě kompletní. Vlny jsou rozrušením v něčem jiném.
2: Já vím, komplementarita.
0: Jsou buď jedno nebo druhé, obojí najednou být nemůžou. Musíme si zvolit, jestli je chceme vidět tak nebo onak. A jakmile zvolíme, nemůžeme o nich vědět všechno.
2: A už zase vylétá na oběžnou dráhu. A jen tak mimochodem poskytuje příklad další aplikace komplementarity. Přesně kam se vrtneš, když se někam vydáš, je pochopitelně beze zbytku určeno tvými geny a různými fyzikálními silami, které na tebe působí. Jenže je to rovněž beze zbytku určeno tvými naprosto nevyspytatelnými rozmary od jedné chvíle k další. Takže nemůžeme beze zbytku pochopit tvé chování, nevidíme-li je oběma způsoby zároveň. A to nejde.
0: Ty si komplementaritu stejně nikdy plně a beze zbytku nepřijal, že ne?
2: Ale jistě, plně a beze zbytku. Hájil jsem ji na konferenci v Komu v 27.
0: Jenže nejdřív si pronesl několik hluboce zraňujících poznámek.
2: Pane bože, ty jsi mě jednu chvíli přinutil doslova k slzám.
0: Nezlob se, ale já jsem je diagnostikoval jako slzy zklamání a steku.
2: To jako, že jsem měl záchvat zuřivosti jako malý kluk.
0: No, to víš, taky jsem jich několik vychoval.
2: A co Markéta? Ta měla taky záchvat zuřivosti? Klein říkal, že když jsem odešel, přinutil si ji k slzám, když ti musela znovu a znovu přepisovat různé verze článku o komplementaritě.
0: To si tady nespomínám.
1: Já ano.
2: V Hamburku jsme museli Pauliho pro změnu zase vytáhnout z postele, aby se vydal do Kodaně a vyjednal mír.
0: To se mu podařilo. Sepsali jsme mírovou smlouvu. Neurčitost a komplementarita se staly dvěma základními principy kodaňské interpretace kvantové mechaniky.
2: Politický kompromis. Jako každá smlouva.
0: Vidíš? Někde uvnitř pořád ještě chováš tajné výhrady.
2: Vůbec ne. Funguje to. O nic jiného nejde. Funguje to. Funguje to.
0: Ano, funguje to. Obrátili jsme svět na ruby. No ano, poslouchej, teď to přijde. Vrátili jsme člověka do středu vesmíru. Po celé dějiny neustále zjišťujeme, že jsme vystěhovalci. Nejdřív ze sebe uděláme pouhý přívěsek nepoznatelného záměru božího, nepatrné postavičky, klečící ve velké katedrále stvoření. A sotva se v renesanci postavíme na nohy, Sotva se člověk stane, jak prohlašoval Protagoras, měřítkem všech věcí, už nás zase odstrkují stranou plody našeho vlastního uvažování. Rázem jsou z nás zase trpaslíci a máme jen žasnout, když vidíme, jak pro nás fyzikové staví nové velké katedrály, zákony klasické mechaniky. Přežijí nás až do konce věčnosti a existují, ať my existujeme nebo ne. Dokud se nedostaneme na počátek 20. století. A najednou jsme nuceni opět povstat z pokleku.
2: Začne to Einsteinem.
0: Začne to Einsteinem. A pak, v těch 3 letech, ve 2. desetiletí tady v Kodani zjistíme, že neexistuje přesně determinovaný objektivní vesmír. Že vesmír existuje pouze jako řada přibližných hodnot. Pouze v rámci omezení určených naším vztahem k němu. Pouze skrze chápání pocházejícímu z lidské hlavy.
1: A tenhle člověk,

0: Nemůžeš to ve skutečnosti dělat, ne?
1: Hodíš to doleva, hodíš to doprava? Nebo o tom začneš přemýšlet a umřeš.
2: Ale když už to uděláš...
0: Tak se ohlédneš a odhadneš to stejně jako my ostatní. Jenomže to odhadneš jen velice nahrubo, protože jsi sám sebe neviděl, jak to děláš. A my ano. Nezlob se, ale vždyť ty ani nevíš, proč si vlastně neurčitost vůbec vymyslel. Protože si chtěl schodit bombu na Schrödingera.
1: No, chtěl jsem dokázat, že se mýlí, to jistě.
0: Když se tehdy na podzim uvolnila profesura v Lipsku, byl on mezi vybranými kandidáty a ty ne. Takže si potřeboval nějakou zázračnou novou zbraň.
2: Tedy ne, že bych chtěl kritizovat, Markétko, ale máš takovou tendenci redukovat všecko na osobní spory.
0: Protože všecko je osobní. Právě si nám o tom udělal menší přednášku. Je mi líto, ale ty zase chceš, aby všechno vypadalo heroicky abstraktní a logické. Všecko to krásně zapadá. Všecko to má začátek, prostředek a konec. Jenže já jsem u toho byla. A když si vzpomínám, jak to bylo, jsem ještě pořád u toho. A pak se rozhlédnu a to, co vidím, rozhodně není žádný příběh. Je to zmatek a vztek. A žárlivost a slzy. A nikdo neví, co věci znamenají a jak se budou vyvíjet.
1: Ale i tak funguje to. Funguje to.
0: Ano, funguje to dokonale. Neuplyne ani čtvrt roku od tvého článku o neurčitosti a už dostaneš nabídku z Lipska.
1: Tak jsem to nemyslel.
0: A ještě odjenut.
1: Z Halle, z Mnichova, z Cirichu.
2: A z řady amerických univerzit.
1: Ale já jsem to takhle nemyslel.
0: A když se ujmeš katedry v Lipsku, je ti kolik?
1: 26.
2: Nejmladší řádný profesor v Německu.
1: Já jsem myslel kodaňskou interpretaci. Kodaňská interpretace, že funguje. Ať už jsme k ní dospěli jakkoliv, jakoukoliv kombinaci vysokých zásad a nízké vypočítavosti, toho nejnáročnějšího přemýšlení a těch nejtrapnějších dětinských slzí, funguje to. A funguje to pořád.
0: Ano. A proč jste oba tu interpretaci nakonec přijali? Opravdu proto, že jste chtěli obnovit humanismus? Nebo to bylo proto, že teď, když se z tebe stal profesor, potřeboval si nějakou solidní a zavedenou doktrínu, abys měl co učit? A jestli chceš vědět, proč jsi v 41. přijel do Kodaně, tak to ti taky můžu říct. Máš pravdu, není na tom nic tajuplného. Přijel se vytahovat.
1: Markéto.
0: Ne! Když přijel poprvé ve 24., byl to skromný asistentík z ponížené země a byl vděčný, že má práci. A teď se zvrátil jako vítěz, jeden z předních vědců země, která dobila většinu Evropy. Přijel s nám předvést, kam až to v životě dotáhl.
2: Já tě nepoznávám.
0: Celý hoří, aby nám oznámil, že je v čele jakéhosi životně důležitého a super tajného výzkumného projektu. A že i přesto si dokázal zachovat hrdou mravní nezávislost. Zachoval si tak vykřičeně, že ho hlídá gestapo. Zachoval si ji tak úspěšně, že má teď ještě navíc před sebou děsně důležité mravní dilema.
2: Tak teď už se jenom rozčiluješ.
0: Řetězová reakce. Vyřkneš jednu bolestnou pravdu a hned vede ke dvěma dalším. Vrátíš se domů a budeš dál dělat přesně to, co jsi dělal předtím, bez ohledu na to, co ti řekne Niels.
1: Ano.
0: Protože by tě ani ve snu nenapadlo pustit z ruky tak jedinečnou příležitost k výzkumu.
1: Pokud to bude jen trošku možné, tak jistě ne.
0: A taky chceš nacistům dokázat, jak užitečná může teoretická fyzika být. Chceš zachránit čest německé vědy. Chceš být u toho, abys ji mohl znovu vybudovat v celé její slávě, jakmile skončí válka.
1: Ale stejně Špérovi neřeknu, že reaktor...
0: Bude vyrábět plutonium? Jistě. Protože se bojíš, co by se stalo, kdyby do toho nacisti začali lít peníze a ty bys jim ty bomby nedokázal vyrobit. Jenom nám prosím tě nevykládej, že jsi hrdina protinacistického odboje.
1: Že jsem hrdina, jsem nikdy netvrdil.
0: Máš talent lyžovat tak rychle, že nikdo nepozná, kde jsi. Být vždycky na více místech najednou, jako ty tvoje částice.
1: Já můžu jen říct, že to fungovalo. Na rozdíl od většiny těch gest, co dělali hrdinové odboje, fungovalo to. Já vím, co si myslíte. Myslíte si, že jsem se měl přidat ke spiknutí proti Hitlerovi a dát se oběsit jako ti druzi?
2: To jistě ne.
1: Neřekneš to? Protože jisté věci se prostě říkat nedají, ale myslíš si to?
2: Ne.
1: Čeho bych tím dosáhl? Čeho bys dosáhl ty, kdyby se zvrhl za Kristiánem a utopil se taky? Jenomže to je další věc, která se nedá říct.
2: Na kterou se dá jen myslet.
1: Ano, promiň.

0: Myslet a myslet den co den.
1: Museli tě držet, já vím.
2: Ach, to ty se zdržel sám.
1: Ono je totiž lepší zůstat na palubě a loď obrátit. Je lepší zůstat naživu a hodit záchranný kruh, zcela určitě.
0: Možná. Možná ne.
1: Lepší. Lepší.
2: Tedy tohle je vážně k smíchu. Vy jste oba dva čistě rozumově s neuvěřitelnou přesností a jemností pronikli do nepatrného světa atomu. Ale co se odehrává v těch vašich hlavách, to je...
1: Elsinor.
2: Elsinor, přesně.
1: A víš, že máš možná pravdu? Opravdu jsem se obával, co se stane. Opravdu jsem si uvědomoval, že jsem na té straně, co vítězí. Všechno, co jsem dělal, se dá vysvětlit tolika způsoby. A u oběda kolem stolu vidím tváře tolika lidí. Někde v čele stolu bych řekl, že je ten pravý důvod, proč jsem do Kodaně přijel. Opět se otočím, že se podívám a na okamžik téměř zahlédnu jeho tvář. A pak se podívám znovu a židle v čele stolu je naprosto prázdná. Důvod není žádný. Špérovi jsem to neřekl prostě proto, že mě to nenapadlo. A do Kodaně jsem přijel prostě proto, že mě to napadlo. Den co den bychom mohli a nemuseli udělat milion věcí. Milion rozhodnutí, která se učiní sama. Proč jsi mě nezabil?
0: Proč jsem tě?
1: Nezabil. Nezavraždil. Ten večer v 41. Vracíme se k vám domů bok po boku a ty jsi zrovna dospěl k ukvapenému závěru, že hodlám Hitlera vyzbrojit jadernými zbraněmi. Tak snad učiníš příslušné, přiměřené kroky, abys tomu zabránil.
0: A zavraždím tě?
1: Je válka. A já jsem nepřítel. Zabít nepřítele přece není nic divného nebo nemravného.
0: To mám tasit kapslovku?
1: Kapslovku nebudeš potřebovat. Dokonce ani minu nebudeš potřebovat. Můžeš to udělat bez hlučných výbuchů, bez kapky krve, bez pohledu na nějaké utrpení. Jednoduše si počkáš, až odejdu. Pak se klidně usadíš tady do své oblíbené lenošky a nahlas před našimi neviditelnými posluchači Markétě zopakuješ, co jsem ti právě pověděl. A budu mrtev skoro tak rychle jako chudák Kazimír a mnohem dřív než Gamov.
0: Milí příteli, už ten nápad je pochopitelně velice...
1: Velice zajímavý. Tak zajímavý, že ti vůbec nepřišel na mysl. Zase ta komplementarita. Jsem nepřítel, ale jsem taky přítel. Představuju nebezpečí pro lidstvo, ale taky jsem tvůj host. Jsem částice, ale jsem také vlna. Máme jednu soustavu povinností vůči světu vůbec a jiné soustavy provždy nesmířitelné. Vůči krajanům, sousedům, přátelům, vůči své rodině, svým dětem. Musíme zároveň projít nikoli dvěma, ale 22 štěrbinami najednou. A teprve pak se můžeme ohlédnout a podívat se, co se stalo.
2: Já ti povím ještě jeden důvod, proč si vymyslel neurčitost. Máš k ní přirozený sklon.
1: No tak to se tedy v 47. musím jevit jako postava uspokojivě strestaná, když se tu zase objevím. Zase pěkně na kolenou a moje země zase v troskách.
2: Ani ne. Předvádíš všem, že ty osobně si zase jednou ze všeho vyšel co nejlíp.
0: To stačí, lásko moje.
2: Ne. Ne. Nechávala jsem si svoje myšlenky pro sebe dost dlouho. Je to k zbláznění mít tohohle chytrého synka v jednom kuse na očích, jak poskakuje a věčně vyžaduje, abychom ho chválili. Jak se věčně pokouší nás šokovat. Jak věčně vyžaduje, abychom mu sdělili, kde jsou hranice jeho svobody. Kdyby pro nic jiného, tak aby mohl vyrazit a překračovat je. Je mi líto, ale opravdu na kolenou je můj drahý, dobrý a laskavý muž, a to prosím doslova. Ve tmě se ve 43. plazí ke břehu a jako zloděj v noci prchá ze své vlastní země, aby ho nezavraždili. Ta ochrana německého velvyslanectví, co se s ní chvástal, moc dlouho nevydržela.
1: Varoval jsem vás v 41. Neposlechli jste mě. Aspoň se dostal do Švédska.
2: A zrovna, když ho rybářský člun převážel přes průliv, připlouvali do přístavu dvě nákladní lodě, aby všechny dánské židy odvezli na východ.
1: Snažil jsem se vás varovat.
2: Jistě. A kde jsi ty? Zabarikádovaný v jeskyni se snažíš z díry v zemi vyvolat zlého ducha. Tím to celé skončilo. Celé to zářivé jaro 20. let. A tohle byl jeho plot. Výkonnější mašina na zabíjení lidí. Ohromná mašina možná nakonec zabije všechny muže a ženy a děti na světě. A jestliže jsme opravdu středem vesmíru, jestliže opravdu jen my ho držíme při životě, co z něho zůstane?
1: Tma. Totální a konečná tma.
2: I všechny ty otázky, které nás trápí, vyhasnou. Dokonce i duchové umřou.
1: Já můžu jen říct, že já jsem to neudělal. Já jsem bombu nevyrobil.
2: Ne. A proč ne, tak to ti taky můžu říct. Protože jsi to nedokázal. Nerozuměl jsi fyzikálním problémům.
1: Rozuměl jsem jim naprosto jasně. Jen jsem to prostě nevykládal ostatním.
2: A tak?
1: Tedy jednomu člověku jsem to řekl. Otto Hahnovi. V tu příšernou noc ve Farmholu, když jsme uslyšeli tu zprávu. Někdy k ránu. Všichni ostatní už šli spát a zůstali jsme spolu sami. Vysvětlil jsem mu poměrně dopodrobna, jak taková bomba funguje.
2: S křížkem po funuse.
1: S křížkem po funuse, ano. Když už o nic nešlo. Rychlé neutrony v uranu 235. Možnost s plutoniem. Ochranná odrazová schránka, aby se omezil únik neutronů. Dokonce i způsob odpálení.
3: Kritickou hmotnost. Si Hahnovi pověděl?
1: Dal jsem mu jakési číslo, ano. Můžete si to nalistovat. To bylo totiž to druhé tajemství toho slavného dýchánku na Farmholu. Když jsme tam přijeli, zeptal se mě Diebner, jestli se domnívám, že tam mají ukryté mikrofony. To mě rozesmál. No, podcenil jsem je. Měli mikrofony úplně všude. Natáčeli prostě všechno. Nalistujte si to. Všechno, co jsme si říkali. Všechno, co jsem kránu řekl Hahnovi.
3: Ale ta kritická hmotnost... Dal jsi mu nějaké číslo?
1: To už si nepamatuju.
3: Ale prosím tebe.
1: Všechno je to zaznamenané, můžeš se podívat.
3: Pro hirošimskou bombu to bylo...
1: 50 kilo.
3: No a to jsi řekl Hahnovi? 50 kilo?
1: Řekl jsem asi tunu.
3: Asi tunu? 1000 kilo? Člověče, tak já už konečně začínám chápat.
1: No jo, to bylo to jediné, v čem jsem se mýlil.
3: Ale co pak jsi zapomněl veškerou matematiku? Matematika! Jak jsi mohl takhle přestřelit?
1: Vůbec ne. Jakmile jsem si pak spočítal difúzi, vyšlo mi to celkem správně.
3: Jakmile jsi si spočítal?
1: O týden později jsem o tom uspořádal seminář. Je to zaznamenané, nalistuj si to.
3: To chceš říct, že jsi to nespočítal dřív?
1: Nebylo třeba. Už to bylo spočítané.
3: A kdo to spočítal?
1: Perrin a Frigge v 39.
3: Ale hochu zlatá, tam šlo o přírodní urán. Takže jsi to potřeboval spočítat pro čistý urán 235?
1: Samozřejmě.
3: A to jsi neudělal?
1: To jsem neudělal.
3: A proto jsi byl tak neochvějně jistý, že to nedokážeš, dokud nebudeš mít v rukou dost plutonia. Protože ses po celou válku domníval, že budeš potřebovat ne pár kilo uranu 235, ale tunu. Nebo ještě víc. A získat tunu uranu 235...
1: by znamenalo mít asi tak 200 milionů separátorů. To si pochopitelně nedovedl nikdo ani představit.
3: Kdyby si zbýval uvědomil, že potřebuješ získat jen pár kilo.
1: Jeden jediný kilogram. Chtělo by to nějakých 200 tisíc separátorů.
3: No 200 tisíc separátorů, to už se lidské představivosti zas tak moc nevymyká.
1: Možná.
3: Američani si to dovedli představit.
1: Protože jim to spočítali Otto Frisch a Rudolf Peierls.
3: Rakušák a Němec.
1: Takže to měli spočítat pro nás. V berlínském ústavu císaře Viléma. A místo toho to udělali na Birminghamské univerzitě v Anglii.
2: Protože byli Židi.
1: Je na tom, co si téměř matematicky elegantního. Taky mysleli, že budou potřebovat celé tuny. Taky se domnívali, že je to nepředstavitelné.
3: Až jednoho dne...
1: to spočítali.
3: Objevili, jak rychle taková řetězová reakce bude probíhat.
1: A v důsledku toho, jak málo materiálu bude stačit.
3: Tvrdili, že něco přes půl kila.
1: Asi něco jako tenisák.
3: To se ovšem mýlili.
1: Bylo to stokrát míň, než ve skutečnosti.
3: A tím to bylo stokrát představitelnější, než ve skutečnosti.
1: Zatímco u mě to bylo tak 20krát míň představitelné.
3: Takže se v Kodani s tím plutoniem trápil úplně zbytečně. Býval bys to mohl provést i bez reaktoru, vůbec si ho nemusel stavět. Mohl jsi to provést s uranem 235 a hotovo.
1: To těžko.
3: Ale myslitelné to bylo.
1: Myslitelné ano.
3: A tuhle otázku jsi vyřešil dávno, než jsi přijel do Kodaně. Prostě tím, že ses o difúzní rovnici ani nepokusil.
1: Drobné opomenutí.
3: Ale jeho důsledky se pak rozjetvovaly po celá léta a zdvoj a ze čtyřnásobovaly se.
1: Až byly tak veliké, že zachránili jedno celé město. Které město? Kterékoliv město, na které jsme neschodili atomovou bombu.
3: Patrně tedy Londýn. Kdybyste ji bývali měli včas.
1: Kdo ví, Paříž zrovna tak, Amsterdam, nebo třeba Kodaň.
3: Takže, Werner Heisenbergu, pověs nám jednu docela jednoduchou věc. Proč si tu rovnici nespočítal?
1: Otázka je, proč ji spočítali Frisch a Pyles. Takové plýtvání časem. Ať už by vyšlo uranu 235, kolik chtělo, bylo jasné, že to bude víc, než by se v těch nejdivočejších představách někdy dalo vyrobit.
3: Až na to, že to tak nebylo.
1: Až na to, že to tak nebylo.
3: Takže proč?
1: Já nevím. Nevím, proč jsem to neudělal. Protože jsem na to nepomyslel. Protože mě to nenapadlo. Protože jsem předpokládal, že nestojí za to se s tím počítat.
3: Předpokládal? Ty jsi přece nikdy nic nepředpokládal. Tak jsi přece dospěl k neurčitosti, protože jsi všechny naše předpoklady odvrhl. A počítal jsi, hochu. Všecko jsi počítal. U každého problému jsi vždycky ze všeho nejdřív vyřešil tu matematickou stránku.
1: Měl jsi být u toho, abys mě brzdil.
3: Ano. Kdybych býval stál nad tebou, tak ti to nikdy neprošlo.
1: Proč to nespočítal ty?
3: Proč jsem to nespočítal já?
1: No pověz nám, proč to nespočítal ty a hned budeme vědět, proč jsem to neudělal já.
3: A to je přece jasné, proč jsem to neudělal já.
1: No, dál?
2: Protože se nesnažil vyrobit atomovou bombu.
1: Tak, děkuju ti. Protože se nesnažil vyrobit atomovou bombu. Já si tedy představuju, že se mnou to bylo taky tak. Protože já jsem se taky nesnažil vyrobit atomovou bombu. Děkuju ti, Markéto.
3: Takže jsi blafoval sám sebe? Jako já tehdy v pokru s tím Streitem, který jsem neměl? No ale v tom případě...
1: Proč jsem jezdil do Kodaně? Ano. Proč jsem tam jel?
3: Ještě jednou na nečisto, ano? Naposledy na nečisto.
1: A už mi zase křupe pod nohama důvěrně známý písek před domem Bórových. Už tahám za důvěrně známé táhlo zvonku. Proč jsem přijel? Vím to naprosto přesně. Vím to tak dobře, že se sám sebe ani nemusím ptát, až se znovu otevřou ty dveře.
3: Heisenbergu, příteli.
1: Bóre, příteli.
3: Pojď dál, pojď dál.
1: Je tak těžké vidět dokonce i to, co máme přímo na očích. Máme přece pouze přítomnost. A přítomnost se donekonečna rozplývá v minulost. Bór zmizí, sotva se otočím a podívám se na Markétu.
2: Niels má pravdu, zestárl si?
3: Měl si prý nějaké osobní potíže.
1: Markéta vpluje do dějin, sotva se otočím zpátky k Bórovi. A přece, oč těžší je zachytit, byť i třeba jen pouhý nepatrný záblesk toho, co máme za očima. Já tu stojím ve středu všeho míra, a přesto nevidím nic jiného než dva úsměvy, které nepatří mně.
2: Co Alžběta a děti?
1: Vede se jim skvěle, samozřejmě mám ode všech pozdravovat. A cítím v pokoji ještě třetí úsměv. A ten je mi velice blízký. Že by to byl ten, co najednou zahlédnu tamhle v zrcadle? A ten rozpačitý cizí člověk, co ho má ve tváři, má něco společného s tou něčí přítomností, co tady v místnosti cítím? Tou všezahrnující, nepozorovanou přítomností?
2: Pozoruju ty dva úsměvy, jeden rozpačitý a dychtivý, ten druhý rychle přecházející z vřelosti k pouhé zdvořilosti. Ano, vím, je tam ještě jeden, třetí úsměv.
1: Na lyže se někdy dostaneš?
3: Podívám se na Markétu a na chviličku vidím to, co vidí ona a já ne. To jest mě... A jak se mi úsměv vytrácí z tváře, když v tom chudák Heisenberg šlape dál a dál.
1: Dívám se na ně na oba, jak mě pozorují, a na chviličku vidím toho třetího člověka v místnosti stejně jasně, jako vidím je. Jejich vlezlého hosta, jak klopítá od jedné netaktní a nevítaně ohleduplné poznámky ke druhé.
3: Dívám se na něho, jak se dívá na mě, úzkostlivě, naléhavě, žadoní, abychom se zas vrátili do starých časů, a vidím také, co vidí.
1: Někdo tady v té místnosti schází. Vidí mě, vidí Markétu, nevidí sebe.
4: 2 miliardy lidí na světě. A jeden člověk musí rozhodnout jejich osud. A právě on je ten jediný, kdo je přede mnou neustále skrytý.
3: Navrhoval si, že bychom se mohli jít projít.
4: Pamatuješ na Elzinor? Temnotu v lidské duši.
3: A jdeme.
1: Vykročíme pod podzimními stromy. Všude tma, na ulicích je zatemnění.
4: Na světě teď není nikdo než Bor a ten neviditelný vedle něho. Kdo je to, ta všezahrnující osoba ve tmách?
1: A jakoby jen tak, aby řeč nestála, začne ze sebe soukat pečlivě připravenou otázku.
4: Má člověk jako atomový fyzik morální právo pracovat na praktickém využití atomové energie?
1: Zastavím se. I on se zastaví.
4: Zírá na mě. Odvrátí se.
2: A sotva k okamžiku srážky dojde, je po něm.
1: A už se ženeme zpátky k našemu domu.
2: A už oba opět odlétají jeden od druhého do tmy.
4: Náš rozhovor skončil.
1: Naše velké společenství.
4: Veškeré naše přátelství.
2: A všechno kolem něho je už zase tak neurčité, jako bylo předtím.
1: Pokud ovšem, ano, myšlenkový experiment. Dejme tomu na okamžik, že neodletím do tmy. Podívejme se, co se stane, když se místo toho upamatují, že tady mám sehrávat jistou rodičovskou úlohu. Když se zastavím, potlačím v sobě vztek a obrátím se k němu a zeptám se ho, proč?
4: Proč?
1: Proč jsi tak ukoléván přesvědčením, že je obtížné zkonstruovat bombu na základě uranu 235? Je to proto, že jsi to už spočítal?
4: Spočítal?
1: Spočítal difuzi uranu 235. Nikoli, protože jsi to nespočítal. Ani ti nepřišlo na mysl, že bys to měl spočítat. Prostě jsi neuvědomil ve vší konkrétnosti, že je tu vůbec nějaký problém ke spočítání.
4: A teď jsem si to pochopitelně uvědomil. Vždyť ono by to nebylo ani tak těžké. Tak moment. Účinný průřez rozptylu je asi tak 6×10⁴. Moment. Moment!
1: A najednou se začíná zhmotňovat velice odlišný a velice děsivý nový svět.
2: To byl ten poslední a největší požadavek, který Heisenberg před své přátelství s tebou položil, abys ho pochopil, i když on sám sebe pochopit nedokázal. A od tebe to byl poslední a největší čin vašeho přátelství, který si pro Heisenberga na oplátku vykonal, že si ho v tom nepochopení nechal.
4: Ano, možná bych ti měl poděkovat.
1: Možná bys měl.
2: Tak či onak příběh tím skončil.
1: I když... Já tobě bych měl taky možná za něco poděkovat. Oné letní noci, kdy jsem uprchl v rybářském člunu přes průliv do Švédska a kdy z Německa připluli ty nákladní lodě.
2: Co to má společného s Heisenbergem?
1: Když ty lodě onu středu připluli, bylo v Dánsku 8 000 židů. Všechny je měli pozatýkat a nacpat do nákladního prostoru těch dvou lodí. Den na to byl židovský nový rok a když SSáci celou akci spustili... Po židech jakoby se slehla zem.
2: Všichni byli poschovávaní po kostelech, nemocnicích, u lidí doma, ve venkovských chatách, chalupách.
1: A jak to bylo možné? Informoval nás někdo z německého velvyslanectví.
4: Dukvic, námořní ataše.
1: Váš člověk?
4: Jeden z nich.
1: No, informátor to byl jedinečný. Dal nám zprávu den předtím, než lodě připluli. Ještě v týžden... Kdy Hitler vydal příslušný rozkaz, oznámil nám přesný čas, kdy to SS celé spustí.
2: A hnutí odporu je pak všechny vyvedlo z jejich úkrytů a propašovalo přes průliv do Švédska.
1: Ten nás bylo jen pár v jedné rybářské kocápce a už to, že se nám podařilo proklouznout kolem německých hlídkových člunů, bylo pozoruhodné. Ale že se přes vodu dostala úplná flotila z bezmála 8 000 uprchlíků, no, to bylo, jako když se rozestoupilo Rudé moře.
2: Já myslela, že se té noci německé hlídkové čluny prostě vůbec neobjevily.
1: No taky, že ne. Celá eskadra byla pojednou oficiálně neschopná akce.
4: Jak jim tohle vůbec mohlo projít, si vůbec nedokážu představit.
1: To taky, Dukvic?
4: On dokonce odjel do Stockholmu a požádal švédskou vládu, aby všechny uprchlíky přijala.
3: Takže bych ti asi přece jen měl poděkovat.
4: Za co?
3: Za svůj život. Za životy nás všech.
4: Tou dobou už jsem s tím já neměl vůbec nic společného. Bohužel, lituju.
3: Ale když už jsem byl pryč, přijel si do Kodaně znovu.
4: Chtěl jsem dohlédnout, aby naši lidé v tvé nepřítomnosti ústav neobsadili, ale to už jsi ty byl na cestě ze Švédska do Los Alamos.
3: Abych si vydobil svůj drobný, nikoli však nepodstatný podíl na smrti stovek tisíc lidí.
2: Nilsi, neudělal jsi nic špatného.
3: Že ne?
4: Jistě, že ne. Byl jsi dobrý člověk od počátku do konce a nikdo nikdy nemohl tvrdit nic jiného. To mě...
3: To tobě, milý příteli, se nikdy po celý život nepodařilo přispět ke zkáze jediného lidského života.
2: Ba jo.
4: Že ano?
2: Jednoho. Ten chudák, co ho tenkrát v Mnichově v noci hlídal, když si byl malý kluk. Ráno měl být popraven.
3: No tak dobře, jednoho. Jednu jedinou lidskou duši má na svědomí. Proti všem nám ostatním.
2: Jenže tahle jediná lidská duše, to byl prosím císař všeho míra. Stejně jako každý z nás. Dokud nepřišlo to ráno.
4: Kde pak? Když to ráno přišlo, přemluvil jsem je, aby ho pustili.
3: Tak vidíš. To tedy musím říct, že mají-li se lidi posuzovat striktně na základě pozorovatelných kvantit?
4: To bychom potom potřebovali nějakou podivnou novou kvantovou etiku. To by pak bylo v nebi místo i pro mě. A další. Pro toho SS-mana, co jsem do něho narazil. To byl konec mé války. Spojenecký kruh kolem nás se uzavíral, už jsme nemohli dělat vůbec nic. Alžběta s dětmi utekla do jedné malé bavorské vesničky, tak jsem se za nimi chtěl podívat. Ještě než mě zajmou. Musel jsem jít na kole. Vlaky a auta, s tím byl dávno konec. Pohybovat se v noci a ve dne spát někde pod keři, protože po celý den bylo nebe plné spojeneckých letadel. A jak se někde na silnici něco hnulo, už tam byli. Živý cyklista byl ten největší cíl, co zbyl v celém Německu. 3 dny a 3 noci jsem byl na cestě. Napříč svou zničenou vlastí. Tak tohle jsem pro ně já zvolil. Tyhle nekonečné hromady sutin. Ten věčný kouř stoupající k nebi. Ty vyhladovilé tváře. Tohle všechno jsem způsobil já. A těch zoufalých lidí všude na silnicích. A nejzoufalejší ze všech byli SSáci. Hordy fanatiků už neměli co ztratit. Jen se bezcílně potloukali a stříleli dezertéry a věšeli je podél silnic na stromy. Druhá noc a najednou je to tady. Ta děsivá, až příliš dobře známá černá uniforma. Zastavím a na jeho rtech to jediné děsivé, až příliš dobře známé slovo. Dezertér pronese. Je zřejmě zrovna tak utahaný jako já. Podám mu cestovní rozkaz, sám jsem si ho napsal. Jenže noční nebe není skoro vidět, on má všeho dost a co se bude namáhat, něco číst. Místo toho sáhne po pistoli a pomalu otevírá pouzdro. Zastřelí mě. Je to nejpohodlnější. A já v tu ránu uvažuju nesmírně rychle a jasně. Je to jako sešup na lyžích. Na mysl mi ale tentokrát přijde balíček Amerik, co mám v kapse. A už je držím v ruce a podávám mu je. To nejzoufalejší řešení jakéhokoliv problému v dějinách. Čekám. On se na ně dívá. Pomalu mu dochází, co to je. Snaží se uvažovat, v levé ruce třímá ten můj nesmyslný kus papíru, pravou má na zvednutém výku pouzdra. Na balíčku jsou velkými písmeny 2 prostá slova. Lucky strike. Zavře pouzdro a cigarety si vezme. Fungovalo to. Fungovalo to. Stejně jako všechna ostatní řešení všech ostatních problémů. Za 20 cigaret mě nechal naživu. A já jsem jel dál. 3 dny a 3 noci. Kolem plačících dětí, ztracených a hladovějících dětí, odvedených do armády, aby bojovali, a pak opuštěných svými veliteli. Kolem vyhladovělých, totálně nasazených a vězňů z koncentráku, kteří se ploužili domů do Francie, do Polska, do Estonska. Napříč mou milovanou vlastí. Mou zničenou a zneuctěnou a milovanou vlastí.
2: Ticho. Ticho, k němuž se nakonec pokaždé vracíme.
4: A já pochopitelně vím, co si říkají.
2: Těch ztracených dětí na silnicích.
3: Heisenberg bloudí světem taky jako nějaké ztracené dítě.
2: Naše vlastní ztracené děti.
4: A rukojeť kormidla sebou opět smíkne.
3: Tak blízko, tak na dosah.
2: Stojí ve dveřích, pozoruje mě. Pak se pootočí.
4: A opět mizí v temných vlnách.
3: Než stačíme něco uchopit rukama, náš život skončí.
4: Než stačíme zahlédnout, kdo nebo co jsme. Jsme pryč, obráceni v prach.
3: Usadíme se i s prachem, který jsme zvířili.
2: A dříve či později nastane čas, kdy všechny naše děti se obrátí v prach. A všechny děti našich dětí.
3: Kdy už nebude nutno činit žádná rozhodnutí, velká nebo malá. Kdy nebude již více neurčitosti, neboť již nebude vědění.
2: A až se zavřou naše oči, až i duchové odejdou, co zbude z našeho milovaného světa, z našeho zničeného a zneuctěného a milovaného světa.
4: Zatím však, v tomto nejvzácnějším zatím, tu stále ještě je. Stromy v parku za ústavem. Naše děti a děti našich dětí uchovány snad možná onou kratičkou chvilkou tehdy v Kodani. Jakousi událostí, jež nebude nikdy tak docela určena a popsána. Tím konečným jádrem neurčitosti v srdci všech věcí.

0: Premiéra hry Michaela Frayna Kodaň proběhla v Londýně v roce 1998 a záhy slavila úspěch v mnoha divadlech po celém světě. Roku 2002 se dočkala i filmového zpracování, ve kterém si Heisenberga zahrál poslední představitel Jamese Bonda, Daniel Craig. Česká rozhlasová inscenace je o 2 roky mladší a jak jste slyšeli, může se pochlubit neméně skvělým hereckým obsazením. Heisenberga stvárnil Boris Rezner, Bora Ladislav Frey a jeho ženu Věra Galatíková. Hru o vědecké zodpovědnosti přeložil František Frélich, pro rozhlas ji upravila Vlasta Galerová, dramaturgii měl Hynek Pekárek a režie se roku 2000 ujal Karel Kříž. Pěkné sobotní odpoledne, milí posluchači. K literatuře se vrátíme zase v 6:30, kdy podruhé otevřeme Válku světů, tedy román anglického spisovatele A.G. Wellse. V 18 hodin se rozjede jazzový podvečer s Otakarem Svobodou a v 17 začne vizitka publicisty, scénáristy a spolutvůrce knihy Hypernormal Pavla Čejky. Ze všeho nejdřív nám ale bude zpívat Oldřich Spisar, dlouholetý kmenový tenorista pražské zlaté kapličky. Za chvíli.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.
0: Ve středu uplyne 25 let od úmrtí českého tenoristy Oldřicha Spisara. V příštích minutách zazní scény z oper Bedřicha Smetany, Richarda Wagnera, Otakara Ostrčila a Antonína Dvořáka, ve kterých stvárnil důležité role. Tak tedy 4x Oldřich Spisar, pěkně po pořádku. Nejprve Jeníkova árie z druhého dějství Prodané nevěsty.
2: Komu skoupil nevěstu, smutně nastoupíš zpáteční cestu.

Arie Jeníka z druhého dějství Prodané nevěsty Bedřicha Smetany zpíval Oldřich Spisar, a to za doprovodu Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze, který řídil Jan Hus Tichý. Připomínáme si slavného tenoristu Národního divadla Oldřicha Spisara. Teď jej uslyšíme v árii ze třetího dějství Lohengrina Richarda Wagnera o svatém králu.

Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze s Janem Husem Tichým a tenorista Oldřich Spisar Volohengrinovi Richarda Wagnera. A s Oldřichem Spisarem zůstáváme ještě ve dvou hudebních ukázkách. Než se dostaneme k Čertovi a Káče Antonína Dvořáka, je tu scéna Kunály a Rishi Rakšity z opery Otakara Ostrčila Kunálovi oči. K Oldřichu Spisarovi se připojí sopranistka Alena Míková a orchestr Smetanova divadla v Praze s Josefem Hrnčířem.

Alena Míková, Oldřich Spisar a orchestr Smetanova divadla v Praze s Josefem Hrnčířem stvárnili scénu Kunály a Rishi Rakšity z opery Otakara Ostrčila Kunálovy oči. Čtyřikrát Oldřich Spisar, tak se jmenuje pořad, který k výročí úmrtí dlouholetého kmenového tenoristy Národního divadla připravil Vojtěch Babka. Tři hudební klenoty už zazněly a ještě jeden je tedy před námi. A to píseň Jirky z prvního dějství Čerta a káči Antonína Dvořáka.

0: Oldřich Spisar a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze s Rudolfem Vašatou v písni z prvního dějství opery Čert a Káča Antonína Dvořáka. Vážení a milí, čtyřmi úryvky z interpretačního umění jsme si připomněli tenoristu Oldřicha Spisara, a to v čase, kdy uplyne 25 let od jeho úmrtí. Pěkné 25. červencové odpoledne je s vámi Český rozhlas Vltava, kde se vracíme k červnové vizitce publicisty, scénáristy a spolutvůrce knihy Hypernormal Pavla Čejky. Za chvíli.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
5: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
6: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Vizitka.
7: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. AI není ani spasitel, ani zabiják. Poskytuje nástroje, které zásadně proměňují práci, tvorbu i myšlení. A s tím se musíme vyrovnat, ať chceme nebo ne. Skutečné otázky, na které bychom měli hledat odpovědi, zní: jak se v tom prostředí zorientovat? Jak rozpoznat, kdy nám technologie slouží a kdy nás využívá? A jak si v tom všem uchovat suverenitu nad vlastním životem, vlastními daty a vlastním myšlením? Píše Pavel Čejka, spoluautor nové knihy Hypernormal, jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. Vítejte ve vizitce. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji moc krát za pozvání.
7: Pavel Čejka je producent a scénárista, knižní vydavatel a spolutvůrce platformy Smrtelník, která detabuizuje smrt a nesmrtelnost. Píše především o dopadu umělé inteligence na společnost a lidskou identitu. Studoval nová média a sociální vědy na Univerzitě Karlově. A spolu s AI strategem Alexandrem Brunou napsal, jak jsem už zmínila,

0: to má být? Proč jste začali knihu tímhle varováním?
1: To jsme nezačali úplně my. Tam vlastně ta kniha i v úvodu je napsáno, že některé právě věci, tady ty proklamace, napsala přímo umělá inteligence.
0: A usnul to. Já to chápu, že to napsala umělá inteligence, ale dali jste to tam vy.
1: Dali jsme to tam my. My jsme vlastně chtěli nějakým způsobem, nebo my jsme vlastně chtěli nějakým způsobem právě upozornit na to, že tohle to je taková věc nebo takový upozornění, který běžně odklikáváme, vždycky si nainstalujeme nějakou aplikaci a v ní můžou být takovýhle věci skrytý, takže my jsme to tam dali samozřejmě jako určitý jako vtip, že vlastně spousta těch dat, ať už jako který třeba říkáme nebo píšeme, ale i třeba to, jak nás třeba aplikace trackujou, no tak se samozřejmě někam propisujou a my jsme někde dali v minulosti souhlas k tomu, že ty data můžou být nějakým způsobem použitý, takže tady jsme to dali jako takovou jako připomínku tohodle, nebo jak říkám, my jsme s umělou inteligencí tady řešili, jaký tady ten jako vtip tam jako dát a ona nám navrhla tady to sama.
0: Aha, dobře, nakolik tady hypernormál, a vy to tam také tematizujete, jste psali vy s kolegou Brunou a nakolik s AI?
1: Tak samozřejmě jako to jádro té knížky jsme napsali jako lidi. Psali jsme to 18 měsíců, ale umělou inteligenci jsme používali jako pomocníka. To už je dneska, můžeme říct, jako běžná záležitost v médiích. I jako, myslíme si, že jako i při psaní už to jakoby může být běžná záležitost, protože
0: promiňte, že se tady takhle hlásím, ale mě to, když říkáte, my jsme napsali to jádro. Teď co je toto jádro? Aha. A co je to, kdy AI používáme jako pomocníka? Teď tady zrovna nám to aktualizovala tedy Olga Tokarčuková, debata okolo toho, že ona tedy využívá ovšem pouze pro tu rešeršní práci umělé inteligence.
1: Vlastně ono to je i trošku vizuálně patrné v té knize, že ty stránky, které jsou klasicky bílé s černým písmem, no tak to jsme napsali my, a ty stránky, které jsou černé s bílým písmem, to znamená mají podkladovou černou barvu, no tak to vlastně vygenerovala umělá inteligence. Výjimku pak tvoří jedna celá část, kde je taková povídka z budoucnosti, kterou jsme nechali schválně napsat umělou inteligenci od začátku do konce na základě těch témat, o kterých se vlastně v té knížce jako bavíme. Ale abych se vrátil zpátky k té otázce, my jsme samozřejmě tu umělou inteligenci používali jako nástroj při psaní, především jako pomocníka pro rešerše, protože ta knížka má přes 500 zdrojů a právě určitý právě práce s těma pro práci se zdroji je vlastně umělá inteligence naprosto skvělý jako pomocník. Stejně tak i pro nějaký jako rozlišování, systematizování, jako vlastně nějakým způsobem jako třídění těch zdrojů a podobně, tak taky. A pak samozřejmě v té knížce jsou i nějaký obrázky nebo vizualizace a ty náš grafik Jirka Macku dělal v modelu Midjourney. My jsme samozřejmě to takhle mu zadali jako záměrně, protože jsme samozřejmě chtěli, aby ta knížka právě nejenom, že popisuje tu umělou inteligenci, ale aby sama i byla takovým kvazi produktem jako člověka a umělý inteligence, můžeme říct, jako i na první pohled.
0: Říkali jste, že jste to psali 18 měsíců, tak je také zásadní, že vy nabízíte perspektivu nikoliv AI vývojářů, ale lidí, kteří s umělou inteligencí a v prostředí takovém, jaké už je tady teď nastaveno a vygenerováno, musí žít. Takže co by bylo optimální, jak by měl čtenář tu knihu číst? Říkáte, je to vlastně zároveň kvazi produkt tedy umělé inteligence a lidské inteligence.
1: Jo, tady ta pozice, my jsme o ní můžeme říct jako velkou jako diskutovali, jako z jaký pozice to jako máme psát. A vlastně nakonec jsme zvolili tuhle tu naprosto vlastně autentickou pozici jako lidí z Čech, kde vlastně můžeme říct, že ten Česká republika není jako na žádný, není vlastně nějaký, můžeme říct, jako globální technologický hub, který by...
0: Není to úplně Silicon Valley.
1: Tak. A,
0: zatím.
1: A vlastně zároveň jsme to psali i z naší jako pozice těch, kdo vlastně se k té umělé inteligenci už dostali spíš jako ty uživatele. Já jsem třeba v době svých studií, tak jsme to jako spíš probírali třeba nějakým způsobem teoreticky, ale nikdy jsem si to nedokázal představit, představit. Třeba bavili jsme se už třeba o automatizované žurnalistice, o tom, že už existují nějaký

0: startupy kdysi třeba před 15 lety, který se snaží o to, aby se co nejrychleji třeba propisovali sportovní výsledky vlastně do médií, aby vlastně, aby stroje pomáhaly k tomu, aby jsme ty informace my jako normální konzumenti dostávali co nejrychleji, ale nikdy jsem si to samozřejmě nedokázal představit a dá se říct, že až s tím, jak byli, až s tím, jak vlastně byl uvolněný chatbot ChatGPT 3.5 v roce 2022, tak vlastně jsme si to globálně mohli všichni najednou jako osahat. Takže my na to koukáme trošičku tady z té perspektivy, ale zároveň vlastně můj kolega Bruna se víc právě zabývá automatizací procesů ve firmách, právě aplikací umělé inteligence, lokálníma modelama a takhle. Takže dá se říct, že ten jeho pohled je víc technický. Já jsem spíš právě tomu dával nějaký ty historický kontexty, trošku té filozofie a nějakého propojení se sociálníma vědama.
1: A když jsem se pro mě teptala, tedy co by bylo optimálním výsledkem po přečtení té knihy, tak měli bychom tedy vědět třeba trochu odpověď na to, jak si v tom prostředí AI zachovat suverenitu, o tom je ta kniha, tak jak to udělat, s čím počítat?
0: A tak na to asi nemám takhle úplně rychlou odpověď, to právě je dobrý se právě seznámit trošku s tím větším, můžeme říct jako kontextem, ale samozřejmě, že tohle to byla ta věc, která nás zajímala, jak vlastně s tím, když my jsme, můžeme říct, v zápřahu nějakého globálního vývoje a globální vlastně penetrace umělé inteligence do našich životů, tak jak s tím vlastně my jako normální lidi jako můžeme naložit. A myslíme si, že tu odpověď jako samozřejmě tam nabízíme a je to samozřejmě o tom, že jako když to řeknu úplně asi takovou tu jako základní věc, tak samozřejmě je to o tom se ty umělé inteligenci nebránit, samozřejmě se s ní spíš seznámit, aby jsme věděli, jakoby teda, co to přesně je, jak to, jak vlastně se v tom našem prostředí třeba projevuje, kam všude jako zasahuje a i třeba, co my, když jakoby si myslíme, když děláme nějakou, můžeme říct, nevinnou konverzaci s chatbotem, no tak co to v reálu znamená? Že třeba o sobě sdělujeme nějaký osobní data, které se ukládají na nějakých serverech tisíce kilometrů vzdálených a ke kterým už třeba se žádným způsobem jakoby nedostaneme. A že třeba to jsou data naše osobní, třeba zdravotní, které bychom nikde jinde vlastně nikomu třeba ještě v tu chvíli nechtěli říct. Jo, takže vlastně jsou tam popsány přesně tady ty věci. A můžeme říct nějaký základní jako uvědomění toho, v jakém prostředí to vlastně žijeme a co vlastně můžeme nějakým způsobem, jak se k tomu jako postavit.
1: To nabízí kniha Hypernormal, jak se zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. Jejím spoluautorem je Pavel Čejka, který je dnes s námi ve vizice, jako takový vybral hudbu a předpokládám, že ta také souvisí s umělou inteligencí. Jako první si zahrajeme Aestum Hypernormal 01, takže to je přímá souvislost s knihou.
0: Ano, je to přímá souvislost s knihou. My jsme vlastně k té knize nechali udělat i takový soundtrack právě. Jsme si říkali kvůli tomu, když třeba potom máme nějaké přednášky, workshopy nebo rozhovory, aby jsme tam mohli hrát jako něco k tomu. Ta Aestum je takový anonymní ambientní projekt, který vydává na japonském labelu Mizuha, je ale z Čech. A vlastně to zadání, které jsme dali, bylo právě samozřejmě, ať ta hudba zní trošičku jako strojově, ať tam cítíme trošičku jakoby ty servery, tu technologii, ale zároveň i nějakou lidskost.

0: Hypernormál 01 Estum doznělo ve vizitce a máme tuto skladbu od Pavla Čejky, producenta, scénáristy, spisovatele, spoluautora nové knihy Hypernormál, jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. Tak třeba právě na tomhle tracku řekněte mi, kolik tam tedy bylo lidské tvorby a kolik AI?
1: Co my víme, tak to je samozřejmě nějaký výrobní tajemství toho projektu, tak některé zvuky jsou generované pomocí umělé inteligence, právě, že to oni k tomu přistoupili tak, že to chtěli jako zkusit, ale samozřejmě ten jinak se s tím pracovalo klasicky jako studiově. To znamená, že se to jako pak natočilo, nebo vlastně můžeme říct, že ty stopy z toho se použily klasicky ve studiu, jakože se to vyskládalo a udělal se z toho jakoby ten track.
0: Pavel Čejka, mluvíme o knize Hypernormál, já jenom připomenu e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, pište cokoliv, co vás zajímá, třeba o tvorbě, o umělé inteligenci a tak dále. Budeme rádi za vaše podněty, ale řekněte mi právě i co by kreativec, pane Čejko, tak jak vnímáte vlastně tvorbu a umělou inteligenci? Nestojí umělecké dílo, ať už jde o hudbu, výtvarné umění, cokoliv, literaturu, na jaké fantazii, představě, imaginaci, a tu AI nikdy mít nebude. Prostě bude mít takovou, jakou načerpá od lidí. A zároveň je tady přece zatím ten velký tvůrčí proces, kdy se ten daný umělec s ním dost často tak trápí a tak. A ten tomu dodává asi potom nějakou uměleckou hodnotu. Může tohoto někdy umělá inteligence dosáhnout? A mluvíme tedy potom o nějakém uměleckém díle v souvislosti s AI? Nebo s něčím, co vytvořilo AI?
1: Já si myslím, že my nemůžeme úplně to takhle vlastně všechno zabalit jako do jedné otázky, protože když se bavíme o obsahu nebo o nějaký tvorbě, tak vlastně ona má několik úrovní. Když se třeba můžeme třeba začít u sociálních sítí a tam samozřejmě v dnešní době už ta tvorba pomocí AI probíhá naplno a dokonce nějaká predikce, kterou zmiňujeme i v knize, že do roku 2030 má být přes 90% v obsahu na sociálních sítích tvořeno pomocí umělé inteligence. Dneska už je tam vlastně toho hromada.
0: Či to je obsah? A ano, já se ptám, jestli to je tvorba, či dokonce umění.
1: Někdo to ale může vydávat, někdo třeba to vydává za svoje umění nebo za svoji obživu, třeba nějaký, můžeme říct, virtuální influenceři. Ale když se dostaneme vlastně k té tvorbě, můžeme říct jako vyšší, můžeme říct třeba film nebo třeba nějaký vizuální umělecký dílo, tak třeba když vezmu tu kategorii filmu, tak tam samozřejmě ty modely postoupily poměrně daleko, že už dneska je běžný, že vygenerujete pěkný krátký film, který často bývá k nerozeznání od hraného filmu. Probíhají festivaly filmů umělé inteligence, mimochodem jeden probíhá i v Praze, jmenuje se CIFF. A tyhle ty festivaly vlastně prezentují tady ty díla, vlastně mají i ve svých osnovách, že má být určitý procento vlastně právě vytvořenou umělou inteligencí, ať jde o vizuál nebo zvuk a opravdu ta umělecká hodnota je vysoká, můžeme říct jako.
0: Aspekt, mi řekněte, nechybí tam skutečně, není to přece jen, i když třeba to je po té technické stránce nebo dokonale, tak...
1: Samozřejmě my to musíme brát vždycky tak, že tím zadavatelem nebo tím, kdo je tím hlavním tvůrcem nebo ten, kdo zadá kdo vlastně to vygeneruje pomocí těch nástrojů, tak je samozřejmě člověk. A tady je asi, tohle je asi důležitá věc, že je důležitý vlastně zachovávat právě tu lidskou suverenitu v tom, že k té umělé inteligenci má stále spíš jako přistupovat jako ke stroji. A to samozřejmě bude čím dál těžší.
0: Já, když si to představím nějak tak konkrétně, tak vy třeba jste taky scénárista, tak když budete psát scénář pomocí AI a všichni tedy, nebo už se tak jako ví, že čím kvalitnější ten prompt, to zadání, tím je potom lepší ten výsledek. Tak mi ale přijde, že kolikrát jako je tak náročné a mnohem náročnější opravdu vymyslet a napromptovat AI, že možná si jako napsat sám scénář vyjde rychleji a lépe.
1: No, jako už, jako když si to připravíte dopředu, tak je to potom rychlejší. Vy už dneska samozřejmě si můžete na to udělat i svýho agenta.
0: AI agenta,
1: který vlastně to bude vlastně nějakým způsobem už vám vyrábět i bez vaší, můžeme říct, jako přítomnosti, že mu budete jenom zadávat na dálku nějaký vzkazy. Samozřejmě vždycky důležitý pro ty věci jsou ty data, to znamená, jako jaký data používáte. Takže když asi píšete scénář bez použití jako dat, s tím, že ono to někde bere z webu, jako, nebo tak, tak to asi nebude tak kvalitní, jako když třeba k tomu dáte i nějaký rešerše nebo nějaký podkladový samozřejmě jako zdroje. Ale jak říkám, jako ten vždycky je ta kvalita dat a ten lidský záměr, bych řekl, že je stále jako důležitý. Byť pro určitý druh obsahu, jak už jsem třeba zmínil, ty sociální sítě, už tam spíš rozhoduje třeba rychlost a nějaká zaujetí, nějaká interakce a to, jak je to vlastně líbivý třeba.
0: Protože jsme ve vizitce na Vltavě, tak se prostě orientuju hodně právě na tu oblast umění a vrtá mi v hlavě. Rozumím tomu, že určitý obsah se dá úplně jednoduše a rychleji vytvořit AI, ale proč bychom měli vůbec jako vytvářet nebo snažit se vytvářet umění prostřednictvím umělé inteligence? Protože přece to umění zase taky stojí na nějakých emocích. To AI nemá. Zase to musí někde jako si přetavit do těch číselných řad nebo nějakých vzorců. Jenom jako ta motivace vlastně. Samo AI nikdy nebude chtít něco vytvořit. To chce člověk, že jo?
1: Rozumím. Asi té otázce rozumím, jak to myslíte. Vrátil bych se možná trošku do minulosti. Zhruba před 10 lety, možná dřív, bylo ve vizuálním umění poměrně rozšířený s tím, jak právě začínaly prosakovat první difuzní modely. Difuzní model, to jsou ty modely, které nám tvoří ty obrázky, třeba Midjourney v dnešní době jako a tak dále, to z aplikace Midjourney. Tak vlastně spousta umělců s tím vlastně experimentovalo a bylo to normálně vystavené ve velkých jako síních. Tudíž my můžeme říct samozřejmě jako z historického hlediska, že vždycky v umění existovalo to, že ty umělci používali nějaký vyspělý technologický nástroje té doby k tvoření nějakých děl. My vlastně ale stále ta kvalita byl vlastně ten, můžeme říct, ten koncept a ten záměr, byla vlastně ta umělecká kvalita, která do toho byla vkládána a ten stroj, můžeme říct, jakoby ta umělá inteligence, je vlastně jenom ten, můžeme říct, jakoby ten, kdo to provádí, nebo ten nástroj.
0: Čili to je ten případ, kdy to může do umění a umělci přinést nějaké rozšíření, nějakou větší pestrost.
1: Určitě. Určitě bych zmínil možná takovou věc, že jednou z takových drobných inspirací té knihy byla i výstava, ta se jmenovala Hypertension. Vidíte kniha Hypernormal a výstava Hypertension, která byla v Národní galerii, tuším, před 2 nebo 3 lety. A na ní byly právě vystaveny díla, které právě pracovaly s umělou inteligencí, především s těma difuzníma modelama. A nebo představovaly nějakou, vlastně můžeme říct, budoucnost právě toho, té umělé inteligence. Často tam pamatuju na jedno dílo, který představoval budoucnost, kde už vlastně nebudou lidi a budou jenom ty stroje. Vlastně bylo v tom díle dokonce zobrazeno takový policejní auto, který vlastně nechce uposlechnout jako příkaz toho, ty umělé inteligence, kterou je jakoby ovládána. Takže abych se vrátil zpátky k té otázce, ty proudy vlastně i v tom umění, který vy máte ráda, tak už vlastně jako jsou a je to vlastně o té umělecké imaginaci, která k tomu přistoupí a ta je vlastně na tom nejcennější.
0: Hmm. Chápu. Zároveň jste tedy zmínil ten scénář třeba, kdy tady už tady nebudou lidi, ale budou tady roboti. A mě zaujalo i v té vaší knize, kdy hned na úvod poukazujete, že strach z umělého života je tu odpradávna, zároveň chuť ho mít co by sluhu a pomocníka, ale taky ukazujete na to, že ta dnešní doba je o dost jiná, protože je všechno hrozně rychlé.
1: My vlastně můžeme říct, nebo existuje samozřejmě spousta scénářů a předpovědí, jako teda, jaká bude ta budoucnost. Je to samozřejmě otázka, my se nepřiklání, nebo my se asi nesnažíme jako přesně říkat, jako jaká bude, protože většinou je to vždycky jinak, že jo. Ale když vezmeme ty extrémní názory, tak samozřejmě, jak jsme zmínili, jako existují ty dumeristické představy, kdy ta umělá inteligence nás jako vyhladí takový ten...
0: Dumeristické, čili velice pesimistické?
1: Ano, pesimistické, to, co známe nejčastěji jako z filmu Terminator, kde to bylo velmi dobře jako zobrazeno, spoura strojů, Skynet, jako který vyšle příkaz, jako a tak dále. A pak jsou na opačném pólu, vlastně máme ty zase naopak ty dystopický scénáře, utopistický, který naopak říkají, že vlastně to přinese ten rozkvět a vlastně to, jak vlastně spoustu věcí necháme řešit umělou inteligenci, tak se posune lékařství, doba dožití, kvalita našich životů, vyřeší se globální třeba oteplování a tak dále, protože vlastně líp uvidíme do těch dát, jako líp je analyzujeme a tak dále. A někde mezi tím jsou ty samozřejmě ty realistický a já bych asi řekl, že my se držíme někde v těch realistických představách, ale co je asi důležitý je si říct a to je asi jakoby ta hlavní věc, kterou na úvodu té knihy říkáme, je to, že není to o tom, že umělá inteligence jsou někde nějaký nástroje, které používáme, ale už je to de facto jako prostředí opravdu, ve kterým žijeme. Aniž bychom si to uvědomovali, vlastně ta někdy se používá, filozofové někdy používají označení dnešní společnosti, že to je algoritmická společnost. A někteří říkají třeba sociálním sítím, že už to je jako algoritmická televize. To znamená, že vlastně už ty algoritmy tady jsou s náma docela dlouho a vlastně už nám jakoby určujou, diktujou podprahově, aniž bychom to nevěděli, co máme poslouchat, na co se máme dívat, otevřeme si nějakou streamovací aplikaci, máme doporučení, co by pro nás mohlo být vhodný, otevřeme si streamovací aplikaci na hudbu, víme zhruba to, otevřeme si nějaký feed na sociální síti, víme zhruba algoritmus o nás ví, co by se nám jakoby mohlo líbit. A vlastně tady ty věci k nám prostupují čím dál víc.
0: Čili nám to má jaksi usnadňovat život, ale ve svém důsledku to může být jedna velká komplikace.
1: No ono spíš se dostáváme do toho, že vlastně se nám ztrácí určitá, můžeme říct, nebo oslabuje určitá autonomie vlastně našeho vlastního rozhodování, aby my jsme si vlastně řekli, co je pro nás dobrý. A to může být samozřejmě jeden z nějakých, můžeme říct z hlediska společenského, tak to může být jeden samozřejmě z problémů, protože v určitý moment se třeba už nemusíme ani umět rozhodnout, jestli chceme kávu takovou, nebo jestli chceme kávu s mlékem.
0: Zeptám se na to chatbota.
1: Ano,
0: jestli vám chodí na čaj podle našeho,
1: aby se podíval do našich hodinek podle našeho stavu srdečního rytmu a doby vyspání, jaký druh kávy by byl pro mě vhodný.
0: Ale to je právě docela zásadní riziko, protože tím, že si oslabuje autonomie rozhodování člověka, tak se určitě tedy vzdáváme i nějaké své vlastní odpovědnosti za svůj vlastní život. A to mě také zaujalo ve vaší knize, že zavádíte pojem, nebo používáte pojem digitální feudalismus, kdy to je podle mě docela důležité podotknout, co se týká právě těch dat, která někam dáváme, že potom neslouží nám, ale mohou sloužit úplně někomu jinému. A to jsou technologické firmy.
1: Ono to je vlastně daný do nějakého širšího kontextu toho, že vlastně obecně můžeme říct, že svět vlastně vznikají především samozřejmě v tom IT biznisu, ale i v jiných i v jiných odvětvích. Vlastně se nám to trošičku, vlastně ty, všechno se nám to jako slejvák, jenom vlastně k pár lidem, můžeme říct. Mm-hmm. Jako jo. Včera jsem, abych odbočil, včera jsem četl jenom takový krátký titulek sociologa Daniela Prokopa, který je tady taky v rozhlasu častým hostem, že jedna třetina vlastnictví České republiky je soustředěna v rukou 1% obyvatel. To znamená, že vlastně třetina majetku našeho tady, co tu máme, tak vlastně vlastní teda jenom, můžeme říct, 1%, to máme nějakých 100 000 lidí, asi zhruba takhle. A podobný je to vlastně i s těma...
0: Globálně, co se týká vlastně
1: máme pár jako firem, který soustředějí obrovské množství dat, obrovské množství samozřejmě, obrovské množství prostředků a obrovskou infrastrukturu, která je s tím jako spjatá. Bavíme se o serverech, bavíme se o nějakých přenosových soustavách a tak dále, které právě jsou používané na většinu jako aplikací, které používáme. To znamená vlastně, když vy dneska, protože spousta věcí je uložených v cloudu na nějakém úložišti, tak vlastně toto úložiště poskytuje jenom vlastně globálně pár firem vlastně jako na světě. Vlastně to konečné úložiště. Takže vlastně my jakoby říkáme, nebo ten digitální feudalismus, neříkáme to my, není to úplně z naší hlavy, ale je to právě označení toho, že vlastně se nám tady tvoří nějaká nová vrstva vlastně bohatých jakoby miliardářů, u nich jsou jakoby soustředěný nejenom ty firmy, ale vlastně i ty naše data. Hmm.
0: Feudálové a poddaní, potom digitální možná. Ale máme tady e-mailový dotaz od pana Kuriše. Poslouchám vás se zaujetím téma. Umělé inteligence mě velmi zajímá. Chtěl bych se zeptat pana Čejmky na program AI Wiggle, generování modifikovaného videa, které nyní používám při tvorbě animovaného filmu, jestli ho znáte. Tvorba animace pomocí stop motion je časově náročná. Tento program může animátorovi pomoci. Užívá se přitom záběr z rotoskopie. Myslím, že i to je dnes umění. Je to technologie, která má dnes také uplatnění v současném umění. Musím ale spoustu ještě věcí ve filmu domalovávat. Tak tady konkrétní dotaz na konkrétní technologii AI v animaci.
1: Upřímně, tento program neznám, AI Wiggle, ale vlastně dneska máte těch programů je poměrně široký spektrum. A jestli je ta otázka, jestli to je to umění nebo ne, tak vlastně bych se vrátil asi zpátky k tomu, že nejdůležitější je samozřejmě ten záměr, ten výsledek, ta originalita toho výsledku. Jo, často tady ty modely samozřejmě jsou průnikem, nějakým stylovým průnikem toho, co existuje. A záleží samozřejmě to, jak to jako nadefinujeme a co vlastně od toho jako chceme. Ale určitě, jak jsem říkal, ty nástroje už dneska umožňují to, že můžeme tvořit opravdu kvalitní výstupy.
0: Říká spisovatel, scénárista, producent Pavel Čejka. Mluvíme o umělé inteligenci, protože to je právě téma, kterým se zabývá i ve své nové knize, nebo knize, jejímž je spoluautorem, knize Hypernormal. A je čas na další píseň a to je, vy jste vybral interpreta Aphex Twina, Minipops 67, tak prosím, mi to taky trochu uveďte.
1: Aphex Twin, já bych to uvedl, Aphex Twin, vlastně ono je to trošičku zmíněno i v té knize. V roce 1992 tuším vyšla kompilace hudební, která se jmenovala Artificial Intelligence, umělá inteligence. Ke mně se dostala někdy v půlce 90. let a můžu říct, že to bylo asi takový asi někdy na základní škole, no takhle přelom základní střední školy, že to bylo takový první setkání s umělou inteligencí, kdyby se mě někdo zeptal, tak to bylo tady ta kompilace. A první track na té kompilaci je právě od Aphex Twina a pod jeho pseudonymem The Dice Man. Ale na Aphex Twinovi je zajímavý to, že on tu hudbu vlastně tvořil už od 90. let a tvoří. Někdy často právě můžeme říct, že než aby něco složil, tak si to jako naprogramuje. A udělá si radši program, který pak jako pustí a on něco vygeneruje a on to pak jako vydává za tu hudbu. A zároveň se mu loni podařilo to, že přestože to je vlastně umělec, který patří do nějakého žánru experimentální elektroniky, tak vlastně v počtu streamů na YouTube předběh popovou hvězdu Taylor Swift. A to kvůli tomu, že vlastně jeden z jeho tracků se právě dostal vlastně dovnitř těch doporučovacích algoritmů a vlastně začal se objevovat v hromadě TikTokových a Instagramových videí. A to vlastně mu zajistilo de facto
0: shlédnutí.
1: De facto v druhým sledu jakoby ty shlédnutí.
0: Tak to je přímý důkaz toho, jaké to je dostat se do algoritmových doporučení. No? Co nás, jak to vlastně může ovlivnit kariéru, volbu a všechno. No dobře, tak Aphex Twin.

0: Posloucháte Vizitku a naším hostem je dnes Pavel Čejka, spoluautor knihy Hypernormál, jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence, producent, scénárista. A mě zaujalo také, že v knize se dotýkáte vlastně takové existenciální paniky, která zachvátí dost často právě lidi, že AI prostě sebere pracovní místo. Tak jak té existenciální panice čelit?
1: To je samozřejmě docela těžká otázka.
0: No protože vy, ještě říkám, vy vlastně také právě jste kreativec, píšete, jo. Tak tam asi ta otázka je na místě, co za mě už bude dělat AI a co budu dělat já?
1: Myslím si, že to nemůžete, asi z vaší pozice vy se nemusíte bát, bych řekl.
0: Já děkuju.
1: Ale na druhou
0: nevím,
1: stranu...
0: Nevím, z čeho to dedukujete, ale já...
1: Protože samozřejmě některé média jsou postaveny na nějakých osobnostech. Jo, a bez nich se samozřejmě neobejdou a tak dále. Ale určitě i už existují i virtuální moderátoři, to je jenom abych vám teda nějaký strach teda tady trošku jako přilel.
0: Já jsem v existenciální panice z různých důvodů, toto je také jeden z nich, ale byli jsme u vás. Jak tedy překonávat vlastně to, nebo kde jsou právě ty hranice, kde si můžeme být jistí, že prostě toto je něco, co AI nenahradí a tady můžu být v klidu.
1: My se můžeme na to podívat nejdřív jako trošku historicky, že tady ty krize toho, že se vlastně něco, že vlastně nějaká práce, kterou jsme vykonávali jako lidi, bude dána strojům, tak se vlastně opakuje, můžeme říct, v nějakých cyklech, jako můžeme zmínit průmyslovou revoluci. Tam vlastně jako by šlo o to, že ta tradiční společnost nám vlastně jako taková ta vesnická, tak nám vlastně zanikla, s tím šly pryč i nějaký rituály, zvyky a tak dále. Lidi se víc přestěhovali do měst. Pak vlastně můžeme říct jako někdy 20. 30. léta, jako vlastně s nástupem vlastně opravdu těch výrobních linek a tak dále. A tady to můžeme říct, že je další jako nějaká fáze, ale samozřejmě ta fáze je v některých věcech jako jiná a určitě už existuje, nedávno vydal právě Anthropic, což je společnost, která provozuje asi jakoby jeden z takových těch nejlepších modelů, Claude, tak vydala právě takovou analýzu, která říká právě, který ty věci na základě toho, jak ty uživatelé to použijeno, tak který ty věci budou, nebo který pozice budou nahrazený. A většinou to jsou takový ty juniorní pozice typu programátor. Zajímavý ale je, že tam třeba nejsou ty překladatelé, o kterých se jako mluvilo hodně, že budou jako vyměněný. Ale vlastně ta budoucnost ty jako lidský práce se ve velkým vrátí do nějakých jako lidských rukou. Bude určitě velká poptávka po lidech, kteří něco rukama umějí, o nějakou vlastně i péči s tím, jak nám jako stárne populace. A bude vlastně přibývat čím dál víc vlastně důchodců a vlastně i se nám bude prodlužovat doba toho aktivního života a doba dožití. Tak zrovna tam tady vlastně je poměrně jako velký prostor, jako právě kde kam se třeba nějaká část přesune. Docela dobrou ještě občas Jan Romportl, takový vlastně český AI odborník, no tak říká, že zná spoustu programátorů, který se díky AI se z nich stali truhláři a že to je vlastně docela výhoda, že máte jako organizovanýho truhláře. Jako, takže
0: bude se profesní trh proměňovat.
1: Bude se to určitě takový, když bych to jako shrnul, abych šel od těch konkrétních jako příkladů, tak takový ty juniorní pozice budou jako eliminovaný a spíše a takový ty věci, které právě jakoby, kde můžete dát ten stroj, tak opravdu to jako do nějakých jednoduchých i administrativních do nějakých jednoduchých administrativních pozic, tak se to už se vlastně víceméně jako děje. Jo, ten odliv dělají velké korporace. Děje se to i na nějakých jako malých těch, i v nějakých jako menších.
0: No ale v knize se zabýváte vlastně i otázkou, která pálí asi mnohé, kdo se zabývají AI, a to je tedy etika. Tak jak jak úspěšně, nebo alespoň trochu úspěšně jako sladit AI s lidskými hodnotami, jo. Protože my si říkáme, je to nějaký nástroj, ale měli bychom ho používat nějak, aby vlastně nepoškozoval, neničil prostě lidskou hodnotu člověka.
1: Ještě bych se možná vrátil trošičku k té předchozí předchozí otázce. Momentu, aby to nevznělo jenom tak jako negativně, tak samozřejmě můžeme říct, jako ta penetrace té umělé inteligence samozřejmě vytvoří i spoustu nových pozic, jako jo, tak to jenom, abych to dodal.
0: A samozřejmě,
1: že ty etické hodnoty jsou samozřejmě s tím nějakým způsobem jako spjatý. Když se podíváme na to, na ty, samozřejmě ty nastavení hodnot umělé inteligence je poměrně složitý, komplexní a globální téma, protože jiný hodnoty máme tady v Čechách, jiný hodnoty máme na opačné straně zeměkoule. Už třeba ve vyjadřování nebo třeba v pojmenovávání věcí, nebo to, jak řešíme nějaké určité věci. Dá se říct, že jedna z těch budoucností asi, která nás jako čeká a kterou i v té knize nastínujeme, je to, že a vlastně nasvědčuje tomu i nějaký technologický vývoj, je to, že se umělá inteligence, respektive modely umělé inteligence přesunou k nám do osobních počítačů. To znamená, každý počítač bude mít, nebo každý uživatel.
0: A jak se to stane, když jsme si teď mluvili o té koncentraci dat moci technologických firm?
1: Už existují modely právě i třeba od Google, který si můžete stáhnout k sobě do telefonu, nebo některý modely, který si můžete stáhnout i do počítače. A který fungují, i když nejste a který pracují s vašima datama, nikam nic neposílají, a který fungují, i když nejste připojený k internetu. A tyhle ty modely si právě můžete nastavit podle svých hodnot a podle toho, aby nějakým způsobem pracovali s vašimi daty. Dá se říct, že ta budoucnost, která si myslíme, že nějakým způsobem nastane a je i, bychom řekli, jako optimální, je ta, že vlastně každý bude mít ten svůj jakoby model v tom svém počítači a vlastně bude i
0: osobní personální.
1: Můžeme si i nastavit to, jestli můj model bude komunikovat s váma, bude komunikovat s mojí rodinou nebo s někým jako dalším. Jako.
0: Ale kdybych to přece jenom měla stáhnout k nějakým hodnotám, řekněme univerzálním, tak ty tady asi jako lidské společenství máme.
1: Tak univerzální
0: hodnot ohledu se nějakým způsobem už jako reguluje třeba AI. Máme tady AI Act třeba evropský, který zohledňuje právě třeba lidská práva.
1: To je často věc, která bývá právě nějakým způsobem jako kritizována, že třeba Evropa nemáme jakoby ten technologický vývoj a máme jenom tu regulaci. Ale právě, když se na to podíváme, no, tak ono se to může stát právě naší jako výhodou, že vlastně k tomu přistupujeme takhle odpovědně a že vlastně tyhle ty otázky jako vznášíme. To znamená, že Amerika, Čína dělá mezi sebou ten závod o tu umělou inteligenci, o to, kdo bude mít lepší, rychlejší modely a Evropa vlastně k tomu přistupuje tady tím způsobem, tak je to, tak vlastně je to poměrně, můžeme říct, jako zodpovědná jako strategie.
0: A když jste se tak zabýval právě v knize umělou inteligencí, kde byste řekl, jak nás AI vlastně proměňuje, protože těch oblastí je mnoho, ale co je třeba zřejmé, to už jsme jmenovali, ale co je méně viditelné, protože i tyhle oblasti na ně poukazujete, že jsme už součástí toho prostředí, aniž bychom věděli, my si třeba říkáme, tak já tak nemluvím s chatbotem o tom, co si dám k snídani, tak jsem vlastně v pohodě, ale asi prostřednictvím třeba těch algoritmů je to tak velice skryté.
1: Já myslím si, že jedna z věcí, která je s tím, když bychom se podívali, zkusím z těch více příkladů vypíchnout vždycky jeden, ten pozitivní a negativní. Tak ten negativní bych asi řekl, že nám samozřejmě ty pokročilé modely, ať už to jsou chatboty, ale i můžeme říct ty vizuální, tak nám nějakým způsobem nás negativně podporují třeba v naší izolaci. To znamená, že spoustu věcí třeba řešíme s tím chatbotem, nebo samozřejmě je i teďka, můžeme říct, taková jako trend, až bychom mohli říct i jako epidemie toho, že lidi vlastně navazují jako virtuální vztahy a vlastně mají třeba virtuální přítele, přítelkyně a tak, a to vlastně podporuje nějakou izolaci a vlastně se pro nás jako stává mnohem nějakým způsobem jako jednodušší navázat tady ten vztah, než ten vztah v tom reálném životě, který má vlastně spoustu...
0: No, teď jako k tomu pozitivnímu příkladu, prosím.
1: Pozvání na kafe a tak. Pozitivní příklad si myslím, že právě je to v nějakém rozvoji samozřejmě myšlení, i kritického myšlení, a i v tom, že vlastně spoustu věcí dokážeme realizovat jako rychleji. To znamená, opravdu, když ty aplikace začneme používat nějakým způsobem jako aktivně, no tak nám opravdu dokážou usnadnit spoustu nějakých rutin a díky tomu bychom právě měli mít v uvozovkách více času na ty, mm-hmm. na ty věci, které jsou důležité, jako třeba rodina, volný čas a tak dále. Mm-hmm.
0: Zaujalo mě také, že jste se věnoval otázce pravdy v médiích po nástupu AI. Jak na tom tedy jsme?
1: Tohle zase další poměrně široká otázka.
0: Máme na ní asi 3 minuty.
1: Dobře. Pravda v médiích existovala zhruba před 10 lety, když jsem se tím tématem trošičku začal jako zabývat. Tak existovalo přesvědčení, že s nástupem umělé inteligence nám vlastně ty nástroje pomůžou odfiltrovávat fake news, zavádějící a další jako zavádějící jako informace. Ale dá se říct, že se spíš ukázal jako spíš opak, že naopak vlastně s tím, jak ty...
0: Že nám pomáhají vyrábět fake news, ano, a zaplevelovat ten prostor,
1: ano,
0: že?
1: Ano, pomáhají, a vlastně, jak jsem tady zmínil, dneska už vlastně, když otevřete sociální sítě, tak vlastně většina obsahu je generovaný od umělé inteligence, tudíž není jakoby pravdivý. A zároveň se nám vlastně, já jsem dělal tady na to téma rozhovor s německým specialistou na média Michálem Zemanem, který je zároveň konzultantem Bundestagu v otázce vlastně platforem a umělé inteligence. A ten vlastně přišel s tím, že de facto ta pravda se úplně rozmělní a vlastně přicházíme do takzvaného věku šumu, že už opravdu jakoby vůbec že absolutně se nám to vlastně jako ztratí a bude to ta pravda jako rozmělněná vlastně v tom, tady v tom jako nekonečným jako obsahu, který je jako nepravdivý. Asi my můžeme říct, že ta pravda v médiích, že musíme upustit od takový tý, kdy pokud jste studovala jako žurnalistiku, tak víte, že jakoby se vždycky na tu pravdu jako hodně hrálo, ta objektivní žurnalistika a tak dále. A budeme muset jako připustit to, že samozřejmě existuje těch pravd jako můžeme říct jako více, že některé témata může být nahlíženo z více jakoby pohledu. Což je vlastně i nějaká úvaha, kterou říká Charlie Beckett, což je takový vlastně profesor médií na London School of Economics. A ten vlastně přesně tady to říká, že si budeme muset tady na ten vlastně novej normál zvyknout.
0: To je tedy pravda v médiích a AI. Říkáme a mluvíme s Pavlem Čejkou, spoluautorem nové knihy Hypernormál. A dostali jsme se do finále. A tomu finále věnujeme další pozoruhodnou píseň Wu Ai Hua. Tak prosím, k tomu mi musíte opravdu říct víc.
1: Wu Ai Hua je čínský produkt. Vlastně jde o 100% avatara popový zpěvačky, který vytvořilo tam vydavatelství Warner Music China.
0: Takže teď skutečně uslyšíme hudební ano, tvorbu umělé inteligence.
1: Kompletně se vším. A není to jenom o tom hlase, ale vlastně i ta identita, když se podíváte na ten videoklip, tak ta identita i ta kyberpunková vizuální podoba, která je vlastně inspirována takovýma drsnýma hrdinkama z těch tradičních asijských bojových filmů. Jsou vlastně produktem, vlastně celá ta vizualizace, celá ta identita je produktem konceptem pokročilých neuronových sítí a je to vlastně ukázka toho, že dneska už můžete vlastně kompletně převzít atribut nějaký rol jako hudební hvězdy a zkusit vlastně s ní prorazit. A vlastně je to i ukázka toho, že Čína vlastně chce dobít také vlastně ten globální hudební průmysl.
0: AI. Dobře.
1: Tímto způsobem.
0: Děkuju, že jste přišel do vizitky. Pavel Čejka, spisovatel a scénárista. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Skončila repríza červnové vizitky publicisty, scénáristy a spolutvůrce knihy Hypernormal Pavla Čejky. Pěknou sobotu, milí přátelé. Jsme rádi, že jste s Vltavou. Za půl hodiny vás pozveme k poslechu druhé části četby na pokračování z románu anglického spisovatele A.G. Wellse Válka světů. Teď ale repríza jazzového podvečera s Otakarem Svobodou.
1: Jazzový podvečer.
2: Novinky a na závěr vítězka. To bude dnešní jazzový podvečer. Začneme ukázkou z desky málo známé v New Yorku působící 41-leté americké zpěvačky, pedagožky a autorky Aubrey Johnson. Z její připravované desky je zatím k dispozici skladba Hope. Tak si o té víře pustíme ukázku.

To byl Frisl, má jméno, ke kterému prakticky není co dodávat. Také on vydává novinku živou a nazvanou tak nějak návazně na předchozí víru V mých snech, In my dreams, jak se jmenuje. Věnoval si ji k 75. narozeninám, tak to zní ústřední balada.

Pojďme do oblasti blues. Začneme ukázkou z 45. desky 68-letého rodáka z Atlanty, bluesmana, kytaristy a zpěváka Tinsleyho Ellise. Ten ji nazval Labor of Love a jde o typickou ukázku nádherného akustického amerického blues. Ve skladbě I'd rather be saved, radši bych byl zachráněn.

V únoru je 41 anglické dravé blueswomance Joanne Shaw Taylor. Také ona si dopřála narozeninové album, které nazvala Hell or High Water. Na rozdíl od předchozí ukázky jde o elektrobluesovou kytaristku. Takto zní píseň Ústřední.

A slavní nadžánrově rozkročení američtí tedesky Track Band chystají novinku. Bude se jmenovat Future Soul a zatím zveřejnili ukázku pohodovou skladbu I Got You. Na scéně působí toto manželské duo, doplněné ovšem sestavou spoluhráčů, už 16 let a patří mezi žánrově nejslavnější. Před necelými 4 roky vystoupili i v Praze. Tak poslyšte ukázku Mám tě.

A na závěr vzdáme i tady čest vítězce Grammy v kategorii zpěvačka Samaré Joy. A jen dodám, že před asi 3 lety jsme ji pozvali do Českého Krumlova, to začínala, a přišlo na ní asi 150 diváků do sálu pro 250. Typická předvídavost. Dneska by narvala největší sály. Tak gratulujeme skladbou Autumn Nocturne z její poslední předloňské desky Portrait.

0: Repríza jazzového podvečera končí a z Brusu nová Čerba čeká se svým druhým dílem. Válka světu A.G. Wells se za chvíli.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: V letošním roce natočil Vlado Rusko s Igorem Barešem Válku světu A.G. Wells jako četbu na pokračování, a to z překladu Vladimíra Svobody. Román anglického spisovatele o průběhu brutální invaze Marťanů na Zemi, kdy zcela nepřipravené lidstvo čelí koncem 19. století katastrofální situaci, připravil Michal Plzák do 19 částí. Dobrý poslech té druhé.

Ogilvy zůstal stát na pokraji jámy, kterou si objekt vyhloubil. Prohlížel si jeho prazvláštní podobu, zmaten zejména nezvyklým tvarem a barvou. A rodil se v něm nejasný pocit, že dopad tohoto tělesa je spojen s jakýmsi záměrem, že má svůj cíl. Časné jitro bylo neobvykle tiché. Slunce vystupující nad vrcholky borovic u Weybridge už začínalo hřát. Nevzpomínal si pak, že by toho rána slyšel zpívat ptáky. Nezavál sebe menší větřík a jedinými zvuky bylo občasné zaskřípění vnitru válce pokrytého okůjemi. Na celé pastvině byl sám a pak sebou trhl. Spozoroval pojednou, jak se kousek napečené škváry, část kornatého povlaku meteoritu, na jednom místě na okraji válce odlupuje a padá. A krusta odprýskávala dál a dál a v šupinách se sypala dolů na písek. Pak se náhle odlomil větší kus a dopadl na zem s třesknutím, při němž Ogilvy ucítil srdce až v hrdle. Snad minutu mu trvalo, než si dokázal uvědomit, co to všechno znamená. A pak, třeba že žár byl dosud k nevydržení, sešplhal do jámy a vydal se k tělesu blíž, aby si mohl objekt prohlédnout podrobněji. Ještě stále ulpíval na představě, že příčinou podivných jevů by mohlo být chladnutí tělesa. Avšak znepokojovalo ho, že okuje se odlamovaly výhradně kolem základny válce. A pak teprve postřehl, že kruhová deska na vrcholu válce se velice zvolna otáčí. Byl to pohyb tak pomalý, že si ho povšiml jen díky tmavší skvrně, kterou měl prve před očima a která se teď ocitla na protilehlé straně kruhu. Stále ještě nechápal, co to vlastně znamená, až náhle zaslechl tlumené zaskřípění a uviděl, jak se skvrna trhavě posunuje o několik palců dál. A naráz se mu rozbřesklo. Ten válcovitý objekt je uměle vytvořené těleso. Je dutý a šroubový příklop tvořící jeho základnu se právě otevírá. Proboha, vydechl Ogilvy. Tam přece musí být člověk. Uvnitř jsou nějací lidé. Musí být napůl upražení. Chtějí se dostat ven. V mžíku střelbitou asociací si spojil objekt se zábleskem na Marsu. Pomyšlení na uvězněnou bytost uvnitř bylo tak děsivé, že nedbaje žáru vydal se k válci, aby pomohl víko odšroubovat. Naštěstí ho sálající kov varoval dříve, než si mohl popálit ruce o dosud žhoucí povrch. Na okamžik se nerozhodně zastavil, poté se otočil, vyškrábal se z kráteru ven a jako šílený se rozběhl směrem k Walkingu. Muselo to být asi v 6 hodin ráno. Běžel kolem nějakého vozu a pokoušel se kočímu vysvětlit, co viděl. Ale byla to tak podivná historka a vypadal přitom tak potřeštěně. Klobouk ztratil někde v jámě, že vozka prostě jel svou cestou dál. Neměl víc štěstí, aniž když míjel výčetního, který právě odemykal dveře hospůdky u Horselského mostu. Ten byl přesvědčen, že má před sebou nějakého uprchlého chovance z blázince a bezvýsledně se ho pokusil lapit a zamknout ve výčepu. Po této příhodě Ogilvy poněkud vystřízlivěl a když uviděl, že pan Henderson, londýnský novinář, je už venku na zahrádce, křikl na něho přes plot a pak už mu o něco srozumitelněji začal vysvětlovat, oč jde. Poslyšte, pane Hendersone, halasil. Viděl jste včera večer ten meteor? Viděl. A co má být? Řekl mu na to Henderson. Leží tamhle, na Horselkamen. Pane na nebi, řekl Henderson. Pád meteoritu, no vida. Ale není to obyčejný meteorit, pane. Je to takový válec. No, umělý válec, člověče. A něco v něm uvnitř je. Henderson se postavil a opřel se o rýč. Cože? Vyptával se. Je totiž nahluchlý, neslyší na jedno ucho. Ogilvy mu vylíčil všechno, co viděl.
Hendersonovi trvalo minutu nebo dvě, než si to všechno srovnal v hlavě. Pak praštil rýčem, popadl sako a vyběhl ven na ulici. Oba muži se spěšně vydali zpátky na pastviny a nalezli válec stále ještě ve stejné poloze. Zvuky uvnitř však už teď ustaly a mezi víkem a korpusem válce zasvítil tenký pruh lesklého kovu. Kolem kraje buď vnikal vzduch dovnitř, anebo naopak unikal zevnitř ven. Naslouchali. Zabušili na plášť objektu klackem. A když se neozvala žádná odpověď, usoudili, že ten tvor uvnitř je buď v bezvědomí, anebo už nežije. Ani jeden, ani druhý samozřejmě neuměli v nejmenším pomoci. Křičeli, slibovali a utěšovali a pak se vydali zpátky do městečka. Není obtížné představit si je. Celé od písku uválené a rozrušené, jak běží v raním slunci úzkou uličkou, kde krámské a příručí právě sundávají okenice z výkladů a lidé otevírají okna ložnic a větrají. Henderson zamířil okamžitě na nádraží, aby odtamtud odtelegrafoval zprávu do Londýna. Předchozí články v tisku lidem trochu pomohly vyrovnat se s tou novinou. Kolem osmé už byla na cestě k pastvinám skupinka kluků a mužských, kteří právě neměli nic na práci, aby si prohlédli mrtvé Marťany. V téhle podobě se totiž zpráva rozšířila. První, kdo mi ji sdělil, byl malý Kamelot. Bylo asi 8:45 a já jsem si právě vyšel koupit Daily Chronicle. Pochopitelně jsem celý skoprněl, ale nemeškal jsem a přes Outrshovský most jsem se odebral k oněm pískovým lomům. Zastihl jsem asi 20-hlavý hlouček, který obklopil obrovitý kráter, v němž válec spočíval. Vzhled onoho rozměrného objektu, zarytého do země, jsem už popsal. Tráva i písek kolem vypadaly jako ožehnuté náhlým výbuchem. Dopad objektu byl nepochybně doprovázen i plamenným zášlehem. Henderson ani Ogilvy tu nebyli. Myslím, že si uvědomili, že prozatím se zde nedá nic podnikat a odebrali se domů k Hendersonovi na snídani. Pár chlapců, 4 nebo 5, sedělo na okraji jámy. Klinkali nohama a dokud jsem je nenapomenul, bavili se házením kamenů na mohutné těleso. Když jsem jim zábavu překazil, začali si mezi hloučkem ostatních diváků hrát na honěnou. Skupinku tvořilo pár cyklistů, zahradník, který chodíval za prací po domech a kterého jsem občas zaměstnával i já. Řezník Greg se svým kloučkem, 2-3 povaleči, kteří si občas přivydělávali nošením golfových holí a jinak mívali ve zvyku potloukat se po nádraží. Moc se toho nenamluvilo. V Anglii měl běžný člověk tenkrát ještě jen naprosto matnou představu o astronomických otázkách. Povětšinou civěli na vrchol válce, připomínal trochu kulatý stůl, který vypadal stále tak, jak ho opustili Ogilvy s Hendersonem. Řekl bych, že kdokoliv sem přiběhl s primitivní představou hromady seškvařených těl, byl zmrtvělým objektem poněkud zklamán. Za tu chvíli, co jsem tam byl, už pár zevlounů odešlo, ale přicházeli zase jiní. Sešplhal jsem do jámy a zdálo se mi, že pod nohama cítím jakýsi pohyb. Výkoválce se už však zcela určitě přestalo otáčet. Teprve, když jsem byl objektu takhle těsně na blízku, začal jsem vnímat, jak cize působí. Na první pohled nebyl o nic víc vzrušující než převržený kočár anebo strom padlý přes cestu. Snad ani tolik ne. Ze všeho nejvíc se podobal zrezivělému plynojemu napůl zahrabanému v zemi. Postřehnout, že šedavé okuje odlupující se z válce nejsou běžným oxidem, že bílo-žlutý kov, který zasvítil ve štěrbině mezi víkem a válcem, má zcela nezvyklé zabarvení. To chtělo určitou míru erudice v přírodních vědách. Extraterestrický původ byla slova, která pro většinu diváků tehdy ještě neznamenala pranic.
V té chvíli už mě samému bylo zcela jasné, že objekt k nám připutoval z planety Marsu. Ale soudil jsem, že je nepravděpodobné, že by mohl v sobě ukrývat jakoukoliv živou bytost. Domníval jsem se, že uvolňování víka je snad automaticky řízený pohyb. Na rozdíl od Ogilvyho jsem však byl stále ještě přesvědčen, že na Marsu lidé jsou. Hýčkal jsem si představu, že válec snad ukrývá nějakou písemnou zprávu a uvažoval jsem, jaké obtíže asi budou spojené s jejím překladem. Přemítal jsem, jestli uvnitř najdeme peníze, modely věcí a tak dále. Ale na to zase byl objekt až příliš rozměrný. Uvědomoval jsem si, že ztrácím trpělivost, že už bych válec chtěl vidět otevřený. Měl jsem těchto myšlenek stále ještě plnou hlavu, když jsem se asi v 11 hodin zdálo se, že se nic nového nebude dít, odebral domů do Mayberry. Odpoledne už to na pastvinách vypadalo podstatně jinak. První vydání večerníku ohromila Londýn několika palcovými titulky. Poselství z Marsu. Neobyčejná příhoda ve Walkingu. A tak dále. Navíc ještě Ogilvyho telegram astronomickému ústředí vzburcoval pozornost na hvězdárnách celého království. Kolem kráteru postávalo přes půl tuctu drožek od Walkingského nádražíčka, nějaká brička z Chobhamu a také nějaký lepší kočár. Kromě toho se tam povalovala spousta bicyklů. A navíc se tam zřejmě vydala spousta lidí z Walkingu i z Čerci pěšky navzdory vedru, takže se zde shromáždil dost velký dav. Dokonce i jednu nebo dvě vyšňořené dámy bylo možné v hloučcích zahlédnout. Slunce pražilo, na celé obloze nebyl jediný mráček, nezafoukal sebeslabší vánek a trochu stínu vrhalo jen pár roztroušených borovic. Požár na vřesovišti už byl uhašen, ale pláň směrem k Otršovu byla zčernalá, kam až oko dohlédlo, a tu a tam z ní dosud kolmo do vzduchu stoupaly sloupečky kouře. Podnikavý cukrář z Chobham Road už jsem poslal svého chlapce s vozíčkem jablek a zázvorových limonád. Došel jsem na okraj jámy a uviděl jsem, že se v ní pohybuje asi půl tucet mužů. Henderson, Ogilvy, pak nějaký vysoký blondýn, byl to Stent z Královské astronomické společnosti, jak jsem později zjistil, a nějací dělníci s motykami a lopatkami. Stent řídil práce pokyny udílenými jasným, vysokým hlasem. Stál na tělese válce, jenž už zřejmě značně schladl, tvář měl do karmínova s rudlou, pot z něho jen lil, jako by ho něco rozčilovalo. Velká část válce byla teď již odkryta, třeba že spodek dosud vězel v zemi. Jakmile mě Ogilvy zahlédl v davu diváků na okraji kráteru, zavolal na mě, abych slezl dolů, a pak mě poprosil, jestli bych laskavě nezašel za lordem Hiltonem, majitelem panství. Vytrvale se rozrůstající dav lidí, řekl mi, jim začíná dost vážně překážet v kopání, zejména se to týkalo všetečných kluků. Chtěl proto, aby se nahoře postavilo nějaké zábradlí, aby tak bylo možné udržet zástupy zvěrevců v potřebném odstupu. Pověděl mi taky, že uvnitř tělesa se stále ještě ozývají tlumené zvuky nějakého pohybu, ale že se dělníkům nepodařilo odšroubovat víko, jelikož na něm není nic, za co by je bylo možné uchopit. Válec má zřejmě mimořádně mohutné stěny a je tedy možné, že sotva slyšitelné slabé šramoty by mohly ve skutečnosti být projevem čilého ruchu uvnitř. Byl jsem rád, že mu mohu vyhovět a stát se tak jedním z privilegovaných diváků, jimž bude dovolen vstup do zamýšleného ohrazení. Lorda Hiltona jsem doma nezastihl, ale dozvěděl jsem se, že se má vrátit z Londýna vlakem, který přijíždí v 6 hodin. Bylo teprve 6:15, takže jsem ještě zašel domů na čaj,
A pak jsem se vydal k nádraží, abych lorda oslovil hned po příjezdu. Když jsem se vrátil na pastvinu, slunce už zapadalo. Z walkingu se sem blížily roztroušené hloučky lidí, tu a tam se někdo zase vracel. Zástup na okraji jámy zhoustl a černal se proti citrónově žluté večerní obloze. Zevlovala tu snad stovka zvědavců. Bylo slyšet vzrušené hlasy u samého kráteru, jako by došlo k nějaké tlačenici. Hlavou mi probíhaly všelijaké představy. Když jsem docházel blíže, rozeznal jsem Stentův hlas. Ustupte zpátky! Proti mě vyběhl nějaký kluk. Hejbe se to, stačil mi říct, když mne míjel. Pořád se to odšroubovává a odšroubovává, já se toho bojím, já jdu domů. Došel jsem až k zástupu diváků. Teď jsem viděl, že jich jsou už dobré 200 nebo 300. Tlačili se a strkali jeden do druhého, ba ani pár přítomných dam v tom nezůstávalo nijak pozadu. On tam spadl do jámy, křičel kdosi. Jděte radši dál, radili jiní. Dav se trochu zavlnil a já si proklestil cestu kupředu. Na všech okolo bylo vidět rozrušení. Z kráteru jsem slyšel nezvyklý bzukot. Prosím vás, oslovil mne Úglvy. Pomozte nám ty pitomce udržet trochu dál od jámy. Vždyť přece nikdo nevíme, co v té zatracené rouze vlastně je. Uviděl jsem nějakého mladíka, myslím, že to byl příručí z walkingu, jak stojí na válci a pokouší se dostat ven z jámy, kam ho strkající se lidé schodili. Příklop válce se zvolna šroubovitě otáčel, dělo se tak zevnitř. Závit byl patrný už bezmála v šíři 200. Někdo do mne vrazil a já jsem div nesletěl přesně na onu poklici. Otočil jsem se a právě v tom okamžiku víko válce zřejmě vyjelo z drážky a se zařinčením dopadlo na kamení dole. Odstrčil jsem loktem toho člověka za mnou a znovu jsem otočil hlavu směrem k objektu. Na okamžik se kruhový otvor zdál dokonale černý. Do očí mi plál západ. Myslím, že všichni očekávali, že se před nimi z válce vynoří člověk, snad trochu nepodobný nám, pozemšťanům, ale jinak se zcela lidskou tvářností. Já sám jsem to alespoň čekal. Ale před mým upřeným pohledem se v temnu válce zavlnilo cosi našedlého. Vyhřezlo to na okraji cylindru, pak ještě kousek výš a na to se objevily dva světelkující terče, jako by oči. A poté se ze svíjejícího se středu té masy vychlípil nějaký hádek, tlustý jako hůl, zatápal vzduchem směrem ke mně a v zápětí na to druhý. Zamrazilo mě. Těsně za mnou vřískl ženský hlas. Pootočil jsem se s očima dosud upřenýma na válec, z něhož se sunula nová a nová chapadla a začal jsem se drát zpátky pryč od okraje kráteru. Na tvářích okolo mne ustupovalo překvapení děsu. Ze všech stran bylo slyšet neartikulované výkřiky, nastal všeobecný ústup, zahlédl jsem příručího, jak se marně drápe ven z jámy. Náhle jsem tam stál sám a viděl jsem, že i na druhé straně kráteru všichni prchají, Stent s nimi. Znovu jsem pohlédl na válec a ovládl mne nepotlačitelný děs. Trčel jsem na místě jako skamenělý a nedokázal jsem odtrhnout oči. Z válce se pomalu, jakoby s nesmírnými bolestmi, vynořoval velký, zavalitý trup. Rozměrem připomínal asi tak medvěda. Když se vyhoupl, konečně nahoru, do světla, zaleskl se jako smočená kůže. Dvě obrovské tmavé oči mne nepřestávaly upřeně pozorovat. Tvor byl oblý, dalo se říci, že má jakýsi obličej. Pod očima byla ústa, jejich okraj sebou poškubával, kanuly z něho sliny. Tělo se křečovitě nadouvalo a zachvívalo. Tenkým chobotovitým výběžkem se teď přidržovalo okraje válce, druhým komíhalo ve vzduchu.
Těm, kdo nikdy nespatřili živoucího Marťana, bude zatěžko představit si onen ochromující děs, jakým jejich vzhled působil na člověka. Zvláštní zobákovitý tvar úst se zašpičatělým horním rtem, tvář bez nadočnicových oblouků a bez brady pod klínovitým spodním piskem, nepřestávající záškuby těchto úst, medúzovité svazky chapadel, plíce lapající překotně po dechu v nezvyklém ovzduší, zřejmá nemotornost a obtížnost každého pohybu způsobená větší přitažlivou silou země, ale především nesmírně pronikavý pohled obrovských očí. To vše se spojovalo a vyvolávalo pocit blízké nevolnosti. Sliská hnědá pokožka měla v sobě cosi houbovitého a lenivé, ovšem přes všechnu neohrabanost cíle vědomé pohyby působily nevypověditelným děsem. Už při tomto prvním setkání, při pouhém pohledu na nezvané návštěvníky z Marsu, se mne zmocňovaly hrůza a odpor. Náhle netvor zmizel, převalil se přes okraj válce a zřítil se dolů do kráteru se žuchnutím, jako by tam spadl velký balík kůží. Zaslechl jsem, že vyrazil zvláštní dušené zastejenání. Hned na to se pak v otvoru válce zatmělo a v šeru se objevil další z těchto tvorů. V tom konečně ochromení z prvního úleku pominulo. Obrátil jsem se a zběsile jsem vyrazil k nejbližšímu zhluku stromů asi 100 metrů od jámy. Klopítal jsem a potácel jsem se však, protože jsem od Marťanů stále nedokázal odvrátit oči. Tam, uprostřed několika mladých borovic, v trnitém porostu, jsem se zastavil, popadal jsem dech a čekal jsem, co bude dál. Celá pastvina kolem pískových lomů a jam byla poseta lidmi. Stali podobně jako já, napůl skamenělí hrůzou a zírali na ony tvory, nebo spíše na navršený val hlíny kolem kráteru, v němž bytosti vězeli. A pak s novým úlekem jsem uviděl jakousi okrouhlou tmavou skvrnu vynořující se nad okraj kráteru a hned zase mizející. Byla to hlava příručího, který se do jámy zřítil. Vypadala teď jen jako nepatrný černý kroužek na pozadí žhoucího západního nebe. Vysoukal se ven ramenem a jedním kolenem, ale pak se opět smekl zpátky a posléze z něho bylo vidět už jen hlavu. Náhle zmizel a mně se zdálo, že ke mně dolehl slabý výkřik. Na okamžik jsem pocítil nutkání běžet zpátky a pomoci mu, ale strach je ve mně potlačil. Nic dalšího už nebylo vidět. Všechno zůstávalo skryto v hloubi jámy a zavalem písku nakupeným při dopadu válce. Kdyby byl někdo náhodou přicházel od Chobhemu nebo od Walkingu, byl by se asi té podívané dost vynadivil. Spousta, snad 100 lidí, poschovávaných po různu ve velkém nepravidelném kruhu, v příkopech, za křovím, za vraty a za ploty, takřka spolu nemluvili. A když, tak jen krátkými vzrušenými výkřiky. Všichni, především na pětě, upřeně sledovali pár kopečků písku. Kára se zázvorovou limonádou se temněla podivně osamocená proti planoucí obloze. V pískovištích trčela řada opuštěných vozů. Koně u nich se buď krmily z navlečených pytlů s ovsem, anebo kopyty rozhrabávaly půdu.

Koncem roku 1938 vznikla ve Spojených státech amerických působivá rozhlasová inscenace Války světů, která svou realističností způsobila paniku v New Yorku a okolí, kdy lidé pochopili fikci jako reportáž z pádu nepřátelských bytostí z Marsu na Zemi. To se vám, milí posluchači, pevně věřím, nestalo. Každopádně k četbě z románu H.G. Wellse, kterou letos natočil Vlado Rusko s Igorem Barešem z překladu Vladimíra Svobody, se budeme vracet ještě 17 podvečeru. Tak zase zítra v 18 hodin a 30 minut.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý den, vážení posluchači, posloucháte Sedmé nebe, věnované československé filmové hudbě a od mikrofonu vás vítá Jan Petr Muchov. Mám tu vzácné hosty, pozval jsem si Beatu Hlavenkovou.
2: Ahoj.
1: A Michala Novinského.
3: Ahoj.
1: Což jsou dva filmoví skladatelé, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat. A říkal jsem si, že vlastně o filmech se všeobecně ví třeba, kdo tam hraje, kdo je režíruje, jak vypadá filmový plakát a možná občas někdo zná i filmovou hudbu, ale myslím si, že skoro nikdo nezná ty tvůrce filmové hudby a proto bych si o tom s váma chtěl popovídat. A jako první takovou si dejme ukázku rovnou, kdy jsme my spolu zpracovali s Michalem, bylo to pro film Ve stínu a bylo to v roce 2012.

0: Tak to byla ukázka filmové hudby z filmu Ve stínu, na které se spolu podílel Michal Novinsky a já jako hostitel tady Jan P. Muchov. Mišo, můžu se tě zeptat, jak ty jsi se dostal k filmové hudbě?
1: Tak já ten můj vstup do toho hudobného světa byl v nízkom veku. Mal jsem starších srodencov, kteří chodili na klavír, já nie, a dráždila tam možnost manipulovat s tými tónmi a všiml jsem si, že keď hrám, že vlastně vím ako keby meniť ten čas reálny, na ktorý sa pozerám. A od detstva som mal ešte takú druhú vec, čo som si myslel, že mám všetci ľudia, že keď som videl nejaký obraz, tak sa mi vybavovalo buď rytmus, alebo melódia, alebo niečo spojené ešte s tým zvukom. A to znamenalo, že v 13-14 rokoch som začal robiť hudbu do divadla, najprv na amatérskej báze a potom neskôr profesionálne asi v 18-19. A to mi vydržalo do 39 rokov asi. Takže ja keď som dostal prvú takú ako naozaj ponuku na celovečerný film, tak som mal za sebou cez 200 predstavení divadelných. Čo ale dnes môžem povedať, že bola vlastne výhoda. Pretože tam je tá literatúra divadelná je overená časom. Určite viac ako veľa novodobých scenárov. Takže človek si vypracuje cit pre dramaturgiu aj pre dramatickú situáciu.
0: Jak se dostala k filmové hudbě Beata Hlavenková?
2: Tak já tady poslouchám Michala a dostala jsem se k ní v podobném věku jako ty, taky mnohem později, ale předtím jsem vlastně neměla moc zkušeností s divadlem a podobně. Spíše jsem studovala kompozici klasickou, pak jazzovou a aranžování ve Spojených státech nějakou dobu. A věnovala jsem se spíše teda koncertní muzice nebo nějaký spolupráci s různými lidmi od Eternal Seekers, Lenku Dusilovou přes svá alba. A k té filmové muzice jsem se dostala tak, že myslím, pokud mám ty informace naprosto správné, tak si myslím, že Marta Isová dala poslechnout nějakou moji hudbu svému muži Davidovi Ondříčkovi a ten mě tehdy oslovil v roce, myslím, že to byl rok 2015, a pro dvoudílný film Dukla 61, což byla taková první moje velká filmová situace.
0: Je to zajímavé, že vlastně osoba Davida Ondříčka tebe jakoby přivedla k filmové hudbě, mě taky a nás s Michalem spojila taky, protože teda my jsme poprvé spolupracovali, že jsme dělali desku pro skupinu Krištof, ale filmově jsme spolu poprvé spolupracovali, když já jsem dělal Davidu film Grand Hotel a my jsme

0: nějaké dramaturgii hudební, která je teda strašně důležitá i v divadle a tady, tak to myslím, že by byl přínos, ale zároveň si myslím, že člověk, když studuje kompozici, která v sobě nese spoustu hodin analýz a poslechu různých hudeb a taky se neuzavírá stylově do jedné škatulky, což si myslím, že je trošku problém filmové muziky dneska, že se opakuje a navazuje furt jedna na druhou v této chvíli, ale jakoby moc mám pocit, že se ztrácí ta reflexe toho, co tady bylo a co je, jako je možnost. Takže já jsem ráda za to, co jsem studovala a nějaký vhled by byl fajn. Myslím si, že filmová muzika se vlastně moc nestuduje. Jsou tady pokusy. Vím, že Michal Rataj, že na HAMU má tenhle prostor. Já učím někdy semestr na NYU, tak třeba mě tam přijdou nějaký jako studenti, kteří nechtějí dělat jenom songwriting nebo composition, ale chtějí dělat film music, proto chtějí dělat všichni, tak vím, že mají nějaké možnosti třeba právě na NYU zorchestrovat nebo napsat 3minutovou věc a nechat si zahrát třeba maďarským orchestrem Budapešti, že nějaké možnosti mají, že už se ta filmová muzika víc studuje, ale já jsem tu možnost neměla. Myslím si, že by to bylo asi rychlejší pak pro mě některé věci pochopit, ale...
1: Tak si zpátky poslechneme tvoji tvorbu a dáme teda první ukázku z dvojdílného televizního seriálu nebo z minisérie Dukla 61.
0: Ano.

0: ale zobrali ma iba na externé štúdium, lebo tam myslím, bola podmienka aj, myslím, že konzervatórium, ale ja som tým pádom išiel z gymnázie, takže to externe som študoval, vydržal som 3 mesiace. Nie, že by som mal nejaké zlé známky, ale začal som robiť do divadla a už sa nedalo sklbiť ten čas a tá hudobná veda vyžadovala veľa času. Tá filmová hudba je špecifická a oproti autonómnej hudbe má špecifické pravidla. Naozaj, že stavba filmovej hudby nie je totožná stavbou samostatného hudobného diela. Takže aj veľa hudobníkov, ktorí sú výborní skladatelia, musia si potom trošku vydržať ten prvotný zvyk, že tie veci nemusia dávať zmysel. Pretože v tom filme tá hudba je súčasť toho filmu a najdôležitejšia myšlienka, čo chce odkomunikovať. A tomu sa vlastne prispôsobuje úplne všetko.
1: Studujete třeba spätne svoji filmovú tvorbu, aby ste sa na tom nieco naučili pro vaši další filmovú tvorbu, že by si v nejakém filmu takzvaně třeba hrál víc, než by si musel, nebo míň naopak, že by si říkal, aha, tady jsem si myslel, že to obraz třeba dopoví a měl jsem třeba hrát víc. Jestli to jako tu vlastní tvorbu někdy používáte jako, jak to říct, studijní materiál, nebo spíš ne?
0: Já jsem dost intuitivní typ, ale zpětně, keď se pozriem na věci, které jsem robil v podstatě už pomaly před 20 rokmi, alebo v 30 rokmi v tom divadle, tak čo sa asi najviac zmenilo, to je môj prístup z vlastnej osobnosti. Že čím je človek starší a má dobrých kamarátov, tak sa nebere tak vážne, keď je starší a to veľmi pomáha. Takže už to ego vie rozpustiť vtedy, keď ho treba rozpustiť a to pritom v tej filmovej alebo v scenickej hudbe obecne je skoro nutnosť. Je to kolektívne dielo, tým chcem povedať. Takže ego treba mať určite, aby to vzniklo, aby to človek mal tú energiu, ale v nejakom momente je vyšší cieľ a musí ustúpiť.
2: S tím absolutně souhlasím a taky si pamatuju svoje začátky, kdy jsem v podstatě skoro obrečela věci, které tam jsem měla pocit, že mají být a nakonec tam nebyly a fakt po těch 10 letech, kdy se tomu nějak věnuji, ne úplně moc, klidně bych se tomu věnovala víc, kdyby to šlo, tak jsem pochopila, že jednak to, co říká Michal, že se člověk opravdu přestane brát tak vážně a taky si moc pamatuju dobře větu Stevena Spielberga, kterou jsem teda slyšela z úst Saši Barona Cohena, který říkal, že jediný, kdo může mít ve filmu ego, je film samotný a to mě hrozně pomohlo, že to je v pořádku a že opravdu jsme tady všichni pro to dílo, které má sloužit tak, aby bylo kompaktní, aby tam nic nevyčuhovalo, aby opravdu jsme měli z toho všichni radost a samozřejmě pak je tam ten režisér jako poslední instance, který má právo veta.
1: Tak my si teď poslechneme filmovou hudbu z filmu, což byl jako pro Michala Novinského jeho debut jako filmového skladatele a je to ze slovenského filmu Nedodržaný slup.

0: To byla hudba z filmu Nedodržený slup autora Michala Novinského, kterého tu máme u mikrofonu spolu s Beatou Hlavenkovou a bavíme se o filmové hudbě. A já bych se tě, Michale, zeptal, protože jak v této skladbě, tak v celém tom filmu, protože já ho znám, ústřední vlastně nástroj je cymbál. Jak jsi k tomu došel a proč ses pro něj rozhodl?
1: A já ještě musím doplnit, že toto byl můj prvý celovečerný film, takže já jsem Honzu poprosil, aby celý čas, celý ten proces kontroloval všetky moje kroky, tak on naozaj pozná a každou čas jsem mu posílal.
0: Byl jsem tam takový kamarád na telefon.
1: A cymbál tam je z jednoduchého dôvodu, pretože ten film je v období slovenského štátu a je to viac menej životopisný príbeh chlapca, ktorý prežil veľmi dramatický čas v rámci tej druhej svetovej vojny. A okrem tých klasických filmových možností, ako je ten symfonický orchester, ja som sa chvíľku zaoberal tým, že v akom prostredí žil a vlastne trošku aj klecmerovskou hudbou. Aj keď úplne ten cymbál tam nie je, akože, je dôležité, ale vlastne nám to môže pripomínať tie časy, lebo je to predsa len zlúčenie viacerých kultúr naraz. A cymbál je v podstate taký nedokonalý klavír, veľmi špecifickým zvukom a on sa presadí v každom momente, že cymbál netreba ani pridávať, on ho stále je počuť a plus musím sa priznať, že vlastne som poznám vynikajúceho cymbalistu Marcela Komendanta, ktorého pozdravujem a to je jeden z dôvodov, prečo ten cymbál veľmi rád používam, lebo je to vynikajúci hráč, takže...
0: To je pravda, že si pamatuju, že i ve filmu Kůky si vlastně hodně hrál s cymbálem a že je to takový, když tak zvolím řeknu, tvůj nástroj, nebo který si dokázal jako dobře velmi, podle mě, funkčně používat prostě pro různé filmy a je to pro mě jeden tvůj takový jako specifický nástroj.
1: V tom filme Kůky se vrací a tam jsem poprosil celou tu Pakora Trio, to je kapela Stanko Paluch, Marcel Komendant a Robo Ragan, ktorí tak úžasne hrajú, že s nimi...
0: Že ses o ne mohol opřít.
1: No úplne. A vlastne ten kolorit toho filmu mi veľmi pomáhal.
0: Tomu to hrozne jako to ladilo, pretože presne tam byli všechno takový jako naturální materiály, že jo? Tak...
1: A plus oni hrajú cez jazz, aj folklor, aj všetko súčasne, sú to vynikajúci hráči, ale to keď sa treba dá spojiť s tým orchestrom, tak to perfektný kontrast vytvára. A sú to vynikajúci hudobníci, že sa s nimi fakt veľmi dobre robí.
0: A Beata, jak se rozhoduješ ty pro obsazení? Záleží to na tom, jaký je ten film, nebo jaký je rozpočet, nebo takhle, kdy se třeba začneš o tom rozhodovat?
2: Tak ty jsi to trochu pojmenoval, hrají tam roli obě dvě tyto skutečnosti a pak samozřejmě to, když člověk, pokud je ta možnost, tak čte scénář, tak tam už vám to nějak hraje. Předpokládám, přemýšlíte, jaký nástroje by se hodily. Co by mohlo být právě hodně specifické pro ten samotný snímek. No a pak už je to taky na tom, jak člověk se snaží ohudbit ty scény a něco si hledat. Pro mě takový jako největší experiment byl asi Král Šumavy, kdy jsem, já ráda sbírám i nějaké jako starší nástroje, ne úplně funkční a měla jsem doma hodně rozladěnou citeru, která už se nedá úplně naladit. Hodně špatný dětský violončelo, a ze kterého jsem vytáhla fakt, jako myslím, zajímavý zvuky a tehdy jsem zrovna si úplně nově pořídila North Stage 3, takže jsem si tam vykroutila zvuky, které jsem si bohužel teda nezasejvovala, ale byly nahraný.
0: To spíš jsou jako unikátní pak pro ten projekt.
2: Přesně tak, takže dokonce jsem tam měla jeden motiv, kdy jsem měla ještě dětský housle, tak jsem na ně něco nahrála, neumím na to hrát. To chci říct, že vlastně na ty nástroje hrát neumím, ale bavilo mě vyzkoušet něco mezi tím, jak dneska je takový jako velký pojem sound design a hudba samotná, nějak to jako propojit s nějakýma melodiema, já jsem pianistka.
0: Nepřistupovala si k tomu, jako že jsi nejzdatnější instrumentalista toho Přesně instrumentu, tak. Ale že to je pro tebe jako zdroj vlastně, zdejme tomu zvuku a tvým pojetím hry na ten nástroj chceš dosáhnout nějakého vyjádření a nemusí to být o tom, že jsi nejrychlejší atlet toho instrumentu.
2: Přesně tak. A to jasně. Si myslím, že je výborný omezení. A přesně. Pak člověk samozřejmě pracuje s různými efekty nebo jako ten zvuk nějak moduluje. A to mě taky bavilo. Tak to byla pro mě hodně zajímavá zkušenost. Včetně hlasu. Já ráda používám hlas.
0: Ideální tak. Příležitost na to si ukázku z Krále Šumavy pustit. Tak pojďme na to.

Slyšeli jsme hudbu Beaty Hlavenkové k televizní minisérii Král Šumavy a jak jsme se bavili o tom používání přírodních zvuků, tak se z šumavského lesa přesuneme do tajemného a fantastického světa filmu Kuky se vrací a poslechneme si hudbu Michala Novinského.

0: Hudba z filmu Kuky se vrací v pořadu Sedmé nebe. U mikrofonu Jan Petr Muchov a mám tu dva vzácné hosty, kterým je Beata Hlavenková a Mišo Novinsky, filmoví skladatelé. A já jsem vás oba vloni potkal na festivalu filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ovšem nepotkali jsme se ve stejný okamžik na stejném místě. Tento festival je vlastně jakási taková platforma, kde se mohou potkávat nejen jako tvorba těch filmových skladatelů, ale i skladatelé samotní. A napadá mě, vlastně setkáváte si vy ve svém osobním životě často vlastně s kolegy nebo s kolegyněmi z tvůrci filmové hudby?
1: Práca skladatela filmové hudby je, myslím, že velmi osamelá práca, že nie, že sa nestretávame s kolegami, my sa nestretávame podľa mňa, ak môžem, s nikým, akože dlhý čas a potom človek vylezie z toho štúdia a je prekvapený, ako ten svet je rýchly a hlasitý. A ja sa ešte vrátim k tomu, že ten festival filmovej hudby je presne výborná príležitosť a veľmi som vďačný, že niekto si našiel tú čas a takéto niečo spravil, lebo myslím, v rámci Československa nič také podobné neexistuje a každým rokom sa ten festival ako keby zväčšuje a je tam tá možnosť fakt stretnúť jednak tých ľudí osobne, ale veľa hudby z tých filmov sa hrá naživo, takže to je fakt, kto má rád filmovú hudbu, tak myslím si, že by nemal na takom festivale chýbať.
0: Což jsi mi moc neodpověděl, tak se zeptám Beaty, jestli ty máš ve svém vlastně osobním životě čas, nebo třeba vyhledáváš setkávání se s nějakými tvůrkyněmi nebo tvůrci filmové hudby?
2: S tvůrkyněmi moc ne, protože těch moc není, bohužel. A s tvůrci tak s jedním momentálně žiju, taky dělá filmovou muziku, takže jsme v podstatě měli poslední dva roky, každý jsme dělali něco jiného a dost jsme si do toho mluvili. Nebyly to nevyžádané rady, ale
0: takže
2: i ty
0: vlastně
2: vyžádané.
0: Oponentura taková jako ideální.
2: Ideální.
0: My to takhle děláme často jako s Michalem,
1: ano, ano,
0: ale je to na dálku, není to teda tak nablízko, jako to máš.
2: No možná to je bezpečnější.
1: No ani to je určitě.
2: Na dálku. No, já se setkávám se spoustou muzikantů, ale spíš, když mám koncerty, když hraju. A
0: jasně, ale nejsou to úplně jako skladatelé
2: filmové
0: hudby.
2: Nejsou to úplně, přesně tak. Takže to, co říkal Michal, že člověk i třeba někdy na té premiéře nebo někde vlastně se tam chce s lidma pozdravit a nikdo ho nezná, pokud to teda je, nejste jako vy jako známý už, jo, ale tam jdete kolem těch herců, které znáte úplně každý detail oka.
0: No, jasně.
2: Dikce a tak je to ta práce velmi, řekla bych, taková samotářská, ale musím říct, že mě dost vyhovuje. Že já
0: to věřím, já jsem to myslel tak, že třeba, a já vám naprosto rozumím, já třeba i když mi přijde jako pozvání na dotočnou, tak tam většinou nechodím, protože za prvé moje práce ještě nezačala a stejně tam nikoho neznám, protože oni nemají šanci ani mě znát samozřejmě tak. A vtipně, že pak někdy já mluvím frázema z toho filmu, který třeba připravuju a nikdo ti nerozumí, protože v kinech to ještě neběželo, že jo? A ty jak blázen furt říkáš, no já jsem už dlouho tohle neslyšel instrumentálně, ale nikdo jako netuší, že ty vlastně děláš nějakou vtipnou narážku.
1: Já ještě můžem doplnit, že okrem toho, že těch, ano, že jsou len ty odovzdávané cien nebo premiéry, kde se stretnem s větším množstvím lidí od filmu, tak já ještě si bohužel nepamětám tváre, ale ani hercov, tak já keď jich naživo stretávám, velakrát jich nepoznám, bohužel, ale je to porucha, to není.
0: A vyhledávali byste třeba častější disku, protože třeba, proč to říkám, že třeba kameramani mají svůj cech, jako mají svoji asociaci a střihači mají svoji asociaci a tak dále. My filmoví skladatelé nic takového nemáme a asi i od podstaty, jak jsme vlastně takový jako samotáři, tak to asi ani aktivně nevyhledáváme, ale já si vlastně dospěl tak jako ve vnitřním debatou sám se sebou, Jan Petr, k tomu, že si myslím, že vlastně by to bylo ku prospěchu. A že by to rozhodně neublížilo a že bychom si měli třeba i vyměňovat informace, co se týká jako smluv, anebo i takových jako praktických věcí, třeba nejen toho, kdy použít DIS nebo GIS. Jo. Jestli si myslíte, že by třeba vlastně ty skladatelé tohleto měli dělat?
1: Já si ale myslím, že ono to preběhá už len dnešní deň je toho dôkazom, že si nás zavolal, alebo že takáto platforma existuje a ono to nejako prebieha. Ja za seba môžem povedať, že väčšinu tých vzťahov mám veľmi korektných a sú to ľudia, fakt môžeme ich nazvať priateľmi alebo známymi a že vlastne sa poznáme, tých zase ľudí nie je toľko. Že, lebo těch filmů není tolik.
0: Já mám teď takový perfektní oslý můstek. Jo. Já si myslím, že svým způsobem takový velký samotář byl Emil Zátopek, protože vždycky běžel vlastně na čele toho peletonu a on velice často se chtěl bavit s těma běžci při tom závodě a těm běžcům to vadilo a vlastně si stěžovali na Emila Zátopka, že se s nima baví při běhání. Takže bychom si mohli dát ukázku hudby z filmu Zátopek od Beaty Hlavenkové.

0: Podle závěru skladby asi není překvapení, že jsme slyšeli hudbu z filmu Zátopek Beaty Hlavenkové. A já se tě, Beato, zeptám jako spoluscenarista toho filmu. Můžeš posluchačům vysvětlit, jak funguje komunikace s režisérem a jak to probíhá?
1: Tak s každým režisérem nebo s těmi pár režiséry, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat, je ta spolupráce úplně jiná. Někdo do toho mluví víc jako v průběhu, někdo si chce třeba ty věci jako stříhat pak ještě jako sám, takže tu hudbu mu poskytuju. To se mně už taky stalo a je to taky vlastně i o nějaké debatě, o tom, jak si nastavím tu muziku, který místa já nabízím jako hudební skladatelka, která se mně líbí, že by tam měla být hudba.
0: Že jakoby vybíráš ty místa, kde hrát, jako takzvaný spotting?
1: Přesně
0: jako,
1: tak.
0: Kdy začít, kdy skončit?
1: Přesně tak. A pak je to na té debatě s tím režisérem, jestli se mu to líbí, jestli je naopak někdy třeba řekne rozhodně tady ne, nebo naopak to mě nenapadlo, to mě baví. Pak se řeší třeba přesně třeba s Davidem Ondříčkem vstup o 2 sekundy dřív. Takže s Davidem to bylo tak, že přijížděl ke mně do studia, kdy jsme nové muziky si poslechli a pak jsme něco hledali. A pamatuju si jednu takovou zajímavou situaci, protože ten film mi dal jako hodně zabrat. Byly tam velké scény maratonu a vůbec toho běhu, který jsem ohudbila úplně celý, asi 8minutový, nakonec to tam vlastně není. Ale byla jedna situace, kde já jsem nebyla schopna najít téma pro Danu Zátopkovou a Emila. A to si pamatuju, že jsem měla zapnutý klávesy a David tam u toho stál. Já jsem říkala, hele, tady mám takový jako nápad zajímavý. Já on říkám, to ne, tak další, to ne. A fakt bych bylo třeba 5, jo, to jsem nikdy nestalo. A pak říká, jo, a pak mám ještě jeden, a úplně nevím, jestli není moc, jako, teďka jsem ho začala hrát a říká, jo, tak to je ono, to tam chci. A nakonec to tam zůstalo. A to mně přišlo, že se to tak jako dělalo často v minulosti, jasně, že člověk měl možnost koukat na ten film a ohudbit to něco, a nechat jasně to tam. A dneska, jak vlastně člověk odevzdává všechny dema, když ví, že tam bude orchestr, tak to už musí znít jako orchestr, jasně, tak ta autonomie tam možná není tak jako velká, ale zároveň je to pořád o té debatě. Tak to třeba byla zajímavá zkušenost a pak mám zase úplně jinou zkušenost s jednou režisérkou, jejíž debut se teďka uvedl v rámci festivalové soutěže na Berlinále a tam ta komunikace byla velmi precizní a tam jsme řešili každou jako sekundu, co se jí kde líbí.
0: A to bychom asi ne i měli zmínit, že je to mezinárodní spolupráce, že to nebyl český film, jestli by se to mohla doplnit.
1: Je to film, který se nazývá Prayer for the Dying a Česká republika tam dodávala, myslím, asistenty režiséra a další tedy
0: složky.
1: A já jsem tam nakonec zůstala viset, ale protože pak už česká strana nepokračovala, ta režisérka se mnou chtěla pokračovat, takže to bylo jako zajímavé a je to koprodukční film několika zemí, ona sama je Američanka žijící
0: v Norsku. To bych se ještě možná vrátil v příštím vstupu na téma mezinárodní spolupráce, ale zeptám se ještě Michala Novinského, jak jemu se daří komunikovat s režiséry.
2: To je velmi individuálne. Ono, keď už v tej spolupráci dôjde, tak to znamená, že komunikácia nastala. Lebo
0: a myslíš si, že je to tvůj silný skill? Jako
2: no, ne, môj určitě nie.
0: Proto se i na to ptám, že třeba někdo nemá úplně dar komunikace, ať je to režisér nebo skladatel, a že vlastně někdy ani ne kvůli samotné té práci, ale vlastně kvůli tomu nezdaru v komunikaci se někdy i ta práce komplikuje.
2: To asi můžu potvrdit lidem, s kterými jsem nespolupracoval, že to tak bylo, ale s tými, kterými jsem spolupracoval, je fakt, že já to nevím posoudit, lebo já si za sebou celkom rozumím většinou, ale je fakt, že aj Honza Svierak mi až pri ďalšom filme povedal, a to bylo, veci tým prešli skoro 4 roky, že začína mi rozumieť, čo mu hovorím.
0: My si dáme právě ukázku vaší spolupráce s Honzou Svirákem. Bude to další hudba z filmu Kuky se vrací a tentokrát je to skladba Traktor.

0: Slyšeli jsme hudbu z filmu Kuky se vrací z pera Michala Novinského a my se v minulém vstupu nakousli mezinárodní spolupráci. Vy jste oba pracovali i mimo český film, nebo slovenský, nebo československý film. Můžu se zeptat, jaká je vaše zkušenost s prací v mezinárodním projektu?
1: To je vlastně jediný, o který jsem mluvila právě s režisérkou Darou von Dusen.
0: Ale premiéra na Berlinále, takže no, poměrně jako to významná spolupráce.
1: To byla hezká spolupráce, byla hezká i v tom, jak jsme se bavili o tom, jak spolupracovat s režiséry, tak tam byl i takový jako docela hezký rozpočet. Já jsem říkala, super, tak teďka konečně zase si můžu napsat něco pro orchestra, budu tam velký smyčce a všechny věci. Já mám k tomu filmu hrozně moc muziky a první takový jako feedback byl, hele, já jsem si uvědomila, že vlastně nemám ráda smyčce.
0: A tady, jako a ta Dara byla složeno úžasná. Třeba jak moc
1: ne,
0: hudby.
1: To neměla jsem složeno, tak jak všichni pracujeme s VSTčkama, tak člověk naštěstí nejde do studia, aby pak vyhodil 100 000 do vzduchu.
0: Ale to třeba po nějaký hodině jako hudby, že to bylo třeba po pár skladbách.
1: No to jo, ale tomu jako rozumím, byl to debit a myslím si, že na debitu, což zase je to nějaká moje první zkušenost a se tam fakt toho řeší jakoby mnohem víc, mám ten pocit, nebo i jsem se tak bavila s nějakýma lidma o tom. Nakonec z té muziky, která třeba, kterou jsme si i schválili, nakonec té muziky je tam strašně málo a je vlastně promíchaný s tím zvukem samotným, že já jsem tam už pak vytvářela zvuky a taky jsem hledala, já nevím, zapojila jsem si roli poprvé, znáte ty klávesy, které můžou jako ohejbat zvuk a pozvala jsem si tady hráče filharmonie na kontrafagot a kontrabasový basklarinet, aby mi nahráli ty nejhnusnější tóny, jaký jsou schopni hrát, tak to byla taková zábava, že se smáli, že studovali teda hamu, aby hráli pazvuky a s těmi jsem pak pracovala v sampleru a přistupovala jsem k tomu filmu úplně jinak.
0: A myslíš si, že to bylo tím mezinárodním kontextem, že si vlastně šla, jak to mám říct, jako i mimo rozsah instrumentu a prostě jako kapku out of the box, že ten projekt.
1: No tak ten film byl jako, přestože tam hrál třeba John C. Reilly, tak byl nezávislý. Mně se teda líbil hodně a nakonec je velmi tichý, a což taky jsme museli k tomu dojít, že v šuplíku mi zůstalo strašně moc muziky a i tu ukázku, co tady mám, tak si ani nejsem jistá, kolik tam z toho zůstalo. Ale byla to taky zase úplně jiná spolupráce v tom, že člověk hodně si teda musel pořešit to, že má pocit, že to tam sedí, na všem se domluvíte, ale pak ten režisér nebo ta režisérka si řekne, že ten film bude znít jako jinak. Že
0: jasně,
1: bude
0: je to tvůrčí tíší. Jako
1: je
0: proces,
1: je to absolutně tvůrčí součástí. Proces jasně. A byl velmi, řekla bych, časově náročný, že to bylo fakt pár měsíců, kdy jsem měla i třeba, nevím, jak to máte vy, ale když je to těžký téma, tak se mi to propisuje do snu.
0: No samozřejmě, nebo že jsem do tvýho jako vědomí a podvědomí.
1: No a ten film byl jako těžký, tak to asi znáte moc dobře, vy máte spoustu zkušeností s těžkými tématy.
0: Na to se
1: tématy.
0: Právě Michala zeptám, jaká je tvoje zkušenost práci v mezinárodním týmu nebo na mezinárodních projektech, protože ty jsi dělal i jako hudbu k filmu jako polským blockbusterům vlastně, nebo to, jako velice úspěšný film.
2: Myslím si, že rovno blockbustery to neboli, prostě, alebo
0: filmy, které je rozhodně v kinech nepropadly.
2: Je to jedna za velmi úspěšnou režisérku polsku, Kinga Debska sa volá, a je velmi šikovná, je velmi, to je fajn člověk a ja som si to chcel ušetriť, tú spoluprácu, pretože to bol dobrý oslý mostík jednej ukážky, ale myslím si, že keď my rozprávame sa o tej spolupráci s tou americkou režisérkou, že bolo by dobre vlastne pustiť tú ukážku.
0: Ďakujem, Michale, že to moderuješ. A poďme si dát ukázku, teda hudby Beaty Hlavenkové k filmu, a jestli by si to Beaty...
1: Prayer for the Dying.
0: Prayer for the Dying.

0: V pořadu Sedmé nebe jsme slyšeli hudbu Miša Novinského z filmu Učitelka a Michala tady máme u mikrofonu spolu s Beátou Hlavenkovou. Bavíme se o filmové hudbě a mě by zajímalo, kde mohu teď slyšet, nebo můžeme my posluchači slyšet aktuálně vaši filmovou tvorbu. Jak jsou nějaké filmy v kinech nebo v televizi se něco chystá nebo běží?
1: Myslím si, že v září budou pouštět devítidílnou sérii Na tělo Honzy Hřebejka, kde jsem dělala muziku, což je série na motivy knihy Martiny Formanové. A co je zajímavé na tom, že jsem se tam setkala s Danielem Žižkou, který teďka nás zastupoval na Eurovizi, takže zpívá jednu moji písničku.
0: Zpívá výborně.
1: A zpívá naprosto fantasticky a i hraje dobře.
0: On tam i hraje?
1: On tam hraje.
0: Okay. Tak to je hezky.
2: Mně se teda v kine hrá aktuálně film Pramen, který měl premiéru v Karlových Varoch.
0: Já jsem ho viděl dvakrát a můžu jenom vřele doporučit. Mně se ten film teda velmi líbil. I tvoje hudba se mi moc líbila.
2: Děkuji, mně se těž páčila. Je to ten typ ambientní hudby. Vlastně, ale myslím, že tam je funkční. A samozřejmě se hrá ještě velmi srdcový projekt a to je film Pět švestek Honzu Svěráka, kde jsem hudbu robil spolu s Ninou Kohout. A Nina Kohout je velmi mladá veľmi talentovaná skladateľka, ktorá žije v Anglicku a s ňou by som tiež chcel spolupracovať. Ale takisto by som chcel aj s Honzom spolupracovať a možno aj s Beatou spolupracovať.
0: To je takový hezký závěr možná. A my filmoví skladatelé sme vlastne väčšinou závislí na tom, když tak řeknu, co nám kdo nabídne. Že? Mm. Tak pojďme si vymyslet projekt, který nebude o tom, že nám ho někdo nabídne.
2: Ale zkoušet režisérov a buďme vyměňat.
0: Tak výborně, v pořadu Sedmé nebe jsme vymysleli zcela nový koncept spolupráce filmových skladatelů, kteří si budou vybírat režiséra nebo režisérku. A děkuji za tento nápad a tuto skvělou debatu Beatě Hlavenkové.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Michalu Novinskému.
2: Děkuji velmi pěkně.
0: A z pozice moderátora se loučí Jan P. Muchov a rozloučíme se hudbou Beaty Hlavenkové k filmu Zátopek.

0: Končí speciální filmové vydání Sedmého nebe s Janem Petrem Muchovem a jeho hosty. A končí také podvečer soboty s datem 25. června. Vltava ale vysílá dál a na našich vlnách už je připraven operní večer. Dnes v poledním koncertě jsme si pouštěli nahrávky přední české sopranistky Magdaleny Hajošiové a kolega Vojtěch Babka si s ní nad historií jejího interpretačního umění povídal. Druhou část zmíněného poledního koncertu mimochodem přineseme zítra. K úvodu operního večera přistupuji trochu ze široka, abych zdůraznila důležitost dnešního dne. Magdalena Hajošiová totiž dnes slaví významné životní jubileum a my si její soprán vychutnáme i v opeře, kterou Vojtěch Babka přichystal pro následující 3 hodiny a opět bude zpěvkyní i rozmlouvat.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Pěkný sobotní večer, vážení a milí. Bylo 20 hodin a opera Heinricha Augusta Marschnera Hans Heiling z roku 1833 je připravena. V hlavních rolích účinkují Magdalena Hajošiová, Thomas More, Eva Šeniglová, Marian Eklev a další. Spolu účinkují Slovenský filharmonický sbor se sbormistrem Janem Rozehnalem a Slovenská filharmonie. Nastudoval a řídí Evald Kerner. Operní večer připravil Vojtěch Babka a z Pražských Vinohrad zdraví také Michaela Dittrichová ze studia a Jana Studecká z techniky.

0: Večer. Syn výrobce a soustružníka rohů, tedy nástrojů z rohoviny či slonoviny. Tak začíná dějinná stopa Heinricha Augusta Marschnera, autora naší dnešní opery. Jeho otec byl ale vedle schopného řemeslníka také zaníceným amatérským muzikantem a tak svému talentovanému synovi ani příliš nebránil v pěstování hudebních zájmů, které ho poněkud odváděli od studia práv na Lipské univerzitě. Mladý Heinrich August docházel na hodiny k Bachovu následovníkovi Johannu Šichtovi. Už jako velmi mladý začal autorsky tvořit a své skladby i s úspěchem publikovat. Jeden uherský šlechtic, sám amatérský pianista, se dokonce přimluvil, aby se teenager Marschner stal Beethovenovým žákem. To se psal rok 1815 a jen o rok později se sám Heinrich August stává učitelem hudby v rodině hraběte Zichyho v dnešní Bratislavě. I dále se ale hudebně vzdělává a právě zde taky prohlubuje svůj zájem o dramatickou a operní tvorbu. Podle durinské legendy píše dílo Deakiv Heuse Beak, pohádkovou operu s lidovými motivy v tehdy oblíbeném stylu a dle vzoru Karla Marie von Webera. S další svou operou Jindřich IV. Pak sklízí úspěch v Drážďanech, kam se z Bratislavy přesouvá. A právě zde, ve městě, které jen před pár lety znamenalo tolik pro úspěch Webrova Čarostřelce, dostává Heinrich August Marschner také vůbec první objednávku na scénickou hudbu. Píše tu i hudební doprovod pro neúspěšnou lidovou truchlohru Krásná Ela, která vyrůstala z německé romantické balady Lenore. Možná si vzpomenete, že jsme vám tento námět před časem představili ve stejnojmenné kantátě Antonína Reichy. Netrvalo dlouho a Heinrich August se v Drážďanech setkává se samotným Webrem a přestože se stává jeho asistentem, dočítáme se, že jejich vztahy nebyly bez mráčku, protože se o 9 let mladší Marschner snaží cíleně vyhýbat Webrovu přirozenému osobnímu i tvůrčímu vlivu a vymezovat se vůči jeho autoritě. Dynamickému Marschnerovi však není ještě ani 30, když se v Drážďanech stává ředitelem německé a italské opery. Byť si sám stýská, že v této pozici de facto pouze přebírá všechny povinnosti a závazky Karla Marie von Webera. Ten, jak známo, krátce poté umírá. Také Marschner z Drážďan odchází, aby se zakrátko objevil ve svém studentském městě v Lipsku, coby autor úspěšné opery Vampír. Brzy zabudoval opět, to když podle Waltera Scotta napsal operu Templář a židovka. A pak už sledujeme jeho stopu vedoucí z Lipska do Hanoveru, kde se na celý zbytek života i tvůrčí dráhy stává kapelmajstrem a skutečným prominentem německé romantické opery. To, když v roce 1833 předkládá naši dnešní operu, operu Hans Heiling. Ani v tomto svém nejúspěšnějším hudebním dramatu se ale Marschner vzoru a příkladu Karla Marie von Webera nevyhnul. Ano, s Webrovým Čarostřelcem najdeme v Hansi Heilingovi nemálo styčných bodů, zvláště v příběhu a jeho dramatickém traktování, ale i Heinrich August si může na operním kolbišti připsat nejedno prvenství. Například, jak dnes večer uslyšíme, zcela novou rolí pro operní bariton jako démonického krále. Dobrý večer, od mikrofonu Vltavy vás zdraví Vojtěch Babka, z režie se připojuje mistr zvuku Jiří Matějček a také můj vzácný host, sopranistka Magdalena Hajošiová, která na naší nahrávce Hanse Heilinga stvárňuje jednu z hlavních sopránových rolí, přijala moje pozvání a dnes večer bude s námi operu sledovat a také ji komentovat. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Paní profesorko, můžu to prozradit a není to nic nepochopitelného při objemu práce v té době, kterou jste tehdy odváděla, 80. a 90. léta, ten snímek je z roku 1990, můžu prozradit, že jste musela trochu hledat ve svých záznamech, než jste se upamatovala na tenhle ten projekt?
1: Musela jsem mnoho dlouho hledat, protože tím, že ta nahrávka je vlastně koncert převzala nahrávka koncertu, které jsem tehda dělala. Strašně mnoho těch koncertů bylo, prostě celá řada, protože jsem byla tehda zaměstnána ve Slovenské filharmonii jako solistka, takže dostala jsem úkol, zaspívala, zapomněla.
0: Ano, tohle bylo koncertní provedení opery Hans Heiling Marschnerovi. Je to snímek z Bratislavy z roku 1990, kde vystvárňujete sopránovou roli Heilingovy matky.
1: Ano.
0: Ten děj za chvíli odvyprávím, ale prozraďte mi dopředu, než budeme poslouchat první dějství, jak vděčná je to partie.
1: Je to takové vděčná, záleží na tom, jestli popěvecké nebo prakticky. Ano, můžeme se bavit jenom, protože jsme to nedělali na jevišti, takže se můžeme bavit jenom po té hudební stránce. Ta matka je takový zvláštní útvar tam. Ona by asi měla být nějak jako uklidňující element, ale to není. Takže je to taková role velmi těžko uchopitelná a asi na jevišti taky těžko hratelná.
0: A jak správně říkáte, nejednoznačně stvárnitelná nebo představitelná, protože na začátku je ona velmi taková direktivní alfa matka, která prostě Hanse Heilinga nechce pustit ze své jeskyně. Hans Heiling má převzít její žezlo vládkyně podzemí, ale v závěru opery naopak přichází jako velmi laskavý duch, který Hanse Heilinga pod svou vlídnou náručí odvádí zpátky do toho podzemního světa.
1: Tak ví, kam patřil.
0: Tak s Magdalenou Hajošijovou probereme detaily v první přestávce, až si poslechneme první akt Hanse Heilinga. Ale my se teď vydáme v prologu Marschnerovy opery do podzemní sluje, jakožto bytu zemských duchů. Skřítkové šplhají po zubatých zdech této jeskyně a zároveň svými dary adorují královnu a jejího syna Heilinga. Heiling se právě zbavil koruny, žezla i zdobeného roucha, loučí se se svou matkou a zříká se veškerého dědictví, protože v opačném případě by se musel zříct svojí lásky k pozemšťance Aně, a to nemůže a nechce. Ano, Hans Heiling se zamiloval do obyčejné lidské bytosti, důležitý prvek této opery, který nám možná připomene třeba Dvořákovu Rusalku. Matka svého potomka nejprve prosí, pak ho i varuje, avšak marně. Syn odchází, ale královna zemských duchů nepovoluje. I přes stupňující se snahu skřítků svou královnu ukonejšit, působivě zpracovanou ve velkolepých zborových partech, se vzpíná k rozhodnosti a deklaruje, že užije vší své moci, aby syna získala zpět. Teprve teď zaznívá předehra k samotné opeře, mimochodem všimneme si mistrně zvládnuté partie s lesními rohy, která nás zase naopak možná upomene na Webrova Čarostřelce. A myslím, že vůbec musíme předehru ocenit, co by mistrně komponovaný kus formátu až někam směrem k symfonické básni.

zámožný a respektovaný Heiling. Hans Heiling je naplněn štěstím a chystá se provést obě dámy po svém domě. Tu si ale Anna náhodou všimne čarodějné knihy. Prohlíží si ji, leká se, když se její stránky začnou sami od sebe převracet a plna strachu se hroutí do matčiny náruče a trvá na tom, aby Heiling knihu zničil. Tak se kouzelný svazek ocitá v plamenech Heilingova krbu, ovšem za zvuku vzdálené bouře. Tím Hans Heiling, aby takto svou nevěstu ukonejšil, obětoval veškerou svou moc, kterou kdy mohl mít. Navíc jí nyní na důkaz svého citu a věrnosti věnuje i svůj zlatý řetěz. A nezbývá mu než idealisticky spoléhat pouze na sílu lásky. Zní velká Heilingova árie, všechno mé štěstí nyní znamenáš ty, miluji tě s krvácejícím srdcem a tisícerou bolestí v něm. Právě z lásky k Aně se také odhodlává jít na lidovou slavnost ke cti svatého Floriána, přestože mu zrovna v tuto chvíli zábava není po chuti. Vesele se tančí, křepčí, hopsá před vesnickým hostincem, opět zaznívá zbor v plné šíři, Anna se svou matkou se kasají před ostatními zlatou insignií od Heilinga. Jenže do Anny se zadíval Konrád, hraběcí myslivec, vyzval ji k tanci a dívka s ním ihned jde dokola. Hans Heiling se za ní jen bolestivě dívá, se znechucením odmítá nabízené pití a začíná se o své štěstí strachovat. Právě vykročil směrem k Aně, tančící s Konrádem, ten si Heilingův krok vyloží mylně jako útok a nechybí mnoho, aby se do sebe oba muži pustili. Dívce se podařilo oba soky uklidnit a s Konrádem odchází. Stále ještě není vdaná a může si dělat sama, co chce. Hans Heiling, prolog, předehra a první jednání, osoby a obsazení, královna zemských duchů, soprán Magdalena Ajošiová, Hans Heiling, její syn, bariton Thomas More, Anna Heilingova nevěsta, soprán Eva Šeniglová, Gertruda Anina matka Alt Marian Eklöf, Konrád, mladý myslivec, tenor Karl Markus, Štefan, vesnický kovář, bas Ladislav Neshyba. Dále účinkují slovenský filharmonický sbor se sbormistrem Janem Rozehnalem a slovenská filharmonie. Nastudoval a řídí Ewald Körner. Nahrávka vznikla v koncertní síni slovenské filharmonie v Bratislavě v roce 1990.

0: štěstí, luxusním obydlím. A když navíc pro mladou lásku obětuje i poslední pouto, kterého se supernaturální říší váže, totiž čarodějný lexikon, stává se ideálním adeptem na zetě. Ženy ho hned vedou na vesnickou veselici a Anna se tu před jeho očima nechává doslova polapit mladým hraběcím myslivcem k Heilingovu nemalému zoufalství. Na Vltavě doznělo první jednání romantické opery Hans Heiling, jejímž autorem je německý skladatel Heinrich August Marschner. Dílo mělo premiéru v Berlíně v roce 1833, tedy jen 12 let po slavném prvním uvedení Weberova Čarostřelce. A my sledujeme nahrávku díla z Bratislavy z roku 1990, kterou pořídil dirigent Ewald Körner, švýcarský mistr taktovky a klarinetista, který své vzdělání získal na Bernské konzervatoři a také byl dlouhá léta dirigentem Bernské opery. Pod jeho taktovkou zpívá na našem snímku královnu zemských duchů sopranistka Magdalena Hajošiová, která je s námi dnes večer ve studiu. Paní profesorko, jakou náladu pro vás tahle ta opera má? Jakou náladu ve vás vzbuzuje?
1: Tak já bych to asi začala tak, že nedá mi než srovnávat.
0: Ano.
1: Srovnávat Čarostřelce, srovnávat Euryantu.
0: Oberona možná.
1: Možná taky. A tuhle tu operu, protože to má všechno, jsou to pohádkové náměty, ale nejenom náměty jako pohádkovo odtažité, ale náměty pohádkovo realistické, protože ty figury jsou velmi koncipované realisticky, i když mají buď jako v tom Frašicovi ty možnosti dostat se do nějakých kouzelných mocností, tady taky. A to je právě na tom zřejmě v té době něco typického. Takže je to období, které zřejmě směroval nebo chtělo nějakým způsobem prolnout tu pohádkovost, to něco víc nebo něco zvláštního, k čemu samozřejmě tam hudba velmi dobře sloužila, protože v té hudbě se dají udělat velmi krásné situace nebo vykreslit krásné situace, které jsou potom i pro operní provedení zajímavé.
0: A to je právě případ Hanse Heilinga. Myslím, že jemu se podařilo barvami hudebními a celou šíří, v jaké pojednal tuto velkou partituru, to prostředí krásně vykreslit a velice čitelně pro nás jako posluchače.
1: Ano, určitě, jednoznačně.
0: Ale když bychom zůstali ještě u srovnání se slavnými Weberovými operami, tak myslím, že z této komparace Heinrich August nevyjde tak úplně dobře.
1: Po té pěvecké stránce určitě ne.
0: Už jsme to naznačili před prvním jednáním. Pokud by šlo čistě o solové árie, každý tady vlastně minimálně jednu má, jsou pěvecky nevděčně napsané, sama
1: velmi,
0: jste mi to říkala. A kdo trošku se orientuje v tom, jak skladatelé z hlasy umí pracovat, tak musí tohleto Heinrichu Augustu Marschnerovi teda v uvozovkách vytknout.
1: Ano, myslím, že tam byl ten problém v tom, že oni velmi ještě přemýšleli instrumentálně. A to znamená, to romantické roucho tam bylo, ale ten instrumentální základ zpívání byl velmi, velmi prostě byl tam. A zacházeli s hlasem jako s jakýmkoliv instrumentem a ty melodické oblouky a vůbec to celé frázování je neúprosné vůči pěveckým výkonům a nevděčné, protože člověk se tam napracuje a úspěch není moc velký.
0: Ano, je to markantní, ale ještě více než u té vaší královny, třeba u Anny a u Konráda.
1: Ano, ano.
0: U té mladé milenecké dvojice ve druhém jednání, které teprve uslyšíme, ale všimneme si neskutečně, můžu to říct, krkolomných frází, velké rozpětí, náročná tempa, tesitura a třeba také nasazení frází v extrémních polohách.
1: Ano.
0: Tedy nikoli vyklenutý oblouk, tak jak to potom dovedli psát Italové nebo Richard ano. Wagner nebo Bedřich Smetana.
1: Jednoznačně.
0: Zůstaňme ještě u té komparace s Weberem. Tematická příbuznost je jasná. Asi se, jakkoliv se Heinrich August Marschner snažil vymezit vůči Weberovi, tak se prostě nebylo v jeho silách se vzdálit tomu velkému vzoru.
1: Tak, je to jednoznačně taky to. A já teď přemýšlím, jak to vlastně, proč tahle ta opera zdaleka neměla ten úspěch nebo ten dosah na obecenstvo, jak Freischütz, jako čarostřelec. Já si myslím, že čarostřelec má o moc jednodušší

0: melodiku v podstatě jednodušší, když tam jsou taky nepříjemné árie, jako těžké pěvecky, ale celkovo je to přeci jenom tak jako přístupnější pro obecenstvo už na první poslech. No a neřeknu ještě nic nového, že to jde po těch italských kompaniách, které vládly a dominovaly v operním světě v Německu v té době, tak to uvedení, že to bylo v němčině, tak to bylo velmi, a vlastně je tam text taky mluvený v tom Freischicovi. To znamená, pořád je to takový polotvar, který je ale směrem k obecenstvu velmi vstřícný, nebo vstřícnější, než to bylo potom v těch dalších, v Eurianta má taky velmi náročné pěvecké party tam. Teda jako,
1: ano, to je titulní hrdinka Eurianta samotná, že?
0: Jo, ale tam je Eglantina, se jmenuje ta role, to je těžší než všechny Beethovenové, Fidelio a podobně, to jsou prostě, a bariton je tam taky velmi náročný.
1: A nebo Ion z Bordeaux v Oberonovi. To je to samé. Kde ano. Dneska hledat ano. Odpovídající představitele pro tyhle ty party?
0: Tak.
1: Jako jsou třeba i v našem dnešním Hansi Heilingovi, protože znova říkám, že třeba ta královna tak exponovaná není jako ta Anna třeba, ano. Ta sopranistka a ten tenor, jak uslyšíme.
0: Tak, zaspívají si.
1: Kde bychom nalezli tuto operu, nebo kam bychom ji umístili z hlediska stylového? Vy už jste se toho dotkla, že je to určitý stupeň mezi klasicistním hudebním myšlením a pojetím a tou romantikou.
0: Ta romantika potom šla samozřejmě dál, logicky, zase když se toho stylu chytli další skladatelé, tak prostě možná už zase vycítili, co je vhodné umístit i na jeviště a co nechat jenom ve formě symfonických básní, nebo prostě určité taky jsou tam hromadu pohádkových námětů, které ale nikdy nebyly určeny na jeviště. Protože tam ještě zase další dimenze toho celého stvárnění, jak to uchopit, no tak já nemluvím o dnešku, to je jako dnešní režisérské záměry jsou někdy velmi záhadné, ale tam v tom stvárnění toho takového jako realisticky napsaného, nebo jak bych to nazvala, to, že teda musí to na to jeviště jít, že jsou tam figury, že tam prostě někdo stvárňuje něco, tak to je, určitě to pokračovalo dál a zaplať pánbu za to.
1: Nejsou v Hansi Heilingovi nakonec mnohem zručněji a vděčněji napsané ty sbory?
0: Jednoznačně ty sbory, tak on asi v tom měl nějak zálibu, nebo se mu to zdálo jako stěžejní. Možná proto, že ta výpověď toho sborového partu je pro něho, konkrétně pro něj závažná tak, že se tomu věnoval víc než těm solovým hudebním, tomu solovému hudebnímu stvárnění, a prostě to napsal bez ohledu na to, jestli je to šikovně napsané pro hlas nebo ne.
1: Jakoby ty sbory vypadly z oka velkým oratoriím vlastně napříč několika epochami. Tam prostě můžeme slyšet handlovské stopy. Mně osobně některá ta místa připomínají oratoria Josefa Haydna třeba. Nedávno uvedený návrat Tobiáše, který jsem měl tu čest poznat díky nastudování Romana Válka ve Znojmě před několika lety. Tam je vyložená příbuznost, ale zároveň už jakoby koketovali s romantickým oratoriem formátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
0: Ano. No, je to zajímavé potom, když to člověk sleduje zase Das Paradies und die Peri. To je taky něco takový útvar, něco mezi nebem a zemí, ani ne šikovné na jeviště. A když to ale zase člověk poslouchá, tak taky tam trochu jakoby něco chybělo. Je tam to jevištní stvárnění, by tomu možná pomohlo, a tak je to nevděčné zpívání a těžký.
1: No, tady ty sbory, jste to sama řekla, že pro skladatele Marschnera zřejmě znamenaly cosi stěžejního, když jim teda udělil takovouhle výraznou úlohu hned na začátku, vlastně v tom prologu, kde to jsou ti skřítkové, ti sluhové královny, ale pak i v dalších jednáních, jak uslyšíme, je to stejné na těch lidových slavnostech, kde se teda ze skřítků stanou vesničané, aby se v závěru třetího jednání zase vrátili coby skřítkové jako doprovod královny sopránové role, kterou vy stvárňujete.
0: Pohádka je pohádka.
1: Měla jste možnost, když jste studovala tuhletu roli pro koncertní provedení v roce 1990, pracovat nějak na modelaci charakteru té postavy?
0: Ani ne. Ani ne, my jsme, prostě to byl koncert. Takže ta šlo jenom, všechno šlo jenom přes tu muziku a pravdu říct, já než jsem tam měla zkoušku s orchestrem, tak jsem vůbec netušila, co se děje kolem, protože to prostě dostala jsem zadání a až potom na místě jsem vlastně zjistila, co to všechno obnáší, jaký to má kontexty, ale potom je to tak, když se zkouší 2 dny nebo 3 dny a potom jsou koncerty a potom se to všechno odloží, tak vlastně na nějaké hlubší. Člověk jde jenom po textu a vlastně ty orientační body tvoří hudba v tom partu, který člověk sám zpívá. A potom až nějaké, protože když se zkouší na jevišti, tak samozřejmě, že ty vztahy k těm ostatním účinkujícím se vytvoří. I když režisér někdy chce něco jiného, ale prostě muzika je tam přece jenom naštěstí daná. A to znamená, že tam ty vztahy se prostě udělají v tom kontextu té muziky. Ale když je koncert, tak každý si tam hledí svého partu, aby to co nejlíp zaspíval. A to všechno ostatní, buď se potom poslechem, když se to, kdo to poslouchá a vnímá ten kontext, tak se mu to potom nějakým způsobem propojí. Ale já jsem tam byla jeden pešák na šachovnici a udělala jsem svoji práci a tím pádem to jako nebylo možné si nějak nad tím hluboce zamýšlet.
1: Já nevím, jestli to teda můžu znova ještě jeden detail prozradit, ale jako přípravu na náš rozhovor jste si musela tu nahrávku znova poslechnout.
0: Ano, přesně, protože
1: není to
0: já
1: nic
0: jsem...
1: špatného, je to 35 let. Přece
0: tak,
1: jenom.
0: Ano, ale fakt je, že já jsem to úplně vytěsnila. Když jste mi to řekl poprvně, tak já jsem si byla jistá, že vy jste se nějak... že to prostě že to není tak, že, to je, že jsem to nemohla natočit, protože si to vůbec nepamatuju. No, takže to jsou ale věci... Tím z toho to vyplývá, že člověk se naučil, udělal a zapomněl, že to nemělo nějaké jevištní, kdybychom to dělali samozřejmě na jevišti, tak je to něčem jiném.
1: Když byste to dělali na jevišti, předpokládám, že by bylo dost jiné i to hudební podání.
0: Asi
1: jak sol, tak sboru.
0: Asi jo. To je, potom je to otázka toho režijního pojetí, protože nepředpokládám, že by v dnešní době se udělalo nějak že se dostalo na jeviště v tom prapůvodním záměru nějaká takováto pohádková opera. Já si myslím, že by tom zase režiséři dávali mnoho jiných významů a figury by byly, já si to myslím, že by to nebylo velmi, no škoda, ale...
1: Musel by se najít režisér, který by tomu dílu lapidárně řečeno uvěřil. Vy jste to řekla hned na začátku, že to jsou sice pohádkové charaktery, ale mají lidské atributy. Ano. S tím by se dalo pracovat.
0: Určitě jo, no tak nakonec Rusalka je taky pohádka, že jo, taky jsou tam lidské figury, které tu pohádku jakoby tvoří a to, ty paralely jsou tam jednoznačné, takže to je jako... No, nevím, jestli by se někdo do toho dneska pustil, protože pro mě ta muzika je dost, já nevím, jak bych to nazvala, těžkopádně jednobarevná. Je to ode mě troufalost tohle to říct, ale zase to musím srovnávat s tím Freischützem, kde je ta barevnost těch jednotlivých výstupů nebo hudebně, jenom když to vemu jenom hudebně, je o moc barevnější, je to takový pestřejší. Toto má takovou velmi, pro mě je to těžké. Romanticky tmavé.
1: A v čem to podle vás je? Bavili jsme se o tom, když jsme se chystali na náš rozhovor. Zamysleli jsme se nad tím, kde jsou kořeny této těžkosti a těžkopádnosti oproti Weberově Čarostřelci. Je to, teda když to řeknu, nelichotivě v nedostatku invence pana skladatele?
0: Možná, že to s tím souvisí. Já nevím, kolik měl na to času, jestli měl nějaký záměr už dopředu, nebo jestli se to vyvíjelo v průběhu toho komponování, co tam vlastně, jakou měl náladu. Je to těžko dneska samozřejmě nějakým způsobem hodnotit, protože nevíme tyhle ty detaily, ale ten výsledek je pro mě prostě tmavá romantika. Tmavo, modro, skoro do černa.
1: S extrémně exponovanými solovými party, s nádhernými sbory, ale taky vlastně v oratorně kantátové kvalitě, nikoli pouze jako kolorit pro operní představení. O opeře Hans Heiling Heinricha Augusta Marschnera jsem si povídal se sopranistkou Magdalenou Hajošijovou, která na naší nahrávce stvárňuje sopránovou roli matky královny zemských duchů. Já vám, paní profesorko, děkuji za návštěvu, za postřehy a za zamyšlení.
0: Moc děkuji taky.
1: A my budeme pokračovat. Vracíme se za hrdiny romantické opery Hans Heiling, které jsme zanechali na vesnické lidové slavnosti. Heilingova nevěsta Anna se nám v árii svěřuje s rozrušením. Více se jí líbí veselý a mladší Konrád než vážnými myšlenkami opředený a zamračený Hans Heiling, titulní hrdina. Přece ale cítí v jeho seriózně míněné lásce závazek i pro sebe samotnou. Sopránová árie dozněla a Aně se zjevuje královna se svou družinou z Křetů a dívce prozrazuje, že její syn Heiling není obyčejným člověkem. Anino rozrušení dostupuje vrcholu a dívka omdlévá. V tomto stavu ji nachází hraběcí myslivec Konrád, tenor, provázený příhodně hornovými fanfárami, nabízí jí svou ochranu a Anna se ráda pod jeho silné rámě uchýlí. Proměny scény nás v zápětí vedou ke Gertrudě, Anině matce. Konrád jí ulekanou dcerku přivádí a Gertrudu prosí, aby dívku ke sňatku s Heilingem nenutila. V klíčové chvíli, když se Konrád Anny dotazuje, zda se chce stát jeho ženou, sem přichází Hans Heiling a přináší svatební skvosty. Anna je odmítá, chladnou ji nechává jak Heilingův hněv, tak chtivost její matky Gertrudy. Pod dojmem brainstormingu, který jí udělila královna, prohlašuje, že Heiling je král duchů a hledá pomoc u Konráda. Konrád Heilinga zaklíná, ale ten myslí jen na svoje zničené štěstí. Situace se eskaluje až k fyzickému útoku. Ve chvíli, kdy se Konrád Heilingovi vysměje, jej Heiling bodá dýkou a s divokým smíchem odchází. Před námi je druhé jednání opery Hans Heiling Heinricha Augusta Marschnera. Operu řídí dirigent Ewald Körner.

Následník trůnu své matky, královny zemských duchů, se zahleděl do pozemské bytosti. A aby ji mohl pojmout za svou, zbavil se všech pout, která ho s královninou říší pojí, včetně kouzelné knihy, která skončila v plamenech. Se svou vyvolenou se dostává na vesnickou zábavu, kde se jeho dívce dvoří mladý Hajný. Anna se nedokáže rozhodnout, když tu jí Hajlingova matka ve snovém vidění sděluje, že Hans není obyčejný muž. Anna kolabuje, myslivec Konrád jí pohotově poskytuje ochranné náručí, rozhoří se konflikt mezi oběma muži vrcholící Hajlingovým fyzickým útokem na Konráda. Na stanici Vltava doznělo druhé jednání opery Hans Hajling Heinricha Augusta Marschnera. Posloucháme snímek z Bratislavy z roku 1990. 13 oper má na svém kontě Heinrich August Marschner. Naše dnešní Hans Hajling nese pořadové číslo 9. Diváci ji poprvé spatřili v Berlíně v roce 1833. A to s pozoruhodnou personou v titulní roli. Hanse Hajlinga totiž při berlínské premiéře stvárnil pod autorovou taktovkou Eduard Devrient, pravý spiritus agens německé kultury ve své době. Herec, pěvec, literát, divadelní manažer, historik. V několika Marschnerových operách, včetně Hanse Hajlinga, zpíval Devrient hlavní role a k Hansi Hajlingovi navíc vytvořil také libreto. Ne však primárně pro Marschnera. Nejprve se ho měl chopit Felix Mendelssohn Bartholdy, který ale text odmítl. Nacházel v něm díky zacílení na lidové příběhy prý příliš mnoho podobného s Weberovým Čarostřelcem. Marschnerovi text poskytl Devrientův bratr Emil. Připomeňme, že legenda o Hansi Hajlingovi existuje v různých podobách. V příbězích bratří Grimmů například najdeme Hajlinga jako krále skřítků, který vesničance přičaruje stoletý spánek. Často má v různých stvárněních legendy Hans Hajling lidskou podobu, přestože je to pořád duch, nebo alespoň člověk spolčený s ďáblem. Jedna historie dokonce vypráví, že rozeklané skalní útesy v údolí Ohře u Karlových varů jsou ve skutečnosti skamenělí hosté Hajlingovy svatební párty ve třetím jednání. Libretista pan Devrient ovšem čerpal z rozličných pramenů a hlavně, jak ještě zdůrazníme, dopřál celému vyprávění happy end. A podobné vyvrcholení měl i celý tvůrčí proces této opery. Dílo na jaře 1833 sklidilo okamžitý úspěch. Jen do Anglie, kde se Marschnerovi kolegové Weber či Mendelssohn dočkali ještě za života senzačního přijetí, doputoval až o mnoho let později. Eduard Devrient tu vychází z příběhu Hanse Hajlinga ze 16. století. Hajling je v něm synem královny zemských duchů, bere na sebe podobu smrtelné bytosti, uchází se o ruku Anny, která ho zamítá a před váženým a úctyhodným Hajlingem upřednostňuje mladšího milence Konráda. Titulní hrdina je pak dohnán k pomstě, k níž ale v Marschnerově opeře nakonec na poslední chvíli nedojde. Ale nepředjímejme, v úvodu třetího jednání, které je teď před námi, nás čeká nejprve pusté skalnaté údolí. Zní působivý melodram, titulní hrdina Hans Hajling, okradený o svou lásku mladším mysliveckým adjunktem, se namáhavě a bolestně snaží o návrat do své říše. O matko, měl jsem ti věřit. Leč duchové jej za svého krále nechtějí. Ano, opět velká chvíle pro sbor, znějící v plné šíři. A tentokrát dokonce v náznaku Händlovské fugy. Skřítkové se Hajlingovi zlolejně smějí, že svého soka v lásce nebyl ani schopen usmrtit. A teprve, když Hajling pokorně a odevzdaně doznává svou slabost, přinášejí mu opět královské odznaky. A je tu poslední dnešní proměna. Ocitáme se v lese s kaplí, kde už se shromáždili hosté ke svatbě. Svatbě Anny s Konrádem. Svatebčané za zvuku lidových intonací a s popěvkem kovářského mistra vcházejí do kaple. Rozvernou odrhovačku vyměňují za jímavou a kapelovou svatební píseň, která by ani Mendelssohnu Bartholdymu k hanbě nesloužila. Novomanželé demonstrují svou jednotu ve velmi kompaktním duetu sopránu a tenoru. S půvabným Ländlerem se připojují také družičky. Zjevuje se zachmuřený, pomstychtivý Hajling. Před kaplí čeká na snoubence. Ti vycházejí a podle starodávného zvyku se musí oba podrobit zkoušce.
se zavázanýma očima mají za úkol jeden druhého najít. Hans Heiling vstupuje Aně do cesty, aby jí poděšené vyčetl, že zradila jeho lásku. Anna prosí o milost pro svého chotě a když se její prosba míjí účinkem, utíká se o pomoc k Bohu. V každé druhé větě zaznívá slovo rache, pomsta. Konrád chce Heilinga na místě probodnout, ale nůž se mu láme. Heiling se stejně jako v podobné situaci ve druhém jednání ďábelsky směje a chystá se Konráda sprovodit ze světa. Na poslední chvíli tomu zabraňuje královna zemských duchů. Heilingova matka se zjevuje za jasné a líbezné trubkové fanfáry, ovšem i spolu se svými věrnými skřítky, kteří celou scénu opět kolorují sborovou partií jako vystřiženou z Mendelssohnova oratoria a svého syna odvádí navždy zpět do podzemní říše. Ewald Körner řídí závěrečné jednání opery Hans Heiling Heinricha Augusta Marschnera.

Jan Zhajling je synem mocné vládkyně zemských duchů. Obývá s ní honosnou podzemní jeskyni, ale chtěl by od ní pryč, hlubin těch se zbít. Zamiloval se do lidského stvoření, mladičké Anny. A síla jeho lásky je tak mocná, že kvůli ní obětuje poslední pouta, která by mu umožňovala návrat, včetně čarodějného lexikonu. Jenže Anna se na lidovém plese zahleděla do mladého myslivce a přestože by její matka raději viděla v roli svého zetě, sice o mnoho staršího, ale zámožného Hajlinga, svou mladou lásku si prosadí. A jen zásahem Hajlingovy matky, jeskyní královny, nedojde k naplnění Hajlingovy pomsty, když si ho královna v závěru jednou provždy odvádí zpět do podzemí. Na stanici Český rozhlas Vltava dozněly poslední tóny romantické opery Hans Hajling Heinricha Augusta Marschnera, mladšího současníka Karla Marie von Webera, Webrova drážďanského asistenta, zručného a úspěšného dirigenta a operního šéfa. Hans Hajling měl premiéru v roce 1833 a roku 1990 vznikla jedna z mála jeho kompletních nahrávek, kterou jsme si právě vyslechli. Osoby a obsazení. Královna zemských duchů, soprán Magdalena Hajošiová, Hans Hajling, její syn, bariton Thomas Moore, Anna Hajlingova nevěsta, soprán Eva Šeniglová, Gertruda Anina matka, alt Marianne Eckliff, Konrad, mladý hraběcí myslivec, tenor Karl Markus, Štefan, vesnický kovář, bas Ladislav Neshyba. Dále účinkovali Slovenský filharmonický sbor se zbormistrem Janem Rozehnalem a Slovenská filharmonie. Nastudoval a řídil švýcarský dirigent Ewald Körner. Nahrávka vznikla v koncertní síni Slovenské filharmonie v Bratislavě v roce 1990. Vážení posluchači, několikrát tu během dnešního operního večera s Heinrichem Augustem Marschnerem zaznělo také jméno jeho současníka Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A tak si ve finále dnešního pořadu vystačíme beze slov s Mendelssohnem a Svjatoslavem Richterem.

Publikum v Rudolfínu, tehdy ovšem v Domě umělců, tleská Svjatoslavu Richtrovi. Legendární sovětský pianista takto v Praze zahrál výběr z písní Bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho v září roku 1972. Tím se, vážení přátelé, uzavírá dnešní operní večer, ve kterém jsme sledovali operu Heinricha Augusta Marschnera a Hans Heiling. Pořad připravil a vaším průvodcem byl Vojtěch Babka, spolupracovali mistři zvuku Jiří Matějček a Petr Váně. Hostem o přestávce byla sopranistka Magdalena Hajošiová. Všichni vám z Vltavy přejeme klidnou noc.

0: Aldi Meola a Chicorea ve skladbě Tutu Tango. 23. hodina na Vltavě se hlásí a Čerba s hvězdičkou z textu Ludvíka Vaculíka Stará postel může plynule navázat na předchozí tanec.
1: Čerba s hvězdičkou.
0: Děj Staré postele nás přenáší do léta roku 1968 a následujících zhruba 10 let. Do důvěrných vztahů. Díky dědicům díla Ludvíka Vaculíka a nakladatelství Atlantis získal Český rozhlas exkluzivní práva k rozhlasovému zpracování. A to navíc v roce, kdy si připomínáme z té výročí od narození autora. Prozu natočil Lukáš Kopecký s Michalem Bumbálkem a Janou Štvrteckou. A ještě je dobré připomenout, že vzhledem k prezentovanému příběhu, prostředí i charakterům postav obsahuje Čerba expresivní scény a výrazy.

0: cesta do Jeban. Vystoupil jsem z autobusu. Ten zavrčel, zaprášil a odjel. Ze spoda sáhlo po mně horko cesty. Slunko žhnulo nad kopcem. Znal jsem je 50 roků takto, letní slunko. Sebe ne. Tak já jsem tu zas, ačkoliv bylo určitě nejisté, zda ještě někdy sem přijedu. Okolo hasičárny jsem zahnul ke kravínu, minul bzučící hnojiště a napjatě sledoval, jak se každým mým krokem kulisa zdí odsouvá a odkrývá kamenný dům. Co tam zastihnu? Jedu neohlášený, čekaný. S úlekem jsem zadoufal, že tam v stinném přízemí bude při rozevřených oknech a dveřích ležet na posteli Eva Jeba a mezi jejími koleny bude se česky někdo hejbat. To mě vysvobodí z nemohoucnosti a já se pohnu. Odjedu nenávratně. Jenom jsem nikdy nevěděl, když jsem si tento obraz představoval, mám-li odejít nepozorován, či vejít, sednout ke stolu a počkat, až jí jakýsi Čech dodře holastázu. Ona, jak mě uvidí, pozvedne na pozdrav ruku položenou na mužově rameni a pokyne mi. Polekaného konkubíka uklidní přitažením jeho šíje druhou rukou. On to dodělá, zvedne se, oblékne, omluví se neoholeně a odejde. Kdyby ne, tak ho vyhodím. Když odejde, ona zasíplým chrapotem řekne:
1: Ahoj.
0: Odsune se ke zdi a pohybem ruky mě normálně pozve k svému boku.
1: Tak co? Jaká byla cesta? Vedro, co?
0: Skříží natažené nohy a špičkami prstů ruky si popleská břicho pod pupkem.
1: On sem tak někdy zaskočí. Většinou na ní nemám náladu. Ale dnes, tak... Přišlo mi to vhod, promiň.
0: Popleská se zas po břiše a podaří se jí zadržet navyklý pohyb dlaně. Už by zajela níž, aby si pak rozestřela před očima prsty s visícími nitkami bílkoviny. Chápu to zvláště takto dodatečně po 10 letech.
1: A co, jak žiješ? Myslela jsem, že už ani neexistuješ. Co tvoje rodina?
0: Ukáže znovu na volné místo vedle sebe.
1: Neodpočineš si?
0: Tedy toto zajímavé, kdyby se stalo, myslím a připravuju se bohužel na to, že bych pro pikanterii, ne-li zemsty, když ne zvilnosti, to pozvání přijal, zděšen. Rozpolceně přemýšlím, že bych pak měl možná přijmout novou definici našeho vztahu, jenž by se z mrtvého bodu někam hnul. Bylo by zaprvé zřejmé, že náš vztah je základní a pevný. Za druhé by z něho zmizela moje mučivá závaznost a stálý pocit viny. Nejsem litu a ona se potřebuje nechat ubácat, dá si to udělat od jednoduchého domorodce. S mým přivolením od teďka. Lehám si tedy vedle ní prozatímně. Svlékl jsem si kalhoty, nemíním jít dál, ale ona mi teď s očima zavřenýma pomáhá přetáhnout gumu trenek přes boky. A oba jistě žasneme, jak jsme svoji. Pak ležíme otočení obličeji k sobě a mezi námi vládne mezera na délku mužského pohlavního údu v erekci. Ten se tepavě kolébe a já dbám, aby nedosáhl k ní a nedotkl se jí. Ona, oči zavřené, se nadechne až do břicha a tím se ho dotkne. On se přitlačí a hrubě tlačí, jako kůl, jistě jí to bolí. Tak ona zvedne horní stehno a rukou si kůl ohne pod ně. Zamručí nadužilými pisky obličeje, chytne mě za bok a táhne mě na sebe, jakože mi odpouští. Pravda to je, dělá to pro mne, ona už měla. A já nevím, nechce se mi míchat v cizí omáčce, mravně. Chce se mi však udělat se na ní, je rozehřátá, zkušená. Zůstávám nad ní v sklenutě a snažím se ještě naposled poznat, zda to jemu nevadí. Jaká tu otázka, říká Honduras, je to naše Honda. A tu má Jeba už dlaní bere svůj pí a prohrnuje si jim jako kůlem brázdu před chvíli obdělanou, jež se jí mezi tím trochu zase zahrnula. Bezvášně, vážně, jen z příbuzenství nechám Honduraze konat a nebráním ani, když potom do ní vdouvá šťávu. Honda ho semkne a zachycujíc v sobě dozvuk předešlého požitku, popojíždí v něm dál. Eva. Ta jí nechává také volnost. A je to od ní též pěkně prohnané, protože ona ví, s jakým přetlakem jsem přišel, že proto neodolám. I pustila ta dvě zvířata na sebe a když mě takto vpletla do svého smilstva, já teď smířlivějšíma zrakoma patřím na její spuchlé rty, splývající se slitými pyhami a na ten skvělý dvojportrét cecků zřetelně přismahlých ze slunečních souloží. Ty by se výrazněji seznali na jejím zadku bílém, kdybych se teď nestyděl poručit jí, ukaž zadek. Na zadek, na ten já mám copyright. Ten jistě zůstal věrný a ty mi zafňukáš. Ty jsi geniální žena. Už jsem namočený, takže při eventuální noční ližbě už můžu mlčet. Ležím a nevím. Vím a nechci. Nechci a musím. Ona si mě vlastně jenom upravila pro svou řádnou ženskou soulož s veškerou láskou. Musím mlčet, protože to už je dílo, které jde nad pohlavní styk. A moje věrná kurvice vstane, před loktím jedné paže si podpírá hompály, dlaní druhé si zaclání hanbinec. Ale jestli je jí něco trapné, tedy to, že má z této události požitek. Na smíšenou otcovinu nemyslíš, že nimo?
2: Jak? Proč? Bude-li z tohoto konečně děcko, víme od koho. A při tvých kulích říkám, že tě přece miluju, tak co chceš?
0: Jde do kuchyňského rohu pro sklenici, pak na chodbu pro vodu, bosky a nahá dvojoblým pohybem. A uplakává. Zatraceně ona si otírá oči hřbetem dlaně. Proč? A podává mi sklenici, abych se napil, a druhou rukou mi zvedá hlavu blíž ke svým houpům. Přitom praví.
2: Ale no tak, ber to mužně, miluju tě.
0: Před domem na šňůrách viselo prádlo. Vešel jsem do domu. Opravdu ležela v přízemí na posteli, v prodřených bikinách a četla noviny. Vstala, umazaná na prsou od Malty. Objali jsme se. Byla silná, až mi luplo v kostře. Čekala jsi mě?
2: Čekala, nečekala, znám tě.
0: Hleděla na mě odtažitě, nečitelně. Chlad z rozpaků se měnil v posměšek.
2: Jdeš tak pozdě, že už je to zas trochu brzo. Co s tebou? Máš hlad?
0: Zavrtěl jsem hlavou.
2: Tak žízeň?
0: Zavrtěl jsem zas hlavou.
2: Tak?
0: Ušklíbla se. Otočila se a beze slova šla na chodbu a po vydřených kamenných schodech nahoru. Neohlížejíc se ani jduli za ní, odpínala si horní díl plavek. Na prahu místnosti stáhla si dolní díl a odhodila ho. Neohlížejíc se šla k posteli. Když vyhupovala bílou báni na postel, hmátla si mezi nohy. Zahlédl jsem odzadu mezi nimi její ruku. Lehla si, ohnula nohy a rozklápla.

0: Už vlídní, poddává se. Spím na ní, asi jen minutu. Když se vzpamatuju a chci se zvednout, ona rychle mezi námi prostrčí ruku a chytne moje vejce. Zabolelo to. Udělal jsem s... au.
1: No, miláčku.

0: vyjebanech. Potom jsme vedle sebe leželi na vzdálenost nečtené knihy. V okně se pohybovaly zelené stíny ořešáků. Chvíle mi se strom rozšuměl vanem, který občas teple prolízl i naše hnízdo.
1: Vezeš mi něco nového? S tím černým jsem dávno hotová a začala jsem ho opisovat po třetí.
0: Usínal jsem a probouzel se. Moje milá spala holá, jak já, zády ke mně. Poslouchal jsem ševel stromu. Slunko už bylo za kopcem. Celý dům byl dole otevřený a nikdo nepřicházel. Nikdy. Táhl jim vlažný van, nesl vůni hnoje, růží, ale i vlhké opadávající omítky. Stoupl jsem si do okna a spustil oblouk, vyměřený tak, aby nešel do květin pod oknem. Černý, ten se vždycky snadno prodá, myslel jsem si přitom. Vrátil jsem se na naši velikou březovou postel. Tak ty tu sama spáváš noc co noc? Hleděl jsem na celou ženu, dlouhou, na její zničené vlasy a mozolnaté dlaně. Lehl jsem si k jejímu vysokému boku, obtočil ho zezadu svým tělem. Nemínil jsem, ani ona. Mínilo se to samo. Když se můj váleček nenáročně uložil do rýhy jejich pecnů, pomalu se sama vysunula škeble a mokře měkce ho obchlípila, jak dětská pusinka bradavku. Takový je život už. Spala Eva opravdu? Přeju jí to. Žena celá spí a její semenice pěstuje vztah, aby pořád byl. Že to je sen žen. Žen sen. Ráno si vzala volné šaty ze žlutého hrubého plátna, já ty její trikotinky a přesně flanelovou košili. Šli jsme ven, aby nás lidé spolu viděli. Vzali jsme vozík a zatímco já jsem u studny naložil 3 mlékárenské konve vody, ona nakoupila. Vrátili jsme se. Opouštět otevřený dům a vracet se do něho je rozkoš. Pojímal nás a vypouštěl volně a byl klidný. Vzali jsme deku a šli k potoku. Seskočil jsem z vysokého břehu do vody po pás, ona stála prosvíceně nahoře, dívala se. Dívávala se ráda na muže ve vodě. Přešel jsem výš, lehl si a nechal se na kamení protékat a obtékat. Ty nejdeš? Volal jsem toče v ruce s candátem a těšilo mě, že je to sprosté. Schodila šaty, slezla, ostříkala si kývavé golemby a ošplíchla břich, než si do vody lehla. Ta voda bývá dost chladná i v létě. Vylezli jsme a lehli si na deku. Ona zavřela oči, aby se nestyděla, já jsem odháněl mouchy od jejího blahorodí. Leželi jsme usínavě a její ruka nahodile padla na mne, na mého scvrčka chladného. Začala ho dlaní ohřívat. Pravil jsem, víš, že dneska mě trošku bolí?
1: Co? Od čeho?
0: Podivila se a sedla si. Nikdy ode mne taková slova neslyšela. Stáhl jsem kapucku. Toto, jak se to v tobě o něco dře?
1: Cože?
0: Žasla. 5 let se milujeme a ona neví, že mi stahuje kůži z těla?
1: To děláš ve mně?
0: Divila se. Nač by to pán Bůh stvořil, smál jsem se.
1: Tohle to tě bolí?
0: To ne.
1: A toto?
0: To už ano.
1: Ty chudáčku.
0: S posměchem utrhla vedle sebe modrý kvítek kakostu a zastrčila mi ho do škvírky.

0: Zatím se s tím domů přesunul na záhony a růže. Začali jsme zalévat. Já pak nachystal dřevo ke krbu na oheň k dívání. Potom jsme obešli osadu, jež se zdála prázdná, ale viděl nás jistě skoro každý. Co jsou ti dva záč, když se o ně stará STB? Vrátili jsme se a vzduch byl tak příjemný i světlo, že jsem začal svážet kameny ke stavbě své zdi. S chutí jsem napínal svaly. Večeře byla maso na ohni a salát ze všeho. Donesla ze sklepa láhev svého ovocného vína. Usadili jsme se, otevřel jsem láhev a pili jsme se. Venku byla už tma. Oheň obšlehával místnost. Představil jsem si ten obraz zvenku. Udělal jsem dva kroky k ženě, svlékl ji a vrátil jsem se na své místo. Před žárem ohně musela uhnout. Lehla si na bednu s dřevem vedle krbu, nohama k ohni, aby jí zas nechytly vlasy jako už jednou trochu. Oheň jí osvětloval klín, prsy se zdánlivě pohybovaly, jak po nich běhaly stíny a blesky.
1: Přemýšlím.
0: O čem?
1: O tobě.
0: Jak o mně? Přešla k mé lavici proti ohni, klekla si k mému břichu a začala zkoumat.
1: Promiň to přirovnání. Pes, když to vystrčí, má to hned obnažené. A jednou jsem viděla hřebce u klisny a toto mu viselo dlouhé, černé a taky holé.
0: Řekl jsem, moc mluvíš a málo píšeš domů. Vzala lidský penis do úst, provlhčila ho a zas prohlížela. Někteří muži to také mají holé, řekl jsem, obřezaní.
1: Ale to je snad škoda.
0: Řekla a několikrát zkusila tu funkci.
1: Toto děláš ve mně?
0: Je možné, že jsi to nevěděla? Už mi to nedělej tak.
1: Proč?
0: Protože...
1: Už mi svitá. Toto je ono, když se řekne, promiň, cituju, nahonil si čuráka?
0: Co jsi myslila?
1: Ale to chci hned vidět.
0: Řekl jsem, že jí to někdy předvedu.
1: Fajn.
0: Vzala svou sklenku, napila se, nechala si víno v puse a vložila si tam můj slouplý sloupek. Bylo to příjemně chladivé, trochu to i štípalo. Šli jsme ležet. Ráno, ať je to psáno, se ukázalo, že jsme tu noc celou prospali. To lidi ale většinou v mém věku, pravil jsem.
1: Tvůj věk? Kde je?
0: Tady. Sáhl jsem si na hlavu a na kolena.
1: Ne, tady.
0: Nabrala na dlaň moje koule a pohazovala jimi.
1: My jsme, miláčku, něco nedodebatovali.
0: Ten nový Grušův rukopis, řekl jsem.
1: Ne, toto.
0: Začala navlékat sevřenou dlaň na můj šišatý váleček. Ten se přitom nadul ve všech žilách. Několikrát ho protáhla.
1: Dělá se to takto?
0: Není to ale škoda? Zeptal jsem se.
1: Je to pro mě. Můžu si s tím dělat, co mě těší.
0: Odpověděla a oblízla hlavičku.
1: Takto? Až dolů?
0: Ano.
1: Kde to účinkuje víc? Tady? Nebo tady?
0: Buď jemná, ukázal jsem na uzdičku pod hlavicí. Je to možné, že nic neví? Ale je, protože mi kdysi řekla, že zásadně nečetla žádnou sexuologii. Au, ne tak silně. Rozchechtala se decentně, políbila mi ho a její vzrušené rty dělaly pohyb v rytmu její ruky. Stydím se, panušo.
1: Za toto krásné? Nechápu. Vždyť mně se to líbí.
0: Dvěma prsty podpírala pí u kořene, nechala ho dřevěně se kymácet a kývala hlavou souběžně s ním. Zdálo se mi, že pronikám k jedné tajemné souvislosti, k magii a kultu mužského údu. Ale chtěl jsem jí upozornit, že co se stane, nemusí se jí už líbit.
1: Žádné ale.
0: Okřikla mě, že ty jsi to už dělala.
1: Jsem ráda, že oceňuješ mou zručnost.
0: Komu jsi to dělala?
1: Beranům a líbilo se jim to.
0: Když na ní vyblafla bílá bublina a za ní vyskakovaly už mdleji další kapance, Byl jsem zklamán i se styděl. Ona na to hleděla nadšeně. Držela zdroj jak hospodářské nářadí ženy. Šťáva jí protékala mezi prsty. Usmívala se matersky, pak se sehnula a olizovala odcas, olízala si dlaň i mezi prsty a vybrala jazykem všecko okolo rychle ponikajícího výhonu. Podívala se na mě klidně a věcně.
1: No vidíš, to je přece nádherné. A proč bych to vlastně neměla znát a mít? Jak jsi mohl myslet něco zlého?
0: Vůně toho nesla se mezi námi. Byl jsem zničený jak po nějakém extra velikém výkonu. Nechápal jsem proč. A ona byla povznešena nad nějakou soulož, ba nad pohlaví vůbec. Byla, jako by postoupila do vyššího ženského vědění.
1: Nedokážu ti popsat ten podivný pohled hluboko do přírody a stvoření, jaký jsem tenkrát poprvé poznala.
0: Pravila o několik let později. Nevím, jde průměrný ženský zájem tak daleko? Oddechl jsem si, šel jsem k oknu, vyklonil se a vnímal vůni stromů, pískovce, z něhož byl ten dům, a jemného parfému. Ona si opravdu může se mnou dělat, co se jí líbí? Když jsem se obrátil zpátky do místnosti, seděla Piana zpříma na lůžku a pozorovala mě.
1: Vidíš, takových máme bohatství.
0: Pak si oblékla župánek, šla k zrcadlu, česala se a pravila jako k sobě do zrcadla.
1: Člověk ani nemůže vědět, jak odlišně a z protilehlé strany vnímá nějakou věc ten druhý. K obědu udělám třešňové knedlíky.

0: Vyšli jsme ven. Vzala košík, postavil jsem žebř ke stromu. Když jsem na něj lezl, sáhla po mně a stáhla mi trikotinky. Žert, který ani nemá pohlavní úmysl. Malá lumpárna, jakou si dělají třeba i kluci v tělocvičně. Podíval jsem se dolů. Smála se jako kamarádka. Trhla sebou a řekla:
1: Vydrž, miláčku.
0: Letěla do domu pro aparát. A ten snímek mluví za ní. Mezi listím stromu jen bílý zadek a visící koule. Ona mě vždycky takto fotila až potom. Po letech si to vysvětluju. Já ji fotografoval předtím z vilnosti. Ona pak z obdivu, poděkování, z estetické potřeby na toto téma. Tu fotku si pak dala na stěnu. Trhal jsem tedy třešně a najednou slyším: Dobrý den. To mladá paní Gabašová jede kolem s vozíkem trávy a Prudencie s ní zapřádá hovor.
1: Budu dělat knedlíky.
0: A zavařujete taky?
1: Ještě ne, ale budu.
0: A kde máte pána? Viděla jsem, že přijel.
1: Nahoře, trhá třešně.
0: Mladá paní nahlíží větvemi nahoru. Cloním se košíkem a zdravím: Dobrý den. Potom jsem pravil: Neměl jsem slést a nabídnout jí?
1: Ale to já opravdu čekala. Zklamal jsi mě.
0: Když šoulala knedlíky, zeptal jsem se, co bys byla dělala, kdybych slezl.
1: Tvářila bych se, že jsi oblečený. Ty také. A jí by nezbylo, než nevěřit vlastnímu zraku.
0: Po obědě chce se nám jet do města. Autobus námi hází. Pak sedíme se zmrzlinou na schodech kašny. Zeptal jsem se jí, to znáš o té frigidní ženě? Neznala to. Řekl jsem jí to.
1: No taky by šlo omotat korále, já už na to myslela. A vyprávěla jsem ti, jak jsem se v Trenčíně zachránila před znásilněním dvěma politickými pracovníky? Škoda, neměla jsem z toho ještě ten rozum, co mám. Považ, dva.
0: Řekla chacharským hlasem. Sáhl jsem jí po čaty a drapl jí za chlupy.
1: Au, blázníš? Tady?
0: V autobuse jsem přece něco musel na to říct. Zalákalo tě někdy mít dva chlapy?
1: Zalákalo.
0: Jak bys si je umístila?
1: Umístila.
0: Přišli jsme domů, leželo mi to v hlavě, že dva. Řekl jsem, souhlasím, ale s podmínkou, že jeden z nich budu já.
1: To je samozřejmé, miláčku. A měl bys přednost.
0: V čem?
1: Mohl bys si vybrat.
0: Skočil jsem k ní a počata mají jel po břichu nahoru a chytl jeden z cecků.
1: Jsi zvíře.
0: Tak si najdi ušlechtilého partnera a bohatého. Ocekla.
1: Bohatého ano, ale co bych dělala s ušlechtilým? Já. Krom toho, já vím, že tě to zasraní, ale já tě miluju.

Text prózy Stará postel Ludvíka Vaculíka připravila letos pro rozhlas Petra Hinčíková a v režii Lukáše Kopeckého v ní účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Skončila 12. z 20 částí. Tak zase zítra ve 23 hodin.

Generace 2026, název Mezinárodní skladatelské soutěže pro mladé tvůrce, poprvé s novým pořadatelem, kterým je Janáčkova filharmonie Ostrava v kooperaci s Tvůrčím centrem Ostrava. Poprvé soutěž neomezena pouze na skladatele ze zemí Vyšegradské čtyřky, ale otevřena také tvůrcům z celého světa. Do soutěže se ve dvou soutěžních kategoriích přihlásilo celkem 51 skladatelek a skladatelů z 20 zemí světa a soutěžilo se kategorie do 30 let věku, skladby pro orchestr mozartovského typu, tedy cirka 36 hráčů, a kategorie do 21 let věku, skladby komorního charakteru. A s novým pořadatelem soutěže také nová porota. Ondřej Adámek za Českou republiku a Francii, Markéta Dvořáková z České republiky, Marian Lejava ze Slovenska, Mateuš Ryček z Polska a Vito Žuraj ze Slovenska. Od mikrofonu vás zdraví Renáta Spisarová. 16. června 2026 v prostorách Fakulty umění Ostravské univerzity jsme slyšeli skladby všech 5 finalistů kategorie do 30 let věku. 3 z nich pak byly porotou, ale třeba i publikem či hráči orchestru oceněni. Těm bude věnováno zítřejší Futurissimo, také rozhovoru s předsedou poroty, skladatelem a dirigentem Ondřejem Adámkem a šéfem uměleckého plánování Janáčkovy filharmonie Ostrava Ondřejem Daňkem. Dnešní pořad Soudobá hudba uvede oceněné práce dvou finalistů, kteří tak vysoko nebudovali, přesto, jak podotkl Ondřej Adámek, i oni jsou vítězové, protože splnili představy poroty a dostali se svými skladbami pro orchestr do finálové pětky. Tak tedy Jan Kotyk a skladba Světlo smutnění, tak to odpovídal na otázky v anketě pořadatelů. Jsem z Nového Strašecí. Žiji tam a studuji na Pražské hudební akademii muzických umění. Moje skladba je věnovaná přátelům a charakterizuje ji báseň Vladimíra Křivánka ze sbírky Pijáci melancholie. A budeš-li se zpovídat ze všeho, co tě dneska tísní, neomlouvej se, že jsi měl rád, a sděl to tesknou písní. A Jan Kotyk pokračuje. V mé harmonii ve skladbě Světlo smutnění je přitom přítomný smutek a naděje. A co mladému muži Janu Kotykovi dělá radost? Přítomný okamžik v důležitých chvílích. Z Kotykovy skladby Světlo smutnění, kterou jsme poslouchali na koncertě finalistů Generace, si teď poslechněme tyto věty. Preludium, žalospěv pro babičku Martu, záhada, interludium a postludium.

Skladba Jana Kotyka Světlo smutnění a výběr z jejich částí pro koncert finalistů kategorie do 30 let věku Mezinárodní skladatelské soutěže Generace 2026 z června tohoto roku. V Ostravě hrál komorní orchestr Janáčkové filharmonie Ostrava, dílo nastudoval Marian Lejava. Druhým finalistou z pěti byl Zsolt Andráš. Prozradil na sebe, že pochází z Rumunska, v současné době studuje v Kluži v Rumunsku a dokončuje magisterské studium skladby na Národní hudební akademii George Dima. Moje skladba je o osudu. Částečně mě inspiroval motýlí efekt a myšlenka, že každé malé rozhodnutí ovlivňuje to následující. Každá část začíná stejnou notou, symbolizující společný výchozí bod, ale pokaždé dochází k malé změně. Ten nepatrný rozdíl narůstá a postupně proměňuje vše, co následuje. Celková forma vychází ze sedmi opakování stejného obecného vzoru, říká Zsolt Andráš. A co mi dělá radost? Snažím se žít tak, abych i v těžkých dnech mohl říct, že jsem šťastný. V zásadě ale věřím, že štěstí není něco, co bychom neustále hledali. Je to stav mysli a do jisté míry i volba. Zsolt Andráš a jeho sedm variací na paralelní časové linie.

0: soudové hudbě dva z pěti finalistů letošní skladatelské soutěže Generace. Teď Žolt Andráš, 7 variací na paralelní časové linie. Komorní orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava dirigoval Marian Liava. Zítra ve Futurissimu od 22 hodin si budeme na téma nového formátu, letos už 51. ročníku Generace, povídat mimo jiné s novým předsedou poroty Ondřejem Adámkem a dojde na vysílání všech třech vítězných skladeb. V koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity i tyto zaznamenal tandem Lubomír Vírek a František Mixa. Klidnou noc vám přeje Renáta Spisarová.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Dobrý den, vážení posluchači. Právě dnes slaví své sté narozeniny proslulý festival v Mozartově rodišti v rakouském Salzburgu. I když poněkud jinak, než si pořadatelé a všichni představovali. Koronavirus zamíchal snad se všemi plány. Jedno ale platí. Přesně 22. srpna roku 1920 se zrodil tento snad nejstarší a nejslavnější evropský hudební festival – Salzburger Festspiele. Jeho nultý ročník se sice uskutečnil už roku 1877, ale tato akce roku 1910 skončila. Po první světové válce se na někdejší tradici rozhodli navázat režisér a tehdejší ředitel Salzburského divadla Max Reinhardt, básník a dramatik Hugo von Hofmannsthal, skladatel Richard Strauss, dirigent a ředitel vídeňské dvorní opery Franz Schalk a scénograf Alfred Roller. A tak se ve zmíněný den uskutečnilo na náměstí před domem představení Hofmannsthalovy Morality Jedermann v režii Maxe Reinhardta. Rok na to se vedle opakování této produkce objevily na programu poprvé koncerty a v roce 1922 tady Richard Strauss poprvé uvedl operu. 14. srpna dirigoval v Salzburském zemském divadle Mozartova Dona Giovanniho v nastudování hostujícího ansámblu Vídeňské státní opery. Tuto operu ovšem v Karajanově festivalovém nastudování si také dnes poslechneme. Teď ještě trochu historie. Ve skalní jízdárně známé Felsenreitschule se začalo hrát v roce 1926. V letech 1925 až 27 byl na místě bývalých budov kavalérie zbudován Festspielhaus. Později po výstavbě velkého festivalového domu počátkem 60. let nazývaný Malý Festspielhaus a dnes je to Dům pro Mozarta. To výrazně rozšířilo možnosti festivalové dramaturgie a charakteru inscenací. Salzburg se tak stal brzy místem, kde se setkávali nejlepší režiséři, dirigenti, herci a zpěváci. A to trvá dodnes. Ovšem 12. března 1938 vpochodovali do Salzburgu nacistické oddíly. Mnoho umělců, kteří léta festival utvářeli, stačí připomenout Maxe Reinhardta, Bruno Waltra či Arturo Toscaniniho, tady nesměli dál vystupovat. Ministerstvo propagandy v Berlíně se rozhodlo prezentovat v Salzburgu německé umění. Navíc se Salzburg uzavřel pro mezinárodní publikum a byl stále víc zneužíván jako nástroj nacistické propagandy. Roku 1939 navštívil festival dokonce sám Hitler. Záhy byl v Salzburgu zakázán Wagner. Bayreuth totiž neměl mít žádnou konkurenci. Festival a jeho program byl stále víc oklešťován. Roku 1943 zakázalo ministerstvo propagandy titul Festspiele a místo něho zavedlo název Salzburg Theater und Musik Sommer, Salzburské divadelní a hudební léto. Po nezdařeném atentátu na Hitlera 20. června 1944 a po vyhlášení totálního válečného nasazení vydal ministr propagandy Goebbels příkaz ke zrušení všech festivalů v rámci Německé říše. Jen 3 měsíce po konci války, kdy bylo město ještě plné uprchlíků a vojáků, všude bylo vidět následky bombardování a řada věcí se dostala jenom na černém trhu, se za podpory velitelství amerických jednotek, které ve městě sídlily, festival opět uskutečnil. Následující rok už pokračoval vlastními silami za přispění členů Vídeňské státní opery a vídeňských filharmoniků. Do popředí se také začal dostávat muž, jehož jméno má mnoho návštěvníků Salzburku neoddělitelně spojené s festivalem do dneška – Herbert von Karajan. Poprvé tady dirigoval roku 1948 Gluckova Orfea. 1956 byl jmenován uměleckým šéfem, 1957 zde debutoval jako režisér Beethovenova Fidelia a institucionalizoval pravidelné festivalové hostování svého orchestru, berlínských filharmoniků. 26. července 1960 otevřel Karajan nově vystavěný velký Festspielhaus, na jehož podobu měl osobně velký vliv, a to Straussovou operou Růžový kavalír.
a zahájil tak zcela novou festivalovou éru. Do obrovského auditoria se vešlo více jak 2200 návštěvníků, kteří měli ze všech míst výborný pohled a poslech. Na světě jedinečná byla i scéna se svým 32 metrů širokým portálem a celkové šířce přes 100 metrů. Nebyla určena v prvé řadě pro provozování Mozartových oper, ale pro oblíbený operní repertoár především 19. století, samozřejmě, že s nejlepšími světovými pěvci. Jestliže tu dříve dominovali jako solisté členové Vídeňské státní opery, stal se nyní Salzburg místem setkání světových interpretů mnoha jazyků a národností, působících často jako svobodní umělci na významných scénách od Milána po New York. Pro Salzburger Festspiele je typické téměř od začátku, že ho tvoří tři základní pilíře. Opera, koncerty a činohra. Festivalové operní produkce byly a stále jsou v mnoha ohledech stylově určující. Opera je to, za čím se do Salzburgu jezdí především. Už jen proto, že tady pracují největší světoví dirigenti, zpěváci, režiséři a scéničtí a kostýmní výtvarníci. Je tu také možné se setkat i s operními tituly, které jinde nenajdete. Ovšem koncerty jsou dalším z trojice pilířů Salzburského festivalu už od roku 1921. Z iniciativy Bernharda Baumgartnera, pozdějšího prezidenta festivalu, se tehdy uskutečnily 4 orchestrální a 3 komorní koncerty a koncert duchovní hudby. Roku 1925 se připojily také písňové večery a o rok později solistická vystoupení instrumentalistů. Centrum dnes tvoří velké orchestrální koncerty, často za účasti sborů a pěveckých či instrumentálních solistů. Rezidenčním tělesem jsou tady od roku 1922 vídeňští filharmonikové, kterým patří samostatná koncertní řada a úvodní koncert festivalu. Ale už od konce 50. let se v Salzburgu začala objevovat i přední zahraniční tělesa z celého světa. Už od roku 1927 je stálou součástí programu Mozartova mše C-moll, provozovaná ve svatopetrském kostele, a od roku 1949 jsou, opět z iniciativy Bernharda Baumgartnera, součástí festivalu Mozartovská matiné v Mozarteu. Orchestru salzburského Mozartea dodnes tato samostatná koncertní řada patří. Poslechněme si nyní v jeho podání serenádu číslo 7 D dur Kechl 250 Wolfganga Amadea Mozarta, zvanou Hafnerova. Pro předsvatební slavnost své sestry si ji totiž objednal Mozartův přítel Siegmund Hafner, člen významné a vážené salzburské rodiny. Orchestr Mozartea řídí Leopold Hager.

Tak to byla Hafnerova serenáda Wolfganga Amadea Mozarta. Nebýt možná Salzburg jeho rodištěm, kdo ví, jestli by tady festival vůbec zapustil kořeny. Jak už jsem ale říkala, opera je to, za čím se do Salzburgu jezdí především. Těžiště salzburského operního repertoáru leží nepřetržitě na operách Mozarta a Richarda Strause. K nim přistupují soudobá díla a opery, které patří k festivalu od raných let, jako je Orfeo a Euridice, Fidelio, Don Carlos a Falstaff. Mozartovský repertoár se sice odvíjí od trojice děl na libreta Lorenza da Ponte, ale zahrnuje i téměř nehraná Mozartova díla. A je signifikantní, že v Mozartově rodišti byl prvním festivalovým představením Don Giovanni při už zmíněném hostování vídeňské státní opery zařízení Richarda Strause. A díky vídeňským filharmonikům, kteří rok co rok přijíždějí na festival v prvním obsazení a ještě nedávno hrávali všechna operní představení, dnes festival dává příležitost také hostujícím tělesům nebo dokonce souborům tzv. Staré hudby. Je tady i orchestrální složka všech představení na mimořádné umělecké úrovni. Konec konců si to můžeme ověřit i na archivním záznamu festivalového představení Dona Giovanniho. Je z roku 1968 a operu oper diriguje Herbert von Karajan. Zpívají Nikolaj Giaurov, Don Giovanni, Marty Talvela, Komtur, Gundula Janovic, Dona Anna, Alfredo Kraus, Don Ottavio, Teresa Gilles Gara, Dona Elvira, Grant Evans, Leporello, Rolando Panerai, Mazzetto a Mirella Freni, Cellina. Sbor vídeňské státní opery vede Walter Hagen Groll. Vídeňské filharmoniky a celé představení řídí Herbert von Karajan.

in Italia si 140, in Almanni 200 che ancora, 100 in Francia, Turchia 91.